0: po 11. hodině a Český rozhlas Dvojka začíná vysílat rozpravy Milana Hajna z divadla Ungeld. Nám všem hezkou neděli. Nedávno jsem četl v jednom časopise rozhovor se současným principálem jednoho pražského soukromého divadla a ten principál byl tázán, jaké má vztahy se svými kolegy, principály jiných soukromých pražských scén. On řekl, nejsme rivalové, já s nikým nesoutěžím a Milan Hein, principál divadla Ungeld, je dokonce náš dávný rodinný přítel. Cítím to stejně a moc mě to potěšilo. Takže, dámy a pánové, přicházejí matka a syn, zmíněný principál divadla Bez zábradlí, Hanka a Karel Heřmánkovi. Já jsem rád, že jste přijali pozvání dávného přítele. Chlapče, když jsem byl u vás v Tichonově ulici, to jsem měl asi 5-6 minut pěšky od nás z Nového světa na Hradčanech v Tichonově ulici, tak to by bylo tak 5-6. My jsme otevírali divadlo v roce 1995, teď bude Ungeldu v říjnu už 30 let. Heřmánkovi mě trošku předběhli, takže my jsme byli obrovští kamarádi a svěřovali jsme se v době, kdy nikdo netušil, jak se provozují soukromá divadla se svými postřehy a zkušenostmi. No a ty jsi tam pobíhala ještě nějaký mladší brácha, ten měl tak o rok, o dva méně než ty, že jo?
1: O rok,
0: tak stihla
1: přesně.
0: Za sebou, jo?
1: No všichni tvrdili, že to nejde. Já jsem dokázala, že to jde. Takže...
0: No tak ti klučici tam pobíhali a my už jsme sněmovali o tom, co s našimi soukromými divadly. No tak to opravdu, byl jsi na světě? No byl, ty jsi...
2: Já jsem ročník...
0: Na světě jsi byl, ale byl jsi...
2: Ročník 89, nebo... takže aha. Tou dobou jsem byl asi buď to ve školce... A nebo čerstvě teda asi
1: no,
2: ve škole.
1: No to si ještě nebyl, to je ne? To zdaleka, to jsi byl malinký.
0: Pojďme do těch časů, kdy se zakládalo jedno z prvních soukromých divadel v této zemi, divadlo Bez zábradlí. No to v podstatě byl takový spiklenecký, polospiklenecký útěk party výjimečných kumštířů z divadla Na zábradlí, proto Bez zábradlí. Tak zkus si ten čas připomenout.
1: No já ten čas, jako když ho budu popisovat svým pohledem, tak skutečně to bylo jenom běhání od kojení, vaření, vyřizování telefonů, schánění takových nepodstatných věcí, jako byl počítač, fax a tak dále. Takže to byla prostě taková velmi hektická doba a ti umělci byli nadšení. Ty pořád
0: no,
1: něco řešili.
0: Servis.
1: Ano. No, byla to doba, kdy se změnilo vlastně vedení v divadle Na zábradlí, měnil se tam repertoár a pro tu starou partu, která tam hrála, tak jim bylo líto, že by vlastně přišli o představení, která stále ještě se prodávala, byla na repertoáru a měla se stáhnout, ale vím, že v té době se zkoušelo i jedno představení, to bylo Čekání na Godota, to zkoušel Karel s Láďou Mrkvičkou a protože...
0: To se zkoušelo ještě
1: na zábradlí, ale ty překotné události způsobily, že se to zarazilo. No a to zarazilo tedy i oba hlavní protagonisty, jim to hrozně je to mrzelo, protože jaké jiné divadlo, než toto absurdní, se tam na tu dobu hodilo. Takže se rozhodli, že to nastudují sami a nastudovali to v Žižkovském divadle, takže tam vlastně jsou úplné počátky.
0: Budoucího divadla.
1: Ano, s tím, že se tam ale stáhly i ty inscenace, které už Na zábradlí končily, takže to byla ta slavná Hlučná samota, Maraton a no hlavně Astrolog.
0: No ale kdo to provozoval, ta představení?
1: No, je pravda, že ještě před revolucí tato představení byla provozována Středočeskou agenturou, nebo takhle ano. Se to nějak jmenovalo, Severočeskou, nějaká,
0: byl,
1: jo, tak Středočeskou, já už si to nepamatuju. Ale tak už to bylo takové trošičku polosoukromé, se dá říci, protože Karel dával dohromady termíny a herce a ta agentura to vlastně zprostředkovávala. Takže v tom Žižkovském divadle to ještě byla agenturní představení, ale postupně vlastně jsme... Bylo to na Českém rozhlase 2, kde byl rozhovor s Karlem a on říká, že by hledal prostor pro nové divadlo a zavolali nám z Gongu.
0: A už se vědělo, že to bude divadlo bez zábradlí, to ještě ne.
1: To už se vědělo, protože samozřejmě, když se zakládalo to divadlo, tak nejdůležitější bylo, jak se bude vůbec jmenovat. A s přibývajícími hodinami bylo rozhodnuto, že když je to... Myslím, že to tenkrát vymyslel, ono se to teď v poslední době různě interpretuje různě, ale já si vzpomínám, že to byl Mim z divadla Na zábradlí, který u nás hrál právě ve zmíněném představení Čekání na Godota, pan Lukeš, a že ten říkal, tak když jste odešli ze zábradlí, tak budete bez zábradlí.
0: Tak to byl
1: a to
0: jeho
1: se
0: nápad,
1: tenkrát
0: ten
1: zapilo.
0: A existuje dodnes. Pozdravíme pana Lukeše a zatleskáme mu. Divadlo bez zábradlí je to pořádno, ale jak se vůbec zrodil ten konkrétní nápad, kdo to divadlo povede? Heřmánku, ty budeš principál, někdo řekl, nebo...
1: No to já si myslím, že by si asi netroufli říct, ty to nebudeš. To si vůbec nedovedu představit.
0: Takže Karel to první vyslovil, že protože... si otevře soukromé divadlo.
1: Tak
0: Hanka to s ním myslím... ukula doma?
1: Já si myslím, že kdo znal Karla, tak věděl, že má v sobě vůči schopnosti, že dovedl kolem sebe soustředit výborné lidi, natchnout je, a takže on byl tím, kdo tímhle hnacím motorem. No a někdo to musel za něj pak samozřejmě
0: a kdo to
1: vykonat.
0: Asi byl, že? Jako, takže se zrodila manažérka Heřmánková, ty se začala počítat.
1: No já jsem totiž v té době...
0: Oživení to divadlo přece,
1: ano,
0: že?
1: Já jsem v té době totiž porodila prvního syna Káju, takže jsem byla doma pár dnů, protože já jsem se brzy vracela do televize. Ale měla jsem za sebou ještě 2 roky divadelní vědy a 2 roky produkce. Všimni si, ano. Vždy 2 roky, jo. Takže...
0: Pak přišlo dítě asi, že jo? Ne, jako, no, že vždycky 2 roky, tak...
1: No, nejdřív jsem přestoupila na tu produkci, protože kvůli televizi jsem nebyla schopná dát tu těžkou, co by se mi teď tak líbilo studovat. Já kdybych se vrátila, tak divadelní vědu určitě. A no, takže jsem šla na produkci a přišel Kája, takže odešla moje vysokoškolská tehdy studia. Takže jsem měla k tomu blízko. Mě to bavilo.
0: Takže teď jsme pochopili, proč zrovna gong, protože vy jste volali do světa, Karel volal do světa, hledáme prostory, gong se ozval. Tam jste byli jak dlouho?
1: Tak teď budeme počítat.
2: Mě se neptej, tak, to, já si tak pamatuju, že to byla videopůjčovna.
0: Ty jsi kojen v tuhle chvíli.
2: Vyzní pohádky a takovýhle.
1: Tak jestli umíš rychle počítat, já ne. Tak v roce 91 jsme nastoupili do gongu.
0: No prosím tě, to kde je 34 roky,
1: a v roce 98 jsme nastoupili do 1. února, jsme měli první představení v divadle bez zábradlí u nás, tedy v Adrii.
0: No a co byla první oficiální velká vaše premiéra, tedy původní v tom gongu?
1: První, no nejdříve to byl vlastně návrat toho maratonu, to bylo vlastně jako jsme vraceli to představení a vím, že tam přijel autor francouzský se na to podívat a první oficiální, já nevím, jestli to bylo Play Strindberg možná.
0: Já to jsem viděl, možná, to bylo fantastické, no. Představení. Heřmánek pospíchal, no. Dana Kolářová. No. No takže pak jste tedy už mířili logicky, centrum je centrum. A
1: my jsme spíš Adrii mířili jako do svého, protože i v divadle Gong vlastně byla pořadatelem městská část. I když jsme měli tenkrát moc hezké vztahy a no, tak jak Kája říkal, psal o tobě, že jsi rodinným přítelem dávným, tak stejně tak i Pavlatovi, kteří vedli tenkrát ten gong, tak z nich se stali naši přátelé. Takže nám drželi palce, nebyl to žádný útěk. Naopak, my jsme vždycky odehráli představení v gongu a převezla se dekorace do Adrie. Tam se vybalila a večer se už hrálo v Adrii. A takhle postupně jsme se přestěhovali a to už je teda od toho roku 98 spousta let, co tam můžeme hrát.
0: No tak to je od roku 98, když máš pocit, že jsem takový počtář, tak to je 27 let. No. No. Tak to jste, ale měli za sebou hezkou éru, 7letou v podstatě, ano. Jak jsem si opět sečet, v tom gongu a vděčně jste tedy přesídlili do Pražského centra. No a to už jste byli opravdu čistě soukromá scéna a museli se živit.
1: Ano. Takže jsme vstoupili do vod, které jsme pořádně neznali, museli jsme si vším projít. Já jsem za to hrozně vděčná. Je pravda, že jsme byli mnohem mladší, měli jsme spoustu entuziasmu, bavilo nás to, chtěli jsme něco vytvořit, měli jsme tu svobodu, to byla také doba, kdy se to...
0: opájelo.
1: To skutečně, že si můžeme...
0: Nikdo neříká co přesně, a kdo bude hrát, že je to na vzal. Vás.
1: Ano. Ano. Takže s kým budeš hrát, kdo to bude režírovat? My jsme ještě v té době, protože podobně jako my, tak zakládali svá divadla Bolek Polívka v Brně a Milan Lasivca s Juliem Satinským v Bratislavě, takže my jsme se vzájemně vyměňovali, to byla takzvaná trojdohoda tehdy.
0: No, ty jsi pak zrodila festival slovenského divadla
1: ano,
0: v rámci
1: trojdohody skoro. Protože se nabalila další slovenská divadla. No a chtěla jsem říci, že to bylo náročné, hodně ještě s tou rodinou vzadu, teda musím říct. Ale já jsem za to hrozně vděčná, protože jsme si prošli skutečně, tak jak je to u Bati, my jsme si prošli každým provozem. Mě nikdo nemůže říct, že něco nejde. To je mimochodem věta, kterou jsem u nás v divadle zakázala. Protože neexistuje, že něco nejde. Vždycky všechno jde.
0: Maminka Karlíku zavzpomínala, u toho si být nemohl a my si teď dopřejeme písničku, kterou nám Maminka pak okomentuje.

Já půjdu dál a důvod tady je,

0: Poznali jste Evu Ulmerovou, píseň má název Já hledám štěstí a je z filmu Karla Kachyni Lásky mezi kapkami deště, ve kterém si zahrála Hanka.
1: No tak jednak bych chtěla říci, že Eva Ulmerová byla zpěvačka, dá se říct si nejoblíbenější zpěvačka Karla, takže to je vzpomínka krásná. Pro mě je to tedy vzpomínka na mé dětství končící.
0: Bylo ti 16?
1: Ano. Pamatuju si, jak jsem se připravovala na konkurs na hlavní roli tenkrát. A já se jmenovala, myslím, ta hlavní postava a dostala jsem se tedy až na poslední kamerové zkoušky a byli jsme ve dvojici s Mirkem Dlouhým, takže o tuto zářivou dvojici tento film byl připraven, ale vůbec to nevadí, protože tam excelovali Tereska Pokorná a Lukáš Vaculík v těch rolích, takže to dopadlo krásně. No ale pamatuju si, když jsem se na to připravovala, takže moje malá sestra už měla za sebou spoustu krásných rolí. To už byla herecká hvězda.
0: Dana takže Vávrová. Tam,
1: ano, takže mě posadila na parapet a učila mě, jak to mám říkat. Tak to úplně teď se mi vrátilo.
0: Promiň, Dana byla starší?
1: Ne, Dana byla o mnohem mladší.
0: Ale...
1: Takže proto říkám, to bylo komické, jak už byla vlastně zkušená proti mně. No a pan režisér mě tedy nabídl menší roli, takže se tam mihnu a ten no, film je dodnes pořád krásný.
0: V jiných filmech.
1: No mihnu se, ale tento film se ještě...
0: Neuvažovala jsi o tom vážně, že bys byla herečka?
1: Já jsem mohla uvažovat, jak jsem chtěla, ale moje rodiče by mě tedy vyhnali, protože stačilo, když byla sestra herečka a já jsem, to se později pak opakovalo v dalším vydání, tedy když se narodili mě děti. Takže rodiče chtěli, abych měla nějaké normální zaměstnání, takže vůbec nechtěli slyšet, že bych šla na Damu.
0: No, takže, s tím
1: no, takže jsem šla na, do televize.
0: Přišli, ale zrodila jsem, se půvabná, ale... snad nejpůvabnější. Byť jsem tam měl sestru s Karlantovou. Nejpůvabnější hlasatelka to byla Hanka Vávrová.
1: Vávrová.
0: A později tedy Heřmánková. Jseš ochotna připomenout si, jak došlo k seznámení s Karlem? Mě velmi pobavilo, když jsem se to někde dočet.
1: No, my jsme se...
0: Ty to víš?
2: Vím. Nebo tuším, že vím.
0: No. Řekni to peprně tak, jak to bylo.
1: Ne, tak já to řeknu krátce a ty to asi víš. V dabingu jsme se seznámili, kde jsem přišla celá rozářená, protože jsem za sebou už měla jednu hereckou zkušenost. Jsem jezdila se Šermíři po Francii a hrála jsem tam divadlo, prosím pěkně, já. A přijela jsem a dostala jsem možnost hrát v tom dabingu, jak jsem si říkala, já se skutečně na ta prkna dostanu. No a přišla jsem a slušelo mi to do dabingu a tam seděl takový omšelý pán po dlouhé asi prožité noci. A já jsem ho nepoznala, jeho nepoznal mě. Já jeho nepoznala, protože byl tedy už hodně, jako byl hodně unavený.
0: Společensky unavená, no.
1: A on nepoznal mě, protože jsem byla nenalíčená. Takže on mě znal jenom z obrazovky. No a tak tam jsme se seznámili a on mě nabídl, že mě poveze domů. Jeli jsme taxikem. Já jsem vyskočila skoro okolností někde tady poblíž a on vystupoval po mně a vystupoval do ulice a jak tvrdí, tak vystupoval do měkkého, protože vstoupil rovnou veprostřed vozovky, prostě bylo veliké lejno.
0: Nebo tak to je seznámení Hanky a Karla.
1: Tak mi to hned volal.
0: Se ozval, že jo?
1: Hned mi to volal. Tenkrát do televize, ano.
0: Tak, Hanko, no a takže ty jsi umožnila Karlovi, pokud jde o vaši spolupráci divadelní, aby se věnoval umění a ty praktické provozní věci si skutečně vzala na sebe?
1: No ne zcela, my jsme měli velkou výhodu. No my jsme měli velkou výhodu, že jsme spolu a dva a že jsme si absolutně věřili, takže i když se jednomu něco třeba nelíbilo, tak to ten druhý vzal, protože věděl, že to ten člověk myslí s ním dobře, že jo. Takže my jsme měli v sobě velikánskou sílu, vzájemnou oporu. Takže já nemůžu říci, že bych jenom řešila provoz divadla.
0: A Karel říkala zase si určitě... své umělecké názory. A
1: no, Karel zase byl rád, když jsme leckdy si povídali zase třeba na dramaturgii her a vybírali jsme herce, zkoušela jsem ho z těch rolí, takže jsme se vzájemně velmi doplňovali, takže tak to bylo.
0: Ty na dramaturgické cítění své mámy určitě dáš, Karle?
2: Mamka,
0: říkal jsi to v tom rozhovoru.
2: Ano, ano, ano. Mamka je taková šedá eminence vlastně dramaturgie Divadla bez zábradlí. A to vlastně, co si to pamatuju, tak mamka vždycky s tátou vybírala veškeré ty kusy. A doteď, vlastně i teď vlastně v rámci té etapy, co jsem to přebral já s bráchou, tak mamka posílala texty a vlastně i teď v současné chvíli vedeme nějaké diskuze s režisérama, s hercema. A díky tomu, že mamka někde něco hledala, něco jsem už našel já, takže to je taková kombinace prostě všeho dohromady.
0: My vám tleskáme, tleskáme, rodinko. K naší rozhlasové hodince patří také ukázka z archivu Českého rozhlasu. Tak teď si poslechneme část rozhlasové pohádky, jak měl Rosťa smůlu, no a poznáme hlas Karla Heřmanka.
3: Jednou o přestávce zůstal Rosťa v lavici sám a v tichu pojídal angrešt ze školní zahrady. V tom uviděl, že na kalamáři sedí trpaslík a kouří modrozelenou dýmčičku. Byl v karmínových kalhotkách a oranžové kazajce a každou chvíli si pro sebe do té pěnovky zamumlal. Ach, ty můj smutku, ach, ty můj smutku. A Rosťanic pojídal angrešt. A tu ten trpaslík kápnul božskou. Vy prý jste říkal, milý hochu, že vám vyroste i trpaslík. Sám jsem to slyšel na vlastní uši a nejednou. Dovolte, abych se představil, jsem třídní trpaslík školník a uklonil se prkeně jako důstojník. A je, povídá Rosťa, to má každá třída svého trpaslíka, i prvňáci. Prvňáci mají dva trpaslíky, pravil stručně školník a dodal bez okolků. Jestli je to pravda, že vám, milý hochu, vyroste trpaslík, velice bych vás prosil, abyste to co nejrychleji provedl. Potřebuji nutně vyrůst, velmi nutně a brzy. To se jenom tak říká, školníku, povídá Rosťa. Když má někdo moc velkou smůlu, a já nemám smůlu, možná, že kdybych ji měl, že by mi vyrostl i trpaslík. Ale když nemám smůlu a vlastně mám štěstí, tak to by to asi nešlo. Ach, smůlu vám zařídím, řekl trpaslík a v tom zazvonilo. Žáci se nahrnuli do třídy a školník zmizel.
0: Karle, tleskáme ti. Tak to byla ukázka z rozhlasové pohádky, kterou napsal Ludvík Aškenázy, režíroval Ivan Holeček, zkus trefit, který se psal asi rok.
1: To já řeknu úplně přesně, prosím, protože tě. Tam je angrešt.
2: Aha, takže to je z roku 2001?
1: 2000.
2: No, 2000.
0: Ne, natočeno v roce 1990.
1: Aha. No, tak ano, jo, ale tak ale.
2: Tak, no, tak to je dřív teda mnohem.
0: Ano,
2: to je mnohem.
0: Ale možná se to později vysílalo opět, protože to bylo v rámci cyklu rozhlasového Hajaji.
1: Aha, tak možná, že jsme později dostali CDčko, které jste si vypouštěli,
2: ano.
1: Tak to takhle mohlo být. A tam je ten angrešt. A totiž u nás, nebo tak to řekně ty.
2: Když jsme vlastně očekávali třetího bráchu.
1: Na objednávku, děti
2: to bylo vlastně skoro, my jsme,
0: kluci chtěli třetího bráchu.
2: No, my jsme vždycky ráno chodili brzo do ložnice a ptali se, jestli už čekáme teda toho bráchu nebo ne. A jednoho dne teda nám naši řekli, tak ho teda skutečně už čekáte. A ještě si teda nebylo jasný, jestli to bude ten brácha, nebo jestli to bude sestřička.
1: No tak vy jste byli jedině rozhodnutí, že to bude brácha.
2: My jsme byli rozhodlí, že to teda určitě bude brácha. Možná trošku mamka si představovala, že bude nějaká ta holčička konečně. což se teda nestalo. A pak se teda objevily i takové ty skeny.
1: No ne, vy jste chodili se mnou k panu doktorovi na kontroly takhle. A pan doktor ještě nebyl tak úplně zběhlý v té počítačové technice a neuměl tam najít Františka v tom břichu a oni už kluci tomu rozuměli hned, takže si vzali tu myš a
2: našli, operovali jsme se vším a tehda jsme vlastně tomu stvoření, který ještě nebylo jasný, jestli to je teda kluk nebo holka, tak my jsme mu přezdívali Angrešt.
0: Jo, takhle.
2: Takže proto si právě...
1: Zhruba veliký.
2: Že to byl tehda Angrešt a dokonce já jsem si procházel nějaký VHSky, co máme doma a tam je to, jak jsou ten tlukot jako srdíčka na to, tak je to tam napsaný právě Angrešt, jaký nějaký týden. Tak právě proto mamka si myslela, jestli to náhodou není snad z toho období.
1: No, ale to bylo asi zřejmě, že jste měli v ruce to CDčko a poslouchali v tu dobu.
2: Je to možný, no. Ale táta tam má teda takový ten mladý hlas a já si teda to nevybavuju, tuhle pohádku, ale je to zřejmé, že asi to bylo nějak spojené s tímhle s tím, no.
0: Jdeme na tebe.
2: Yeah.
0: Rodiče se bránili, aby z tohohle nejstaršího potomka byl herec? Nebo si to prosadil silou? Nebo...
2: No, já jsem teď si zájmem poslouchal, jak mamka říkala, že vlastně její rodiče, že jí to nechtěli jako povolit.
0: Tak
2: jsem říkal, ale opravdu. Tak je fakt, že já, když jsem nějak jako přemýšlel, nebo jsem byl pochopitelně donucen přemýšlen, co se svým životem.
0: Činíš tak pořád?
2: Pořád, to se nezměnilo. Ale tehda to bylo období maturit, nebo respektive toho posledního ročníku na střední škole. A já nějak jsem se tak k tomu připletl. S kamarádama jsme dělali amatérské divadlo. S bráchou jsme točili takové krátké filmečky. A tehda jsem říkal, že bych to chtěl teda skutečně zkusit. Tak táta ten se okamžitě postavil na zadní, že ne. A maminka teda, abych jí řekl tady ke cti, tak ta se stala mou oporou a dala mi číslo na Johanku Tesařovou. A ona mě tak jako si mě pozvala, respektive jsme byli tehda u nás v divadle na zkušebně a tam jsem měl takovou první jako hodinu s ní. A tak mě připravila na přijímačky a
0: ono to vyšlo.
2: Ono to vyšlo, no.
0: Takže Karel studoval Damu, mimochodem, s kým si chodil do ročníku, čím si absolvoval?
2: Tak nás bylo asi ze začátku 11, skončilo nás 9 a mezi spolužáky, teda je mimo jiné má manželka Nikol, Filip Kaňkovský, Evička Josefíková, Maruška Poulová, Aleš Bílík.
0: A čím absolvoval Karel Heřmánek?
2: Já jsem absolvoval roli v představení Punk Rock. I když to nebylo jenom to, my jsme si pak ještě udělali takové menší představení Norway Today a to jsme hráli na učebně, že to nebylo vlastně v divadle Disk, ale to, co bylo v Disku, tak to bylo poměrně nové představení, které se hrálo v Londýně, pak se to hrálo v Maďarsku, tam ho viděla mamka s tátou a tehdy jsme ho nastudovali vlastně v rámci toho ročníku na škole.
0: No a ty ses pak vydal do světa. To je ti ke cti, protože mladý Heřmánek viděl opravdu hodně ze světového divadla v New Yorku, Londýně. Tak kam jsi putoval? Do New Yorku hned?
2: Do New Yorku.
0: Jako po škole. S manželkou.
2: Ona mě tehdy k tomu dotlačila, protože já jsem měl takový vždycky sen, jsem říkal, že bych chtěl hrozně na školu Lee Strasberga, protože já jsem vlastně k tomu ani neměl pořádně vztah. Já vždycky, protože se o tom vždycky mluvilo, že to je ta škola, kde studovaly všechny ty velké herecké hvězdy. A já jsem si říkal, OK, tak tohle si to musím vyzkoušet. No a ona mě donutila, abych si tam poslal tu přihlášku a já jsem si ještě zároveň jsem si přihlásil o grant, který tehdy vydávala škola Damu a ta mě podpořila. Takže jsem to vyplnil a oni si mě pozvali na interview nějak přes telefon a vzali mě teda na studium na jeden semestr tady na tuhle školu a bylo to super. Vyzkoušel jsem si úplně něco nového.
0: No ale ty jsi taky tam občas přivydělal, což je tady nezvyklé, ale v Americe naprosto běžné.
1: No, jo? Hlavně jsi tam taky hrál v nějakém divadýlku.
2: Ano,
1: to
2: bylo v rámci
1: tady.
2: No ne, to, protože tohle jsou dva výlety dohromady. On byl nejdřív ten první, kdy jsem byl na té škole, pak jsem se vrátil zpátky do Čech a my jsme si tady přihlásili tehda vlastně manžel Zuzky Stivínové, u které jsme bydleli tehda v New Yorku, tak nám řekl o zelené kartě, já jsem vůbec nevěděl, co to je a že na to existuje nějaká loterie a já jsem přijel zpátky, což je vlastně pracovní povolení do Spojených států a já jsem se o to přihlásil a vyhrál jsem to. jsem si říkal, to je skvělý. Nejdřív to byl takový výskok jako štěstím a pak, když jsem dopadl na zem, tak jsem si říkal, co to všechno znamená, že tehdy Nicole to nevyhrála, to jsme ještě nebyli spolu a chtěli jsme odjet dohromady, takže to nás tak jako strčilo do dveří, takže jsme se vzali a pak jsme odjeli teda do New Yorku a...
0: Když jste se vzali, tak byla zelená karta pro oba, jo?
2: Pro oba a odjeli jsme do New Yorku a bydleli jsme tam vlastně 2 roky, tak tam jsem si prošel vlastně prácema všeho druhu, rozvážení jídla po Manhattanu, catering a dělal jsem tam teda i různé ty konkurzy a právě jsem hrál představení RUR.
0: Šapka takový, v New Yorku?
2: No, v podobném divadílku, jako je tady Fungeltu. Takže teď, když jsem sem přišel, tak to na mě úplně tak jako, mě to tak pošimralo v rámci nějakých těch vzpomínek.
0: A ona může přijít teoreticky i nabídka z New Yorku nebo z Hollywoodu pro Heřmánka?
2: Může.
0: Máš tam agenta, to už asi ne.
2: Tak měl jsem tam nějaký lidi, se kterými jsem spolupracoval, i vlastně jedna Češka, která tam si zřídila nějakou takovou agenturu, tak s ní jsem byl teď, nebo do nějaké doby v kontaktu. A teď se něco nějak tak rýsuje právě přes toho Guye Robertse, který je ředitel té Shakespeareovské společnosti tady. A já to ještě nechci zakřiknout, ale vypadá to, že možná pojedu právě do New Yorku.
0: Tam tady máš divadlo v Praze. Projekt.
2: To je pravda, ale tohle je jenom tak v takové jako zkrácené formě.
0: No a pokud jde teď o divadlo bez zábradlí, to inicioval ten přechod, že se to předá teda potomkům, kdo? Ti draví potomci anebo unavení rodiče?
2: Ne, byli to naši. To bylo právě těsně před nástupem covidu.
1: O kterém jsme netušili.
2: No pochopitelně, tak to neplánoval nikdo. Takže to bylo v září 21, ne, no v září léto 21 jsme se nějak sešli v Jevanech právě doma. A naši nám předložili, že už by si chtěli odpočinout a jak my se na to tváříme a mně to přišlo automatický, že v divadle, kde jsem vlastně vyrostl, se to tak dá říct, protože já jsem tam měl etapy, že to pro nás vlastně divadlo v Paláci Adria bylo takový hřiště velký.
0: Vy jste se honili po těch nekonečných chodbách,
2: no,
0: jo?
2: No to jsme milovali úplně tam. A pak vlastně, když jsme byli na střední škole, tak táta, když hrál představení, tak my jsme jeli s ním a šli jsme do kina, pak jsme to všechno pozorovali ze zákulisí, to představení, což mě strašně bavilo, vždycky sedět v té šále a dívat se, jak to táta se Zdeňkem Žákem, jak hráli lásku, právě tehdy to bylo velice populární představení. Já jsem tím byl tak nasáklej a mě přišlo mi úplně přirozený, že to jako převezmeme a že se budeme starat dál o ten provoz a nějak to rozvíjet.
0: Takže teď držíme palce a jako už vidíš, jak je to nesnadná disciplína, že zdaleka
2: nejde. Je to hrozná disciplína.
0: Jen o ty umělecké projekty. No. Tak my si poslechneme opět písničku, která ti mnohé připomene.

0: Tak to byla slavná píseň z neméně slavného muzikálu Kabaret. Píseň, kterou zpíval kabaretier, byla pořízena na Broadway v roce 1998. No a v divadle Bez zábradlí hraje kabaretiera tady Karel Heřmánek. Asi s velkou chutí, že jo?
1: Ohromnou chutí. Ale teda zároveň, když to vznikalo, to představení, to bylo vlastně v tom roce, kdy naši končili, tak se to připravovalo, tak měli tehda... Mě říkali, že se bude chystat nový muzikál u nás v divadle, že to bude muzikál Kabaret. Já jsem říkal, to je skvělý, tak vám přeji hodně štěstí. A tím to pro mě končilo, protože já na muzikály jsem si nikdy jako nevěřil a vlastně nemám rád takovou jako tu umělost, která někdy prostě z těch muzikálů jako čpí. A teď...
2: Se připravovalo to obsazení.
1: Obsazení a vlastně se naši spojili s režisérem Radkem Balášem a ten je nějak přesvědčil, že by mě měli nabídnout nebo říct, jestli bych nechtěl hrát toho kabaretiera. A já jsem dokonce teda, za to se stydím, já jsem to do té doby ani pořádně neznal ten muzikál. Takže jsem si to začal studovat a právě jsem viděl záznam z představení s Alanem Cummingem, který vlastně tenhle tu písničku zpíval.
0: Teď jsme ho slyšeli.
1: Ano, a mě to úplně učarovalo, protože já jsem najednou zjistil, že to není právě takový ten tradiční klasický muzikál, že by...
0: Někdo držel tón.
1: No jasně, ale že by byl nějaký příběh, pak najednou nějaký číslo a pak, že by to... Ale vlastně, že to je krásně propojený dohromady, je to hrozně jako chytře napsaný a je v tom ohromné jako lidské téma a ono se tomu říká, že to je i taková jako zpěvohra s těma krásnýma muzikálovýma jako číslama a já jsem se proto úplně nadchnul a zjistil jsem, že se s tím dá krásně jako pracovat s tou rolí toho kabaretiera, která je vlastně taková jako poetická, není úplně přesně uchopená v nějakých jako dialozích, ale je to vždycky na tom protagonistovi, co do toho jako sám ze sebe vloží a tak mě to pohltilo.
0: Přijdu se rád podívat. Hanko, hned ti dám slovo, ale chci připomenout posluchačům, kteří si nás třeba teď naladili, že poslouchají Český rozhlas Dvojku v divadle Ungelt, rozmlouvá Milan Heinz s Hanou Heřmánkovou a teďka nám dlouze povídal o představení Kabaret, její syn Karel Heřmánek. Tak a Hanko, teď to povídej.
2: Jenom dopovím, že my jsme vlastně to představení už předali klukům, tedy především Kájovi a šli jsme se pak podívat na premiéru a oslnilo nás to. Jak se k tomu postavili, protože tam je živá hudba, tam hraje orchestr Jakuba Šafra. Je tam opravdu kolektiv strašně mladých, strašně šikovných lidí a myslím si, že vědí, proč se to hraje. Je, kouká to z toho, ta myšlenka. No a Kája nás tam tedy přesvědčil, že bylo dobře, že se dal na tu dráhu. Oba dva.
0: Pane principále, paní manažerko a dramaturgině, na jak dlouho máte divadlo Bez zábradlí rozplánováno dopředu? My třeba se můžeme pochlubit, že víme, co budeme hrát na podzim 2028. Vědí to v divadle Bez zábradlí?
1: Nevíme, to je právě věc, kterou teď se snažíme nějak řešit. Je to pro mě těžká disciplína to plánovat takhle dopředu. Na druhou stranu si myslím, že máme zase úžasnou výhodu, ale to i v konec konců vy tady, že když nejsme na nikoho vázaný, tak si skutečně můžeme uvádět, co chceme, kdy chceme a že člověk se může inspirovat něčím opravdu aktuálním a může nastudovat ze dne na den jako něco nového. My nějak tak máme poskládanou tu, nebo ten repertoár na ten příští rok, tak to teď jako ladíme a musíme postupně teda přidat i ty další roky, až ideálně do toho roku 28 teda, no.
0: Heřmánek režíruje.
2: No to je pravda. Teďka,
1: jo, to je pravda.
0: To je tvůj první režijní počin.
1: Tak...
0: Táta ho vlastně už
1: táta to tak jako
0: uvedl do života, jako rozeskoušel v podstatě.
1: Ano, on připravil text ve spolupráci vlastně s maminkou představení Apartmá v hotelu Plaza a proběhla první zkouška, takové seznámení s textem v průběhu léta a pak byla pauza, táta ještě doupravoval ten text, pak teda bohužel se s náma rozloučil, odešel A představení bylo nějak tak rozjednáno a my jsme si říkali, že by to byla hrozná škoda to nedokončit, tak já jsem se rozhodnul, že teda vstoupím do těch jeho bod a že to představení dozkouším, což se teda stalo skutečně. První uvedení jsme měli koncem roku a
0: Dana Morávková.
1: Dana Morávková, Pepa Carda, což bylo hrozně hezký, že i oni do toho šli přes ten risk, že pro mě to byla úplná jako prvotina a že mi důvěřovali. Já důvěřoval jim a jsem za to teda jako pyšnej.
0: No a zůstane u prvotiny, anebo jak si bude pokračovat?
2: Současně se totiž Kája měl možnost... Současně se totiž Kája měl možnost vrátit do New Yorku. Protože ta hra se odehrává v srdci New Yorku a skutečně já jsem už tedy samozřejmě viděla to představení a když tam přijdeš, tak máš pocit, že jsi vstoupil do přes Central Park, přejdeš metrem, které tam také slyšíš a přijdeš do současného New Yorku, kde se odehrávají ty tři slavné příběhy pro dva herce, včetně hudebního doprovodu, který je také newyorský veskrze. Takže bychom měli říct, že tam ještě hraje Nicole a zpívá a Petr Macháček.
1: Petr Macháček a Michal Zpěvák je saxofonista, který je takový duch toho New Yorku a ten to celý doprovází.
0: Ale ty jsi mi utek z otázky, budeš režírovat dál ve svém divadle?
1: Já si myslím, že jo. Protože mě to skutečně bavilo, ta práce na tom. A musím si to rozmyslet a naplánovat si něco do toho roku 2028.
0: No, režíroval mimochodem a doma i v tom hrál. Se díval, jak jsem zjistil, někde jsem to čet, na záznam ze zkoušky, protože samozřejmě člověk se nevidí, aby jaksi měl režijní dohled nad sebou jako hercem. Tak to se třeba taky přihodí mladému Heřmánkovi.
1: Já doufám, že ne, protože ono režírovat ještě v tom hrát je jako, to je skutečně ještě další liga a je to strašně náročný a se to celý pobrat a právě člověk tomu musí věnovat ohromný penzum času a trpělivosti. Tak kruček po kručku, třeba někdy v budoucnu.
0: My si teď dopřejeme další písničku, má název Každý den.

0: Každý den to je píseň autorů Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka z pohádkového filmu Ať žijí duchové, který se natočil v roce 1977. No a Leontýnku, hlavní dívčí dětskou postavu, hrála právě sestra Hanky Dana Vávrová.
1: A to je teta.
0: No, tak... Hanka mluví o sestře i o Karlovi, jako by tu pořád byli, Hanku. To je odzbrojující a krásné. S tebou jsou.
1: Já taky si to tak nepředstavuji. Já to vím, že jsou tady s námi. Dana mě vždycky pomáhala. Když bylo nejhůř, tak jsem vždycky šla jí poprosit, aby mi pomohla a vždycky zasáhla ve správnou chvíli. Takže já tomu věřím. Dana byla nesmírně talentovaná, skutečně mimořádně talentovaná. Zrovna pan Sovák tvrdil, že to je nová Bardotka česká a on tak jako k těm dětem měl takový, řekněme, když to řeknu kulantně, jako trošičku distanc, ale Danu měl opravdu moc rád. Jo. Ta si ho získala. No, s Jardou Uhlířem se kamarádíme dodnes, chodí k nám do divadla, má u nás také představení a jeho písničky mám
0: Dana žila v Německu a
1: Dana žila v Německu.
0: Měla dvě děti?
1: Kdepak? Já jsem měla tři kluky a chtěla jsem holky. Dana měla tři holky, chtěla kluky. Takže jsme si to takhle vyměnili.
0: A seš s nimi v kontaktu a mluví česky?
1: Mluví, na to velice dbala.
0: Manžel byl německý režisér, jo?
1: A její manžel byl Sepp.
0: Nebo je možná?
1: Ne, Sepp už také odešel. Sepp Filsmeier. A to byl velmi uznávaný německý režisér. U nás se promítali například jeho filmy o Bessnerovi, nedávno šel v televizi, nebo slavný film, no Stalingrad byl asi takový jako u nás nejznámější, ale v Německu měl spoustu, on byl nominovaný na Zlatý glóbus, tedy s Danou, protože Dana byla zase trošičku šedá eminence u Sepa.
0: A trošku tak, podobný model, jako Hermánkovi v Čechách, oni v Německu.
1: Model. Ale Dana byla strašně hrdá, ona tam...
0: Tam už nehrála skoro, že?
1: Hrála pořád, tam prosím měla tě, velikou kariéru.
0: Německy.
1: Ona se naučila, ona měla talent, tak jako herci mývají, že jo? Tak ona se naučila dobře německy, ale i ten bayerisch, ten správný přízvuk, takže ona se nenechávala namluvit. No, ona točila hlavní role za vlastně hned tu první, co tam natočili, Herbstmilch, tak za to byla vyznamenaná, dostala všechny ceny, pobrala v Německu,
0: no, který byl. Vidíš, to vůbec povědomí u nás nebylo, protože vyznamenali, když nebyla emigrantka, tak bylo ano, to na západě,
1: no tak, ale bylo to ještě v té době, ano. Takže i prezident německý tenkrát vyznamenal a opravdu se stala velmi populární. Takže ona tam i pak režírovala, ale hlavně hrála v mnoha filmech. A její tři dcery také, protože kdo je měl hlídat, že? Takže si je brala na plac. Takže všechny tři holky hrály. No, ale...
0: Jseš i ty v kontaktu se sestřenicema?
2: Pořád.
1: Babička je hlídala často, moje maminka, a takže na ně mluvila česky, takže holky mají českou národnost, německou, Janinka k tomu šetra britskou.
2: No, ale hlavně oni mluví jako babička, což je vtipný, protože oni jak jsou v kontaktu převážně jako s babičkou.
0: Jako paní Vávrou.
2: No a babička jak mluví, tak přesně takhle mluví prostě holky. Člověk zavolá ahoj.

0: medicínu, protože chtěla přijít na kloub tomu, co jí vzalo maminku, takže se věnuje gynekologii a Tereska má chlapečka a teď čeká na, když jsem tam byla v Mnichově, jak jsme slavili, že bude čekat holčičku, nebo bude čekat, čeká holčičku, no Pepinka ta ještě pořád to má někde schovaný, tak ta se ještě věnuje, také pracuje ve filmové branži.
1: Děti, to je náš poslední vstup. Vaše osobní zájmy, koníčky, je na ně vůbec čas? Hanko, hloupý dotaz, další Hajnu, hloupý dotaz. Vaříš ráda a vaříš hodně a máš pro koho?
0: Tak to je dotaz na Káju.
2: My jsme přijeli sem po obědě, mamka dělala úplně úžasnou polívku a guláš. Dneska. A mamka je opravdu znamenitá kuchařka, ale opravdu to říkám jako se vší vážností, prostě mamka dobře vaří.
1: Ale ty máš toho nejmladšího kluka doma?
0: Teď zatím, ale jede zase, se vrací do Londýna. Já mám velký problém, protože neumím vařit pro málo lidí, takže dneska jsme hostili dva řemeslníky.
1: No ti se mají.
0: Byli spokojeni, protože si pochutnali s námi na velkém obědě. No. Tak,
1: a Heřmánek má koníčka, to už nebude vaření, nějaké rybaření, nebo vy jste kdysi měli chalupu na Šumavě, to už asi nemáte.
0: Jo, rodiče pořád jsou na Šumavě a my tam za nimi jezdíme.
2: Je i to rybaření, teda když na to je čas, já hlavně jako co skutečně rád dělám, tak je cestování. Když prostě se udělá nějaký okýnko časový a nejsou žádné další závazky, tak prostě se zabalím a jedu pryč. A je to buď to, jsme byli na exotických místech a pak teda hodně jsme procestovali tu Ameriku, když jsme měli tu možnost. A dále to vlastně divadlo, ale to, že se rád jezdím dívat na divadlo. Mm-hmm. Takže teď vlastně ze začátku roku už mám za sebou výlet do Londýna, kde vlastně za 4 dny jsem viděl 5 představení.
1: No vidíš.
2: Takže a to je pro mě takový ideální výlet.
1: Co kamera, nějaká role ve filmu, v televizi, to asi není teď kdy?
2: Teď teda čas na to, jednak teda ta příležitost teď jako nebyla po nějaký období. Já jsem naposledy točil něco asi 3 roky zpátky, co bylo jako tak časově náročnější, ale ruku na srdce, kdyby doteď teda něco přišlo, tak já bych se asi zbláznil, kdybych něco ještě dělal navíc, protože ta práce v tom divadle je skutečně náročná a uvidím, co bude do budoucna. Tak je toho hodně a maminka teď má čas, tak to vypadá, že třeba s tím bude nějak ještě pomáhat a mě se trošku uvolní ruce a ještě se budu moct realizovat někde jinde.
1: Maminka se vrátí na plný pecky, řekl bych po česku, do divadla bez zábradlí, nebudeš přece sama doma.
0: No, to ne. Tak určitě mohu přiložit ruku k dílu a mohu...
1: Neříkej to tak skromně, to bude vydatná pomoc.
0: No, ale já musím říci, že mě moje děti připravili neuvěřitelný zážitek, neboť jsem se šla podívat na představení, které se uvádělo ve Stavovském divadle a na jeviště vtrhli mý dva synové. Kája a František, kterého obsadil ten Guy Roberts do svého představení anglicky mluvícího.
1: A hrálo se to tedy?
0: A jeho debut byl tedy ve Stavovském divadle.
1: Národním divadle, na Prašech národním divadle.
0: Ale bylo to tak roztomilý a bylo to moc hezký, takže vidím, že zřejmě tyto geny budou pokračovat.
2: Fanda je tím pohlcem taky. Sice vystudoval teďkonc informatiku, ale... Nějak se teď tím obloukem dostává zase tady.
0: No, on mi slíbil, že dodělá tu školu. Já jsem říkala, prosím tě, musíš dodělat tu školu a pak už si dělej, co chceš.
1: To je obvyklý rodičovský požadavek.
0: A on si teda šel dělat, co chce. Takže jsme byli na promoci v Londýně, celý šťastný tehdy a vrátili jsme se a on udělal konkurs na tu roli a já mu to hrozně přeju, protože vidím, že ho to baví a dělá, on už jako předtím spolupracoval s nimi, protože dělal překlady těch titulků a vlastně ty titulky i posouval a věnoval se tomu jako z té literární stránky, no a teď se mu tohle podařilo a říkal, mami, to bylo, já jsem tam běhnul naštěstí s tím Kájo a mě se zatočila hlava, takže říká, nebylo to vidět, bylo to moc hezký. Takže jim držím všem palce.
1: Děti, moc jste mě potěšili, že jste přišli. Hanko, já se ti s něčím svěřím. Poznal jsem strašně málo tak krásných a skutečně harmonických manželství jako manželství Hanky a Karla Heřmánkových. podařilo se ti prožít opravdu něco výjimečného, což doufám

posílí do dnů, které máš před sebou. Dnes se to moc nenosí, ale v tom manželství byl muž skutečně mužem a žena ženou. Ty jsi vzhlížela ke Karlovi, byla to jaksi přirozeně hlava rodiny a Karel, to ti můžu říct, kdykoliv měl Hanku po boku, tak zjihnul. Ty jsi ho okouzlovala svou vřelostí a ženskou krásou. A krásná a vřelá si dodnes. Tak a tečku za dnešním setkáním udělá písnička, zazní hlas Milana Peroutky, doprovází ho jeho Perutě a písnička má název Žij a tancuj. Mimochodem, klip k této písni taky existuje a v něm se údajně objevil mladý Heřmánek. Takže to je vše, loučí se s vámi Hana Heřmánková. Karel Heřmánek. A loučím se já, principál divadla Ungelt a průvodce této rozhlasové hodinky Milan Hein. Naslyšenou.

0: Pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 3 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.
1: I dnes pro vás máme milé povídání a hudební evergreeny z archívu Českého rozhlasu.
2: Bývá zvykem, pane Topole, že než se lidé třeba v kavárně, jako v tomto případě, nebo v hospodě, ponoří do trošku zásadnějších témat, tak se prostě a jednoduše toho druhého ptají, co poslední dobou dělal, co ho dobrého a zlého potkalo a co ho zaujalo. Aha. Tak tedy, co jste dělal v posledních týdnech?
3: Já teď vedu takový pravidelný život spořádaný, kdy vlastně celý ten režim se odvíjí od chození dcerky do školky, kdy teda manželka nebo já, spíš manželka stává v 6:30, odvede dceru do školky, pak já jsem dopoledne doma, snažím se něco dělat, pak ve 4 hodiny pro ní jdu a pak se nějak hrajem, vaříme nějaký ty kaše, pak buď jsem dál doma, nebo prostě mám stres s přáteli, nebo se o něco snažím, takže to je takovej ten popis dne, kdy ten den vlastně snad poprvý v životě se podobá jeden druhému.
4: A to dopoledne, to by mě zajímalo.
3: Já se pokouším prostě dopsat knížku, no. Pokouším se dopsat knížku, což zase znamená, že asi oni nebudu chtít vůbec nic říkat, to ani nevím, že vy se ani neptáte, to je drzost ode mě, ale je to poprvé, kdy se pokouším k té práci, dokonce používám slovo práce pro psaní, pracovat nějak pravidelně a nepsat teda 10 hodin v kuse, ale spíš denně jako něco. No.
2: Přistihujete se možná současně s tím pevnějším režimem, že na ten proces psaní začínáte už mít nějaký mustr, že jste řemeslník v tom dobrém slova smyslu?
3: No, já bych se snažil v tom dobrém slova smyslu být, ale mám právě pocit, když teda bych mluvil o svém psaní, že taková ta stránka, řekněme, fantazijní nebo tak, snažím se vlastně jako o nějakou kázeň, o ukázněnost teda, tak to možná odpovídám na to, co jste říkal o řemesle.
2: Píšete na počítači?
3: Na počítači, no, ale už jako strašně dlouho, já nevím, 10, 15, nevím jak dlouho, takže ta představa, že píšu na psacím stroji, mi přijde stejně neuvěřitelná, jako třeba dědečkovi, který psal na psacím stroji a měl by se vrátit k husímu brku. Nedovedu si to představit, ten psací stroj teďka.
4: Dědeček zmíněný byl katolický spisovatel, víte?
3: Byl spisovatel a katolický, no.
4: Tatínek dramatik, ten píše jak? Na stroji?
3: Táta na stroji pořád na stroji. Píše, no. I dopisy. Je pravda, že mi přijde ten počítač jako v něčem humánní, že totiž není slyšet to, co jeden americký spisovatel nazval the machine gun sound of my tape, right? Jako zvuk mechanický zbraněm. Že ten počítač prostě je tichý, což mi strašně vyhovuje.
2: Žádný samopál. Moje druhé mini téma znělo, co vás poslední dobou potkalo a co vás tak či onak zaujalo. Zcela namátkou.
3: No, já jsem po dlouhé době změnil bydliště, bydlím teď na Vinohradech. A
2: jste ze Smíchova, vidíte?
3: Já jsem dlouho byl na Smíchově.
2: Ještě.
3: Tak strašně dlouho, že už se ani nepamatuju, kde jsem byl předtím.
2: A co byl důvod? Zastavil vás anděl, vaše bývalé bydliště? Nebo?
3: No, tak.
2: Souvisí to s tím teď vážně?
3: Určitě, ne? No. Ten anděl pro mě byla křižovatka prostě, když jsem, jako to byl symbol prostě, dneska už není a občas vidím v novinách nějakou fotografii, jak je ten anděl krásně upravený a vypulírovaný a ještě jsem se tam nebyl teda podívat.
2: Jak se zžíváte s novou čtvrtí? Máte
3: já chodím po Vinohradech úplně
2: to?
3: Jako ohromený, jako připadá mi to tak, no, jako ta Praha, kde bydlel jsem na mnoha místech a Praha mě strašně zajímá, různě cestuji i po jiných městech, ale je vidět, že Praha rozhodně není jako jeden typ organismu, že ta Praha prostě je diferencovaná, ty městské čtvrti jsou úplně jiný a lidi jinak mluví a jinak se chovají, chodí jinak oblečený a je to prostě strašně zajímavý. No.
2: Vy jste v 90. letech díky svému psaní asi navštívil pár jiných metropolí, ostatně brnkl jste o to v té předchozí odpovědi. Kde vás co a proč zaujalo? Zase zcela namátkou.
4: Ale to bylo spíš v době, kdy jste dělal zahraničního reportéra v Respektu.
2: Nebo tohle.
3: No, díky tomu jsem se dostal do zemí třeba jako Japonsko nebo Irán.
2: To bylo kvůli reportáži?
3: Bylo to zemětřesení, byla to vlastně tragédie. Já jsem se tam dostal jako čerstvý reportér prostě v letadle, které vezlo jenom teda lékaře. Drsné naše lékaře, kteří prostě pracovali v Angole a všude možně po světě. Já jsem byl novinář jako LF, úplně vyukanej ze všeho. A v horách tam jsem sledoval operace, bylo to prostě neuvěřitelný zážitek. No.
4: V Rumunsku, tuším, no, jste byl také jako vlastně první člověk.
3: Jako jeden z prvních, vlastně bylo to první letadlo po revoluci. My se můžeme bavit už o té naší revoluci, nebo co to bylo jako pamětníci, že jo? Tak pamatuju si přílet opět do teda metropole. Byl tam pan Žantovský, byl tam Šimon Pánek, byl tam Jaroslav Kořán a byli jsme snad úplně první letadlo. Nebo úplně první letadlo jako z Evropy, ze světa, které vezlo do Bukurešti jako humanitární pomoc. No.
2: Čili prosinec 89?
3: Byl to prosinec 89. No. To byla asi moje druhá nebo třetí reportáž. A od té doby mám pořád takový zážitek, kdy jsem tam viděl teda ty pozuby ozbrojený, vyčerpaný, zesláblý, raněný prostě členy městský gerily, který tam po sobě střídali s tou tajnou policií, s tou sekuritátem, myslím, že se to říká.
4: Ano.
3: Tak tam jsem prostě jakoby vlastně přestal být radikál, no, kdy teda jako různí kamarádi i já jsme chtěli, aby ten převrat tady byl trošku, já nevím, jak to říct, prostě trošku snad jako ta STB a komunisti, prostě nic se s nima nestalo a prostě slyšela se tráva růst. Jsem vždycky byl jakoby radikálnější, ale po návratu právě z té krvavé revoluce jsem přibrzdil. Vlastně jako měšťácky jsem byl šťastný z té české povahy, která jakoby snad navenek je taková mírná, no, tolerantní. Říkám naschval navenek, protože si tím nejsem jistý. No.
4: Je to důsledek toho, že jste dospěl, vyspěl, nebo prostě zestárl, že vám ta novinařina vlastně nepřirostla k srdci a že jste se jí vzdal dobrovolně a vy jste prostě se upsal tomu a sám říkáte, že to je prostě fyzicky strašně namáhavé psát romány.
3: No jo, ale já mám ty hrůzy v hlavě prostě. Bylo období, kde mi strašně vyhovovalo mít pod postelí batoh a být na telefon připravený odjet na letiště a někam letět, jo. Ať už to bylo zemětřesení, nebo to třeba byli naši krajani v těch vesnicích okolo Černobylu, jo, kde se jako snažili dostat do Čech a všechno to bylo takový monstrózní, prostě tam jsem viděl fakt jako různý zvířecí mutanty. Tak tenhle ten trysk a tohleto sledování a stopování světa mě strašně bavilo a vůbec nevím, možná tím, že píšu román, jenom sbírám síly na to, abych někam vyrazil. No. Abych se rozhodně nějak bál nebo styděl použít teda váš termín zrání. Jo. Možná je to naopak nějaký otřískání a třeba je to ochablost. Jo, to je taky klidně možný.
2: Já se o těch vzrušivých zážitků, které se vám hned hrnuly na rty, přece jenom vrátím třeba možná už k nějakému klidnějšímu cestování z posledních let a ptám se znovu, jestli nějaké jiné velkoměsto, jeho čtvrť, zvyky těch lidí, které jste si tam okoukl, vás něčím zaujala?
3: No zaujalo, bylo dobře a možná spíš bych měl mluvit, jako ten cynický cestovatel mě je opravdu dobře kdekoliv, kde se zavřu do hotelu a nemusím se s někým bavit, jo. To je taky prostě důsledek cestování, že jo, to je taková ta přežranost už, nemůžu to říct jinak, ale kde spíš ne, že by mi bylo dobře, nebo to, kdy mě to fascinovalo, tak to byl Ulaanbaatar, no. Prostě hlavní město Mongolska. Byl jsem tam loni v listopadu, což je rok. A vlastně tu největší fascinaci jsem zažil tam, no. To zase z nejrůznějších důvodů. Dostanete se někam, kde teda není ten McDonald's, a kde je všechno úplně jinak. Je to teda středoasijská zem, že jo, nesmírně odlehlá, daleká, ale zároveň jako ten člověk z východní Evropy, to mě nebaví ty neustálý dohady, jestli jsme střední Evropa, nebo západní, nebo východní. Já myslím, že jsme prostě východní. A jakoby částečně rusifikovaní, když se tomu strašně bráníme, ale myslím, že to máme v mentalitě, zase jsem ochoten se hádat, tak zase v tom Mongolsku, v té středoasijské jiné zemi, bývalý zemi lamaismu a tak dále, je pro nás lidi z východní Evropy něco důvěrně známého. No. Je to taková ta patina toho postsocialismu nebo čeho, posttotality, která strašně rychle mizí. Já jsem strašně rád, že mizí, když ji vnímám s nějakou jemnou nostalgií teda. No.
4: Co vás vedlo, co vás táhlo k Apačům, vůbec americkým Indianům? Vy jste studoval, myslím, asi 6 semestrů etnografie, tak tohle?
3: Tak asi no, tak spíš teda to studium byl výsledek nějakého zájmu.
4: Jo.
3: Ale já zase jako jsem samozřejmě šťastný, že jsem byl u Apačů a splnil jsem určitě sen, který mělo strašně moc kluků, asi i děvčat z těch Májovek, že jo, ale zase musím ohradit, že bych měl příliš oblíbené Apače, mě prostě zajímaly.
4: Tak hovořili jsme o Ulaanbaatarů, na druhé polokouli jsou prostě jiné kmeny, že?
3: No, ale to jsou bratranci všechno, jako český vědec Aleš Hrdlička, kdy si vykonal výpravu právě. To je ten člověk, který prostě objevil nebo popularizoval tu teorii Beringovy úžiny, kdy teda paleoindiáni přišli prostě z Asie. A skutečně, když jste mezi Navahy, což jsou bratranci Apačů, a pak jste v Mongolsku právě po stopách Aleše Hrdličky, tak vidíte stavby v Mongolsku, to jsou teda jurty, u Navahu to jsou hogany, které jsou podobné a jsou to jedlíci masa a lučištníci, takže i přes ten sovětský, prostě tu sovětskou patinu mají s Apači Mongolové mnoho společného, ale bojím se, že můžem takhle jehlou nějakého jakoby spíš pofiderní sečtělosti, než vzdělání by se dalo spojit možná skoro všechno, no.

0: Možná, že posluchače zaujme, když vás, pane Topole, poslouchá řada takových poznámek, které trousíte typu bravo Ulaanbaatar, nejsou tam ty McDonaldy a tak podobně. A položí si otázku, ten chlapec se tu zmiňuje o své revoluci, která nutně musela věci jako McDonald přinést, nebo si snad tenkrát myslel, že ne?
1: Ne, já mám strašně oblíbenou knihu, která se jmenuje Kambodžská odysea, napsal Kambodžan Haing Ngor, který ho neumím to vyslovit, nedávno ho zastřelili někde v Los Angeles, a ten popisuje, jak prchal prostě z té kambodžské genocídy strašlivý polpotovský, kdy se dostal z lágru, byl mučen, já to zkrátím, přes strašný peripety, se dostal do Thajska, do nějakého uprchlického lágru. A ta Coca-Cola, kterou tam dnes ošetřovatel v ruce, pro něj byla symbolem svobody, ta plechovka. On to tam píše tak strašně jako milé a naivně, a já si přesně pamatuju na sebe, přesně tak to bylo a je. Jako McDonald je takovým symbolem, ale já prostě si do McDonalda v Egyptě nebo v Moskvě strašně rád zajdu, no. To určitě, jo. Spíš jsem to použil jako symbol a takový věc údivu, že v Mongolsku ještě není. Možná, že už tam teda je, já tam rok nebyl. Jako.
2: No tak to určitě. No.
1: A to, že já jsem teďka jel tramvají a sledoval jsem nějaký děti, které jeli ze školy. Měli takový na zádech pestrobarevné tašky, na kterých měli všelijaký medvídky a kačery Donaldy a všelijaký ramba, všelijaký příšery pestrobarevný. Tak jsem se zase nostalgii vzpomněl, jak já jsem nosil brašnu, myslím, černou, nějaká spolužačka žlutou. Pak Radek Malotín, ten měl, myslím, červenou, to byl král mezi námi dětmi, a tím to haslo. Jo, takže teďka já se vyslovuju pro tu pestrost těch dětských brašen. Pokud to dítě chce s medvídkem, tak má s medvídkem. A to, že spousta těch tašek je hnusných a šaredných a ošklivých a komerčních, to je jiná věc, no, ale to je prostě daň a to je v pořádku, tak jsme lidi, můžeme si vybrat. No.
0: Spousta lidí po hospodách už zase několik let nadává na dobu, to jistě dobře víte taky, a při hlubší řeči skoro pořádně ani neumí říct, na co kromě tunelářů a politiků vlastně tolik nadává. Je něco zcela konkrétního, co vás teď v této zemi velmi štve, a naopak, co vás těch 11 let poté docela anebo hodně těší?
1: No mě vůbec těší, že žijem, jo, z nějakého širšího hlediska, který může být samozřejmě směšný. To je úžasný, jo, taková zem lidí pracovitých jak včeliček, ty zlaté české ruce, že vůbec český národ přežil. To je docela zajímavý, že jo. My jsme byli germanizovaný nějak, jako bylo tady ten vliv Sovětského svazu a prostě furt tady jsme, jo. To je prostě úžasný. Máme své top modelky a své top hokejisty a máme prezidenty a spisovatele, to je bezvadný, tak to je první věc, jo.
0: Hurá.
1: To je prostě úžasný, to, že existujeme a že nadáváme česky, to vůbec není samozřejmost, jako, nebo nemusela by to být samozřejmost, takže tohle je prostě zajímavý, nebo tohle mě prostě naplňuje určitým pocitem uspokojení. Ano, my Češi, až jsme to dotáhli, když sakra vlastně, ono, kdyby jsme byli opravdu, ne, toho necháme, jo, že jsme skutečně mohli být někdo jiný, jiným národem, ale já řeknu teda, jako, co mě štve, no, jako každýho spousta věcí, jako každýho člověka, který aspoň stopově nějak myslí a rozhlíží se, tak samozřejmě musí obrovský procento jevů, se kterými se potkává, prostě štvát. Především myslím to strašlivý tajemství vyjádřený ve větách, kdo jsme, co jsme a kam jdeme, že jo. To je prostě, to je jedno, kdo nám vládne, ale tohle je prostě zajímavý a to je napjatý, jako jo. Ale já teďka přestanu žertovat a řeknu zas, jako co mě naštvalo vlastně. Já jsem byl 3 měsíce v Německu a tak jsem cestoval po Evropě, takový krotký cesty všelijaký po těch civilizovaných místech. A víte, co mě vlastně jako strašně ohromilo, když jsem dorazil do Prahy? Takový povlak vulgarity nebo lascivnosti. Jako kdyby ta Praha trochu byl takový obrovský bordel plný děvek, jo. To myslím úplně vážně. Ty obrovský plagátovací plochy, kde jsou takový ty dívky s nápisem udělala jsem si to sama a takovejhle podivnej povlak vulgarity, včetně všelijakých těch pornočasopisů a jako takového toho softporna. Po těch 3 měsících jsem na to koukal jako takový, že je to zvláštní. Moc se mi to nelíbí, nebo viděl jsem takový plagát, teď to přesně neřeknu, no. 4koalice, konec vlády, růže s ptákem. A pak takový ty reklamy, jako, mně to prostě přijde hnusný najednou, no.
0: Na kostní dřeň třeba.
1: Ano, vlastně, no, nebo jako tohle mi přijde prapodivný, já teďka hned se zas brzdím. Uvědomuji si, jak třeba se mi líbí, jo, že třeba Češi nejsou tak pruderní jako Američani, jo, nebo nejsem vlastně nějaký pruderní člověk, jo, ale líbí se mi, že prostě v Podolí chodí holky nahoře bez, a to mi nevadí, to je bezvadný, ale tady ten podivnej, jako nános vulgarity mě prostě připadal divnej, no.
2: Co vás štve naproti tomu v Německu, když jste tam byl takhle dlouho? No. Ostatně to byly Vorlesung, nebo co to bylo?
1: No, já jsem dostal stipendium, no, musím říct, s radostí, píchou, hrdostí a zároveň teda jako za zhrůzu, kolik lidí mě bude nenávidět, ale...
0: Od koho konkrétně, pane Topole?
1: Od jaké jsem nebo... přesně tomu, bych měl... Je to nadace města Mnichov. Mm-hmm. A mně se podařilo vlastně napsat knížku, pár knížek mi v Německu vyšlo. Mm-hmm. A díky tomu zřejmě jsem dostal teda tohleto tříměsíční stipendium. To je nesmírně velkorysá věc, kterou já jsem vnímal, když jsem dostal stipendium jako nadšenec, pak jsem se potkal s různými autory německými, americkými, albánskými, polskými, prostě po Německu jsou takzvaný literaturhausy, což jsou baráky, kde dostanete klíč od pokoje a peníze na 3 měsíce a prostě je to nějaká státní kulturní politika. No.
2: A portýr při vašem odchodu potom ale nechce rukopis?
1: Ne, vůbec nikdo nechce vůbec nic, to je právě zvláštní. No.
2: Čili za takovýchto okolností, pardon, jste napsal taky Anděla, že jo?
1: Já jsem napsal Anděla taky na stipendium. Já jsem vlastně teda tady jsem nadával na svůj národ, že jo, a zároveň musím ještě prohlásit strašlivou věc, jako já jsem vlastně německý spisovatel, já jsem napsal 2 romány v Německu, aniž bych uměl německy. No.
0: To znamená, vracím se k těm stipendiím. Není nic, co by vám tam bylo alespoň doporučeno, aby vám řekli, je tady teď 5-7 zajímavých výstav po Německu, jeďte tam.
1: Pokud se zeptám, tak jako samozřejmě přes internet řeknou. Můžu cokoliv, ale tohle ta nadační politika je tak velkorysá, zřejmě je v té kultuře tolik peněz, že to dostane, dejme tomu, 15 lidí za určitou časovou jednotku, nějaký peníze a čas a jeden něco napíše a to se ty nadace vyplatí, no. Je to úplná svoboda prostě.
0: A v čem je ta skutečnost, že jste tam ty knížky napsal? Je to prostě pragmaticky v tom, že jste tam 3 měsíce odtržen od rodiny a kamarádů?
1: Já se domnívám, že jo.
0: Zbývá plno času na psaní?
1: Ano, no.
0: A nebo máte i trošku větší odstup, když nejste ponořen v tom, nehmatáte denně to, o čem píšete?
1: Já německy neumím, já jako všude se domnívám.
0: Právě odstup od té české reality.
1: Mám které... odstup od vlastně jakékoliv reality. No, já se ponořím do takového svého somnabulismu. Tady vyloženě ty 3 měsíce zavřený, prostě jsem sám a většinou vždycky něco napíšu, ale jako já jsem nedávno, já jsem půjčenou chalupu prostě v Úpě, v Krkonoších od své kamarádky, překladatelky Evy Profousový a tam jsem byl sám na Ledový muže, což je leden, únor. Tu chatu jako hlídáte, nikdo tam moc nechce, tam prostě jsem si každý ráno 6 metrů došel pro vodu a musel jsem to odházet lopatou a pak jsem zbytek dne bojoval ze živly, že jsem jako stahoval dřevo a vždycky jsem měl tak 4 hodiny na psaní a to taky šlo.

0: Pojďme k té Topolovic rodině. Ono zas není tak úplně typické, aby se spisovatelské nebo jaké, řekněme, tvůrčí řemeslo nějak dědilo. Spíš by člověk čekal, že synové dramatika nebudou mít psaní zrovna blízko, protože vidí ty průvodní jevy toho psaní.
1: Já jsem vlastně svého tátu jako spisovatele nebo dramatika nezažil, jo. Já jsem zažil tátu v montérkách.
0: Protože jo. Vy jste dospíval v době, kdy to dělat
1: nemohl. Určitě, já jsem v životě nebyl jako dítě na premiéře. Vůbec jsem v tom jakoby divadelním světě nežil, nebo jako nikdy jsem nebyl u toho, když táta někde podepisoval knížku nebo mluvil z televize. Jo, já jsem to dítě, který vlastně jakoby se narodilo do té šedivé normalizace. Takže...
0: Vy jste ročník?
1: Já jsem 62.
0: 62, čili no. V 68. pouhých 6 let.
1: Dítě, no. Jako. Takže možná, kdybych zažil tátu jako skutečně toho spisovatele s průvodními jevy, jak říkáte, tak nevím, já jsem nepoznal, jestli ho ráno bolí hlava, protože slavil premiéru nebo byl s těma dělníkama od kompresoru někde v hospodě.
2: Vy jste vychodil gymnázium v Radotíně.
1: V Radotíně, no.
2: To je zvláštní. Až Pražák, vy jste dojížděl.
1: Alma mater, no já jsem tam 4 roky dojížděl jako spousta nás dalších, to byly cesty většinou stopem.
2: To bylo jaksi separované, nebo skoro bych řekl segregované gymnázium.
1: No, tak se tomu říkalo sběrný tábor z legrace a přehnaně, no. To zase byla ta jedna z těch směšných věcí, komických věcí toho režimu, kdy vlastně spousta dětí z těch rodin disidentů se dostalo po chrtě, kde bylo výslovně napsáno, naše děti nemohou studovat nebo tak nějak, tak jsme se dostali. Byli jsme podobní ročníky jako třeba David Pithart nebo sestry Bartoškovy, Milena Grušová, Betina Landovská, tak my jsme se všichni dostali do takového toho minigheta.
0: No. Čili Radotín.
1: Bylo to gymnázium Radotínu. Hmm. Kdy teda i v učitelském sboru byli prostě lidi všelijak vyházený a s flastrama, takže nevím, mimo mě se snad nikdo veřejně o tomhle nezmiňoval, jako mně to přijde prostě zajímavý, jo, že
0: zajímavé.
1: Se pořád takovýhle věci dělali, jako jaký to mělo smysl, to nevím, asi, že jsme byli pod nějakým drobnohledem, umožnili nám teda vystudovat tu střední školu. Takový různý mý kamarádi, jako třeba Petr Placák, jeho tatínek, plukovník Bedřich Placák, prostě byl taky chartista, tak ten už se zase na střední školu nedostal, no. Takže to bylo zase taková záležitost 1, 2, 3 let, kdy všechny ty dětičky tu maturitu prostě udělat mohly. Na vysokou už pak ne.
0: Ještě se vracím k tatínkovi. Dobrá, byl převážně v montérkách v době, kdy už jste ho vnímal, ale byla doma řeč o literatuře, o dramatech, o psaní vůbec. Když jste s tím začal, nebo začali i brácha zase v jiné rovině, vidíte. Byl tatínek potěšen, nebo spíš říkal kluci, no jednak vás nebudou tisknout a za druhé je to těžké řemeslo o 3 kůrkách.
1: Táta prostě není ten typ toho učitele, nebo prostě typ toho, který by jakoby někomu něco radil.
0: Mentor.
1: No, to rozhodně ne, spíš to prostředí knih, že přicházejí lidi, jako dárek vám dají knihu a vy pak zjistíte, že to je ten pán, kdo vám dal tu knížku, je jakýsi pan J.R. Pik, satirik, který byl v Terezíně, napsal o tom nějakou satiru, nebo tenhle ten další člověk je prostě básník, jo? Takže tak jako nenásilně naprosto.
0: Do toho vplouváte.
2: No. By to byl taková autorita, třeba, já nevím, básnická, filozofická, nebo spisovatelská pro vás.
1: Zas musím říct, že z toho tátova jako prostředí tam jako nebyl nikdo, nebo táta není člověk takový jako intelektuál v bílý košili, prostě táta se přátelil stejně s lidmi jako z dělnických povolání, jako s intelektuálama, takže já jsem jako dítě vůbec nikoho takového.
2: No ne, potom, když jste psal první verše už, jo?
1: Já prostě nemůžu nevzpomenout Petra Kabeše na jehož vernisáž, autogramiára, prostě uvedení knížky. Jsem teď dostal pozvánku z Atlantisu, ale nějak tam nemůžu jít. Tak to byl Petr Kabeš pro mě, když mi bylo těch 16-17 prostě. Další byl třeba Egon Bondy, že jo, pak v těch 17, když už člověk teda není dítě. Tak to jde rychle, chodíte po Praze, seznamujete se prostě v téhle hospodě Třešňák, v téhle té Stankovič, to už pak prostě se člověk naváděl tykadlama jako no.
2: Najednou jste stanul v nějaké pospolitosti, která vydávala Revolver Revue s nějakými těmi předchozími stádii.
1: To jsem potkal Ivana Lampera, prostě dnes teda editora Respektu, který snad to bylo v 85. prostě tady bydlel nějakou dobu, prostě byl ze Zlína, tehdejšího Gottwaldova, sešel se, že založíme časopis, mě to připadalo jako nepředstavitelný, nemožný, ale ten Revolver Revue prostě Ivan ze země vydupal. V tom byl takový asi prvek i nějaký opozice, která je vlastní tomu věku, mě bylo nějak po 20, kdy nejen teda jako režim nebo něco oficiálního to nepřicházelo v úvahu, ale vlastně jsme se cítili být i takovou opozicí proti těm zavedeným disidentům. My jsme prostě nepoznali to, co můj táta a já nevím kdo, Kohout, Kundera, Havel, Klíma, vůbec jsme nevěděli, jako, jaký to je fungovat nějak svobodně, takže jsme se zakopávali tím revolverem prostě na pořád. No tady nebyl jenom revolver, tady bylo třeba Okno, což byl takový echt undergroundový časopis, jako, což zase dělali takový ty o 10 let starší a o dost drsnější a o dost vlasatější.

0: Užit upadla zmínka o anděli, o křižovatce na Plzeňské, nebo tedy jaksi docela aktuálně pojednané architektonicky.
1: Z těch fotek mám pocit, že ten anděl teďka je zaměnitelná lokalita jako s nějakou německou nebo francouzskou nebo britskou snad, tak to prostě je, no.
0: Je, no dobře,
1: ale... Nechci být staromilec prostě, nebo mě ten anděl, vůbec to okolí anděla Smíchov fascinoval vždycky, pro mě byl takovým pandánem k tomu, co jsem měl vštípeno a bylo mi vštipováno, takovému tomu mýtu Prahy magické, jo. To je prostě Rypelíno, že jo, Praha magická, to je celý ten mýtus, který prostě počítá s Kafkou a s Golemem a s Haškem a s celou tou galerií prostě figurek a se všema těma postavama a postavičkama. Kdy částečně to je pravda, jo? Jde to až že od císaře Rudolfa, od alchymistů. A je to pravda, ale zároveň je to mýtos takový vymyšlený, teďka už nabopnel tím turismem. A já jsem chodil s kamarádama, ne sám, po té Praze, která mi připadala jiná. Připadala mi ubohá, špinavá, rozvrácená, strašná. Tady nebyl žádný Emir Arthur Longen a žádný kabarety tady nebyly, nebylo tady nic, jako nebyl tady Kiš. Všecko mi to připravilo jako vyčpělej mýtus prostě. Mm. A právě myslím, že to byl Kroutvor, Josef Kroutvor, spisovatel, teoretik, estetik, esejista, který začal razit takový termín Praha mizerná. Což už samozřejmě teď je zase další mýtus, proti kterému bychom měli jako bojovat. Je to další turistický, prostě tak to je. Vždycky se z toho města, z toho jeho kalu něco, nějaký příšery z něj vylezou a někdo o tom něco napíše a stane se z toho takový jako vývozní artikl. Takže zase přijde nějaká generace, která v opozici proti tomu zaběhanému vymyslí něco nového. Ta generace dospěje, prodá to a tak dál. Konečný koloběh. Promiňte, že jsem se tak rozpovídal, ale musím říct, že nejen anděl, ale například tam je Malostranský hřbitov. Jo. A jako čtenář Jakuba Arbese prostě jsem tam fascinovaně chodil a chodím dál, když teď to zavírají kvůli vandalům samozřejmě. Tam jsem narazil na náhrobek svaté holčičky. To je pro mě něco zajímavého a důležitého, protože kdysi moje máma mi vykládala, že jsme bydli v Dejvicích, jak za druhý světový války jako malou holku jí vodila chůva nebo koho měli na prostě náhrobek svaté holčičky, kde ty děti váleční dávali psaníčka a prostě tak. A tahle ta svatá holčička tam je pořád. A my, když jsme s Vladimírem Michalkem hledali různé věci k tomu filmu Anděl, tak jsme na ten náhrobek narazili a skutečně tam ty psanička pořád se dávají. A hlavně cikánský děti z okolí tu legendu pořád nějak udržujou. A dávají tam kytky a bombóny a pořád to funguje. Hmm. Takový městský mýtus, který já vlastně tím, že o něm mluvím do rádia, tak vlastně určitě ho ničím, že jo, to je jasný. Ale pokud si pamatuju, tak Arbes to snad je popisoval, snad je Karásek z Lvovic, tak prostě na té Plzeňský padala holčička z okna, padala, zabila se, zachránil jí anděl, ale on ji nezachránil od smrti, on jako nějak nastavil tu dlaň a zachránil to tělo před zmrzačením. Takže ji uložili do hrobu stejně hezkou, jako padala. To je zajímavé, jako že tato legenda je tak vlastně smutná. A tato holčička měla být jakýmsi garantem dětských přání. Dokonce jsem dohledal v knihovně městský knížku od Františka Kožíka, že autor, který není zrovna ve flóru, nicméně za války napsal knihu Svatá holčička a tahle ta knížka je neuvěřitelná. Jo? Je to neuvěřitelný, je to úžasná kniha a naprosto nepovšimnutá. Je to teda dost temný a morbidní. Jako.
0: Vladimír Michalek podle vašeho románu Anděl natočil film Anděl Exit, ale částečně taky v Kapském městě. Proč tam?
1: Tohle to je ze života, z krátkého života scénáristy, skutečně zábavná historka. Představte si, že napíšete scénář teda s Vladimírem, je to hrozná práce, trvá to 2 roky. Všechno už teda jako proběhne, dostanete grant, je to odkleplý, už se natáčí a najednou si vás povolá producent a režisér do setmělýho baru. Vy čekáte, co bude. A oni řeknou, bylo by potřeba teda menší změnu, jo, předělat celou tu Francii, kde děj se odehrával původně ve Francii na Afriku.
2: Já si vsadím proč, kvůli penězům, že?
1: No, částečně. Žijem ve světě, kdy najednou cestovat do Kapského města, do Afriky, je levnější, než do Paříže.
2: Právě, natož tam pracovat.
1: Jedna z těch důvodů byla vlastně pocitová. Ten Anděl vyšel před 5 lety A já si troufám říct, že někdy v roce 91, 92 bylo normálně pro Čecha pobyt v Paříži nebo ve Francii exotika.
2: Přirozeně.
1: Od té doby se tohleto nesmírně posunulo, to vnímání, a Paříž je pro nás skutečně jako pár hodin vlakem. A ta exotika je jinde. Ta exotika je, dejme tomu, v Africe.
0: Kapské město.
1: Kapské město. A já myslím, že tohle byl ten základní pro Vladimíra jako motiv. No. Pak už se přidružují ty další věci, že tam má kamarády, že tam jsou lidi, kteří pomáhají z ambasády, jo? Ale myslím, že původně bylo tohle. V té knížce já zmiňuju mobil, kde to mají někde v McDonaldu jako takový tříkilový prostě strašidlo, takže ten posun je tak strašně rychlej. A my samozřejmě jsme nechtěli, aby ta kniha nebo film byl nějaký realismus, to ne, ale v tyhle ty technické věci s tím se počítá, prostě to v tom filmu je vidět. No.
0: Byl jste s nimi, ne?
1: No, já jsem v tom Kapském městě nebyl. Já jsem se zrovna stěhoval a nebyl jsem tam taky kvůli tomu, že Vladimír chtěl mít prostě mobilní jednotku. Jako když jede do Kapského města výprava 4 herců, producenta, režiséra, zvukaře, tak to jde. Když je tam těch lidí 15, tak jednoho bolí v krku, druhý se někde opije, ztratí, jo, to prostě chtěli být jako komando. Což na tomhle filmu bylo strašně zajímavé, protože se pracovalo tou novou technologií, snad je to první film natočený tou
0: digitální DVčko, jak tomu říkají, digitální malá kamera Sony.
1: Já se v tom prostě nevyznal. No, akorát vím, že u toho filmu nebylo těch 40 až 150 lidí, kteří tam lítají se světlama. Byli jsme prostě 4-5 a lítali jsme tam sami. No. Bylo to strašně v tomhle zvláštní.
0: Ale pražské záležitosti, já nevím, natáčení na plzeňské s našimi romskými spoluobčany, v tom jste jel?
1: No, já jsem tam byl denně, no. Určitě jsem tam byl denně, protože jednak to prostředí znám. S herci jsem kamarád, takže myslím, že Vladimír mě tam prostě chtěl mít jako takovej nárazník, otloukánka, nápovědu a cokoliv. Prostě taky jde o to, že ten scénář jsme neustále měnili. No. Myslím, že jsou asi takový dva základní typy scénářů. Ten jeden je na klíč, že koupíte scénář, napíšete scénář a jedete od A až do Z. A pak teda je takový ten trochu experiment, kdy dejme tomu, ten scénárista je na place, já jsem o tom teda moc neslyšel, že by to někdo dělal a nepřetržitě jede, no. Někdy lidi si stěžovali po tom filmu, že občas není rozumět, ale to vím dobře, kde není rozumět a jsem tomu rád, no. Někdy prostě nerozumíte a jednáte instinktivně.

0: Přelom věku, slovo, které teď každým dnem bude komerčně víc a víc skloňováno, jak se tak jedno naše tisíciletí přehoupne do druhého. Ale my přece víme, že pro buddhisty a židy a pravoslavné a muslimy to není vůbec významné datum. Je pro vás něčím vůbec vnitřně zajímavé, že naskočí rok 2001?
1: Samotný ten letopočet asi nějak ne.
0: To jste říká.
1: Ne. Cítil jsem takový záchvěv, jakože třeba jsem člověk 21. století, jsem kyborg, jsem prostě, ale spíš legrace, než by mě to nějak.
2: V čem je brácha jiný?
1: Úplně a naprosto ve všem. Já nevím, jestli máme prostě nějaký shodný rys. Máme se docela rádi, trpělivě si nasloucháme, skoro vůbec si nevidíme.
2: No dobře, vy jste trošku spřáhnul svoji tvorbu s jeho Psími vojáky svého času.
0: Ostatně, co je to za název? Je to prostě jenom doslovný
1: překlad? Zase indiáni, to je ano? Dog Soldiers, Psí vojáci, což to prostě v těch dobách prostě bolševismu. Já jsem nedávno s úžasem zjistil, že Psí vojáci mají 21 let. To je strašný. Jako.
2: Dobře, ale vy jste viděl taky nějakou kapelu, která se jmenovala Národní třída.
1: To byla zase Národní třída, no. To je zajímavé, už na tom názvu vidíte, že jako to byla zase doba jiná, to byla doba před rokem 89, dneska, kdyby se kapela jmenovala Národní třída, tak řeknete, co to je, to jsou skinheadi, nebo to jsou posuny, to mám rád, jako, takže přece se něco děje, jako jsou posuny v názvech, že jo. Každý název je nějakým symbolem. Národní třída bych se nemohl jmenovat. Teď.
2: Ale on je potřeba název české děti.
1: No jistě, ano. To se s Petrem Placákem vymyšlena vlastně skupina ilegální, že jo? České děti tehdy prostě nacionalismus v době, kdy jste vlastně jakoby okupován jiným národem se vnímá, je vnímán jako něco pozitivního, že jo? Pokud vám nacionalismus toho vlastenectví slouží jen k tomu, abyste do někoho kopal, tak je to odsouzení hodný hnus, jako to jsou ty posuny, no.
2: Čeho jste příslušníkem dnes?
1: Já jsem asi opravdu tím Evropanem, no. Na kterým už nejsou nějaký ty kalmicko-mongolsko-ulambátarský přeci vidět, protože jsem se rozpil v tom běložství, ale myslím rozpil jako, nemyslím to jako, že by jsem něco pil, ale jsem pravděpodobně Evropan, no, asi. Východoevropan dokonce bych si troufnul říct. Myslím, že spousta lidí by se se mnou pohádalo. Ta východní Evropa je věc, která mě pořád zajímá, já pořád stopuju to rozpětí, prostě Praha, Varšava, Moskva, Brno, Užgorod. Je to prostě území, kde se nějak cítím doma. Mám v sobě pořád takovej ten určitý ostych, nebo možná i komplex před západem, takovou jakoby hrůzu z východu. Jinak Prahu vnímám jako vlastně křižovatku, to je úžasný.
2: Jasně, a není nelogické, že hovořil jste o Varšavě, Budapešti, že dorozumívacím jazykem těchto východoevropanů je angličtina?
1: To je taky legrační. Já jsem byl asi před 3 lety na nějakém zámečku někde v Německu. Byla to jakási konference spisovatelů ze střední Evropy. Ano, to je ta zdvořilost. My jsme střední Evropa. Byl tam prostě polský spisovatel Stašuk, byli tam prostě rumunský spisovatel, bulharská spisovatelka, Slovák, Čech, Rusové a všichni jsme se bavili anglicky. A ti naši hostitelé, což byl anglický lord a německý jazykovědec a francouzská spisovatelka, byli strašně nešťastní z toho. Hrozně chtěli, aby jsme pravděpodobně, když to přežnou, pili vodku a zpívali Čiornej voron a chodili
0: byli
1: v
0: autentičtí.
1: A byli autentičtí, no.
2: No dobře, ale vy jste člověk slova. A ještě navíc generace, která je aktivně při tom obrovském boomu všeho. Znamená to, že budete psát anglicky?
1: Ne, já nikdy nebudu psát cizím jazykem. Já prostě mám problém napsat anglicky dopis a určitě psát cizím jazykem nebudu. No.
0: To nejde, pokud tam člověk nežije 20 let.
1: Prostě
0: ještě
1: nedokážu,
0: se nemenuje Nabokov. Není
1: Nabokov
0: prostě geniální
1: nebo Konrad, nebo prostě to ne. No, to...
2: no ale bude to k tomu směřovat postupem doby?
0: Že by?
1: No určitě, jako, jestli jako se, to se týče lidí, kterým dneska bude těch 20 nebo 17, tak já znám asi 2 lidi, kteří píšou anglicky. Ale jsou prostě bilingvický, jako maminka. Jasně. Prostě, jo. A pokud se mají rozhodnout, tak píšou anglicky, to jo.
0: Ještě k vašemu bratrovi. Já jsem před časem četl minimálně jeden, možná 2 velmi obsáhlé rozhovory, kde on velmi otevřeně mluví o své alkoholické krizi, o tom, jak opravdu o vlásek to mohlo stát život. Byli jste vy dva v té době, kdy on opravdu na tom byl velmi zle, nějak v kontaktu, potřeboval vás, snažil byste se do něj vlámat a něco mu vymlouvat, nebo jak to prostě vypadalo? Vy jste přece musel vědět, že on jednak trpí, ale jednak, že je velmi ohrožen.
1: Já myslím, že tomu zase porozumí jen někdo, kdo prostě žil s alkoholikem, jo. To prostě tak jako nevysvětlitelné věci. Člověk, který propadne drogám nebo prostě alkoholu, tak myslím se dostane do takový, říká se tomu do vrtule, kdy vlastně neslyší. Kdy neslyší, a to je prostě nejhorší, kdy se tady jako řítí do té smrti, a to není jako lecaká smrt, to je strašně bolestivá smrt, to je smrt, kdy vás neopouští jen tělo, jako opouští vás mozek, který přímo s tím tělem soupeří, kdo dřív jako uhnije. A myslím, že z tohohle stavu si brácha nic nepamatuje, ale...
0: A vy?
1: No já si pamatuju den po dni teda, no, kdy jako všechny ty nemocnice a operace a tohle, to je jasný, no. Bratr měl zřejmě jako štěstí v několika věcech, jednak, že přece jen ten mozek si tolik nevymazal, takže byl schopen pak vnímat tu strašnou fyzickou bolest. A pak, že vlastně se ho ujal Lukáš Polert, no, protože Lukáš Polert se ho ujal jako kamarád, jako lékař. A co já jsem slyšel, tak operace, který prodělal bratr, teda operace slinivky, se prostě před pár lety nedělali. Protože alkoholik je člověk nespolehlivý a ta operace je natolik nákladná, snad a pracná, snad se nikoho nedotknu, jsem v tom laik, že se prostě alkoholikům nedělala. Mm. Takže jako Lukáš a ostatní doktoři to riskli a Filip zjistil, že by mu stačilo jednou se opít a zemře, tak se rozhodl, že bude žít. No. Život je někdy věc rozhodnutí.

0: Karel Schulz, to je také jméno z vašeho...
1: To je dědeček, no.
0: Dědeček, že? Vy teď máte dceru.
1: Já teď mám dceru Marie, no.
0: Čím se zabývá vaše dcera Marie?
1: Moje dcera Marie chodí do školky a zabývá se tím, že jako... No, tě, co se děti zabývají, no. Má ráda prostě zvířátka.
0: Večerníčky?
1: Večerníčky, no. Miluje Toma a Jerryho, že jo. Já už když vidím, jak Tom Jerryho skalpuje a Jerryho řeže kladívkem, tak u toho je mi divně. Dcera se chechtá, jako tleská myšce, která vždycky unikne. Že ten posun vnímání vidím i na své dceři, no. 3,5 leté. No a tenhle vidíte to samozřejmě i v literatuře. Já vím, že dědečkův román Kámen a bolest byl jako kritikou dobovou a kritikou z katolických kruhů strašně napadán, jako byl napadán ze sadismu. Když si tam Borgiové nebo kdo, to jsem řekl, od boku vypíchávají oči. Že tehdy pro ně byl tohleto jako sadismus a
2: krutost.
1: Tento popis. Jako tento popis. No. Takže pokud mě nějaký kritik taky řádně stěl, tak z toho nebudu nic dělat a budu vědět, že pro moji dceru moje knížky budou usměvnými večerníky.
2: Kdybyste se někdy vypsal z toho, co letí hlavou, duší nebo čím vám to letí, jaké povolání by připadalo v úvahu například? Kdyby prostě psaní nešlo, nebo vám bylo na pár let odporné, měl jste pocit, že potřebujete doplnit ten rezervoár, to se může velmi lehce stát.
1: Je to denní otazník.
2: Že?
1: To já bych třeba zkusil v rozhlase dělat.
0: Pane Topole, začátek máte za sebou. Děkujeme za návštěvu.
1: Děkuji.

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Otevřeli jsme rozhlasový archiv a vybíráme z něj pro vás to nejlepší.
0: Vraťte se s námi v čase a poslechněte si legendární pořady, rozhlasové hry a četby.
1: Příběhy z naší historie nebo nestárnoucí hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 4 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.

Hezký poslech pořadu Hudební delikatesy vám přeje Saša Vébrová a Vladimír Truc. Opět musím zdůraznit, že slovo delikatesy není v názvu náhodou. Jak jinak nazvat úvodní skladbu Georgia on my mind v podání Ray Charlese? A neméně slavná bude i ta následující píseň, kterou zaspívá Marlene Dietrichová. Však taky Vladimír Truc jako podtitul dnešního pořadu napsal Slavné songy a slavní zpěváci. Tak se máte na co těšit. Melodie z filmu Modrý anděl k vám právě přilétá.

0: Pro slavné osobnosti nemusíme ovšem chodit jen za hranice. Karel Gott si dobil téměř celý svět a melodie Salvátora Cutugna s vynikajícím textem Pavla Kopty určitě patří mezi jeho nestárnoucí evergreeny. Tuhle skladbu proslavil skvělý francouzský chansonnier Sardou. Je to podsta muzice. A jakže se jmenuje? No přece muzika.
1: Čas letí jako bláznivý, já nešitím ho ani vy.

Mezi nezapomenutelné melodie patří určitě píseň z repertoáru Edith Piaf s názvem La Vie en Rose. Určitě vás potěší i italská verze v podání tamnější skvělé šanzoniérky Milvy.

Nevím jak vy, ale já bych mohla šanzony poslouchat od rána do večera. Přinášejí mi nejen prožitek, ale i pocit, že jsem se zpěvákem nějak propojená, že jsme spřízněné duše. Zvlášť, když se jedná o takového mistra tohoto žánru, jakým byl Jacques Brel. A já doufám, že stejně osloví i vás jeho vyprávění v písni Amsterdam.

Slavnou píseň The Man I Love napsali bratři Gershwinové do revue Lady Be Good v roce 1924. Ta písnička byla nakonec producenty během zkoušek vyškrtnutá. Prý se obávali, že je příliš složitá a nepřispěje tedy k úspěchu kusu. Je to důkaz, jak je těžké býti prorokem, protože právě tahle skladba se později stala jednou z nejpopulárnějších. A když k tomu přidáme ještě hlas Barbry Streisand, pak se není co divit.

Milí posluchači, dnešní hudební delikatesy věnované slavným songům končí. Už za 14 dní se na vás ale opět těší Vladimír Truc a Saša Vébrová.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: týden vybírá to nejlepší z rozhlasového archivu.
1: A přece máme ještě něco navíc. Pořady, které nezestárly, a zvukové záznamy, které vás provázely celým životem.
0: Střihové dokumenty, publicistika, rozhlasová zábava, koláže a dokumentární pásma. To všechno na Pohodě nabízíme v samostatné programové řadě
1: ve čtvrtek v 7 hodin ráno
0: a ve 14 hodin odpoledne.
1: Vraťte se s námi v čase
0: a vybírejte z bohatství rozhlasového archivu.
1: Český rozhlas Pohoda,
0: písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 5 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
0: Tandem. Hezký den z rozhlasového studia přeje všem posluchačům Tandemu Jan Rosák. Naproti mě už sedí můj dnešní host. Já vám ho představím nejraději asi jeho nesmrtelnou větou. Co na to občan? Ano, tu používal v diskusním pořadu České televize Co týden dal, poté v debatě. Dneska už ovšem není politickým moderátorem a komentátorem, přesedlal na mnohem méně výbušné téma, i když zase dynamické je taky. Prostě dneska je šéfredaktorem redakce sportu České televize. Vítám Otakara Černého.
2: Dobrý den.
0: V tandemu s Janem Rosákem. Teď si začneme povídat o tom, co se o to u tebe stalo, nebo respektive, co jsi zažil za těch zhruba 2,5 roku, co jsme se na tandemu neviděli a neslyšeli. Už tehdy, když jsi tady byl, tak jsi byl v podstatě zavedeným šéfredaktorem sportu. Tak já si myslím, že jako šéfredaktor sportovní redakce České televize máš tolik zážitků, událostí, dramat, příhod, že teď tě budu muset brzdit dokonce.
2: Tak 2,5 roku je hrozně dlouhá doba, jak říkáš správně, těch událostí a příhod je obrovské kvantum, ale tak pro mě byl velký zážitek olympijské hry v Pekingu například, protože jsme tam odjížděli, smog, nezaměstnanost, problém, lidská práva a najednou jsem tam potkal jiný Peking. Já tam byl před mnoha lety a to byl úplně jiný Peking. Tehdy tam skutečně byla nezaměstnanost, smog a potlačená lidská práva na každém kroku vidět. Tentokrát tam vidět nebyli, protože Číňani se o to uměli postarat. Jo? Já neříkám, že tam ten problém není, ale já ho neviděl. Protože
0: jsou mistři mystifikace taky.
2: Protože to samozřejmě, to bylo město vyšperkované, nádherné, spokojení lidé, už jsme víkali, když jsme jim potkávali, my jsme nikoho jiného nepotkali, než takovéhle lidi. To samozřejmě asi známe z minulosti, že se to dá zařídit, aby tam byli jenom takový spokojení. A jinak na olympiáde, jo, vidět Bolta vyhrávat olympijské medaile, Špotákovo vyhrát olympijskou medaili, tak to byl obrovský zážitek, na který samozřejmě člověk nemůže zapomenout. Stejně jak byly pěkné olympijské hry v Turíně, mistrovství světa v hokeji v Rize.
0: Promiň, ale o to určitě těch zážitků z pozice sportovního fanouška by bylo hodně, ale u tebe je to trošičku vždycky, nechci říct skaleno, ale určitě smícháno taky s pocity zodpovědnosti, s pocity práce. To znamená, jsi ty vůbec schopný jak si takovou olympiádu nebo mistrovství světa vnímat jako normální fanoušek, nebo pořád máš tady někde v zátilku to, aby se to povedlo, a kdo tam půjde, a kdo bude tohle komentovat?
2: Tak tyhle starosti nemám. Aby se to povedlo, to vím, že se povede. My jsme docela výkonná redakce, která umí pracovat, víme, jak pracovat, tak takové starosti nemám. Ale máš pravdu, že jsou starosti v tom, co kdyby náhodou, a to musí být pořád připravený, co kdyby náhodou. To znáš, televize, rozhlas, to je permanentní krize, to pořád musíš na to myslet. Ale zase já jsem člověk, že si tyhle věci, to je moje zaměstnání, s tím já počítám, ale nijak mi to nedeprimuje, nijak mi to nedeskvalifikuje prožívat si ten sport jako fanda. A to si myslím, že je velmi dobrý a proto u toho tak dlouho jsem.
0: No samozřejmě. Ale co třeba dejme tomu, aby si udělal náš posluchač představu, obnáší práce šéfredaktora, když už seš potom na místě tam?
2: Na místě, když jsem tam, tak už to je spíš to fandění. Tam samozřejmě máme briefingy, máme porady. Na olympiádě to je složitý, protože tam se potkáváme velmi málo, večer usnídaně, ale to spíš je už takové jako doladění srandičky a protože, jak říkám, ta práce je kvalitní a lidi, kteří tam jsou, třeba Vladimír Drbohlav a ostatní, taky tu práci odvádějí, takže jim do toho nemusím zasahovat a já bych ani nechtěl, protože oni mají svůj rytmus, mají svoje, představím to, samozřejmě důkladně připravíme.
0: Olympiádu. Ta příprava je ovšem tady v Praze.
2: Ano, to připravujeme 2 roky olympiádu. Do detailu. Ubytování, kde kdo bude co říkat, jak to bude říkat. To tady připravíme do detailu. Opravdu ne, jako, že bychom, ale říkáme si, ty budeš dělat ten basket, dej jsem pozor na tohle, na tamhle to. Takže takhle to nachystáme v Praze a pak ty říkám, my tam nemáme žádné problémy, protože ta redakce, kvalitní problémy jsou samozřejmě všude, ale nejsou takové, jsou fatální. A to je dobře.
0: Tandem cestuje. Já si myslím, že stát se komentátorem sportovní redakce České televize a samozřejmě třeba i Českého rozhlasu je určitě snem spousty mladých kluků, kteří poslouchají, sledují televizi, říkají si, to je život, takový moderátor, takový komentátor, ten je pořád ve světě a ten toho vidí. Tak to by se to o to splnilo, ale nepochybuju, že tvoje zážitky z celého světa můžou být různý. Někde jsi byl třeba nadšený a někde jsi byl třeba zklamaný a někde vyděšený. Tak.
2: Zklamaný jsem nebyl, ale člověk je vždycky vyděšený tam, kde vidí, že ta situace je taková, že je mnohem horší než u nás. Tak to si člověk řekne, Hergot, co mi furt nadáváme, když se lidi mají daleko hůř a to jsou v země, já je nebudu mít, abych je neuškodil, ale jsou to evropské země, země bývalého RVHP a to člověk je vytěšený, protože tam vidí lidi, kteří by chtěli pracovat, jsou nachystaní a válejí se po parcích, kouřejí, pijou flaškový pivo a ubíjí čas, protože nemají co dělat. A tohle mě děsí. Děsí mě vždycky ten příběh toho člověka, který chce a nemůže. A to je stejný i u nás. Ty si správně řekl, spousta mladých lidí, kteří chtějí a bohužel ta místa jsou tak limitovaný, že to nemůže dělat každý. Že? U nás v televize ve sportu leta, to už bylo za Mikýske, za Holubce, leta je tam kariérní řád, my jsme všichni externisti. My jsme všichni prošli jako externisti až do, já jsem externista jako šéfredaktor, Robert Arba externista, šéf komentátor, Vladimír Drba, všichni jsme byli externisti a my tuhle tu kariérní řadu držíme pořád. A musím ti říct, že samozřejmě spousta lidí se hlásí, ale oni přijdou a v tu ránu chtějí být moderátor, v tu ránu chtějí být rozsák. A oni neví, že za tím rozsákem je těžká práce, než se k tomu dopracoval. A to ne, dneska ta mládež je taková, jako, že pak to práce, oni dělat skript, dělat helfra, to je nezajímá, oni rovnou na obrazovku. A, takže jo, ano, chce být spousta lidí, ale málo kdo chce prožít tuhletu martyrium, který je tak důležitý pro to, aby z ní byl rozsák.
0: Ty jsi se hezky dostal teď z toho zahraničí. Zase ke své práci je vidět, že ti to opravdu vyplňuje přímo tvoje myšlení, ale přesto ještě bych se rád vrátil k tomu, kde jsi byl, ty jsi možná zmínil ten Peking jako opravdu takovou poslední výraznou vzpomínku, ale zkus si vzpomínat ještě, kde ti bylo vážně dobře.
2: Tak bylo mě báječně v Tunisu, když jsem byl s kamionisty, kteří jezdí Dakar s Macíkem a ostatní mojího kamarády, jsem tam jezdil na čtyřkolce v poušti, jezdil jsem autem v poušti, tak to člověk obdivuje právě tyhle ty blázny, které to si nemůže představit, co to je, prostě to jedeš a vyjedeš na Dunu a najednou je pod tebou 15 metrů hloubka, do těch juchneš. A to je prostě, takže já vždycky obdivuju jednak, především obdivuju vždycky příběh lidí. Ta krajina je všechská, to je všechno stejná, ale příběh lidí obdivuju a když jsem s takovým malým, tak je mi dobře. Samozřejmě jsou i zklamání. Zklamání byl fotbal ve Švýcarsku našeho týmu, obrovský zklamání. Zklamání byl hokej znovu ve Švýcarsku. A to člověku je líto. A zase tam jsou příběhy, že jo, příběhy toho Karla Bricknera u hokeje Jardy Jágra, který je můj kamarád z dětství a vidíš, jak se trápí. On sám říká, že ho nebaví vyhrávat, protože vždycky soupeř, který prohrá, je smutný. On má zvláštní filozofii. On říká, mě nebaví vyhrávat, protože to porazí soupeř a on je tak smutný vždycky. Ale to jsou věci, které k tomu sportu, k životu patří, mě zajímají příběhy a to jsem zažil, no, teď jsem byl na Kypru na jednání s EBU, příběh, který tam je, že jo, rozdělená země, tak to je, tam procházíš barákama, který jsou prázdní 35 let, jde s tou pán a říká, tak tady jsem se, pane, narodil, bohužel ten barák je pořád prázdný, protože se za někdo nastěhoval, my se nesmíme, tak to jsou věci, které tě trápí, ale já hledám všude to hezký, já jsem optimista a tyhle ty smutky přebíjím tím, že si hned najdu něco hezkýho.
3: Tandem Jana Rosáka. Posloucháte Český rozhlas Pohoda.

0: Poteka Černý je šéfredaktorem redakce sportu České televize. Už sám by mohl rozdávat rozumy od někud z křesla a poučovat mladší, ale nepochybuju, že i ty jsi se učil u klasiků a možná, že teď docela rád zaspomínáš na nějakou osobnost historie, kterou obdivuješ, a třeba mi i řekneš, o čem by si s ní popovídal, kdybys měl tu možnost.
1: Tak já jsem se učil v televizi od lidí, kteří dneska samozřejmě už v televizi nejsou. Možná se okolo nich vytváří atmosféra, která není správná. Já si myslím, že, a řeknu to na rovinu, mě v televizi nejvíc naučil Vít Holubec. Vít Holubec svojí náročností. Profesně, já jsem ho hodnotil jako člověka, i když jako člověk se mnou vycházel vždycky velmi dobře a já jsem také, ale já profesně, on byl přísnej, náročný, neodpustil štych, koukal na všechno, na všechny možné pořady a vždycky nám dokázal najít tu chybu a usměrňoval nás. To byl jeden člověk a druhý byl Pavel Pospíšil, nesmrtvý režisér. To byl velikán, to byl elegant. Takže to je moje profesní škola. Vůbec nechci ta redakce, jo, Vladimír Vácha, Olda Červink, Luděk Brávník, Jarda Souchánek, to byli lidi, kteří byli pionýři, ti neměli žádný vzory. Protože...
0: Tak oni prošli hodně rozhlasem, ten je naučil.
1: To je, samozřejmě. Ale tu televizi, jo, oni neměli kam se koukat. Na východě nebylo co vidět a na západ nesměli. Jo. Takže oni to museli všechno sami vytvořit. A vytvořili to, takže tom jsem se naučil pokoru. Hlavně pokoru vůči divákovi, protože oni všichni měli. To oni všichni měli, tak to. A tak já mám politiky, který miluju. Všichni myslí, že jsem blázen. Tak mým oblíbeným politikem je Adenauer, Churchill, De Gaulle, Jan Masaryk, ale je to sranda, jo. Ale jestli mám historickou postavu, tak je to sranda, je to člověk, který ovlivnil moje dětství, mládí a do dneška se k němu vracím, Gerard Philipp. Já jezdím na dovolenou léta dolů do Provence, k Saint-Tropez, a tam je vesnice Ramatiel, kde včera Gerard Philipp žil, má tam hrobku, školu, a je tam každý rok jezdíme.
0: Je tam, kde je pohřben v kostýmu Sida.
1: Ano. A pane Rosáku, já jsem ho viděl v Národním divadle hrát Sida.
2: Prosím tě.
1: Samozřejmě, to už jsem tak rád byl v Národním divadle, když jsem viděl Gerarda Philippa hrát Sida. To je sranda, co? To je let. Takže já tam jezdím, my tam jezdíme s rodinou a pravidelně tam u něj jdeme. Tam se nic pokládat, pomodlíme se a řeknu Gerarde za rok ahoj. A pak jdeme do hospody, dáme si perno a tak Gerard Philipp je člověk, je to sranda, jo, tak neovlivnil mě, ale je to takový vzor, je to taková ikona mýho života.
3: Tandemu s Janem Rosákem.
0: Můj dnešní host Ota Černý se už vyznal s před chvilkou z lásky nebo z obdivu k Gerardu Philippovi a já si myslím, že z části je to taky způsobeno tím, tenhle ten obdiv, že ty pocházíš z divadelní rodiny, viď?
1: Ano, trochu.
0: Tvůj příbuzný...
1: Synovec je řídil na Národního divadla a můj bratranec byl řídil na Národního divadla.
0: No prosím.
1: U nás to je rodinná záležitost, u nás to bude dědit.
0: Ale prosím tě, teď se tě chci spíš zeptat na to, koho ty obdivuješ z kolegů, dejme tomu, tvých příbuzných, a nebo vůbec takových těch, no já rovnou řeknu klasiků, humoru, protože já už to vím, koho jsi vybral, ale musím říct, že jsi mi tím osobně udělal taky radost, protože je to můj kamarád a taky ho mám moc rád.
1: Tak klasiku je hodně, nějaký Rosák,
0: ale no, který, tak to prosím tě.
1: Který je bavič z herců, samozřejmě pan Donutil, nebudu originální, když řeknu, že Verich, Horníček, Sovák, tak dál, ale se současností já mám nejradši Karla Šípa. Karel Šíp je, jeho pořad je úžasný a on je nesmírně invenční, pracovitý, chytrý kluk, příjemný a má rád fotbal, jeho hraje. Já řeknu, že výborně, ale víme, že už to moc výborně to není. Ty jsi jeho spoluhráč navíc?
0: Já jsem jeho spoluhráč, já vím svý teda.
1: Jo, ano. Ano, já taky jsem si jednou hrál a taky vím svý, ale jo, Karel Šíp je člověk, kterýho já dneska mám jako jedničku.
0: Ano, dobře, takže tohleto slavné levé křídlo Amfory si teď poslechneme ve hezké scénce s Jardou Uhlířem a má, myslím, zcela symbolicky hodně blízko ke sportu.
4: Naším dnešním hostem je sportovní lékař doktor Jaroslav Zinkoklich, který přivedl doslova k úžasu celou světovou medicínu. A některé jeho metody a zásady naznačují, že hranice lidských možností bude opět v nedohlednu.
5: No, nelze ovšem zapomínat na EKG.
4: Jenomže my jsme si vás pozvali, Zinko Klich, abyste pohovořil o vašich převratných zásadách správné životosprávy sportovce.
2: No, největší rozruch vyvolal hlavně můj jídelníček, který jsem rozpracoval pro jednotlivé sporty. Tak například boxerům jsem zakázal pít nápoj, který v nich podvědomně vyvolával depresivní a poraženecké nálady.
4: Jaký nápoj?
2: No, KKO. Čili obyčejné kakao. To já těm darebákům zakázal, jo?
4: Když se to hláskuje, tak kakao. No. To je hezký nápad, ano. No. No pokud vím, tak především ale váš zásah do jídelníčku atletů měl pozitivní ohlas.
2: Ano, šlo konkrétně o výškaře a tyčkaře, kterým pomáhá souli při skoku nadnášení. Proto jsem jim předepsal luštěniny, hlavně hrách a také teplý chléb.
4: To platí asi jen pro závody na otevřených stadionech. Nikoliv pro halové závody, že?
2: Samozřejmě. Sprintérům tradičně doporučuji kyselé mléko. Ono totiž umožňuje neustále trénovat onu potřebnou výbuštost.
4: No, doktore, cítím... Cítím, že náš rozhovor by už měl pomalu skončit. Já vám děkuji.
3: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
5: Písničky a vzpomínky.

Můj dědeček byl Forst a tvrdil jedno. Kdo neumí jodlovat, není chlap. A taky se nikdy neožení. A když se ožení, tak špatně, když neumí jodlovat.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Mít ve studiu jako hosta Otu Černého, šéfredaktora redakce sportu České televize, a nezeptat se ho na televizní sport, to by byl samozřejmě hřích. Tak hokej, ten ti myslím dělá velikou radost, jako...
2: No moc ne, Kladno je 12, no předposlední, Kladno je předposlední, ale, moc
1: ale
2: ne.
1: Ale televizní hokej, protože...
2: Televizní hokej děláme dobře.
1: Je sledovaný...
2: Výborně.
1: A navzdory tomu, že tedy je sledovaný i na stadionech, tak ho sledují i diváci v televizi. Myslím, že tam hokej se nemusíme vůbec bát. Ani
2: protože nám hokej u nás dělá... Já řeknu blázen, ale víme, co tím myslím. Robert Záruba, to je člověk, který hokejem žije. Vymýšlí neustále nové a nové nápady, projekty, produkty, a to, co teď produkuje ten hokej živě, to je úžasný. To je to, co jsme chtěli od začátku, co jsem nastoupil, jsme na tom pracovali, říkal jsem: Roberte, pojď uděláme s kamerou za hokejem. A konečně se nám podařilo udělat s kamerou za hokejem, protože Robert na tom pracoval 6 let a jemu je obrovský dík a pochvala.
1: Já si myslím, že tam se mimořádně povedly takové ty dvojice spolu s bývalými hokejisty. Ano. Třeba Martin Hosták je naprosto skvělý, že jo?
2: Pospíšil Antoš.
1: Pospíšil,
2: Antoš. No. Pepík Zajíc.
1: Pavel Richter, že jo?
2: Pavel Richter,
1: opravdu to je radost poslouchat tyhle ty borce, kteří
2: samozřejmě
1: to kdysi hráli, ale už se z nich stali docela slušní komentátoři. U fotbalu to, myslím, trošičku ještě je takové, ne u všech tak stejně vyrovnané. Ale promiň, já se tě teď o to spíš chci zeptat na ten fotbal. Asi všichni, co máme rádi fotbal, jsme teď hodně zklamaní z toho, že se nepovedlo postoupit do Jižní Afriky, ale myslím, že divák to nepozná. Budete přenášet asi hodně.
2: No, divák to nepozná v tom, že budeme přenášet všechny utkání. My budeme přenášet 62 utkání, všechna utkání z mistrovství světa v Jižní Africe. Takže to divák nepozná, ale samozřejmě to pozná, že tam nebudeme naši, že jo? To poznáme i my. Je to škoda, je to obrovská škoda, protože Česká televize a asi každá televize to kupuje hlavně proto, že tam uvidí svoje hráče. Teď tam neuvidíme. Na druhou stranu to bude pro nás levnější záležitost, samozřejmě, ale ty peníze teď nehrají roli, my jsme smutní z toho, že tam naši nejsou, a je to veliká škoda a je to i zklamání vůči tomu, že jsme koupili takovýhle drahý produkt a teď najednou na to budou koukat lidi jenom jako chladní diváci, asi se každý někoho najde, ale ten český produkt tam bude chybět, a to je škoda. No.
1: Tak jsou tam Slováci, tak to nám to malinko nahradí.
2: Já jim budu držet palce Slováků, samozřejmě Vláďa Vajs, tam mám spoustu kamarádů, já jim budu taky držet palce, ale přece jenom, znáš to, no. Není tam ten tvůj táta, je tam očím, no.
1: Hezky jsi to řekl, no. Chystáte v redakci něco mimořádného, nějakou novinku, třeba nějaký sport, který ještě na obrazovce nebyl?
2: Tak to už asi žádný neexistuje. Já si myslím, že už žádný u nás neexistuje sport, který by u nás nebyl na obrazovce, protože ČT4 už jsme hráli všechno, Šipky, Lóru, karetní hru Lóra, Mariáš, tak já už myslím, že neexistuje žádný sport, který bychom nehráli. Ale samozřejmě, že když něco vznikne, tak to budeme dělat. My jsme udělali obrovskou provokaci florbalu, futsalu, hokejbalu, těmhle sportům, to jsou sporty, já se nevytahoval, bez nás by zahynuli. My jsme pozvedli basket, házenou. Já si myslím, že Česká televize kultivovala fotbal. Jo, my jsme řekli, že tečka rasismu, hulváci na stadionech, a už to ubývá. Já si se vší skromností dovolím, že naše redakce dělá pro sport v České republice. My jsme řekli, že Česká televize vysílá český sport, děláme maximum, a znovu říkám, bez nás by spoustu sportu zahynulo, a to je dobře, že to děláme. Čili já si myslím, že už tam moc velký prostor na novinky není, na nové sporty, ale to, co udělal Záruba s hokejem, je inspirací pro ty ostatní kolegy, kteří mají sporty na starost. My máme týmy, máme tým sport, hokej, fotbal, tým a tak dále. A proto je to výzva, aby i oni dělali takovéhle nové nápady.
0: Tandem Jana Rosáka.
1: Ota Černý už se zmínil o tom, že při jeho kariéře sportovního komentátora ho ovlivnili dnes už téměř nesmrtelné postavy. Někteří naštěstí ještě žijí, ale někteří bohužel tady nejsou. Myslím, ti slavní komentátoři tehdy ještě Československé televize, od kterých jsi se učil. Ale já se tě chci zeptat o to ještě tak, jak si trošičku v tom širším záběru. Kdo nebo co, možná třeba nějaká událost, která ti v životě hodně pomohla, takže tě nasměrovala tím správným směrem. Já vím, že ty jsi původně vlastně učitel matiky a fyziky, viď?
2: Ano, ale mě nasměroval k tomu, co dělám, můj táta. Já jsem od 6 let chodil s tatínkem na všechny sporty na Kladně, co existují. Tak nebyl tam například basketka, protože tam nikdy nehrál, ale chodili jsme na ženskou házenou v neděli dopoledne. Tady přišel pan Chválný, předseda svazu házené, a říkal, že všechny sporty mají svůj pevný čas, akorát ta házená ne, tak já jsem říkal, pane Chválný, neděle dopoledne. Neděle dopoledne chodil s tátou na házenou, úžasný, a hrajeme v neděli dopoledne házenou. Takže můj táta mě nasměroval celoživotně ke sportu. Já jsem, všechno, co jsem dělal, bylo pseudopráce. Já jsem hlavně vždycky byl sporták. Od malička jsem miloval sport, já jsem dělal všechny sporty, všechny blbě, ale na všechny jsem chodil. Na všechny sporty jsem chodil a pro mě je sport celoživotní záležitost. Bohužel, tak já si znám ze života, bohužel tím trpěla rodina samozřejmě, protože jsem byl furt v práci a dneska najednou vidím, že děti jsou dospělí a já vlastně nevím, jak vyrostli. A to je to, co teď, když člověk najednou je ve věku, kdy už by měl začínat sečítat a říkat si, co jsi zvoral a co jsi udělal dobře, pak najednou vidí, že jsem zvoral to, že jsem nebyl u té rodiny. No, to je chyba, ale zase...
3: No tak syn,
2: zase mi to,
3: tak,
2: no,
3: ten šel stejným no, směrem.
2: No
3: taky,
2: no,
3: vlastně,
2: ale pořád, no, jistě, no, ale stejně, no tak dobře, no. Ale jinak ten můj táta byl dominantní postavou mého života.
3: A ten tě nasměroval k tomu, že jsi cílevědomě potom šel i zatím dělat opravdu jaksi ten sport jako...
2: Tak on už potom chudák byl mrtvej, jako... ale když já jsem dělal externistu leta, tak to tatínek tenkrát, ano, v tom mě...
3: A jak jsi se tam vlastně dostal? Kdo ti podal to lano nebo ruku?
2: Já jsem byl na vojně, vrátil jsem se a napsal jsem tehdy do reakce sportu, že chci pracovat jako komentátor.
3: Takhle.
2: Ano, ano. Pozval mě být Holubec, vzal mě jako externistu. Já jsem jako externista pracoval. V roce 71 byl konkurs na řádného redaktora, který jsem vyhrál. V 11 hodin mě Karel Mikiska přijmula, v 1 hodinu mě předsedkyně KSČ propustila, protože našla v mém kádrovém profilu Škraloup.
3: Já to jsem nezdržel dlouho teda.
2: Ne, 3 hodiny, ale pak jsem teda pracoval 20 let jako externista, to jsem pracoval jako externista, ono co potom už jsem mohl nastoupit, možná je, no, jako no, interní zaměstnanec, no. To už jsem potom nechtěl, protože mě to vyhovovalo, tam taky nebylo co dělat, jako tam byli komentátoři 4, kteří komentovali všechno a pochopitelně mě nikomu nepustil, tak já jsem se tam krásně živil, no a po revoluci jsem chtěl nastoupit zase do sportu a To je jedno, prostě mě tam můj dnešní kolega a kamarád nepřijal, tak jsem nastoupil do redakce zpravodajství a tam jsem se stal politickým komentátorem proti své vůli.
3: Co na to občan?
2: Ano. Co na to občan? Proti své vůli a díky tomu jsem se stal čím jsem, no.
3: O to já si myslím, že to je tak úplně jasná cesta, která je lemovaná pořád nějakými sportovními událostmi, které jdou kolem tebe a samozřejmě se tě dotýkají, ale prosím tě, mě pořád leží v hlavě ta matematika a fyzika. Ty bys to ještě dneska byl schopný?
2: Já jsem učil jenom fyziku, já jsem tam to vystudoval, jenom fyziku jsem učil, protože...
3: Byl bys ještě schopný dneska trošičku?
2: Některé věci bych uměl ještě, ale už bych musel hodně se učit.
3: Já tě nebudu trápit, zůstaneme radši u toho sportu.
0: Tandemu s Janem Rosákem.

když potkala jsem vás. Byl večer mlhavý, já slyšela váš hlas, byl pyšný jako vy. Ne, já se nedivím, vždyť byl jste jako král. V ragláno šedivým, ten pane asi stál. A pod raglánem frak a slečnu pod paží. Můj Bože, krásnou tak, že to má.

Slyšíte je být? Když odjel noční vlak, ta slyšná jela s ním. A to, co bylo pak, i to já dobře vím. Ta slečna vzala vám vše, co vám mohla vzít. To všechno dobře znám. Ten prázdný, pustý byt. A co život? Ten je váš. Je plný nadějí. Tak pijte na kuráž. A žijte.

0: Tisíc příběhů na pohodě.
1: Cyklus rozhlasových dokumentů přibližuje velké lidské osudy a skutečné životy v zrcadle historických okamžiků.
0: Poznejte příběhy, které změnily dějiny, i osudy lidí, kteří zažili neobyčejné chvíle a stáli na historických křižovatkách.
1: Tisíc příběhů, každý čtvrtek dopoledne v 10 hodin
0: a v repríze večer ve 20 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda,
0: písničky a vzpomínky.

0: Tandemu si dneska povídám se sportovním komentátorem a hlavně šéfredaktorem redakce sportu České televize Otakarem Černým. Povídali jsme si taky už o olympiádě v Pekingu a myslím si, že jste nepřeslechli to, že Ota říkal, že taková olympiáda se v televizi připravuje, respektive její přenosy, kolem 2 let. Tak já nepochybuju, že třeba mistrovství světa ve fotbale, které bude v příštím roce v Jižní Africe, tak jeho příprava je u vás taky v plném běhu. Ale zároveň určitě připravuješ taky a se svým kolektivem další věci, tak nám něco prozraď.
1: Já tě, Honzo, opravím. Fotbal už nás nezajímá, ten je hotový. Ten je připravený, hotový. Fáně? To nás nezajímá. Vancouver nás nezajímá, hotovo, připraveno. Nás zajímá Londýn, mistrovství světa v hokeji v Německu příští rok. To není hotové. To není hotové, protože tam je komplikace v tom, že oni začínají na otevřeném zimním stadionu, tak tam máme problém. To je někdy v květnu, ale nás zajímá Londýn a další olympiády, to už chystáme. Já to trochu zlehčuju, ale prostě ta perspektiva je taková, že opravdu 2 roky. 2 roky. Vancouver už jenom dolaďujeme, tam se bavíme, v kolik odletí a kde budeme bydlet a podobně, to už je všechno hotové.
0: A chceš říct, že třeba o tom Londýně už se teď rozhoduje, už se uzavřeny smlouvy třeba?
1: Už jsou uzavřeny dávno. Smlouvy už jsou uzavřeny dávno. Samozřejmě. Už tam lítají skupiny expertní od nás, kteří hledají, kde budeme bydlet, kde budeme mít stanoviště, kde budou sportoviště, kdo tam bude, to už máme.
0: Čili Londýn ten bude v roce...
1: Londýn bude v roce 2014.
0: 2014. A to už připravujete?
1: Samozřejmě.
0: Takhle do konkrétna.
1: Samozřejmě. To už není žádná sranda. A teď děláme basket, že, který u nás bude příští rok, basket ženský Brno Karlovy Vary. Tak to jsou naše perspektivy. Cyklokros děláme. Všechny ty věci, které budou dál. Já si myslím, že takovýho května příštího roku už je všechno hotové.
0: Prosím tě, v kolika lidech vlastně tahle ta příprava v redakci sportu probíhá? Kolik lidí vlastně se na tom podílí?
1: Začátek je takový, že se sejdeme šéf zahraničních operací, to je Vláďa Drbohlav, šéf komentátor Robert Záruba a dneska do toho kolektivu patří můj zástupce, pan Ponikelský, a v těch 4 začínáme dělat ideu celého vysílání. Drbohlav nám řekne, co je možné, Záruba řekne, co by chtěl, a my řekneme, kolik na to máme peněz. A teď se začneme ladit dohromady, abychom to vyslali, aby se vlk nahrál, ale ty peníze zůstaly celý, tak to takhle musíme dělat. Což je složitá operace. To je velmi složitá operace, protože přemluvit Zárubu s Drbohlavem, že prostě na to nejsou peníze, tak to je složitý. Ale vždycky nějak domluvíme a potom to vždycky dopadne jako velmi dobře. Já si myslím, že letošní, když už teda chci říct, že letošní Vancouver bude možná divák překvapený, jak tu olympiádu uděláme zase jinak.
0: No, tak se budeme těšit, samozřejmě. No. Protože když vám se to povede, tak nám se to bude líbit.
1: Samozřejmě, a to my chceme.
0: Tak to byla slova Oty Černého, mého dnešního hosta, šéfredaktora redakce sportu České televize. Já ti děkuju a přeju samozřejmě to.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 6 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

Pěkné pozdravení, vážení a milí. Začala půlhodinka nazvaná Trupte nám trumpety a všechny milovníky dechové hudby zdraví od mikrofonu Českého rozhlasu 2 Praha Vladimír Vernášek. Moravanka Jana Slabáka nás uvítala pochodem Jaromíra Vejvody Šťastné setkání. A já jen doufám, že to bude platit i pro následující chvíle a že to bude opravdu šťastné setkání. Určitě znáte pohádky Zdeňka Trošky, ve kterých je malý čertík, který vždycky tvrdí, že je sice malý, ale šikovn. I orchestr, který na nás teď čeká, je malý, dokonce to má v názvu, ale šikovn. Zahraje nám malá česká dechovka vedená Stanislavem Zemanem. Malá, ale šikovná. Hned to uslyšíme. Zazní valčík, letěli holuby. Je to lidová píseň, kterou pro tuto kapelu upravil Libor Kapras a zaspívá nám Marta Adámková a teď už hrajeme.

Slyšeli jsme lidový valčík, letěli holuby. To jsme kdysi opravdu lítali, když jsme byli prvním rokem na vojně a ti starší nás posměšně nazývali holuby. Ale jak nám to v uniformách slušelo? Bohužel jsme byli bez vlasů. Móda vyžadovala vlasy dlouhé, vojáci zase vlasy krátké. Dnes, když mnoho mladých nosí vlasy krátké a nehroutí se, když musí k holiči, tak už se zase nechodí na vojnu. Holubé, za kolik to máš? Volali na nás posměšně ti o rok starší. Pamatujete? Tedy vy muži. A jakou jsme měli radost z dopisu? To ti nejmladší vyznavači SMS-ek už ani nedovedou pochopit. A jak jsme tehdy toužili po civilu? No, dnes na ta léta vojny docela rádi vzpomínáme. Ale tak je to vždycky. Všichni chceme to, co zrovna nemáme. Pan Sovák rád vyprávěl, jak jeho velitel na vojně chtěl mít hudbu. Poslal proto domů asi 7 vojáků, co uměli na něco hrát pro nástroje. Jenže ti se domluvili a všichni si vzali do kasáren housle. Jak prý to bylo krásné, když jednotka pochodovala a do kroku hrálo 7 houslí. My jsme na tom lepší, protože nám teď bude hrát Krajanka Václava Hlaváčka a navíc nemusíme pochodovat. Teď si poslechneme polku Václava Vokála na text Miloše Bárty nazvanou Švanda Dudák. To, aby byla Švanda. S Krajankou budou zpívat Brigita Hlaváčková a Jiří Škvára.

Krajanka Václava Hlaváčka nám teď zahraje valčík Antonína Nývlta na text Viléma Sýkory U Zborova. Zaspívají Vratislav Velek a Jiří Škvár. Už jsem dnes vzpomínal na vojnu. To znám taky jeden citát z povídky Hemingway, který se teď docela hodí. To nikdo z pánů nebyl na vojně, zeptala se starší dáma. A opět se v kupé rozproudila čilá zábava. Ano, můžete se ptát, o čem si vyprávějí ženy, když nebyly na vojně? Pánové, o nás, o nás. Mám o tom i důkazy z mailové korespondence jedné kolegyně. Psala. Manžel jen tak z ničeho nic povídal, když jsem se vrátila z práce domů. To jsem ani nevěděl, že máme pračku se sušičkou. Pochopitelně, že nemáme. Podivil se a povídá. To je divný. Já jsem vypral prádlo, když jsem ho vyndal, bylo suchý. Ale stejně jsem ho pověsil na balkon, aby doschlo. Ano, prádlo bylo suché, protože nepustil vodu. Pračka tudíž neprala, on vyndal špinavé a páchnoucí fusekle a ještě je pověsil na balkon. Nebo jsem večer dělala hrachovou polévku a pak do prázdného hrnce nalila vodu, aby se odmočil. Druhý den jsem šla z práce později než manžel a ptala jsem se, jestli má hlad. Neměl, protože dojedl tu hrachovou polévku, ale už prý nebyla taková jako včera. No, takové věci si prosím ženy o nás vyprávějí. To bych rád slyšel, co by si povídali, kdyby někdy byli na vojně. Už raději hrajeme slíben valčík U Zborova.

Krajanka Václava Hlaváčka nám zahraje ještě jednu skladbu. Já ale musím myslet stále na to, co si ženy o nás vyprávějí. A také, jak to bude dál, až se dostane do správných let ta generace kluků, co už nebyla na vojně a tudíž logicky nemá na co vzpomínat a o čem vyprávět. Ovšem, muži nikdy neklesnou tak hluboko, aby si vyprávěli historky o ženách. A jsou, to byste se divili. Já znám jednu dámu, která výjimečně jela do práce autem. Zastavila na červenou a teď vidí, že na chodníku prodávají nádherné merunky z Moravy a bez fronty. Tak vyskočila, rychle vzala 2 kila a najednou vidí, že jede tramvaj, kterou normálně jezdila do práce. Tak se rozběhla a nastoupila. Když šla z práce domů, vzpomněla si, že ráno jela autem. Jenže auto nikde. Tak šla na policii. Tam měli radost, že konečně mají pachatele, který ráno nechal auto stát u semaforu. Tak něco takového určitě muži vyprávět nebudou, byť nebyli na vojně. Ale teď do slov krajenka Václava Hlaváčka nám zahraje lidovou píseň Vězeňský pláč. Zaspívají Vratislav Velek a Jiří Škvál.

Zahájili jsme naše dnešní setkání Moravankou a Moravankou budeme i končit. Josef Poncar složil na text Josefa Chlumeckého polku nazvanou Já nemám nic. Zaspívá Josef Zima a Moravanku povede Jan Slabák. Tak se mějte pěkně, však teď uslyšíte, že i ten, co nemá nic, si může zpívat. Všechny vás zdraví Vladimír Vernášek, pozdravuje hudební redaktor Jan Kašpárek a také režisér Karel Hodr. A Josef Zima už zpívá, protože dobrou náladu můžeme mít bez ohledu na majetek.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Chcete si připomenout legendární pořady Českého rozhlasu?
1: Rádi byste znovu slyšeli Tobogán Tomáše Slámy, Nostalgické muzeum Ondřeje Suchého, nebo třeba pořad Zpátky si dám tenhle film Karla Gotta?
0: Chtěli byste zavzpomínat na jedinečné archivní četby na pokračování rozhlasové

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 7 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.
2: Rozpravy Milana Hajna.
3: Je čtvrtá neděle v měsíci, krátce po 11. hodině a Český rozhlas Dvojka začíná vysílat rozpravy Milana Hajna z divadla Ungeld. Nám všem hezkou neděli. Nedávno jsem četl v jednom časopise rozhovor se současným principálem jednoho pražského soukromého divadla a ten principál byl tázán, jaké má vztahy se svými kolegy, principály jiných soukromých pražských scén. On řekl, nejsme rivalové, já s nikým nesoutěžím a Milan Hein, principál divadla Ungeld, je dokonce náš dávný rodinný přítel. Cítím to stejně a moc mě to potěšilo. Takže, dámy a pánové, přicházejí matka a syn, zmíněný principál divadla Bez zábradlí, Hanka a Karel Heřvánkovi. Já jsem rád, že jste přijali pozvání dávného přítele. Chlapče, když jsem byl u vás v Tichonově ulici, to jsem měl asi 5-6 minut pěšky od nás z Nového světa na Hradčanech v Tichonově ulici, tak to by bylo tak 5-6. My jsme otevírali divadlo v roce 1995, teď bude Ungeltu v říjnu už 30 let. Heřmánkovi mě trošku předběhli, takže my jsme byli obrovští kamarádi a svěřovali jsme se v době, kdy nikdo netušil, jak se provozují soukromá divadla se svými postřehy a zkušenostmi. No a ty jsi tam pobíhala ještě nějaký mladší brácha, ten měl tak o rok, o dva méně než ty, že jo?
4: O rok,
3: tak přesně. Tak za sebou, jo?
4: No všichni tvrdili, že to nejde. Já jsem dokázala, že to jde. Takže...
3: No tak ti klučici tam pobíhali a my už jsme sněmovali o tom, co s našimi soukromými divadly. No tak to opravdu... Byl jsi na světě? No byl, ty seš...
5: Já jsem ročník...
3: Na světě jsi byl, ale byl jsi...
5: Ročník 89, nebo... takže aha. Tou dobou jsem byl asi buď to ve školce... A nebo čerstvě teda asi
4: no,
5: ve škole.
4: No to si ještě nebyl, to je ne? To zdaleka, to jsi byl malinký.
3: Pojďme do těch časů, kdy se zakládalo jedno z prvních soukromých divadel v této zemi, divadlo Bez zábradlí. No to v podstatě byl takový spiklenecký, polospiklenecký útěk party výjimečných kumštířů z divadla Na zábradlí, proto Bez zábradlí. Tak zkus si ten čas připomenout.
4: No já ten čas, jako když ho budu popisovat svým pohledem, tak skutečně to bylo jenom běhání od kojení, vaření, vyřizování telefonů, schánění takových nepodstatných věcí, jako byl počítač, fax a tak dále. Takže to byla prostě taková velmi hektická doba a ti umělci byli nadšení. Ty pořád no, něco řešili.
3: Servis.
4: Ano. No, byla to doba, kdy se změnilo vlastně vedení v divadle Na zábradlí, měnil se tam repertoár a pro tu starou partu, která tam hrála, tak jim bylo líto, že by vlastně přišli o představení, která stále ještě se prodávala, byla na repertoáru a měla se stáhnout. Ale vím, že v té době se zkoušelo i jedno představení, to bylo Čekání na Godota, to zkoušel Karel s Láďou Mrkvičkou a protože...
3: To se zkoušelo ještě
4: na zábradlí. Ale ty překotné události způsobily, že se to zarazilo. No a to zarazilo tedy i oba hlavní protagonisty. Jim to hrozně je to mrzelo, protože jaké jiné divadlo než toto absurdní se tam na tu dobu hodilo. Takže se rozhodli, že to nastudují sami a nastudovali to v Žižkovském divadle, takže tam vlastně jsou úplné počátky.
3: Budoucího divadla.
4: Ano, s tím, že se tam ale stáhly i ty inscenace, které už na zábradlí končily, takže to byla ta slavná Hlučná samota, maraton a no hlavně astrolog.
3: No a kdo to provozoval, ta představení?
4: No, je pravda, že ještě před revolucí tato představení byla provozována Středočeskou agenturou, nebo takhle se to nějak jmenovalo, Severočeskou, nějaká, jo, tak Středočeskou, já už si to nepamatuju. Ale tak už to bylo takové trošičku polosoukromé, se dá říci, protože Karel dával dohromady termíny a herce a ta agentura to vlastně zprostředkovávala. Takže v tom Žižkovském divadle to ještě byla agenturní představení, ale postupně vlastně jsme... Bylo to na Českém rozhlase 2, kde byl rozhovor s Karlem a on říká, že by hledal prostor pro nové divadlo a zavolali nám z Gongu.
3: A už se vědělo, že to bude divadlo bez zábradlí, to ještě ne.
4: To už se vědělo. Protože samozřejmě, když se zakládalo to divadlo, tak nejdůležitější bylo, jak se bude vůbec jmenovat. A s přibývajícími hodinami bylo rozhodnuto, že když je to... Myslím, že to tenkrát vymyslel, ono se to teď v poslední době různě interpretuje různě, ale já si vzpomínám, že to byl Mim z divadla Na zábradlí, který u nás hrál právě ve zmíněném představení Čekání na Godota, pan Lukeš, a že ten říkal, tak když jste odešli ze zábradlí, tak budete bez zábradlí.
3: Tak to byl jeho nápad, tenkrát ten se zapilo. Ujal a existuje dodnes. Pozdravíme pana Lukeše a zatleskáme mu. Divadlo bez zábradlí je to pořádno, ale jak se vůbec zrodil ten konkrétní nápad, kdo to divadlo povede? Hřmánku, ty budeš principál, někdo řekl, nebo...
4: No to já si myslím, že by si asi netroufli říct, ty to nebudeš. To si vůbec nedovedu
3: představit.
4: Takže
3: Karel to první vyslovil, že protože... si otevře soukromé divadlo.
4: Tak
3: Hanka to s ním ukula doma?
4: Já si myslím, že kdo znal Karla, tak věděl, že má v sobě vůči schopnosti, že dovedl kolem sebe soustředit výborné lidi, natchnout je, a takže on byl tím, kdo tímhle hnacím motorem. No a někdo to musel za něj pak samozřejmě vykonat.
3: Takže se zrodila manažérka Hřmánková, ty se začala počítat.
4: No já jsem totiž v té době...
3: Uživení to divadlo přece,
4: ano,
3: že?
4: Já jsem v té době totiž porodila prvního syna Káju, takže jsem byla doma pár dnů, protože já jsem se brzy vracela do televize. Ale měla jsem za sebou ještě 2 roky divadelní vědy a 2 roky produkce. Všimni si, vždy 2 roky, jo. Takže...
3: Pak přišlo dítě asi, že jo? Ne, jako, no, že vždycky 2 roky, tak...
4: No, nejdřív jsem přestoupila na tu produkci, protože kvůli televizi jsem nebyla schopná dát tu těžkou, co by se mi teď tak líbilo studovat. Já, kdybych se vrátila, tak divadelní vědu určitě. A no, takže jsem šla na produkci a přišel Kája, takže odešla moje vysokoškolská tehdy studia. Takže jsem měla k tomu blízko. Mě to bavilo.
3: Takže teď jsme pochopili, proč zrovna Gong, protože vy jste volali do světa, Karel volal do světa, hledáme prostory, Gong se ozval. Tam jste byli jak dlouho?
4: Tak, teď budeme počítat.
5: Mě se neptej, tak, já si tak pamatuju, že to byla videopůjčovna.
3: Ty jsi kojen v tuhle chvíli.
5: Různý pohádky a takovýhle.
4: Tak jestli umíš rychle počítat, já ne. Tak v roce 91 jsme nastoupili do Gongu.
3: No prosím tě, to je 34 roky,
4: a v roce 98 jsme nastoupili do 1. února, jsme měli první představení v divadle bez zábradlí u nás, tedy v Adrii.
3: No a co byla první oficiální velká vaše premiéra, tedy původní v tom Gongu?
4: První, no nejdříve to byl vlastně návrat toho maratonu, to bylo vlastně, jako jsme vraceli to představení a vím, že tam přijel autor francouzský se na to podívat a první oficiální, já nevím, jestli to bylo Play Strindberg, možná.
3: Já to jsem viděl, možná, to bylo fantastické, to bylo, představení. Hřmánek pospíchal, no. Dana Kolářová. No. No takže pak jste tedy už mířili logicky, centrum je centrum. A
4: my jsme spíš mířili jako do svého, protože i v divadle Gong vlastně byla pořadatelem městská část. I když my jsme měli tenkrát moc hezké vztahy a tak, jak Kája říkal, psal o tobě, že jsi rodinným přítelem dávným, tak stejně tak i Pavlatovi, kteří vedli tenkrát ten gong, tak z nich se stali naši přátelé. Takže nám drželi palce, nebyl to žádný útěk. Naopak, my jsme vždycky odehráli představení v gongu a převezla se dekorace do Adrie. Tam se vybalila a večer se už hrálo v Adrii. A takhle postupně jsme se přestěhovali a to už je teda od toho roku 98 spousta let, co tam můžeme hrát.
3: No tak to je od roku 98, když máš pocit, že jsem takový počtář, tak no. To je 27 let. No. No. Tak to jste, ale měli za sebou hezkou éru, 7letou v podstatě, jak jsem si opět sečet, v tom gongu a vděčně jste tedy přesídlili do Pražského centra. No a to už jste byli opravdu čistě soukromá scéna a museli se živit.
4: Ano. Takže jsme vstoupili do vod, které jsme pořádně neznali, museli jsme si vším projít. Já jsem za to hrozně vděčná. Je pravda, že jsme byli mnohem mladší, měli jsme spoustu entuziasmu, bavilo nás to, chtěli jsme něco vytvořit, měli jsme tu svobodu, to byla také doba, kdy se to
3: opájelo.
4: To skutečně, že si můžeme...
3: Nikdo neříká co a kdo bude hrát, že je to na vás.
4: Ano. Ano. Takže s kým budeš hrát, kdo to bude režírovat? My jsme ještě v té době, protože podobně jako my, tak zakládali svá divadla Bolek Polívka v Brně a Milan Lasivca s Juliem Satinským v Bratislavě, takže my jsme se vzájemně vyměňovali, to byla takzvaná trojdohoda tehdy.
3: No, ty jsi pak zrodila festival slovenského divadla v rámci trojdohody.
4: Ano, protože se nabalila další slovenská divadla. No a chtěla jsem říci, že to bylo náročné, hodně, ještě s tou rodinou vzadu, teda musím říct, ale já jsem za to hrozně vděčná, protože jsme si prošli skutečně, tak jak je to u Bati, my jsme si prošli každým provozem. Mě nikdo nemůže říct, že něco nejde. To je mimochodem věta, kterou jsem u nás v divadle zakázala. Protože neexistuje, že něco nejde. Vždycky všechno jde.
3: Maminka Karlíku zavzpomínala, u toho si být nemohl a my si teď dopřejeme písničku, kterou nám maminka pak okomentuje.

0: Poznali jste Evu Ulmerovou, píseň má název Já hledám štěstí a je z filmu Karla Kachyni Lásky mezi kapkami deště, ve kterém si zahrála Hanka.
1: No tak jednak bych chtěla říci, že Eva Ulmerová byla zpěvačka, dá se říct si nejoblíbenější zpěvačka Karla, takže to je vzpomínka krásná. Pro mě je to tedy vzpomínka na mé dětství končící.
0: Bylo ti 16?
1: Ano. Pamatuju si, jak jsem se připravovala na konkurs na hlavní roli tenkrát. Pája se jmenovala, myslím, ta hlavní postava. A dostala jsem se tedy až na poslední kamerové zkoušky a byli jsme ve dvojici s Mirkem Dlouhým. Takže o tuto zářivou dvojici tento film byl připraven. Ale vůbec to nevadí, protože tam excelovali Tereska Pokorná a Lukáš Vaculík v těch rolích. Takže to dopadlo krásně. No ale pamatuju si, když jsem se na to připravovala, takže moje malá sestra už měla za sebou spoustu krásných rolí. To už byla herecká hvězda.
0: Dana takže Vávrová. Tam,
1: ano, takže mě posadila na parapet a učila mě, jak to mám říkat. Tak to úplně teď se mi vrátilo.
0: Promiň, Dana byla starší?
1: Ne, Dana byla o mnohem mladší.
0: Ale...
1: Takže proto říkám, to bylo komické, jak už byla vlastně zkušená proti mně. No a pan režisér mě tedy nabídl menší roli, takže se tam mihnu a ten no, film je dodnes pořád krásný.
0: V jiných filmech.
1: No mihnu se, ale tento film se ještě...
0: Neuvažovala jsi o tom vážně, že bys byla herečka?
1: Já jsem mohla uvažovat, jak jsem chtěla, ale moje rodiče by mě tedy vyhnali, protože stačilo, když byla sestra herečka a já jsem, to se později pak opakovalo v dalším vydání, tedy když se narodili mě děti. Takže rodiče chtěli, abych měla nějaké normální zaměstnání, takže vůbec nechtěli slyšet, že bych šla na Damu.
0: No, takže s tím
1: no, takže jsem šla na, do televize.
0: Přišli, ale zrodila jsem, se půvabná, snad nejpůvabnější. Byť jsem tam měl sestru s Karlantovou. Nejpůvabnější hlasatelka to byla Hanka Vávrová.
1: Vávrová.
0: A později tedy Heřmánková. Seš ochotná připomenout si, jak došlo k seznámení s Karlem? Mě velmi pobavilo, když jsem se to někde dočet.
1: No, my jsme se...
0: Ty to víš?
2: Vím. Nebo tuším, že vím.
0: No. Řekni to peprně tak, jak to bylo.
1: Ne, tak já to řeknu krátce a ty to asi víš. V dabingu jsme se seznámili, kde jsem přišla celá rozářená, protože jsem za sebou už měla jednu hereckou zkušenost. Jsem jezdila se Šermíři po Francii a hrála jsem tam divadlo, prosím pěkně, já. A přijela jsem a dostala jsem možnost hrát v tom dabingu, jak jsem si říkala, já se skutečně na ta prkna dostanu. No a přišla jsem a slušelo mi to do dabingu a tam seděl takový omšelý pán po dlouhé asi prožité noci a já jsem ho nepoznala, jeho nepoznal mě. Já jeho nepoznala, protože byl tedy už hodně, jako byl hodně unavený.
0: Společensky unaven, ano.
1: A on nepoznal mě, protože jsem byla nenalíčená. Takže on mě znal jenom z obrazovky. No a tak tam jsme se seznámili a on mě nabídl, že mě poveze domů. Jeli jsme taxikem. Já jsem vyskočila skoro okolností někde tady poblíž a on vystupoval po mně a vystupoval do ulice a jak tvrdí, tak vystupoval do měkkého, protože vystoupil rovnou veprostřed vozovky, prostě bylo veliké lejno.
0: Tak to je seznámení Hanky a Karla.
1: Tak mi to hned
0: volal.
1: Pak
0: se ozval, že jo?
1: Hned mi to volal. Tenkrát do televize, ano.
0: Tak, Hanko, no a takže ty jsi umožnila Karlovi, pokud jde o vaši spolupráci divadelní, aby se věnoval umění a ty praktické provozní věci si skutečně vzala na sebe?
1: No ne zcela, my jsme měli velkou výhodu. No my jsme měli velkou výhodu, že jsme spolu a dva a že jsme si absolutně věřili. Takže i když se jednomu něco třeba nelíbilo, tak to ten druhý vzal, protože věděl, že to ten člověk myslí s ním dobře, že jo. Takže my jsme měli v sobě velikánskou sílu, vzájemnou oporu. Takže já nemůžu říci, že bych jenom řešila provoz divadla.
0: A Karel říkala zase určitě... své umělecké názory a...
1: No, Karel zase byl rád, když jsme leckdy si povídali zase třeba na dramaturgii her a vybírali jsme herce, zkoušela jsem ho z těch rolí, takže jsme se vzájemně velmi doplňovali, takže tak to bylo.
0: Ty na dramaturgické cítění své mámy určitě dáš, Karle?
2: Mamka,
0: říkal jsi to v tom rozhovoru.
2: Ano, ano, ano. Mamka je taková šedá eminence vlastně dramaturgie Divadla bez zábradlí. A to vlastně, co si to pamatuju, tak mamka vždycky s tátou vybírala veškeré ty kusy. A doteď, vlastně i teď vlastně v rámci té etapy, co jsem to přebral já s bráchou, tak mamka posílala texty a vlastně i teď v současné chvíli vedeme nějaké diskuze s režisérama, s hercema a díky tomu, že mamka někde něco hledala, něco jsem už našel já, takže je to taková kombinace prostě všeho dohromady.
0: My vám tleskáme, tleskáme, rodinko. K naší rozhlasové hodince patří také ukázka z archivu Českého rozhlasu. Tak teď si poslechneme část rozhlasové pohádky, jak měl Rosťa smůlu, no a poznáme hlas Karla Heřmanka.
3: Jednou o přestávce zůstal Rosťa v lavici sám a v tichu pojídal angrešt ze školní zahrady. V tom uviděl, že na kalamáři sedí trpaslík a kouří modrozelenou dýmčičku. Byl v karmínových kalhotkách a oranžové kazajce a každou chvíli si pro sebe do té pěnovky zamumlal. Ach, ty můj smutku, ach, ty můj smutku. A Rosťanic, pojídal angrešt. A tu ten trpaslík kápnul božskou. Vy prý jste říkal, milý hochu, že vám vyroste i trpaslík. Sám jsem to slyšel na vlastní uši a nejednou. Dovolte, abych se představil, jsem třídní trpaslík školník a uklonil se prkeně jako důstojník. A je, povídá Rosťa, to má každá třída svého trpaslíka, i prvňáci. Prvňáci mají dva trpaslíky, pravil stručně školník a dodal bez okolků. Jestli je to pravda, že vám, milý hochu, vyroste trpaslík, velice bych vás prosil, abyste to co nejrychleji provedl. Potřebuji nutně vyrůst, velmi nutně a brzy. To se jenom tak říká, školníku, povídá Rosťa, když má někdo moc velkou smůlu. A já nemám smůlu. Možná, že kdybych ji měl, že by mi vyrostl i trpaslík. Ale když nemám smůlu a vlastně mám štěstí, tak to by to asi nešlo. Ach, smůlu vám zařídím, řekl trpaslík a v tom zazvonilo. Žáci se nahrnuli do třídy a školník zmizel.
0: Karle, tleskáme ti. Tak to byla ukázka z rozhlasové pohádky, kterou napsal Ludvík Aškenázy, režíroval Ivan Holeček, Zkus trefit, který se psal asi rok.
1: To já řeknu úplně přesně, prosím, protože tě, tam je angrešt.
2: Aha, takže to je z roku 2001?
1: 2000.
2: No, 2000.
0: Ne, natočeno v roce 1990.
1: Aha. Tak ano, jo, ale tak ano.
2: Tak, no, tak to je dřív teda mnohem.
0: Ano,
2: to je
0: mnohem. Ale možná se to později vysílalo opět, protože to bylo v rámci cyklu rozhlasového Hajaji.
1: Aha, tak možná, že jsme později dostali CDčko, které jste si vypouštěli,
2: ano.
1: Tak to takhle mohlo být. A tam je ten angrešt. A totiž u nás, nebo tak to řekně ty.
2: Když jsme vlastně očekávali třetího bráchu.
1: Na objednávku, děti
2: to bylo vlastně skoro, my jsme,
0: kluci chtěli třetího bráchu.
2: No, my jsme vždycky ráno chodili brzo do ložnice a ptali se, jestli už čekáme teda toho bráchu nebo ne. A jednoho dne teda nám naši řekli, tak ho teda skutečně už čekáte. A ještě se teda nebylo jasný, jestli to bude ten brácha, nebo jestli to bude sestřička.
1: No tak vy jste byli jedině rozhodnutí, že to bude brácha.
2: My jsme byli rozhodli, že to teda určitě bude brácha. Možná trošku mamka si představovala, že bude nějaká ta holčička konečně. Což se teda nestalo. A pak se teda objevily i takové ty skeny.
1: No ne, vy jste chodili se mnou k panu doktorovi na kontroly takhle. A pan doktor ještě nebyl tak úplně zběhlý v té počítačové technice a neuměl tam najít Františka v tom břichu a oni už kluci tomu rozuměli hned, takže si vzali tu myš a
2: operovali jsme se vším a tehda jsme vlastně tomu stvoření, který ještě nebylo jasný, jestli to je teda kluk nebo holka, tak my jsme mu přezdívali Angrešt.
0: Jo, takhle.
2: Takže proto si právě...
1: Zhruba veliký.
2: Že to byl tehda Angrešt a dokonce já jsem si procházel nějaký VHSky, co máme doma a tam je to, jak jsou ten tlukot jako srdíčka na to, tak je to tam napsaný právě Angrešt, jaký nějaký týden. Tak právě proto mamka si myslela, jestli to náhodou není snad z toho období.
1: No, ale to bylo asi zřejmě, že jste měli v ruce to CDčko a poslouchali v tu dobu.
2: Je to možný, no. Ale táta tam má teda takový ten mladý hlas a já si teda to nevybavuju, tuhle pohádku, ale je to zřejmé, že asi to bylo nějak spojené s tímhle s tím, no.
0: Jdeme na tebe.
2: Yeah.
0: Rodiče se bránili, aby z tohohle nejstaršího potomka byl herec? Nebo si to prosadil silou? Nebo...
2: No já jsem teď si zájmem poslouchal, jak mamka říkala, že vlastně její rodiče, že jí to nechtěli jako povolit.
0: Tak
2: jsem si říkal, ale opravdu. Tak je fakt, že já když jsem nějak jako přemýšlel, nebo jsem byl pochopitelně donucen přemýšlen, co se svým životem. A,
0: Činíš tak pořád?
2: Pořád, to se nezměnilo. Ale tehda to bylo období maturit, nebo respektive toho posledního ročníku na střední škole. A já nějak jsem se tak tomu připletl. S kamarádama jsme dělali amatérské divadlo. Z bráchů jsme točili takové krátké filmečky a tehda jsem říkal, že bych to chtěl teda skutečně zkusit, tak táta ten se okamžitě postavil na zadní, že ne, a maminka teda, abych jí řekl tady ke cti, tak ta se stala mou oporou a dala mi číslo na Johanku Tesařovou a ona mě tak jako si mě pozvala, respektive jsme byli tehda u nás v divadle na zkušebně a tam jsem měl takovou první jako hodinu s ní a tak mě připravila na přijímačky a...
0: Ono to vyšlo.
2: No.
0: Takže Karel studoval Damu, mimochodem, s kým si chodil do ročníku, čím si absolvoval?
2: Tak nás bylo asi ze začátku 11, skončilo nás 9 a mezi spolužáky, teda je mimo jiné má manželka Nikol, Filip Kaňkovský, Evička Josefíková, Maruška Poulová, Aleš Bílík.
0: A čím absolvoval Karel Heřmánek?
2: Já jsem absolvoval roli v představení Punk Rock. I když to nebylo jenom to, my jsme si pak ještě udělali takové menší představení Norway Today a to jsme hráli na učebně, že to nebylo vlastně v divadle Disk, ale to, co bylo v Disku, tak to bylo poměrně nové představení, které se hrálo v Londýně, pak se to hrálo v Maďarsku, tam ho viděla mamka s tátou a tehdy jsme ho nastudovali vlastně v rámci toho ročníku na škole.
0: No a ty ses pak vydal do světa. To je ti ke cti, protože mladý Heřmánek viděl opravdu hodně ze světového divadla v New Yorku, Londýně. Tak kam jsi putoval? Do New Yorku hned?
2: Do New Yorku.
0: Jako po škole. S manželkou.
2: Ona mě tehda k tomu dotlačila, protože já jsem měl takový vždycky sen, jsem říkal, že bych chtěl hrozně na školu Lee Strasberga, protože já jsem vlastně k tomu ani neměl pořádně vztah. Já vždycky, protože se o tom vždycky mluvilo, že to je ta škola, kde studovali všechny ty velké herecké hvězdy. Já jsem si říkal, OK, tak tohle to musím vyzkoušet. No a ona mě donutila, abych si tam poslal tu přihlášku a já jsem si ještě zároveň jsem si přihlásil o grant, který tehda vydávala škola Damu a ta mě podpořila. Takže jsem to vyplnil a oni si mě pozvali na interview nějak přes telefon a vzali mě teda na studium na jeden semestr tady na tuhle školu a bylo to super. Vyzkoušel jsem si úplně něco nového.
0: No ale ty jsi taky tam občas přivydělal, což je tady nezvyklé, ale v Americe naprosto běžné.
1: No, jo? Hlavně jsi tam taky hrál v nějakém divadýlku.
2: Ano, to bylo v rámci
1: tady.
2: No ne, to, protože tohle jsou dva výlety dohromady. On byl nejdřív ten první, kdy jsem byl na té škole, pak jsem se vrátil zpátky do Čech a my jsme si tady přihlásili tehda vlastně manžel Zuzky Stivínové, u které jsme bydleli tehda v New Yorku, tak nám řekl o zelené kartě, já jsem vůbec nevěděl, co to je a že na to existuje nějaká loterie a já jsem přijel zpátky, což je vlastně pracovní povolení do Spojených států a já jsem se o to přihlásil a vyhrál jsem to. jsem si říkal, to je skvělý. Nejdřív to byl takový výskok jako štěstím a pak, když jsem dopadl na zem, tak jsem si říkal, co to všechno znamená, že tehda Nicole to nevyhrála, to jsme ještě nebyli spolu a chtěli jsme odjet dohromady, takže to nás tak jako strčilo do dveří, takže jsme se vzali a pak jsme odjeli teda do New Yorku a...
0: Když jste se vzali, tak byla zelená karta pro oba, jo?
2: Pro oba a odjeli jsme do New Yorku a bydleli jsme tam vlastně 2 roky, tak tam jsem si prošel vlastně prácema všeho druhu, rozvážení jídla po Manhattanu, catering a dělal jsem tam teda i různé ty konkurzy a právě jsem hrál představení RUR.
0: Podobným takový, v New Yorku?
2: No, v podobném divadílku, jako je tady Fungeltu. Takže teď, když jsem sem přišel, tak to na mě úplně tak jako, mě to tak pošimralo v rámci nějakých těch vzpomínek.
0: A ona může přijít teoreticky i nabídka z New Yorku nebo z Hollywoodu pro Heřmánka?
2: Může.
0: Máš tam agenta, to už asi ne.
2: Tak měl jsem tam nějaký lidi, se kterými jsem spolupracoval, i vlastně jedna Češka, která tam si zřídila nějakou takovou agenturu, tak s ní jsem byl teď, nebo do nějaké doby v kontaktu. A teď se něco nějak tak rýsuje právě přes toho Guye Robertse, který je ředitel té Shakespeareovské společnosti tady a já to ještě nechci zakřiknout, ale vypadá to, že možná pojedu právě do New Yorku.
0: Tam teď tady máš divadlo.
2: Projekt. To je pravda, ale tohle je jenom tak v takové jako zkrácené formě.
0: No a pokud jde teď o divadlo bez zábradlí, to inicioval ten přechod, že se to předá teda potomkům, kdo? Ti draví potomci anebo unavení rodiče?
2: Ne, byli to naši. To bylo právě těsně před nástupem covidu.
1: O kterém jsme netušili.
2: No pochopitelně, tak to neplánoval nikdo. Takže to bylo v září léto 21 jsme se nějak sešli v Jevanech právě doma. A naši nám předložili, že už by si chtěli odpočinout a jak my se na to tváříme a mně to přišlo automaticky, že v divadle, kde jsem vlastně vyrostl, se to tak dá říct, protože já jsem tam měl etapy, že to pro nás vlastně divadlo v Paláci Adria bylo takový hřiště velký.
0: Vy jste se honili po těch nekonečných chodbách,
2: no,
0: jo?
2: No to jsme milovali úplně tam. A pak vlastně, když jsme byli na střední škole, tak táta, když hrál představení, tak my jsme jeli s ním a šli jsme do kina, pak jsme to všechno pozorovali ze zákulisí, to představení, což mě strašně bavilo, vždycky sedět v té šále a dívat se, jak to táta se Zdeňkem Žákem, jak hráli Lásku, právě tehdy to bylo velice populární představení. Já jsem tím byl tak nasáklej a mě přišlo mi úplně přirozený, že to jako převezmeme a že se budeme starat dál o ten provoz a nějak to rozvíjet.
0: Takže teď držíme palce a jako už vidíš, jak je to nesnadná disciplína, že zdaleka nejde.
2: Je to hrozná disciplína.
0: Jen o ty umělecké projekty. No. Tak my si poslechneme opět písničku, která ti mnohé připomene.

0: 감사합니다.
1: Tak to byla slavná píseň z neméně slavného muzikálu Kabaret. Píseň, kterou zpíval kabaretier, byla pořízena na Broadway v roce 1998. No a v divadle Bez zábradlí hraje kabaretier a tady Karel Heřmánek. Asi s velkou chutí, že jo?
2: Ohromnou chutí. Ale teda zároveň, když to vznikalo, to představení, to bylo vlastně v tom roce, kdy naši končili, tak se to připravovalo, tak měli tehda... Mě říkali, že se bude chystat nový muzikál u nás v divadle, a že to bude muzikál Kabaret. Já jsem říkal, to je skvělý, tak vám přeji hodně štěstí. A tím to pro mě končilo, protože já na muzikály jsem si nikdy jako nevěřil a vlastně nemám rád takovou jako tu umělost, která někdy prostě z těch muzikálů jako čpí. A teď...
3: Se připravovalo to obsazení.
2: Obsazení a vlastně se naši spojili s režisérem Radkem Balášem a ten je nějak přesvědčil, že by mě měli nabídnout nebo říct, jestli bych nechtěl hrát toho kabaretiera. A já jsem dokonce teda, za to se stydím, já jsem to do té doby ani pořádně neznal, ten muzikál. Takže jsem si to začal studovat a právě jsem viděl záznam z představení s Alanem Cummingem, který vlastně tohle tu písničku zpíval.
1: Teď jsme ho slyšeli.
2: Ano, a mě to úplně učarovalo, protože já jsem najednou zjistil, že to není právě takový ten tradiční klasický muzikál, že by...
1: Někdo držel tón.
2: No, jasně, ale že by byl nějaký příběh, pak najednou nějaký číslo a pak, že by to... Ale vlastně, že to je krásně propojený dohromady. Je to hrozně jako chytře napsaný a je v tom ohromné jako lidské téma a ono se tomu říká, že to je i taková jako zpěvohra s těma krásnýma muzikálovými jako číslama. A já jsem se proto úplně nadchnul a zjistil jsem, že se s tím dá krásně jako pracovat s tou rolí toho kabaretiera, která je vlastně taková jako poetická. Není úplně přesně uchopená v nějakých jako dialozích, ale je to vždycky na tom protagonistovi, co do toho jako sám ze sebe vloží, a tak mě to pohltilo.
1: Přijdu se rád podívat. Hanko, hned ti dám slovo, ale chci připomenout posluchačům, kteří si nás třeba teď naladili, že poslouchají Český rozhlas Dvojku v divadle Ungelt, rozmlouvá Milan Hein s Hanou Heřmánkovou a teďka nám dlouze povídal o představení Kabaret, její syn Karel Heřmánek. Tak a Hanko, teď co povíde?
3: Jenom dopovím, že my jsme vlastně to představení už předali klukům, tedy především Kájovi, a šli jsme se pak podívat na premiéru a oslnilo nás to. Jak se k tomu postavili, protože tam je živá hudba, tam hraje orchestr Jakuba Šafra. Je tam opravdu kolektiv strašně mladých, strašně šikovných lidí a myslím si, že vědí, proč se to hraje. Je kouká to z toho, ta myšlenka. No a Kája nás tam tedy přesvědčil, že bylo dobře, že se dal na tu dráhu. Oba dva.
1: Pane principále, paní manažerko a dramaturgině, na jak dlouho máte divadlo Bez zábradlí rozplánováno dopředu? My třeba se můžeme pochlubit, že víme, co budeme hrát na podzim 2028. Vědí to v divadle Bez zábradlí?
2: Nevíme, to je právě věc, kterou teď se snažíme nějak řešit. Je to pro mě těžká disciplína to plánovat takhle dopředu. Na druhou stranu si myslím, že máme zase úžasnou výhodu, ale to i v konec konců vy tady, že když nejsme na nikoho vázaný, tak si skutečně můžeme uvádět, co chceme, kdy chceme, a že člověk se může inspirovat něčím opravdu aktuálním a může nastudovat ze dne na den jako něco nového. My nějak tak máme poskládanou ten repertoár na ten příští rok, tak to teď jako ladíme a musíme postupně teda přidat i ty další roky, až ideálně do toho roku 28 teda, no.
1: Heřmánek režíruje.
3: No to je pravda.
1: Tvůj první režijní počin.
2: Tak
1: táta ho vlastně už
2: táta to tak jako vykopnul
1: do života, jako rozeskoušel v podstatě.
2: Ano, on připravil text ve spolupráci vlastně s maminkou představení Apartmá v hotelu Plaza a proběhla první zkouška, takové seznámení s textem v průběhu léta a pak byla pauza, táta ještě doupravoval ten text, pak teda bohužel se s náma rozloučil, odešel a představení bylo nějak tak rozjednáno a my jsme si říkali, že by to byla hrozná škoda to nedokončit, tak já jsem se rozhodnul, že teda vstoupím do těch jeho bot a že to představení dozkouším, což se teda stalo skutečně. První uvedení jsme měli koncem roku a
1: Dana Morávková.
2: Dana Morávková, Pepa Carda, což bylo hrozně hezký, že i oni do toho šli přes ten risk, že pro mě to byla úplná jako prvotina a že mi důvěřovali. Já důvěřoval jim a jsem za to teda jako pyšnej.
1: No a zůstane u prvotiny, anebo jak si bude pokračovat?
3: Současně se totiž Kája měl možnost. Současně se totiž Kája měl možnost vrátit do New Yorku. Protože ta hra se odehrává v srdci New Yorku a skutečně já jsem už tedy samozřejmě viděla to představení a když tam přijdeš, tak máš pocit, že jsi vstoupil do přes Central Park, přejdeš metrem, které tam také slyšíš a přijdeš do současného New Yorku, kde se odehrávají ty tři slavné příběhy pro dva herce, včetně hudebního doprovodu, který je také newyorský veskrze. Takže bychom měli říct, že tam ještě hraje Nicole a zpívá Petr Macháček
2: a Michal Zpěvák je saxofonista, který je takový duch toho New Yorku a ten to celý doprovází.
1: Ale ty jsi mi utek z otázky, budeš režírovat dál ve svém divadle?
2: Já si myslím, že jo, protože mě to skutečně bavilo, ta práce na tom, a musím si to rozmyslet a naplánovat si něco do toho roku 28.
1: Režíroval mimochodem a doma i v tom hrál, se díval, jak jsem zjistil, někde jsem to čet, na záznam ze zkoušky, protože samozřejmě člověk se nevidí, aby jaksi měl režijní dohled nad sebou jako hercem. Tak to se třeba taky přihodí mladému Heřmánkovi.
2: Já doufám, že ne, protože ono režírovat ještě v tom hrát je jako, to je skutečně ještě další liga a je to strašně náročný a se to celý pobrat a právě člověk tomu musí věnovat ohromný penzum času a trpělivosti. Tak kruček po kručku, třeba někdy v budoucnu.
1: My si teď dopřejeme další písničku, má název Každý den.

0: každý den, to je píseň autorů Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka z pohádkového filmu Ať žijí duchové, který se natočil v roce 1977. No a Leontýnku, hlavní dívčí dětskou postavu, hrála právě sestra Hanky Dana Vávrová.
1: A tvoje teta.
0: No, tak... Hanka mluví o sestře i o Karlovi, jako by tu pořád byli, Hanku. To je odzbrojující a krásné. S tebou jsou.
1: Já taky si to tak nepředstavuji. Já to vím, že jsou tady s námi. Dana mě vždycky pomáhala. Když bylo nejhůř, tak jsem vždycky šla jí poprosit, aby mi pomohla a vždycky zasáhla ve správnou chvíli. Takže já tomu věřím. Dana byla nesmírně talentovaná, skutečně mimořádně talentovaná. Zrovna pan Sobák tvrdil, že to je nová Bardotka česká a on tak jako k těm dětem měl takový, řekněme, když to řeknu kulantně, jako trošičku distanc, ale Danu měl opravdu moc rád. Jo. Ta si ho získala. No, s Jardou Uhlířem se kamarádíme dodnes, chodí k nám do divadla, má u nás také představení a jeho písničky mám
0: Dana žila v Německu a
1: Dana žila v Německu.
0: Měla dvě děti?
1: Kdepak, já jsem měla tři kluky a chtěla jsem holky. Dana měla tři holky, chtěla
0: tři
1: kluky. Takže jsme si to takhle vyměnili.
0: A seš s nimi v kontaktu a mluví česky?
1: Mluví, na to velice dbala.
0: Manžel
1: byl Dana,
0: německý režisér, že jo?
1: A její manžel byl Sepp.
0: Nebo je možná.
1: Ne, Sepp už také odešel. Sepp Filsmayer. A to byl velmi uznávaný německý režisér. U nás se promítali například jeho filmy o Messnerovi, nedávno šel v televizi, nebo slavný film, no Stalingrad byl asi takový jako u nás nejznámější, ale v Německu měl spoustu, on byl nominovaný na Zlatý glóbus, tedy s Danou, protože Dana byla zase trošičku šedá eminence u Sepa.
0: Trošku tak, podobný model, jako Hršmánkovi v Čechách, oni v Německu.
1: Model. Ale Dana byla strašně hrdá. Ona tam
0: už nehrála skoro, že?
1: Hrála pořád, tam měla velikou kariéru.
0: Německy.
1: Ona se naučila, ona měla talent, tak jako herci mývají, že jo? Tak ona se naučila dobře německy, ale i ten bajariš, ten správný přízvuk, takže ona se nenechávala namluvit. No, ona točila hlavní role za vlastně hned tu první, co tam natočili, Herbstmilch, tak za to byla vyznamenaná, dostala všechny ceny, pobrala v Německu,
0: vidíš to,
1: který
0: byl... Vůbec povědomí u nás nebylo, protože když nebyla emigrantka, tak bylo to na západě,
1: no tak, ale bylo to ještě v té době, ano. Takže i prezident německý tenkrát vyznamenal a opravdu se stala velmi populární. Takže ona tam i pak režírovala, ale hlavně hrála v mnoha filmech. A její tři dcery také, protože kdo je měl hlídat, že? Takže si je brala na plac. Takže všechny tři holky hrály. No, ale...
0: Jseš i ty v kontaktu se sestřenicema?
2: Pořád.
1: Babička je hlídala často, moje maminka, a takže na ně mluvila česky, takže holky mají českou národnost, německou, Janinka k tomu šetra britskou.
2: No, ale hlavně oni mluví jako babička, což je vtipný, protože oni jak jsou v kontaktu převážně jako s babičkou.
0: Jako paní Vávrou.
2: No, a babička jak mluví, tak přesně takhle mluví prostě holky. Člověk zavolá, ahoj, jak se máš, co děláš, jo? Tak to je hrozně jako vtipný, jako jen otisk.
1: Ale já jsem tam teď za nima byla v Mnichově, protože nás obdarovávají, takže Janinka, která žije v Londýně, věnuje se filmu, tak ale rodila v Mnichově a nejdřív se jí narodila holčička a teď má měsíčního kluka, Tereska.
0: To jsou tři holky ve věku tvých tří kluků skoro?
1: Ano, tak oni společně vyrůstali v podstatě. Takže Tereska, která vystudovala medicínu, protože chtěla přijít na kloub tomu, co jí vzalo maminku. Takže se věnuje gynekologii a Tereska má chlapečka a teď čeká na, když jsem tam byla v Mnichově, jak jsme slavili, že bude čekat holčičku, nebo bude čekat, čeká holčičku, no Pepinka ta ještě pořád to má někde schovaný, tak ta se ještě věnuje, také pracuje ve filmové branži.
0: Děti, to je náš poslední vstup. Vaše osobní zájmy, koníčky, je na ně vůbec čas? Hanko, hloupý dotaz, další Hajnův hloupý dotaz. Vaříš ráda a vaříš hodně a máš pro koho?
1: Tak to je dotaz na Káju.
2: Přijeli jsem po obědě, mamka dělala úplně úžasnou polívku a guláš. dneska. A mamka je opravdu znamenitá kuchařka, ale opravdu to říkám jako se vší vážností, prostě mamka dobře vaří.
0: Ale ty máš toho nejmladšího kluka doma?
1: Teď zatím, ale jede zase, se vrací do Londýna. Já mám velký problém, protože neumím vařit pro málo lidí, takže dneska jsme hostili dva řemeslníky.
0: No ti se mají.
1: Byli spokojeni, protože si pochutnali s námi na velkém obědě. No. Tak,
0: a Heřmánek má koníčka, to už nebude vaření, nějaké rybaření, nebo vy jste kdysi měli chalupu na Šumavě, to už asi nemáte.
1: Jo, rodiče pořád jsou na Šumavě a my tam za nimi jezdíme.
2: Je i to rybaření, teda když na to je čas, já hlavně jako co skutečně rád dělám, tak je cestování. Když prostě se udělá nějaký okýnko časový a nejsou žádné další závazky, tak prostě se zabalím a jedu pryč. A je to buď to, jsme byli na exotických místech, a pak teda hodně jsme procestovali tu Ameriku, kdy jsme měli tu možnost. A dále to vlastně divadlo, ale to, že se rád jezdím dívat na divadlo. Mm-hmm. Takže teď vlastně ze začátku roku už mám za sebou výlet do Londýna, kde vlastně za 4 dny jsem viděl 5 představení.
0: No vidíš.
2: To je pro mě takový ideální výlet.
0: Co kamera, nějaká role ve filmu, v televizi, to asi není teď kdy?
2: Teď teda čas na to, jednak teda ta příležitost teď jako nebyla po nějaký období. Já jsem naposledy točil něco asi 3 roky zpátky, co bylo jako tak časově náročnější,

0: No ale já musím říci, že mě moje děti připravili neuvěřitelný zážitek, neboť jsem se šla podívat na představení, které se uvádělo ve Stavovském divadle a na jeviště vtrhli mý dva synové. Kája a František, kterého obsadil ten Guy Roberts do svého představení anglicky mluvícího.
1: A hrálo se to tedy?
0: A jeho debut byl tedy ve Stavovském divadle.
1: Národním divadle, na Pražských národním divadle.
0: A bylo to tak roztomilý a bylo to moc hezký, takže vidím, že zřejmě tyto geny budou pokračovat.
2: Fanda je tím pohlcem taky. On sice vystudoval teďkonc informatiku, ale... Nějak se teď tím obloukem dostává zase tady.
0: No on mi slíbil, že dodělá tu školu. Já jsem říkala, prosím tě, musíš dodělat tu školu a pak už si dělej, co chceš.
1: To je obvyklý rodičovský požadavek.
0: A on si teda šel dělat, co chce. Takže jsme byli na promoci v Londýně, celý šťastný tehdy a vrátili jsme se a on udělal konkurs na tu roli a já mu to hrozně přeju, protože vidím, že ho to baví a dělá, on už jako předtím spolupracoval s nimi, protože dělal překlady těch titulků a vlastně ty titulky i posouval a věnoval se tomu jako z té literární stránky, no a teď se mu tohle podařilo a říkal, mami, to bylo, já jsem tam běhnul naštěstí s tím Kájo a mě se zatočila hlava, takže říká, nebylo to vidět, bylo to moc hezký, a, takže jim držím všem palce.
1: Děti, moc jste mě potěšili, že jste přišli, Hanko, já se ti s něčím svěřím. Poznal jsem strašně málo tak krásných a skutečně harmonických manželství jako manželství Hanky a Karla Heřmánkových. Podařilo se ti prožít opravdu něco výjimečného, což doufám tě posílí do dnů, které máš před sebou. Dnes se to moc nenosí, ale v tom manželství byl muž skutečně mužem a žena ženou. Ty jsi vzhlížela ke Karlovi, byla to jaksi přirozeně hlava rodiny a Karel, to ti můžu říct, kdykoliv měl Hanku po boku, tak zjihnul. Ty jsi ho okouzlovala svou vřelostí a ženskou krásou a krásná a vřelá si dodnes. Tak a tečku za dnešním setkáním udělá písnička, zazní hlas Milana Peroutky, doprovází ho jeho Perutě a písnička má název Žij a tancuj. Mimochodem, klip k této písni taky existuje a v něm se údajně objevil mladý Heřmánek. Takže to je vše, loučí se s vámi Hana Heřmánková. Karel Heřmánek. A loučím se i já, principál divadla Ungelt a průvodce této rozhlasové hodinky Milan Hajn. Naslyšenou.

0: pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 8 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Dobré jitro, máte chuť naučit se něco nového, trochu si zacvičit, potrénovat paměť, zaspívat si anebo prostě jen potkat nové lidi. V pražském klubu Remedium mají pro seniory programu opravdu hodně. No a v úterý 15. září si je můžete přijít zdarma vyzkoušet na den otevřených dveří. O tom, co všechno klub Remedium nabízí a co návštěvníky čeká, si budeme v pohodovém ránu povídat už za chvíli s Klárou Línkovou, vedoucí programu pro seniory.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Pohodáři.
2: Klub Remédium už víc než čtvrt století nabízí pražským seniorům prostor pro vzdělávání, pohyb, zábavu i obyčejné setkávání. No a právě teď máte možnost se tam podívat a spoustu aktivit si rovnou vyzkoušet. V úterý 15. září se v Táborické ulici na Pražském Žižkově koná Den otevřených dveří. Na co všechno se případně můžete těšit? To nám prozradí vedoucí programu pro seniory Klára Línková. Dobré ráno, vítám vás.
3: Dobré ráno všem posluchačům.
2: Tak co jste si připravili na 15. září?
3: Je to tak, to příští úterý 15. září od 9.30 do 17 hodin budou moci k nám seniori přijít a vyzkoušet si řadu ukázkových lekcí našich kurzů, vzdělávacích i pohybových. Máme pro ně připraven doprovodný program, vystoupí náš pěvecký klub s akordeonem, budeme hrát rubingo o ceny, ale hlavně seznámíme s tou naší nabídkou, která spočívá nejen v tomhletom vzdělávání a cvičení, ale taky máme pro seniory sociálně aktivizační službu.
2: Co to znamená? Co si pod tím představit?
3: Sociálně aktivizační služba je nabídka pro ty, kterým se zrovna z nějakého důvodu nedaří úplně dobře, cítí se osamělí, řeší nějakou složitou situaci v životě, mají nějaké trápení. A ti se potom na nás můžou obrátit. Náš tým sociálních pracovnic jim věnuje, vyslechne je, podpoří. Pokud jejich situace má nějaké konkrétní řešení, tak ho spolu hledají, ale hlavně jim taky nabídneme kontakt s ostatními lidmi, s vrstevníky. Tahle služba je bezplatná a nabízíme v rámci ní podpůrné skupiny, které mají charakter společenský nebo takový jako psychosociálně podpůrný a mohou se tedy u nás scházet v bezpečném prostředí, najít nové vztahy, nové impulzy do života.
2: Kromě vlastně toho, co jste právě teď zmiňovala, tak vy nabízíte nejenom pohyb, ale třeba také jazyky, trénování paměti, malování nebo dokonce práci s počítačem a chytrým telefonem. O co je mezi seniory největší zájem?
3: Ano, tohle patří do té nabídky, která je určená všem seniorům, celé seniorské populaci v Praze. Občas k nám najde cestu i někdo mimo pražský a z naší zkušenosti ta nabídka právě dokresluje to, o co je největší zájem a co má pro lidi v seniorském věku v tom vzdělávání smysl. Jsou to hodně jazyky. Mm-hmm. U nás se učí angličtina především, ano, která je takovým pojítkem se současným světem, ale taky němčina, italština, španělština, francouzština. Mm,
2: úžasné.
3: To učení se jazyku nejenom, že nám otevírá svět a ukazuje kultury jiných zemí, ale taky je výbornou podporou pro naší paměť. Je to vlastně trénování paměti.
2: No a v návaznosti možná i na to máte také, a to se mi velmi líbí, klub výletníků. Mm-hmm. Kam se s vámi seniori vydávají a když byste měla říct třeba nějaký příklad opravdu hezkého výletu, co se seniorům a zájemcům, kteří se ho zúčastnili, líbil asi nejvíc?
3: Tak my sami pořádáme jednodenní výlety, jarní i podzimní, které celé organizujeme, jedeme společně, navštívíme nějaké památky kulturní, poobědváme spolu, samozřejmě taky zveme. Ale tenhle ten klub výletníků, ten vznikl myšlenka toho, že někteří lidé nemají s kým vyrazit na procházku, na výstavu nebo na výlet. A je to tedy prostor, kde se můžou scházet lidé, kteří mají o něco takového zájem a my jim pomůžeme se domluvit a oni potom už spolu vyráží někam. Mm-hmm. Na určené místo nebo tam, co si vymyslí.
2: Když se ještě vrátíme k tomu Dni otevřených dveří, uh-huh, který se tady koná příští týden v úterý 15. září, tak všechny ty ukázkové lekce jsou zdarma. Není potřeba se případně někam registrovat nebo může přijít opravdu kdokoliv?
3: Opravdu to koncipujeme tak, že může přijít kdokoliv. Rádi ho přivítáme, doufáme, že ty naše prostorové kapacity budou stačit, pokud ne, tak to budeme řešit, takže třeba ty ukázkové lekce rozdělíme na dvě poloviny, jsme připraveni na to, že k nám lidé přijdou bez předchozí registrace a budeme se na ně těšit.
2: Říká vedoucí programu pro seniory Klára Línková, která byla naším dnešním hostem a se kterou jsme probrali nadcházející den otevřených dveří v klubu Remedium. Děkujeme moc za to, co děláte, popřeji vám, ať to úterý, ať se podaří, ať jsou všichni ti, kteří se přijdou podívat třeba úplně poprvé nadšení a následně si cestu k vám budou nacházet pravidelně. Mějte se moc hezky a naslyšenou na Pohodě.
3: Děkuji za pozvání, nashledanou.

Je 8 hodin a 18 minut, posloucháte Pohodové ráno a my se teď vydáme tak trochu do říže fantazie a tak trochu ne, vysvětlím. Zajímat nás totiž bude kraken. Severské ságy ho líčily jako tvora velkého jako ostrov. Jehož hřbet si námořníci mohli splést s pevninou a jediný pohyb jeho ramen dokázal poslat celou flotilu ke dnu. Dlouho šlo jenom o povídačky u rumu v přístavních krčmách, které se postupně dostaly i do vědeckých prací a slavných románů. Třeba Jules Verne poslal kapitána Nema do krvavého střetu s obřími krakaticemi a zvíře proměnil v ikonického protivníka moderní dobrodružné literatury. Pravděpodobně prvním vědcem, který se mýtem o krakenovi začal zabývat s plnou vážností, byl Pierre Denis de Montfort. Veřejně prohlásil, že 10 britských válečných plavidel, která během jediné bouře roku 1782 záhadně zmizela, musela potopit právě tato gigantická stvoření. Na neštěstí pro něj britská admiralita dobře věděla, že lodě podlehly obrovské vichřici. Francouzský vědec byl pro smích a jeho vědecká pověst šla okamžitě ke dnu. O půl století později se ale ukázalo, že Montfort nebyl zas tak daleko od pravdy. Moře totiž v druhé polovině 19. století vydalo první skutečná těla krakatic obrovských a věda musela přiznat, že obří hlavonožci skutečně existují. Ale ten opravdový šok přišel až v 21. století s paleobiologickými výzkumy Marka McNamina. Nejnovější poznatky totiž odhalují, že pravěký kraken mohl skutečně dorůst 20 až 30 metrů.

0: Český rozhlas Pohoda. Počasí s meteorologem.
1: Vypadá to na velké zvraty dnes, alespoň co se týče počasí. Je-li tomu skutečně tak, to už je otázka na meteoroložku České televize Taťánu Míkovou, kterou vítám ve vysílání Pohody. Dobré ráno.
2: Pěkné, dneska je to opravdu ráno velice pestré, zatímco v Čechách už někde mají za sebou i první deštík, tak na Moravě a ve Slezsku je sluníčko, teploty stoupají a budou stoupat, protože právě na tom východě bude dnes nejtepleji. Budou se tam teploty dostávat dokonce klidně ke 30 nebo 32 stupňům Celsia, zatímco na západě už zůstanou teploty spíš do 20. No a když si vezmeme tu centrální část země, tak tam se to bude střídat v průběhu dopoledne, pokud se bude vyskytovat občasný déšť nebo přeháňka. Pak to bude pravděpodobně i v Čechách. Odpoledne ale začne déšť i přehánky přibývat i na Moravě a ve Slezsku a taky tam dokonce může dojít i na bouřku. Potom k večeru bude zase v Čechách naopak těch srážek už ubývat a na Moravě a ve Slezsku bude ještě déšť pokračovat i v noci. Už jsme řekli, že tedy od 18 na západě až po 32 na východě země budou ty teploty velice rozdílné. Zbývá snad dodat hory, tam by v 1000 metrech nad mořem měly být maximální teploty někde kolem 16. V Jeseníkách a Beskydech ještě kolem 22 stupňů Celsia. No a vítr ten bude mírný, západní nebo jihozápadní do 22 km za hodinu, ale v těch bouřkách pozor, může mít nárazy kolem 55 km v hodině.
1: Neuvěřitelné rozpětí teplot nás dnes čeká. Na druhou stranu je to výhoda pro ty, kteří si chtějí vybrat ať už vyšší anebo nižší a mají na to čas, tak si mohou přejet po naší republice a vyberou si. Každopádně moc děkuji za dnešní předpověď a budu se těšit v Pohodovém ránu zase příště naslyšenou.
2: Já taky a příjemný den všem.
1: Tak to byla Taťána Míková, meteoroložka České televize a předpověď počasí.

jako tvoje vlasy, Kristýnko. Stejnou chuť má vítr, co je po ráno.

0: Když řeknu slovo skořice, asi se každému z vás vybaví něco jiného. Lívance, kapučíno, vánoční pracičky, svařené víno a tak dále. Tohle voňavé koření má ale také léčivé účinky a právě o nich nám teď v pohodovém ránu bude vyprávět ve své chvilce pro zdraví Eva Bucharová.
1: Skořice má opravdu hodně dobrých účinků, a to hlavně díky vysokému obsahu silic. Dobře působí třeba na zažívání, zabraňuje vzniku krevních sraženin a vůbec pomáhá krevnímu oběhu dobře obíhat. Už samotná vůně zvyšuje mozkovou aktivitu. Má dokonce antibiotické účinky, takže při chřipce skořici jako když najdeš. Je to účinný antioxidant a dodává energii. Účinek skořice je silnější společně s medem, navzájem se podporují. Hlavně je důležité si uvědomit, že neplatí čím více skořice, tím lépe. Optimální denní dávka je kolem 3 gramů, takže méně než čajová lžička. A teď už si připravíme nápoj, který pomůže proti infekcím, třeba i močového měchýře. Jak na to? Rozpustíte 2 lžíce medu a 1 lžičku skořice ve sklenici vlažné vody a vypijete.
0: Tak já myslím, že to by se dalo zvládnout, jestli máte pocit, že na vás něco leze, tak rozhodně využijte tip Evy Bucharové, která právě teď mluvila ve své dnešní bylinkové lékárně o skořici. No a já posílám něco, co možná se skořicí taky souvisí, protože když se říká, že láska prochází žaludkem, tak třeba takový skořicový šnek, co Hana Buštíková, to víte, kdo zahoří láskou.

Jednu kondiční jízdu se zaplatí a druhou budou mít zadarmo. Asociace autoškol spustila projekt, který má pomoct lidem, kteří sice řidičský průkaz mají, ale dlouho neřídili, nebo se z nějakého důvodu na silnicích bojí. Podrobnosti přidáme v pohodovém ránu v reportáži už za malou chvíli.

0: Hustý provoz, nové neznámé technologie a také strach z toho, že udělám chybu. To jsou myšlenky a obavy lidí, kteří dlouho neřídili auto. Získat zpátky sebedůvěru, správně reagovat a chovat se bezpečně na silnicích, tak s tím chce pomoct Asociace autoškol. A to novým projektem nazvaným Zpátky za volant, který je určený pro seniory, ale také rodiče na mateřské. Obě skupiny tvoří přes 1,5 milionu řidičů. Nikdo ale neví, jestli a jak často opravdu řídí.
1: Tak Adélko,
2: je to na vás teď.
1: Tak já si tady musím upravit. Bych došáhla na pedál.
2: Tak.
3: Za volant si sedá paní Adéla, na spolujezdce instruktorka Hana.
2: Musím mi zmáčknout brzdu, nastartovat ještě jednou.
1: Aha, tak to bylo málo.
2: Tak, ještě rozsvítí ze světlo.
1: A jedem.
2: Tak, a tady pojedeme. Doprava.
3: Adéla má řidičský průkaz 3 roky. Pár let během mateřské a rodičovské dovolené, ale nejezdila.
2: Parkovat si pamatujete? Parkování?
1: Podle toho, jak budete chtít, abych zaparkovala.
2: Já bych chtěla kolmí a pozadu.
1: To dále, vy jste náročná.
3: Teď se ale situace mění. Aby mohla se synem za babičkami koníčky nebo taky třeba na pohotovost, když je potřeba, chce se Adéla dostat zpátky do kondice.
1: Teďka si to srovnám už takhle?
2: Srovnáme si to, ano. Zaparkujeme, dobře. A teď motor vypneme a máme hotovo.
3: Delší pauzu v řízení auta měla paní Míla, 30 let. Obstarával to manžel. Teď by ráda za vnoučaty nebo na chatu. A sporadicky poslední roky řídí i pan Viktor.
4: Co se týká mě, zatím ještě se cítím dostatečně být fundovaným řidičem, i když nevím, ale ty nový brzdy a já nevím, šlapáka mě chybí u těch nových aut. I když jako jsem jezdil s mnoha auty, tak stejně vždycky jsem šel na to s respektem, než jsem si na něj zvykl. Takže ty nové technologie by určitě chtěly možná nějaké hlubší poznání.
3: I s tím pomáhá projekt Zpátky za volant, pokračuje předseda Asociace autoškol Aleš Horčička.
5: Ty problémy se střetávají a jsou třeba někdy i stejné u maminky na mateřské a seniora. Jejich třeba obava z používání vozidla s automatickou převodovkou nebo využívání vozidla v nějakém hustém provozu v Praze je pro ně prostě stresující faktor. A to je, myslím, to, co právě náš projekt dokáže určitě ne minimalizovat, ale rozhodně snížit a podpořit tak, aby se zlepšil ten stav toho, jak jezdí ty dvě naše cílové skupiny. A pomůže to samozřejmě nejenom jim, kdy získají, řekněme, větší jistotu za volantem, ale pomůže to nám všem, kteří se prostě na pozemních komunikacích pohybujeme.
3: Do projektu se zájemci můžou přihlásit přes webové stránky, kde vyplní formulář i například důvod, proč dlouho neřídí a proč zase chtějí. Pokud budou do programu vybraní, asociace je propojí rovnou s vybranou autoškolou. Účastník si pak jednu kondiční hodinu platí sám a druhou má zadarmo. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.

0: Dáma s naprosto nezaměnitelným hlasem Jana Kratochvílová se zapojila do dnešního pohodového rána s datem 9. září. No a vzhledem k tomu, že za 10 minut bude 9 hodin, tak je jasné, že teď prozradím, kdo bude, respektive kdo byl hostem Honzy Rosáka v jeho pořadu, který se jmenuje Tandem. V roce 2011 byla to skladatelka Silvie Bodorová, pokud se tady v tom roce tento Tandem neslyšeli, tak vám ho na pohodě nabídneme po 9. Já se s vámi pro dnešek loučím, přeji vám krásnou pohodovou středu a těším se v pátek naslyšenou.
1: Tisíce světel tu svítí, odevšad

0: nepřišel.
1: Pohodové ráno a Iva Bendová.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 9 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
0: Tandem.
2: Jan Rosák přeje hezký den všem posluchačům našeho Tandemu. Dnes je mým hostem a spolujezdkyní dáma, která patří k nejvyhledávanějším a nejhranějším českým hudebním autorům. Její skladby se prosadily v zahraničí a reprezentují soudobou českou hudební kulturu na významných pódiích i festivalech. Její skladby znějí na pódiích mnoha zemí Evropy i Ameriky a dokonce, představte si, i v Antarktidě. Pozvání do Tandemu přijala hudební skladatelka Sylvie Bodorová. Já vás vítám, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Začneme s povídáním nejenom o vaší práci, ale samozřejmě taky o vašem životě.
0: Tandem Jana Rosáka.
2: Já mám tady poznamenáno, že máte kořeny maďarské, slovenské, české i polské. Tak jak to dáme dohromady teď?
3: Mimo těch polských to je všechno pravda. Polské teda bohužel nemám.
2: Tak ty jsou tam navíc.
3: Ty jsou tam navíc, to už asi by bylo příliš.
2: No, radši si to zjistěte, jestli na opravdu tam něco nebude.
3: Ale spíš ještě mám vzdáleně nějaké francouzské.
2: Aha.
3: A ještě vzdáleně i nějaké švédské, ale já myslím, že už je to docela dobrá sbírka taková.
2: Evropská unie taková.
3: Evropská unie.
2: Tak jak tomu došlo vlastně? Odkud se vzaly všechny ty vlivy?
3: Tak já mám tatínka, jsem měla tatínka, bohužel už ho nemám mnoho let, který pocházel, můj dědeček byl čistý Maďar a babička Slovenka, takže to bylo ten jeden mix a druhý mix té české strany, tam je trošku té francouzštiny, tak to mám ze strany své maminky. Takže se to takto sešlo, já jsem i žila tím způsobem, abych to teda ty své kořeny tak upevnila, tak jsem se narodila v Českých Budějovicích a strávila jsem dětství v Plzni a pak do určitého útlého věku a pak jsme se přestěhovali na Slovensko, takže jsem skutečně takovou tu pubertu strávila na Slovensku a tam jsem vstřebala i tu slovensko i maďarskou kulturu díky mým příbuzným, což musím říct, že jsem moc ráda, protože mě to jako muzikanta moc obohatilo.
2: No to nepochybně, tyhle ty vlivy jsou k nezaplacení, ale na vaší řeči vůbec není poznat, že byste byla ovlivněna třeba zrovna v tom období, kdy člověk je nejvnímavější v té pubertě třeba slovenštinou?
3: Tak ono je to možná tím, že jsem už česky mluvila samozřejmě spolehlivě a já jsem mluvila česky doma vždycky.
2: A taky jste sluchařka.
3: Možná to je jasný, to ano. Taky tím.
2: No, ale jestli pak měl, kromě toho zajímavého jaksi národnostního vlivu, na vás vliv někdo v rodině taky muzikální?
3: No, já jsem trošičku taková bílá vrána, protože já jsem z lékařské rodiny, oba moji rodiče, tatínek byl chirurg, maminka je revmatoložka a dědeček byl lékař. Prostě jsem z takové té klasické lékařské rodiny a ta moje láska, kudy všichni byli velcí muzikanti, ale amatérští a bralo se to v rodině, že to patří jako k dobrému tónu, samozřejmě hrát na nějaký nástroj a já jsem se trošku jako vymkla, protože ten můj zájem byl o moc hlubší a všichni to brali jako nemoc a říkali si, no, ono jí to přejde. To je jenom takový chvilkový.
2: No
3: a dívali se na to dost nelibě, protože můj tatínek vždycky říkal, to je fajn, že budeš psát hudbu, ale čím se budeš živit.
2: A vás to netáhlo do bílého pláště?
3: Kdybych dnes, po letech, můžu říct, že kdybych se pro hudbu nerozhodla, asi bych tu medicínu dělala, protože mám k tomu určitý vztah, ale ta touha psát tu muziku byla o moc silnější, takže bohužel jsem se vymkla.
2: Tak jako oni byli jaksi muzikanti amatérští, nemáte vy podobný vztah k medicíně, že byste se zabývala amatérsky medicínou?
3: Když jsem vyrostla mezi tolika lékaři, tak nemám tu odvahu.
2: To zase chápu.
0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.

0: Tandem glosuje.
1: Jestliže je dnes hostem Tandemu skladatelka paní Sylvie Bodorová, tak se za chviličku dostaneme určitě v tom povídání taky k její činnosti, řekl bych, internacionálně muzikální, protože vy jste působila, působíte na spoustě jaksi jeviští v cizině, dokonce jste pedagogicky působila v Americe. Já se chci zeptat, jaký je třeba teď globálně, jestli se to dá vůbec takhle říct, v cizině zájem o české skladatele, o českou muziku?
2: Mám velké štěstí, že jsem navzdory svým kořenům rozvětveným pořád se cítím nejvíc Češka a že skutečně v té oblasti kompozice my jako Češi máme na to, jak jsme malý národ, neuvěřitelné postavení. Teď se vezu, abych tak řekla, na jménech samozřejmě jako je Dvořák, jako je Leoš Janáček. Leoš Janáček dneska patří k nejhranějším autorům 20. století ve světě. U nás se tak nehraje moc, ale ve světě je o něj obrovský zájem a k dalším samozřejmě Martinu. Ale řekla bych, že ten Leoš Janáček je na obrovském vzestupu a upoutává svou obrovskou emocionální silou, ojedinělou. A být českým skladatelem je tím pádem strašná výhoda, protože ti velcí autoři před náma nám už tu cestičku trošku prošlapali, takže když se řekne český skladatel, tak nikdo neříká jako kdo to je, co to je, kde to je. Prostě oni nám vytvořili už tu takovou tu pěkný chodníček, po kterém my můžeme dál kráčet. O to je to a na druhou stranu těžší jít v těch šlépějích tak nějak tak, aby to nebyla ostuda. Že?
1: A je přehled třeba o soudobé české muzice ve světě?
2: To bych řekla, že tak těch informací dnes, to je obecný problém, je příliš mnoho na to, aby se nějakým způsobem selektovali, takže je dost problém v kterékoliv oblasti určitý trendy. Myslím, že to ukáže až čas, ale čeští autoři na pódiích vždy se ctí, co já vím, tak obstojí a z toho mám samozřejmě radost.
1: To já nepochybuji, že určitě obstojí, ale je tak jako ve všem. Je potřeba, aby se o nich prostě svět dověděl. Takže to je třeba, já nevím, záležitost nějakého marketingu nebo nějakých manažerů, kteří jak si musí českou muziku, která je nepochybně kvalitní, ale prosazovat a nabízet, tak ano, aby se o nich impresáriové dověděli.
2: Ano, to je pravda. Velkou roli v tom hrají samozřejmě interpreti, kteří pokud to zařazují na program. V tomto směru je mnoho zemí, které pro svou soudobou hudbu dělají v dnešní době daleko víc, než jsou právě Čechy. Nerada to říkám, ale je to pravda. Je to například Finsko, které se strašně věnuje soudobé tvorbě. A konec konců i třeba Poláci. Tradičně všichni dirigenti zařazují vždy soudobého polského autora na své koncerty. Bohužel to o českých dirigentech vždycky tak říct nemůžem. Ale já se nechci stěžovat. Já věřím tomu, že ta dobrá muzika si svoji cestu najde. U těch skladatelů je to těžké tím, že jak se říká mezi muzikanty nejlepší skladatel, mrtvý skladatel, že už do toho nemůže mluvit, tak samozřejmě takový ten lifetime je bohužel příliš krátká doba na to, aby se skutečně ukázalo, jestli to dílo se prosadí nebo ne. Ostatně právě na tom Janáčkovi to vidíme. On sice za svého života dosáhl obrovských úspěchů ke konci svého života. Víceméně až dneska my můžeme s jistotou říct, že se na tom světovém trhu prosadil.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: No a vrátíme se opět k Sylvii Bodorové, hudební skladatelce, která je dnes hostem tandemu, myslím, k její osobnosti. Popovídali jsme si tady tak, jak si v globále, jak to vypadá s českou soudobou hudbou třeba v cizině. Ale než jste se vůbec jaksi ke skládání dostala, tak jste, předpokládám, abychom to vzali trochu chronologicky, vystudovala konzervatoř? A to bylo v Praze, v Bratislavě, kde?
2: Je to opačně. Já jsem nejdřív začala skládat a pak jsem teprve šla studovat. Ano, já jsem začala moji první skladbu do not. Jsem napsala v 7 letech. Takový ty, který nejsou v notách, tak ty jsem si samozřejmě improvizovala. Když se mě chtěli jako dítěte zbavit, tak mě posadili vždycky k Blitnerovi, kterého jsme měli doma, a byl ode mě pokoj. Já jsem si tam hrála různé hry na ptáčky a na takový. Takže jako to byl můj největší bavič, klavír.
1: No a v 7 letech jste
2: už... A v 7 letech, jak jsem se naučila psát noty, tak jsem se snažila...
1: To sama jste se naučila?
2: Ne, normálně, jak jsem začala chodit do hudebky, tak jsem chtěla to, co si hraju, napsat. A protože předtím jsem samozřejmě to hrála a předstírala jsem, že to už je v notách, ale vymýšlela jsem si to, že jo. Takže to byla ale děsná dřina. Musím říct, že ta první skladba, ta mi utkvěla nejvíc ze všech. Už jsem napsala řadu velkých obsáhlých skladeb, ale nikdy jsem se tak nenadřela jako s tou první. Protože pro to malé dítě tam je tolik věcí, které musíte zapsat, jako rytmus a výšku tónu a všechno to dát do taktu a tak dál. To byla šílená práce. Já jsem to dělala několik týdnů, tu první skladbičku, a je to jediná, kterou si pamatuju celý život a zahraju jí z paměti kdykoliv, kdekoliv. No, tak je to. Dneska to mají ty děti jednodušší, protože samozřejmě ta technika pokročila a řada věcí už se dá díky počítačům uskutečnit daleko jednodušeji. Otázka je, jestli je to dobře, protože tento těžký proces má taky něco do sebe.
1: No, když už jste do toho investovala takovou práci, to potom samozřejmě se to muselo někde zúročit, takže pak už byla ta konzervatoř.
2: Ještě to bylo trochu komplikované předtím, jak jsem už říkala, že jsem z lékařské rodiny, tak mý rodiče jako usoudili, že to je takový jako pořád ještě šance, že se z toho dostanu, takže mě nechtěli dovolit, aby šla na konzervatoř. Takže já jsem musela začít na gymnáziu, a až když mi bylo 18, jo, nebo já nevím, už jsem byla téměř plnoletá, tak jsem říkala, mě tohle fakt nebaví a já chci přestoupit na konzervatoř. A oni říkali, ano, ale máme jednu podmínku, nesmíš ztratit ani jeden rok. Takže já jsem přišla na konzervatoř a řekla jsem, podívejte se, já musím jít do 3. ročníku z toho 2. gymnázia, a pokud mám takový talent, že mě vemete rovnou do 3. ročníku, tak půjdu, a jestli ne, tak tu hudbu musím opustit. A oni mě vzali do 3. ročníku.
1: No. To je dobře, no. Tak oni poznali talent prostě, no.
2: Asi se nade mnou smilovali, no. Když mi to tak na tom záleží.
1: Nastudovala jste potom...
2: Potom jsem dělala v Bratislavě konzervatoř a vysokou školu jsem dělala na JAMU v Brně a aspiranturu jsem dělala v Praze u profesora Ctirada Kohoutka. Teda nemůžu nespomenout, že právě jsem byla na jeho pohřbu.
1: Tak to je smutná tečka za těmi vašimi studiemi, která jinak byla, myslím si, velice jaksi obsáhlá a taky taková jaksi dohloubky, protože jste prošla špičkovými našimi hudebními školami. No ale tím muzikant pochopitelně nekončí, protože škola ta dá začátek, ten základ takový. Myslím si, že potom jsou velice se hodí takzvané stáže. Vy jste prošla několika stážemi takovými docela zajímavými.
2: Stáže jsou vždycky výborné, protože člověku se rozšíří obzor, udělá si opravdu svůj názor na řadu věcí. Byla jsem v Polsku a byla jsem v Itálii, v Sieně, a potom jsem jezdívala často do Amsterdamu za Tondelem. To byly taky velice užitečné věci. Byla jsem tam několikrát a ujasnila jsem si, co chci a co nechci ve své tvorbě.
0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
3: Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Velice zajímavou osobnost mezi klasiky českého humoru si vybrala pro svůj dnešní tandem Sylvie Bodorová. Ale ono je to docela logické. Pavel Landovský je velice zvláštní osobnost. My se taky tak trošičku známe, ale vy jste s ním spolupracovala na bázi, kde by to možná skoro nikdo nehledal, víte?
2: Šlo o mé oratorium Juda Makabejský, kde dělal několik rolí vlastně Pavel Landovský. On tam byl posel a zároveň tam byl jakoby za nacisty. Tu roli zvládnul, respektive ty role zvládnul fantasticky. A já mám z té spolupráce opravdu výborný dojem a hezké vzpomínky na ní. A musím říct, že on dá každému, to nebylo humorné v tomto případě, ale každému svému vstupu takovou opravdovost, docela ojedinělou.
1: Naléhavost.
2: A naléhavost. A to bylo přesně to, co já jsem ve svém oratoriu potřebovala a myslím, že i ten úspěch, který byl potom po té premiéře, byl také zásluhou jeho.
1: No, my si něco o tom oratoriu Juda Makabejského určitě povíme v rámci toho, když se budeme povídat o vašich dalších současných dílech. Ono tam bylo těch recitátorů, těch činoherců víc. Ano. Ale my si teď poslechneme každopádně Pavla Landovského, ovšem v trochu jiné roli, než vystupoval ve vašem oratoriu.
3: Byl jste na vojně a byl jste tam někdy zavřený? Ježiš. Samozřejmě jsem byl na vojně zavřený, ale zavřený jsem byl v Boleslavi. Jednou jsem dostal na střelbách v Levoči, jsem dostal asi 21 ostrých, že jo. Po návratu ze střele, před to seděl. No a největší sranda nastala tenkrát takový nedělní odpoledne a jak známo, na vojně jsou řízky, že jo. A já jsem samozřejmě si byl, v neděli vás nikdo nelídá, byl jsem si v kuchyni pro řízky, vzal jsem si jich lavor, protože dostali ty řízky za všechny, které utekly. Jsem si pomolil, v podstatě žral jsem tam v tom vězení. Pak jsem si dokonce řekl o klíč, zamknul jsem se v tom vězení. Přežraný. Ležím, čtu rodokaps. A najednou bušenice strašlivá. Já odřu, co je, a tam stál mladší lékař pluku. Říká, pojď se mnou. Ale já mám bodlo vedle Boleslavy v tom. Pojď tam, veme si bílý plášť, sedneš tam, už brát telefony. A říkám, hele, prosím tě, udělej to, já jsem za 2 hodiny zpátky a Bůh tu tam měl. Nechtělo se mi, protože jsem zažíval krásný nedělní odpoledne. Pak jsem na to kejv, což jsem neměl dělat. Tam hráli nějaký 2 cikáni Ovčinec a už mě rušili, já jsem si čet a oni kličeli nebo co. A najednou slyším ve Jicarsku vedle té ošetce, tady bylo vězení, tady byla ošetcovna, vedle byla už brána, že? Závora se zvedla. Koukám z té ošetcovny, na nádvoří vjede Jicarská skříňovka, a z nich vyskočí takových 15 vojant. Přeřaděj se a takový poručík v holínkách, v bílý košeli, v parádní uniformě je vede a říkám, kam jdou, co je? Samozřejmě, na ošetřovnu. Poručík v ruce takovou krabici. A já ty kopáče tak špinavý říkal jsem to do kapec od toho bílého pláště a ten mi to tam hodil sodro a proveďte vítěr. Strčil mi do ruky tu krabici a já odločil víko a tam bylo asi tak 15 kumavek, jo? S gumovým špuntem, špejle, že jo? Svatou. Já jsem říkal, ajejejej. Tak jsem jediný, co jsem viděl o doktorech, tak já, že si mejou ruce. A teď jsem si měl ruce a říkal jsem si, snad mi pomře třetí světová válka, snad. Nicméně nic nevypuklo. Umyl jsem si ruce a byl jsem ještě užal ten koulek. Tam stálo těch 15 nešťastnic a já říkám tomu profesoru Borčíku, pochopí to, a vypad. No já jsem vzal prostě skumavku, tam jsem, Voldánová! Možná ona přišla. Já jsem bral vzorky, protože ve kbelí v nějakém učilišti ženské tak vypukla oplavice. A já jsem bral ty, ono to není taková složitá práce. Přeci jenom voják základní služby, že jo? Který už je 10. den ve věznici a předtím taky jako prostě prostě nehasá nedě venku, tak to bylo teda tristí. Já jsem byl, jedna chuděrka mi s tou špejny uskočila a já po ní vyrukoval, aby to dostal zpátky, že? No, absolvoval jsem to, že? A ty holky do dneška nevědí, kdo jim tedy jako odebíral vzorku.

0: Posloucháte Tandem se skladatelkou Sylvií Bodorovou a já vás teď, paní Sylvie, poprosím, abyste nám řekla, co jsme teď slyšeli zrovna za vaši hudbu.
1: Tak teď jsme slyšeli druhou větu Breakdance z mé nové symfonie, která měla premiéru v březnu tohoto roku, 31. března ve Foku, a je to moje první symfonie s podtitulem Con le campane, neboli se zvony.
0: A říkala jste breakdance?
1: Ano, já jsem vybavila tuto druhou větu poněkud zvláštním názvem a chtěla jsem trošičku se dotknout toho našeho dnešního posluchače, to znamená nás všech, kteří žijeme dneska na této planetě, a promluvit tím jazykem, který nás obklopuje, přiblížit ten žánr té symfonie trošku současnosti, protože myslím si, že základ tvorby je vždycky to, aby promluvil k člověku, který to může poslouchat v premiéře, protože já mluvím o věcech, já žiju ty stejné věci, co moji posluchači, a já bych proto ráda těm posluchačům tou hudbou něco řekla.
0: Tím se dostávám k velice zajímavému tématu, a to je způsob vaší tvorby. Protože někteří skladatelé tvoří tak nějak, jak si, teď to řeknu možná zvláštně, že odtržení od reality, prostě si tvoří v klidu svého ateliéru a to, co se děje za okny, je jim v podstatě jedno. To je úplně něco jiného, než tvoříte vy. Vy tvoříte dokonce, bych řekl, přímo jaksi na zakázku. To znamená, jsou to témata, která jsou vám zadána a vás nepochybně vzrušují, abyste jaksi splnila zadání.
1: Musím se přiznat, že ten podnět vnější k tomu napsat nějakou skladbu, já považuji za strašně motivující. Já to mám strašně ráda, protože když píšete pro někoho, kdo vás osloví a chce vaši muziku, tak tam už odpadá ten problém, abych ho přesvědčovala o tom, že teda já píšu hudbu, která by ho mohla zaujmout. To je mi hrozně příjemné, protože už nemusím o tom přesvědčovat. Ten člověk většinou se té věci, pokud je to interpret jednotlivý, tak se té skladbě věnuje a dá do toho veškerou svou energii, protože už to bere jako investici do budoucna. Tím pádem my společně můžeme tomu posluchači předložit to nejlepší. A já si myslím, že pokud to dneska nepředložíte, to nejlepší, čeho je člověk schopen, tak to nemá cenu, protože těch informací, jak už jsem říkala, jednou je strašně moc. A jenom ty informace, které mají nějakou skutečnou hloubku, mají smysl a mají šanci v tom řečišti času nějak obstát. Potom samozřejmě i ta praktická věc, že pokud to je třeba festival, tak ten už, nebo objednávka tohoto typu, tak tam už je i zabezpečené to, že ta skladba zazní, protože u nás autorů je to neštěstí, že když to napíšete, tak je to pořád popsaný papír. Když i máme dneska techniku počítačovou, tak je to pořád jenom počítačová nahrávka, ale ten skutečný život té skladby je teprve tehdy, když se dostane k posluchači.
0: A na pódium.
1: Takže To mi taky odpadá a nemusím se o to starat, protože to už je součástí té objednávky.
0: Víte, co mě zajímá? Třeba mám tady uvedeno, že na objednávku lucemburského velvyslanectví v Praze jste napsala svitu Carmina Lucemburgiana pro smyčce. Jestli pak si zadavatel jaksi klade nějaké podmínky nebo dává vám úplně volnou ruku?
1: Tak ono je to různé. Někdy je to jenom nástrojové obsazení, někdy je to zase naopak jenom myšlenka, a jako téma, jako toto bylo samozřejmě, konkrétně toto zadání bylo k výročí, takže já jsem udělala něco, co souviselo samozřejmě s tématem. Tam byla volba instrumentace, byla naprosto volná. A je úžasné na té objednávce to, že vy, když dostanete tu objednávku, tak samozřejmě mám vždycky volbu ji nepřijmout, když by to bylo něco, co mě absolutně nebaví. Že? Ale když to je zajímavé, tak mě to zase navede někam úplně jinam, kam já bych třeba vůbec nešla, že by mě to nenapadlo třeba. Takže já to považuji za úžasně podnětné, já to strašně miluju a je to přesně ta součást takového toho skutečného života. A já si myslím, že muzika má šanci jenom tehdy, když je opravdu životná, aby žila.

0: Vraťte se s námi v čase a s láskou zavzpomínejte na nestárnoucí hity vašeho mládí a vašich životů.
1: Projděte se s námi hudebním archivem a připomeňte si kouzlo těch nejkrásnějších písniček.
0: Talentovaní autoři hudby,
1: legendární textaři
0: a hvězdní interpreti vám zpříjemní každý den od 13 hodin.
1: Pohodová hodinka.
0: Vaše hudební vzpomínky.
1: Český rozhlas Pohoda.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Dovedu si představit, že chvíle, kterým my u nás na tandemu říkáme krušné, mohou hudebního skladatele, případně hudební skladatelku, jako v tomto případě mého dnešního hosta Silvii Podorovou, postihnout tehdy, když si nepřichází třeba inspirace, nebo vím já co, kdy může být hudební skladatel jaksi frustrován, nebo tehdy, když jaksi není zájem o jeho práci, což ve vašem případě nepadá v úvahu. Vy si v tomto smyslu asi stěžovat nemůžete. Co ta inspirace je pořád?
2: Dnes je to takové nepopulární o tom mluvit, ale ono je kompozice a každá práce, včetně humoru třeba, si myslím, že je vždycky tvrdá práce. I já jsem kdysi viděla takový zajímavý pořad právě s Jiřinou Bohdalovou, která mluvila o tom, jakým způsobem se připravují ty scénky, aby skutečně potom působily jako přirozeně. A já si myslím, že takhle je to u všeho, že i ta kompozice, i když samozřejmě čekáte na invenci a v tu chvíli, kdy to skutečně přijde, tak to je něco, co neumím ani já popsat, i kdybych se nejlíp snažila, prostě to nejde. Je to takový, že je to strašný pocit štěstí, je to tady, vy se trápíte, nejde to a najednou to přijde. Ale bez toho trápení, že by člověk jako si myslel, že prostě bude si krásně žít a užívat život a prostě dělat si cokoliv a najednou ho to osvítí, to ne. Většinou to chce vytvořit určité podmínky, jako že si člověk studuje, skutečně přemýšlí a ono nic nepřichází a najednou to přijde. No.
1: To i Mozart se trápil určitě.
2: Všichni, myslím si, že Mozart je jeden z mála autorů a naprostá výjimka, který se asi netrápil v tom, že jeho výbava byla tak úžasná, jako myslím i po stránce nadání, i po stránce vzdělání, protože jeho tatínek do něj natlouk všechno tak neuvěřitelně v útlém věku, že u něj ty procesy se strašně zrychlily. To si myslím, že on je jedna světlá výjimka. Jestli se trápil, to nevím tak úplně, samozřejmě to nemůžu za něj říct, ale myslím si, že se trápil méně než jiní, protože ten proces v té hlavě probíhal strašně, strašně rychle. Takže jeho už vlastně napadaly celé ty věci, všechno se mu to prostě zrychlilo jako rychle přehrávaný film. Zatímco my to teda, jsme takový zlatokopové, my to musíme dolovat a Beethoven to doloval taky, že jo. Je to prostě práce a když člověk se tomu věnuje tak, a je trpělivý, tak dojde tomu výsledku, ale nepřijde to samo.

0: Tak já teď budu působit jako naprostý nevzdělanec, protože se zeptám Silvie Bodorové, mého dnešního hosta, kterého Baláža máte na mysli, když se jmenuje tahle ta skladba Opýtaj se Baláža.
1: Tak toto je úprava krásné slovenské lidové písně, kterou jsem dělala pro Štefana Margitu a Gabrielu Beňačkovou. A to bychom se museli zeptat toho lidového tvůrce.
0: Tak to není Jan Baláš z Elánu. Velice příjemná věc, samozřejmě skvělí interpreti. Ráda spolupracujete určitě s dobrými jaksi muzikanty, nejenom instrumentálními, ale i vokálními. To je vidět, to je slyšet. Co vás teď čeká? Čeká vás podobná hezká spolupráce? A mimochodem, co je třeba na vašem pracovním stole, na čem teď zrovna pracujete a na co se těšíte?
1: Tak já mám teď snad nejnádhernější objednávku svého života na svém pracovním stole, už částečně rozpracováno, a to je pro amerického baritonistu Thomase Hampsona. Dostala jsem od něj objednávku napsat pro něj cyklus orchestrálních písní. A to je teda skutečně velký hozená rukavice a teď bojuju s tím, abych ji sebrala co nejelegantněji. No a potom mám ještě mnoho věcí před sebou krásných, na které se těším. Jednak je to opera pro Brněnské národní divadlo, Králova řeč, podle toho filmu známého, na to se taky strašně těším.
0: No, to bude díl.
1: No, to se velice těším.
0: Nádherný film, budou porovnávat, pozor.
1: Já vím, ale je to úžasné téma a myslím si, že je to výzva taky pro autora, jak to udělat jako muzikant. No, potom mě čeká pro Europeru oratorium na texty Carmina Burana a ještě mám do Ameriky psát na k výročí festivalu komorní muziku, ovšem s naprosto hvězdným obsazením. Takže mám na to na stole toho poměrně hodně.
0: Pracujete ráda pod tlakem termínu třeba?
1: Mám moc ráda tlak termínu, ale nesmí být moc velký. Teďka se zdá, že už to začíná být hodně, ale je fakt, že když je člověk hodně tlačený, tak z něj vypadnou věci, o kterých by vůbec nepředpokládal, že se stanou, takže
0: ano.
1: Tlak principiálně ráda mám, protože člověk je od přírody, bych řekla, tvorilý jiný, a když ten tlak není, tak by zdaleka tolik nepracoval.
0: Ano. Tak já vám přeju, paní Bodorová, aby ten tlak těch termínů byl co největší, ale zase nepříliš veliký, tak aby vznikala díla bez takového toho stresu, ale aby potěšila samozřejmě svoje diváky a svoje posluchače. Silvie Bodorová byla dnes hostem na našem tandemu, moc vám děkuju a přeju hodně inspirace, hodně úspěchů.
1: Děkuji, bylo to moc milé.
2: Tandem Jana Rosáka. Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu. Vybíráme je pro vás každý den. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 10 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání a hudební evergreeny z archivu Českého rozhlasu.
2: Jaký existuje český ekvivalent nebo příhodné české slovo pro manažera?
3: To jste začal hezky teda. My máme problémy s mnohými ekvivalenty a tohle slovo jsem snad nikdy neslyšela správně přeložené. Manažer je profesionální řídící pracovník. To znamená, že manažer je profesionál, který kam přijde, do kterékoliv firmy, a je to jedno, jaký to je obor, tak ji umí uřídit tak, aby byla efektivní.
2: To existuje také univerzální člověk, že mu umí řídit, já nevím, výkup kožek, a řekněme Českou televizi?
4: Docela případný příměr.
2: Já jsem o tom nepřemýšlel.
3: Já neříkám, že existuje. Vy jste po mně chtěli přeložit to slovo.
4: Když už Ota vyrukoval s těmi termíny, myslíte si, že naši vedoucí pracovníci a vůbec lidé u nás v podnicích začínají mít tuchu o něčem, co jsem sám delší dobu neuměl přeložit, protože tady to neexistovalo. Corporate culture, jakási firemní kultura, jakýsi rámec vztahů, to, že jeden druhému nečenichá po výši platu a já nevím, co všechno do toho spadá. Začíná se to trošku u nás vůbec brát v potaz?
3: Já se přiznám, že mám trošku problém, protože jsem vždycky zatím pracovala v zahraničních firmách.
4: Aha, a tam je to dané.
3: Tam je to dané. Samozřejmě česká natura prosákne všude velice rychle, ale na druhou stranu zahraniční firmy pracují podle určitých struktur. Ty jsou vybudované tak, že nedovolí, aby příliš právě tenhle ten element se objevoval.
4: Paní Pavlíčková, co to je firemní kultura? Ptá se posluchač, který je třeba už penzi, nepracuje, ale zajímá ho to. To nemá nic společného s kulturou jako takovou, věďte,
3: ne,
4: s operou?
3: Nebo to určitě nemá nic společného s operou. Jde o to, že každá firma by měla nějakým způsobem působit, mít nějaké své místo na trhu a ta firemní kultura by měla vyjadřovat, jakým způsobem ta firma chce být viděna. Do firemní kultury patří to, jak vypadají vizitky, to, jak se zvedne telefon, to, jak chodí pracovníci oblékání, to, jak vypadá inzerát. Do firemní kultury také patří to, jak vypadá kancelář vedoucího pracovníka, jak vypadají toalety na pracovištích. Zkrátka úplně všechno, jak ta firma působí.
4: Musí být všechno bohaté?
3: Ne, vůbec to nemusí být bohaté. Já si myslím, že naopak je velice příjemné, když firemní kultura odráží určité prostředí. Já nevím, jak moc smím být konkrétní, abychom neporušovali nějaká práva, ale když budeme srovnávat některé společnosti, já teda nebudu jmenovat, tak...
4: Škoda.
3: Tak prostě v některé společnosti se chodí v džínách a v tričku a je to v pořádku, protože to patří do firemní kultury, a v některých společnostech se chodí v modrém proužku a taky je to v pořádku, protože to patří do firemní kultury. Já si myslím, že u nás se to začíná objevovat velice pomalu, protože lidé vidí pod tímhle pojmem každý něco jiného a rozhodně ne všechny ty souvislosti.
4: Měl jsem jednu mladou, dynamickou, ctižádostivou kolegyni v České televizi, když jsem tam působil, a měli jsme ráno takový rituál. Ona vždycky otevřela dveře do mé kanceláře a řekla: buď úspěšný. A já jsem řekl: buď šťastná. K čemu se přikláníte vy v životě?
3: Já to můžu dát krásně dohromady.
4: To jsem
3: já
4: čekal.
3: Jsem šťastná, když jsem i úspěšná. Ale to úspěšná znamená nejen já úspěšná, ale když jsou úspěšní i ti kolem mě, když to všechno funguje. Úspěch těžko závisí jenom na jednotlivci. Člověk musí být úspěšný v nějaké společnosti, mezi nějakými lidmi a společně s nějakými lidmi.
4: Naším hostem je žena, jejíž knížka leží tady na kavárenském stolku.
2: Paní inženýrka Monika Pavlíčková, která měla to štěstí, nebo tu smůlu, o tom bude řeč, pracovat od roku 1990 ve třech amerických firmách. Je to tak?
3: Ano, je
2: Vítejte
3: to tak.
2: U nás.
4: Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne.

0: Zmíněná knížka se jmenuje Taky jsem si myslel, že jsem úspěšný manažér, aneb pravidla společenského chování pro manažery. To je o té slupce manažerské, o tom, jak se mají chovat, právě o té kultuře.
1: Jinými slovy, je to o jejich oblečení, nikoliv o poctivosti jejich účtu?
2: V podstatě ta knížka je útla.
1: Jak bychom zautočili hned do plných.
2: Je to především o té slupce, ale protože ta knížka je příběhem, tak jsem se snažila, aby tam bylo i něco trošku víc, aby tam bylo víc vidět, jak se může odrážet nebo nemusí odrážet právě slovo úspěch v tom normálním životě.
0: O čem je ten příběh?
2: Ten příběh je o mladém manažerovi, který potká krásnou ředitelku reklamní agentury a ta ho provází...
1: Oba Češi.
2: Určitou životní etapou, řekněme.
1: To znamená, že ona mu odstraňuje slámu z bot postupně?
2: A ona mu postupně se snaží odstraňovat slámu z bot tím způsobem, že on je do ní zamilován, takže on to všechno dělá kvůli ní.
1: Paní inženýrko, buďte ve dvou, třech případech konkrétní. Co během 90. let, poté, co jsme takzvaně nastolili kapitalismus, to takzvaně podtrhuji, patří k nejviditelnější slámě v botách nových manažerů?
2: Já nevím, jestli to je sláma z bot, ale já osobně vidím největší problém v tom, že ti lidé nejsou ochotní na sobě pracovat většinou.
1: Ve smyslu?
2: Nechtějí se učit nové věci, přijímat nové věci a neberou jako samozřejmost, že každý, kdo je v řídící funkci, právě v tu chvíli musí začít nejvíc studovat, nejvíc se učit, nejvíc na sobě pracovat a přiznat, co všechno neumí a snažit se v tom zlepšit.
0: Oni to považují za dosaženou metu a teď králují.
2: Tak.
0: Jak to bylo s vámi? Vy jste vystudovala vysokou školu ekonomickou. Jaký obor?
2: Obor ekonomika služeb a cestovního ruchu.
0: Služby a cestovní ruch. Vy jste mohla být manažerkou, řekněme, v Čedoku.
2: Manažerkou
0: kdyby
2: v Čedoku.
0: Nedošlo v roku 1989 k onomu.
2: Nevím, i tak mohla jsem být manažerkou v Čedoku, ale já
0: říkalo
2: jsem
0: by se tomu vedoucí oddělení.
2: Já jsem si vybrala tu cestu těch služeb, přestože jsem byla skoro jediná z ročníku, která se nenechala zaslepit tím krásným slovíčkem cestovní ruch, aspoň na první chvíli. A nastoupila jsem na pražský magistrát. A měla jsem na starosti, ale shodou okolností, cestovní ruch v Praze. Bylo to hrozně zajímavé, byla to krásná škola.
1: Jsme už po převratu?
2: Ne, jsme ještě před revolucí. Hmm.
1: A pak,
2: protože když se změnila situace a mě se začaly střídat šéfové, tak se mi to přestalo líbit a využila jsem nabídku pracovat právě pro jednu americkou společnost v oblasti informačních technologií.
0: Proč si vás vybrali?
1: Prošla jste jakýmsi konkurzním řízením?
2: Neprošla jsem konkurzním řízením. Ředitel téhle firmy se znal s mým šéfem na magistrátu, takže chodil k nám a viděl, jak pracuju. A proč si mě vybrali, to byste se museli zeptat jeho.
0: No ne, to jste zjistila posléze. Byla jste dynamičtější než, řekněme, lidé ve vašem okolí?
2: Jestli smím o sobě říct něco kladného, tak si myslím, že mám strašně ráda jednání s lidmi. Mám ráda komunikaci, jak se to teď moderně říká. A troufala řeknu, že to asi i umím. A to bylo tenkrát hrozně důležité, protože ten trh tady nebyl. Ten se zakládal. Bylo potřeba hledat nové partnery, kteří budou prodávat naše produkty. Bylo potřeba nastolit vlastně ty vztahy a zároveň taky zajistit chod kanceláře a tohle všechno samozřejmě z magistrátu umíte.
0: Byl to velký náraz přijít z magistrátu do firmy řízené americkým manažerem?
2: Nebyl, protože my jsme tu firmu tady zakládali a v podstatě to je takové to krásné heslo, jak si to uděláte, tak to budete mít. My jsme samozřejmě měli instrukce, které se týkají té firmní kultury, o které jsme mluvili a tak dále, ale tomu, jak to tady rozjedeme a jak ta kancelář bude fungovat, to byla moje starost a to byla krásná starost.
1: Víte, já jsem se zmínil o tom konkurzním řízení ne proto, abych vás zkoušel, zdali jste to místo dostala právem nebo neprávem. Já jsem přitom myslel na jednoho o to našeho společného známého pana doktora Hubálka, psychologa, který vede jednu z agentur, která konkurzními řízeními dodává nebo svými posudky pomáhá dodat vhodné lidi právě do těchto třeba zahraničních firm. A on mi vždycky říkal, ti lidé jsou mnohdy z pohledu cizinců docela dobře kvalifikovaní, ale mají malé sebe sebevědomí, které se projevuje třeba tím, že když se jich ten cizinec zeptá, jaký by si představovali plat, oni se píří, mají oči dolů, neodpoví a to jim uškodí. Ten cizinec řekne, co s člověkem, který ani sám sebe neumí ohodnotit.
2: To je určitě pravda. Já jsem potom samozřejmě v dalších svých místech musela absolvovat tato řízení a to dokonce v cizině, protože ty americké firmy většinou mají centrálu potom mimo Českou republiku, takže potom letíte dělat interview do Vídně nebo do Ženevy. A máte pravdu, člověk se musí umět prodat, očekává se to od něj. A to jsme se dostali zpátky k té chybě českých manažerů. Člověk se musí umět prodat, na druhou stranu musí být co prodávat, že?

0: Já teď možná zabrousím do příliš hlubokých vod, ale nedá mi to. Dramaticky proti sobě postavím kontrast dvou manažerů. Jeden je s prominutím upocený strejc, ale je poctivý a tu práci dělá tak, že netuneluje. A druhý je neobyčejně elegantní, dobře oblečený, dobré polobotky, vyčištěné. Ale je to pěkný šíbr. Který je nakonec lepší? Nebo je to jen hypotetická otázka? Strejc upocený nemůže být úspěšný?
1: Není to hypotetická otázka. Já si myslím, že je spousta lidí, kteří na první pohled nevypadají jako úspěšný manažer a ve skutečnosti jsou. Úspěšnými jsou. Tohle bohužel není problém těch manažerů, když mluvíte o tunelování. To je problém prostředí, ve kterém se pohybují. Jestliže zákony jim to umožní, tak potom nezbývá, než ocenit jejich schopnost v uvozovkách, i když to zní hrozně. Ale člověk by měl umět se pohybovat v prostředí, ve kterém má tu možnost, a to prostředí by mělo mít určité restrikce, aby nedovolilo některé věci. Na druhou stranu, každý z nás si musí říct, jestli chce usínat s čistým svědomím, nebo nechce.
2: Když jste začala pracovat v amerických firmách a hovořila jste o tom, že jste byla na různých, jak oni tomu říkají, interview, to je
1: výběrové
2: řízení. Pochopila jste v těch amerických podnicích ten rozpor, nebo možná zdanlivý rozpor? Já neznám svobodomyslnější národ, než jsou Američani, kde svoboda jednotlivce je nade vše. A potom, když přijdete do takového podniku, tak je to tam všechno svázáno určitými, řekněme, firemními předpisy, včetně toho, že chodí všichni skoro stejně oblečení v jakési firemní uniformě. Nepřipadá vám to jako
0: protiklad?
1: Nepřipadá. Tam musí být řád v té firmě. Ty firmy jsou obrovské, jsou většinou nadnárodní a pokud by tam určitý řád, který umožní třeba udržovat tu firemní kulturu po celém světě nebyl, tak by ty firmy prostě nemohly fungovat. Ty firmy jsou řízeny tak, aby se daly uřídit z Ameriky po celém světě a tam prostě řád být musí. A na druhou stranu...
2: Vy si myslíte, že tohle, co se jeví na první pohled, že to je jenom výraz tvrdého systému, té tvrdé ruky, která stojí v pozadí té firmy?
1: Já nevím, jestli to je tvrdá ruka. Každopádně já si myslím, že to není tak, že byste byl svázán těmi procesy, že člověk, který je kreativní, který má myšlenky dobré a dokáže je prosadit, takže se vždycky v těch firmách uplatní. A tady zase na druhou stranu, když se vrátím zpátky k té původní otázce, určitě existuje spousta mých českých kolegů, kteří dneska působí v nadnárodních firmách ve Vídni, v Mnichově nebo i v Americe a jsou tam úspěšní.
0: Přátelé, já myslím, že to, o čem teď diskutujete, bez tak souvisí s dost hlubokými věcmi v tom podpalubí, v tom vývoji té které společnosti, v tom, jak Američané jsou od školních škamen vychovávání a vedení s kontinuitou společnosti. Té zdejší, která za tohle končící století pětkrát měnila elity nebo pseudoelity. Já myslím, že to všechno je tam znát, veďte.
1: Určitě. My jsme byli vychováváni k jinému systému myšlení.
0: Splůměrováváni často.
1: Ano, báli jsme se vybočit z řady. Já vám řeknu takový příklad. Já když jsem byla poprvé na jednání venku, tenkrát myslím, že to bylo v Ženevě, kolem dokola seděli mý kolegové z celého světa a povídali jsme si o nějakém problému. A najednou ten jeden vyskočil, vzal flipchart, tedy tu tabuli, na kterou se dá psát, a začal tam psát a ve mně úplně zatrnulo a já jsem si uvědomila, jak my jsme nebyli zvyklí, aby někdo prostě vstal spontánně při jednání, které je velmi řízené. Nikdo by si to nedovolil a tam je to normální a dokonce ten člověk se vůbec nestyděl za to, když tam něco napsal, vstal jiný a řekl: "Hele, ale já si nemyslím, že tohle je dobře." On řekl: "Fajn, a co si myslíš ty?" A rozpoutal diskuzi a nakonec po 20 minutách se došlo k závěru, o kterém jsme si všichni mysleli, že je rozumný, každý k tomu mohl něco říct a nikdo se necítil špatně, že řekl něco špatně nebo dobře. Nikdo neměl pocit, já jsem tady byl dobrý, já jsem tady byl špatný. Prostě všichni měli jediný cíl, vyřešit ten problém. On se vyřešil a všichni byli spokojení. A já jsem si, protože jsem na tohle člověk citlivý, tak jsem si uvědomila, jak tohle my prostě neumíme. A tohle to je věc, kterou se musíte naučit v té americké firmě.
0: Tady ještě jedna psychologická záležitost, na kterou mě často cizinci upozorňují, že my Češi snad z nějakého zbytečného vnitřního komplexu méněcenosti neradi přiznáváme, že něčemu nerozumíme. řekne. Ti cizinci říkají, já jim to říkám, oni přičinlivě kývají a já vím, že to zřejmě moc neznají, protože k tomu nikdy nepřičuchli. Ale oni neřeknou, pane Jones, já o tom nic nevím, račte mi to vysvětlit, abych zítra byl o krok dál. Co je to v nás tohle? A odstraňuje se to pozvolna. Myslíte, že přece jen těch 10 let už uhladilo tyhle možná pochopitelné, ale brzdící?
1: Nevím, jestli uhladilo.
0: V nás.
1: Já si myslím, že to platí i obráceně, že málo lidí je ochotných a já si strašně vážím svého prvního šéfa, který tohle dělal, věnovat svůj čas tomu vysvětlit tomu druhému, jak si to třeba představuju, aby ten už to příště uměl. My máme taky v sobě dáno, já to radši udělám sám, bude to rychlejc, což je samozřejmě taky špatně. A to taky v těch amerických firmách neplatí. Tam je daleko víc té otevřenosti a toho ano, pojď, já ti to vysvětlím a příště už to budeš dělat sám.

0: Jestli dovolíte, já bych vnesl do celé této debaty jednu základní pochybnost. Pravda, přišel jsem cizí kapitál, bez něhož se neobejdem, a s tím tahle vrstva různých podnikatelských typů a jejich špatných napodobenin tuzemské provenience, je to vlastně tak zcela nezbytné, abychom měnili právě ony středoevropské zvyklosti stojící na zcela jiných základech než ty americké?
1: Je otázka, co nazýváte zvyklostmi. Já si myslím,
0: tak
1: že...
0: Tak daleko jaksi pomalejší rytmus. Zvyklost například v americké firmě je, že jde se chodbou a všude vidíte otevřené dveře. To znamená, že to jednání, které tam třeba eventuálně někde probíhá, není tak zcela důležité.
2: Nejsou-li tam vůbec velké sály s jednou kukaní uprostřed.
0: Leda při velice vážných jednáních se dveře smí zavřít. Není to vlastně nesmysl?
1: Já bych nechtěla polemizovat o tom, co máme a co nemáme přebírat v těchto formách, ale určitě souhlasím s tím, že musíme přebrat tu myšlenku, mít vysokou produktivitu práce, nevyrábět zmetky, přemýšlet o tom, co se děje, co se bude dít. Firma, která nemá vizi, co bude za 5 let, nemůže dobře fungovat.
0: To je plánování?
1: To je plánování.
2: To je velice důležitá poznámka.
1: A tohle to všechno prostě přebrat musíme, protože bez toho nejsme schopni se zapojit do toho světového hospodářství a to potřebujeme. Jsme malá země, nemáme zdroje na to, aby jsme mohli fungovat sami o sobě. Dneska už žádná země nemůže fungovat sama o sobě. Já si myslím, že přebírat to, jak dobře má ekonomika fungovat, to musíme. Jestli úplně do detailu a jestli budovat takzvaný open space, tedy ty prostory, kde sedí všichni na jednom místě, to je diskutabilní, každý na to může mít svůj názor. Ale na druhou stranu i všechno tohleto má jediný podtext, být co nejvíce efektivní a vytvářet ty hodnoty s menšími náklady. Zase dneska, když využíváme všech těch moderních prostředků, což je druhá otázka, která třeba tady je taky velmi diskutovaná a naše vláda na to má svůj názor.
0: Ale o jakých prostředcích hovoříte?
1: Mluvím třeba o internetu nebo o komunikaci, kdy vlastně můžete využívat to, že tým pracuje 24 hodin denně, protože se posílají výsledky podle toho, jak se zeměkoule otáčí, ano, abych tak řekla, tak začínají pracovat jednotlivé týmy, které vstanou. A tohle to všechno zapojení, to prostě nezbytné je, aspoň podle mého názoru, ano. A to přebrat musíme. A s tím souvisí ta modernizace, infrastruktura a tohle to všechno.
0: Jaký je vlastně obraz takového amerického manažera v očích společnosti? Samozřejmě, že...
2: Zdejší nebo tam?
0: Zdejší. Samozřejmě, že je to třeba ovlivněno tím, co ve svých nekonečných seriálech chrlí nová. Američtí manažeři jsou všichni stejní, uniformní, všichni se usmívají, jsou plastičtí, mají úsměv od ucha k uchu. Já mám takový dojem, že jistě jistá vrstva mladých lidí se s nimi stotožní, ale obecně velké sympatie nepožívají, nebo ano?
1: Nevím, myslím si, že asi ne, to máte pravdu.
0: Je to takový ten produkt té rychlené americké společnosti.
1: Já si myslím, že tam je ještě jeden rozdíl, a sice, že tihle ti lidé, které vy jste popsal, ti také mají neustálý strach, aby byli v uvozovkách úspěšní. Jim opravdu musí záležet na tom, jakých výsledků dosahují. Jsou zvyklí neustále ty své výsledky prodávat svým šéfům
2: a vyzařovat
1: pozitivní věci. A pokud nemají co vyzařovat, pokud nemají co ukázat, sama já hrozně těžko hledám česká slova, protože jsem zvyklá všechny tyhle věci říkat anglicky. Takže tam je
0: to
1: prostě...
0: To je další defekt, promiňte.
1: To je defekt velký a ten si uvědomuji.
2: Já tomu říkám chozrazčot na ruby,
1: ano, je to tak a já se za to omlouvám a jsem ráda, když mě lidé opravují, protože to není dobře, já mám češtinu ráda a musí se mluvit česky v Čechách.
2: Tak tedy, když ti lidé přestanou vyzařovat
1: sebedůvěru a spíš vykazovat skutečně ty výsledky, tak mají problém. Tady lidé nejsou zvyklí na to, že když mají neúspěšné čtvrtletí, že může být problém. Oni jsou zvyklí vysvětlovat, proč to nešlo. Ale my nesmíme vysvětlovat, proč to nešlo. My musíme okamžitě říct, co uděláme pro to, aby to šlo příští čtvrtletí. A v tom je velký rozdíl. A já si myslím, že to je správný, že jako hledat něco, důvody, proč se něco nepovedlo, to je pasé. Je potřeba prostě myslet pořád, co bude dál. A tohle si nejsem jistá, že všichni čeští manažeři ovládají.
2: Vrátím se k té vizi. Znamená to, že kdybych řídil středně velkou českou firmu, která vyrábí něco, co se ze značného procenta buď vyváží, nebo bych chtěl, aby se vyváželo, tak bych měl jedním okem hledět na poměry v Evropské unii, protože tam se za pár let dostaneme a mě by mělo strašně zajímat, jestli oni mi sem natlačí konkurenci, která mě spláchne a jestli se uplatním já tam. A druhým okem bych měl sledovat Dálný východ. Co byste doporučila?
1: No určitě, já bych doporučila sledovat celý svět a především sledovat to, co se může stát za 3 roky. Já mám, nechci říct kolegu, protože to by bylo ode mě asi troufalé, nicméně člověk, který se zabývá marketingem, obchodem, pan Ivan Bureš, který napsal spoustu knížek, tak má mnoho zajímavých seminářů a v nich právě vypráví také to, že svět se posouvá a úspěšnost bude spočívat v tom, jak umím odhadnout chování společnosti za nějakou dobu.
2: Jaké společnosti?
1: Té, v které žiju, v které chci podnikat. To znamená, jestliže jsem podnikatel, tak musím přemýšlet, co se asi tak bude dít, dejme tomu za rok.
2: A teď... Čili zákazníky, ano?
1: Ano, zákazníky. A teď bych měl začít budovat něco, o čem všichni ostatní řeknou, ty jsi blázen, to se nemůže chytit, ale za rok to ti lidé budou chtít a já budu úspěšný.
2: Čili já mám přemýšlet, co budou chtít jako klienti, proč to budou chtít, jestli na to budou mít a tak dále?
1: A tak dále. V podstatě stačí přemýšlet o tom, jak třeba budou žít. To je právě to, ti, kteří to ví, to jsou ti úspěšní.
2: Ano.
1: To jsou ti, kteří jsou bohatí. I tady v České republice existuje člověk, který založil internetovský server, který dneska je velice úspěšný. Ten člověk je 25-letý mladý muž a musí se o něm hovořit s úctou, co už dneska dokázal, kde je. On uměl odhadnout, co bude.

0: My jsme tady koketovali na začátku s těmi proužky na oblecích a s džínami. Já si vzpomínám, ještě za minulých dob jsem jednou jako tlumočník jel s nějakou zdejší odborářskou delegací na letiště přivítat partnery. A byla z toho celodenní legrace, protože ti zdejší bafuňáři přijeli v horkém dnu na letiště v kravatách a špatně padnoucích oblecích a ti cizinci vystoupili v rozhalenkách. Jelo se na oběd, bafuňáři se předtím spěchali převléknout do těch rozhalenek a na ten oběd ti cizinci přišli v těch kravatách. Tak se zase bafuňáři rozčílili, na odpolední výlet přijeli v oblecích a tam ti byli zpátky v těch rozhalenkách. To všechno tak dlouze líčím jenom proto, že to oblečení je podstatné, vidíte. Ukazuje to pochopení pro situaci, respekt k partnerovi a tak dále.
1: Určitě. Já si myslím, že úspěšný člověk se pozná i podle toho, že se umí přizpůsobit správně prostředí. To znamená, že si umí jít popovídat do restaurace nižší cenové skupiny, že tam nezapadne úplně. Vždycky na něm bude vidět, že tam nepatří. Hmm. Ale ti lidé tam ho budou akceptovat.
0: Čili není to snob, který za každou cenu musí snídat losos v Hiltonu.
1: Určitě. Ale na druhou stranu je to člověk, který, když přijde na recepci večer na Žofín, abychom zůstali tady v Praze, tak zase na něm bude vidět, že ti lidé ho tam berou, že tam patří a to je ta forma. Já si myslím, že člověk může mít nějaká svá soukromá pravidla o tom, jak se obléká a tak dále, že nemusí všichni chodit přesně v nějaké uniformě, říkejme, ale musí chodit tak, aby do určitého prostředí zapadl. A jestliže se bude všude odlišovat, tak má problém.
0: Jak se to člověk učí?
1: Těžko.
0: Dlouho? Ale čas nemá.
1: Takhle, já si myslím, že je spousta lidí, kteří to mají v sobě, kteří dokážou odkoukat spoustu věcí a jednou to vidí a už se umí přizpůsobit. No a pak existuje dneska už literatura, která o tom hovoří, takže asi je docela nezbytné se s nějakou takovou literaturou seznámit.
2: Vy jste to získávala na pochodu nebo jak?
1: Já mám hrozně ráda i historii a tedy třeba i Guta Jarkovského a to je člověk, o kterém se, myslím, málo ví. Ví se to, že psal o společenském chování, málo se ví, že to byl filozof, že hovořil nebo psal dlouhé články na téma žena ve společnosti, já nevím co všechno a já jsem hodně čerpala z něj.
2: Já jsem říkal, že pracujete už v třetí americké firmě od roku 1990. Proč vás z těch předchozích dvou jistě nevyhodili? Ale proč jste odešla?
1: Takhle bych to ano neformulovala.
2: Bylo to někdy na hraně? Věděla jste, že další krok už by přišel třeba z té americké strany? Jak vůbec vypadá?
0: Nebo jste prostě šla za lepší, zajímavější, lukrativnější nabídkou?
1: Tak od začátku.
0: Ano, prosím.
1: V těchto společnostech nebo vůbec u manažerů se předpokládá, že nebudou dlouho na jednom místě. To je další odlišnost.
0: Tady jsme
1: byli zvyklí, že když jste 30 let někde, tak pak je to teprve to správné a lidé se na vás obdivně dívají.
0: Japonci to tvrdí také.
1: Ale říká se, že dobrý manažer by měl řídit určitou oblast, dejme tomu 3-4 roky a pak by měl změnit místo právě proto, aby
2: zase... V rámci podniku?
1: Ne, vůbec. Aby zase přinesl ten nový vítr, takzvaně, protože má nějaké zkušenosti a potom dokáže to, co už umí, modifikovat té nové firemní kultuře a zase tam...
2: Dobře, ale vy jste hovořila zároveň o vizi a tajmovala jste to 5 lety. To znamená, ten člověk se nedočká ovoce své práce.
1: To si neprotiřečí, protože manažer, o kterém já mluvím, je v podstatě výkonný řídící pracovník. Pak jsou samozřejmě prezidenti firem, kteří jsou 30, 50 let a ti mají tu vizi a ty ji dělají. Ale ty si najímají lidi, kteří potom řídí podle té vize. To je trošičku něco jiného. Já jsem v prvním zaměstnání byla 7 let, to už bylo hodně dlouho.
2: A byla přezrála.
1: Přezrála. A protože jsem působila v oblasti softwaru, tak jsem si pak chtěla zkusit hardware, takže jsem přijala nabídku hardwarové společnosti. No a po 2,5 letech...
2: Proč tak brzo?
1: To je brzo relativně, ale je to v podstatě soukromá věc, protože jsem nedělala přesně ten typ práce, který jsem dělat chtěla. Takže jsem se v podstatě začala rozhlížet sama, jestli by nebylo na trhu místo, které by se mi víc líbilo a bylo.
0: Mluvme o ženách na konci tisíciletí v práci. Prozatím v práci. Je to pořád ještě mužský svět, to, v čem žijeme, když mnohým už se to nezdá?
1: Je to mužský svět dost.
0: Ve smyslu? Rozkryjte to, prosím.
1: ale ti muži za to tak úplně nemůžou. Ono se hodně mluví o tom, že ženy nemají ta stejná práva a tak dále. Na druhou stranu, když se podíváte, kolik je žen třeba v managementu nebo v politice a tak, tak prostě tam asi nechtějí být v tuhle chvíli. Jo, nemyslím si, že to je tak, že by se ženám zakazovalo. Na druhou stranu si myslím, že se ženám nevytváří ty správné podmínky. Ono, když někde řeknete, že máte paní na žehlení, tak se na vás začnou dívat jako, no, to seš teda pěkná bestie, když to ani nezvládneš a nezorganizuješ si to.
0: Spovykaná.
1: Tak, to je špatně.
0: Spanštělá. Je naprosto korektní, aby žena měla úspěch v práci, udržela spolu se svým manželem správný chod rodiny a najímala si třeba na to lidi, pokud to vydělá v té práci, ano?
1: Přesně tak. Samozřejmě důležitý je vztah. Ta žena se musí rozhodnout, jestli vztah, ve kterém žije, jí umožňuje, aby dělala daleko víc věcí. Ten muž to má jednodušší. Od toho se to prostě očekává. Je to samozřejmé. Pokud on je v práci denně do 10, tak je to v pořádku, protože žena se postará o děti. Tohle tady bohužel existuje. A já si myslím, že je to otázka těch dvou. Pokud se domluví, přece maminka a tatínek jsou úplně stejní rodiče, co se týká rodičovských povinností. To znamená, nevidím žádný problém v tom, jestli tatínek vyzvedává dítě ze školy nebo vozí dítě do školy a maminka dělá něco jiného, ale střídají se. Zase na druhou stranu, potom bychom z toho mohli udělat ten obrácený model, že tatínek je v domácnosti a maminka vydělává. To si taky nemyslím, že je správně. Je to všechno otázka kompromisu.
2: Tohle všechno jste vyřešila?
1: Ano, vyřešila, ale já mám dvě babičky. Bez nich bych to vyřešit neuměla, protože manžel bohužel je také poměrně hodně zaměstnán. Ale vyřešit to jde. A pokud bych to nevyřešila, tak bych prostě nemohla takhle pracovat. Na druhou stranu jsem matka a je to pro mě to nejdůležitější.
2: A američtí šéfové tohle respektují?
1: Ano, respektují.
0: Myslíte co o to? Že paní inženýrka je matka?
2: Že, ano, že paní inženýrka je matka, že z toho vyplývají nějaké závazky.
1: Na mém místě se nepředpokládá, že když dítě onemocní, že s ním budu týden doma. To samozřejmě nemůžu. To si musím zorganizovat jinak. Na druhou stranu žijeme v moderní době a není problém, abych dva dny pracovala z domova. Jsem napojená na e-mail, můžu z domova se dostat na server naší firmy, to znamená, můžu normálně fungovat, stahovat si poštu, telefonovat, můžu v podstatě všechno. Jo? To je zase ta druhá výhoda těch informačních technologií, že vy prostě nemusíte sedět v té kanceláři. Navíc moje práce nepředpokládá, že budu sedět v kanceláři, protože jestliže všichni budeme sedět v kanceláři, tak neuděláme žádný obchod. Musíte to organizačně zvládnout, je to to moderní slovo logistika, ale ti šéfové, a to si myslím, že je správný pohled, neočekávají, že budu sedět v kanceláři, oni očekávají, že mám výsledky. A pokud mám výsledky, tak je to v pořádku a je jim jedno, jestli jdu vyzvednout dítě ze školy. Samozřejmě, že jsou akce, kdy člověk tam musí být déle a tak dále.
0: Nebo je klíčová porada,
1: nebo
0: na které
1: klíčová
0: musíte
1: porada,
0: být. Samozřejmě.
1: Nebo přijde pan generální ředitel ke mně do kanceláře v 5 hodin, chce si popovídat, co je nového.
0: Všechno se bortí.
1: A to samozřejmě je v pořádku, já s tím musím počítat a musím na to být připravená a musím mít tu možnost, že zavolám a řeknu, přijedu později. Někdy to jde lépe, někdy to jde hůře, ale všechno to prostě jde a musí to jít.
2: Jak je to třeba s nemocností? Já znám jeden případ velice konkrétně z Ameriky, že ta dívka měla plánovanou operaci kýly, napracovala si pátek, v ten pátek ji to provedli, v sobotu si kladla na tu ránu led a v pondělí byla v práci opět.
1: Tohle to záleží trošku na těch lidech samých, že každý má v sobě pocit, že musí vytvářet kolem sebe, že je nepostradatelný. Ono to tak není. Já jsem taky člověk, který přechází chřipky, to je pravda. Na druhou stranu, když potom dostanete dvě ledvinové koliky, tak si uvědomíte, že to taky není úplně dobře. A naučíte se i s tím svým tělem trošku rozumně zacházet. Musí tam být, ono se tomu říká anglicky work-life balance, to znamená ta rovnováha mezi prací a mezi tím ostatním. A já si myslím, že člověk má povinnosti i k svému tělu a že by je měl dodržovat. Takže já myslím, že i ti šéfové tohleto ví a oni neocenují, když sedíte v té práci do 9 hodin. Rozumný šéf tohle nikdy neocení, protože to znamená, že buď máte málo práce, to znamená, váš manažer vás špatně řídí, nebo máte moc práce, anebo
2: si to špatně,
1: si to špatně organizujete.
0: A kolik je vašemu dítěti, paní Jirko? 7. Chlapec, dívka?
1: Syn. Můžu ho pozdravit? On říkal, jestli ho pozdravím. Tak Honzíku, já tě zdravím.
2: Honzíku, taky tě zdravím. A mě zase dívka lárně.

0: Paní inženýrko, maminko, vy vychováváte s manželem kluka k určitým hodnotám, ale jste většinu času pryč z domova. Nejste s ním věru 8-10 hodin denně a nikdy nebudete. Věříte, že to ustojíte, že ty ostatní vlivy, televize, feťáci ve škole, nezvrátí tu rovnováhu?
1: Já už jsem tady zmínila babičku, dvě babičky. Já bych nemohla tohleto dělat, protože s váma plně souhlasím. Kdybych nevěděla, že to dítě je v dobrých rukách a že se o něj ta babička postará i z tohohle hlediska. Hmm. My samozřejmě máme ten režim nastavený tak, že se snažím s ním hodně si povídat ve všech chvílích, kdy to jde. Když ráno jedeme do školy, když jedeme v autě
2: česky nebo anglicky?
1: Dost času. Česky, i když ta angličtina je důležitá a má paní učitelku angličtiny. Mm-hmm. Ano. A to proto, že moje angličtina není zas tak skvělá, já bych ho chtěla naučit anglicky bez chyb. Povídáme si před spaním, je zvyklý slyšet pohádku každý večer. Já si nemyslím, že je důležité být s dítětem 8 hodin. Já si myslím, že je důležité, aby on věděl, kdo ho má na světě nejradši a za kým může přijít. A tohle jsou věci, které se mu snažím vštípit a doufám, že zatím se mi to daří.
2: Paní inženýrko, když už tady hovoříme o vaší rodině, o babičkách a o dítěti, váš otec je kouzelník, iluzionista. Není ta vaše profese, nebo teda manažerská profese obecně, také tak trošičku...
3: Paul. Ale zní to hezky,
2: o prodávání iluzí?
1: Určitě.
3: Prodavač snů se jmenovala taková knížka, ve které pak ve filmu hrál Satinský.
2: Ano.
1: Určitě je, protože jsou chvíle, kdy vám je strašně mizerně, kdy víte, že máte třeba zrovna to dítě doma nemocný, že by chtělo, aby máma byla u něj a vy s ním bejt nemůžete, prostě to nejde. Přijdete do práce a máte tam tým lidí, kteří čekají, že je budete motivovat, že jim budete říkat, co mají dělat, nebo aspoň nějakým způsobem směřovat to jejich konání. A to znamená, že prodáváte svým způsobem iluzi. Prodáváte iluzi, že všechno je báječný, že svět je skvělý a ne vždycky to platí, ale to patří i do té role toho manažera určitě.
2: A možná, že vaše dětská zkušenost, když jste dokonce s tatínkem vystupovala, že vám pomáhá odhalovat triky té manažerské profese?
1: Ano,
2: Já
1: jsem jednou dělala rozhovor, ve kterém jsem řekla, čím jsem byla starší, tím byly triky složitější. Doteď mi to ten redaktor připomíná. Když jsem byla malá, tak jsem s tatínkem vystupovala. Já si myslím, že to je spíš ta průprava té komunikace s těmi lidmi. Já umím držet mikrofon, znám zákulisí, jak to chodí na jevišti i za jevištěm. Nemám strach vystoupit před spoustou lidí a tohle je dobrá průprava. Já bych jí přála spoustě lidí, protože někdo s tím má problémy, úplně zbytečně.
2: Jasně, a když tedy tohle všechno znáte a máte tuhle zkušenost, poznáte na první pohled efektivně pracujícího manažera od podvodníka, iluzionisty? Děláte public relations, to znamená, přicházíte do styku také s lidmi z vaší branže, ale od konkurence.
1: No, já si nemyslím, že podvodník se pozná na první pohled, to bych si hodně fandila. Já myslím, že je důležité odhadnout, kdy už jste v té fázi, že toho člověka znáte, nebo kdy máte dostatek informací o tom, abyste s ním třeba začal ten reálný obchod.
2: A je to velké nebezpečí, rozumíte, já neustále jenom se tak, jak si na dálku potkávám s tím, že tahle banka je v naprostém průvalu a všichni tam vypadají docela inteligentně, když je vidím na obrazovce.
3: Ale o to přece není podstatné, jak vypadají. Vemte si jejich výroční zprávu, porovnejte jejich základní kapitál s jejich likviditou a něco všechno. To přece není podstatné, ty tváře, nebo je to jedna část, je to tak?
1: Je to tak, určitě.
3: Přece nedám peníze někam, kde neznám výroční zprávu a pak nebrečím do televize. Kdy už s tím přestaneme?
1: Ty ekonomické informace
3: zní to krutě?
1: Jsou důležité.
3: Zní to krutě?
1: Zní to prostě logicky.
3: A proč to pro vás zní krutě?
2: No, protože se o výroční zprávy bohužel nezajímá.
3: No, ale přece, když vyděláte peníze a vy je nevyděláváte lehce, no tak je nesvěříte nějakým šaškům. Tak se pozeptáte, co to je zač.
2: To je racionální úvaha, ale já si
3: se bojíte, že to nerozlousknete, tak se radši ani nezeptáte.
1: A nebo nejsme zvyklí se ptát, protože...
3: Právě, stydíme se.
1: Stydíme se. V podstatě bylo normální, že se to dá do té jedné banky, která tady funguje a tím pádem není problém. A to tržní hospodářství funguje jinak a na to si musíme zvyknout. Musíme se ptát a nesmíme se bát se zeptat.
3: Víte, Já teď něco na dálku cítím, paní inženýrko, že řada našich vzácných posluchačů a posluchaček, kterých my si strašně považujeme, se štětí a ježí, když nás poslouchá. A je v nich takové to husitství, já to nazývám, co musíme, nemusíme, řeknou vám. Předtím jsme poslouchali ty Rusáky a teď budeme poslouchat nějaké Amerikány. Tohle je velký psychologický problém téhle společnosti. Cítíte ho?
1: Cítím ho, máte pravdu. Ono to souvisí určitě i s tou v uvozovkách kulturou, co k nám proudí a s tím vším. Takže ten pohled může být zase trošku zkreslený. Já těm posluchačům dávám za pravdu, ne, neměli bychom být ani pod vlivem jedné, ani pod vlivem druhé světové strany.
3: Tedy stoprocentně.
1: Stoprocentně, ale musíme skutečně zapomenout na to, že tady máme nějaké hranice a že si tady budeme hrát na našem písečku. To nejde. Ten svět se vyvíjí a my musíme se přizpůsobit a učit se to dobré, co se můžeme učit jak z té pravé, tak z té levé strany a někam směřovat. Samozřejmě to sebou přináší příjemné věci, to znamená, nestojíme frontu na mandarinky, ale přináší to taky nepříjemné věci. Musíme víc přemýšlet o tom, kam investujeme své peníze, nesmíme vyrábět zmetky, musíme dobře fungovat v práci, nemůžeme tam chodit pít kafe, musíme se přizpůsobit i tomu rytmu, bohužel, nemůžeme brát jenom ty klady.
3: Co byste radila člověku, který má dobrou vůli, chce pracovat a žije na Bruntálsku nebo na Mostecku s tím, že u nás je těžké se přestěhovat, najít byt, přesto na jeho místě byste se o to pokoušela?
1: Pokoušela.
3: Nesadila byste s prominutím na zadní části těla?
1: Já vím, že teď mě spousta posluchačů nebude mít ráda, ale bohužel to tak asi je. Prostě jsou místa, kde se nemůžu uplatnit a protože jsem člověk v nějakém produktivním věku, mám děti, mám rodinu, potřebuji ji uživit, tak se musím rozhlídnout i po té naší malé republice a zkusit si najít prostě to místo jinde a nebát se toho. Já sama mám vyhlídnuto několik krásných měst, kam bych hned šla.
3: Míst.
2: Proč tam nejdete?
1: Protože jsem tady spokojená.
3: Což mě přivádí k mé poslední otázce. Máte vy nějakou svou soukromou vizi na 4-5 let dopředu? Klukovi bude 12. Chcete být v Praze ve stejném prostředí nebo bydlet za Prahou? Chcete změnit práci a ještě víc přidat nebo možná trošičku zpomalit?
1: Já se přiznám, že moje soukromá vize je přijímat ty možnosti, které jsou, ale snažit se to ukočírovat, když to řeknu takhle, pořád v těch rozumných mezích. To znamená, nikdy nepracuju na 150% časově. Vždycky se budu snažit hledat nějaké kompromisy a nějakou rovnováhu, takže moje vize je dělat práci, která mě baví, ale nemůžu se asi posouvat nějak strašně moc vysoko. Hmm. Já bych určitě měla možnost třeba jít pracovat do zahraničí, protože to tyhle firmy všechny umožňují, ale to nechci. Kvůli synovi nechci, chci, aby vyrůstal tady a budu spokojená, když to bude takhle fungovat dál.
2: Tu práci považujete za výdělečnou činnost, za dobrodružství, za jakou

0: prostě musím přijet někam, kde mají otevřeno v 8 večer a tam udělat nákup. To sebou nese. Tahle stavět moje maminka mi to vyčítá hrozně, ale je to tak, prostě bohužel. A především já si pokládám docela za čest pracovat pro takovou firmu. Já mám pořád v sobě takový ten pocit, když přijíždím do našeho vídeňského ústředí, určité hrdosti, že k té firmě patřím. Líbí se mi to logo, které nade mnou visí a jsem pyšná. To je docela hezký pocit.
1: Děkujeme za návštěvu a pozdravujte Honzíka.
0: Děkujeme.
1: Děkujem.

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.
1: Život je plný příběhů a my vám je vyprávíme už celá léta.
0: Osudy známých osobností, vzpomínky obyčejných lidí, laskavý humor
1: i chvíle k zamyšlení.
0: To je Český rozhlas Pohoda.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem a vraťte se do časů, na které rádi vzpomínáte.
0: Najdete nás v síti DAB,
1: na internetové adrese pohoda.rozhlas.cz
0: anebo ve vašem televizoru.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 11 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte středeční kolotoč na Českém rozhlase Pohoda, kde nás čeká, alespoň v to věřím, parádní jízda. Připravíme si domácí pochoutku a la Vlašák. Recept jsme hledali v dobové kuchařce z roku 1911. Řekneme si, co můžeme dělat proti vzlínající vlhkosti u našich starších domovů a už za chvíli se vypravíme k nedokončené tvrzi Hanička, kterou najdete v Orlických horách. Příjemný poslech a dobrou náladu k tomu právě začínáme. Pro radost nám zaspívá Helena Blehárová píseň Š, š, š.
1: Kolotoč a Jana Chládková.

0: Když koncem 30. let minulého století začalo hrozit nebezpečí vojenského konfliktu a německé rozpínavosti, vznikla v tehdejším Československu obranná linie, která měla kopírovat severní hranici. Jednou z nejzachovalejších, i když nedokončených tvrzí, je pevnost Hanička v Orlických horách. Do podzemí, kde bylo několik sálů a zázemí pro více než 400 mužů, půlkilometrové chodby a stálá teplota okolo 6 stupňů, se s mikrofonem vydala Jiřina Šmídová spolu s vedoucím pevnosti Pavlem Minářem.
1: Je to jedna z pěti stavebně dokončených tvrzí původně československého obranného systému a měla chránit jako jeden z těch posilujících bodů linii opevnění těžkého směrem tedy na východ i na západ svými dělostřeleckými zbraněmi v dělostřeleckých objektech.
2: Pojďme dovnitř. Bylo důležité se obléci, protože nás čeká chladno.
1: Ta teplota přímo dole je standardní, to znamená, tam se pohybuje mezi těmi 5,5 maximálně 7 stupní Celsia celý rok. To jsou dveře, které souvisí samozřejmě s ochranou proti zbraním, na které ten úkryt byl původně projektován, to znamená zbraně hromadného ničení v obecné rovině.
2: Kolik pater to je dolů?
1: Z toho horního patra vchodového objektu my vyrovnáváme tím schodištěm, které má 98 schodů, rozdíl přibližně 18,5 metrů. Toto schodiště si zahrálo v jednom filmu. Velkofilm Otakara Vávry z Rady, který byl natáčen v roce 1972, tak využíval bohatě exteriéru na tvrzi Hanička. Tak, my si teďka zasneme, půjdeme kousíček dál.
2: Teď jsme tedy přišli po schodišti do části dělostřeleckého srubu.
1: No, jsme v pěchotním srubu.
2: Tady už by si návštěvník udělal představu o tom, jak vlastně Hanička měla vypadat v tom roce 1938-39, kdy byla stavěná.
1: Jsme na stanovišti, které skutečně mělo sloužit k činnostem spojených s obranou úseků. To horní patro slouží k těm činnostem bojovým, přístup ke zbraním, do kasematy neboli střelecké místnosti, vstupy do třech pancéřových stanovišť. A to je to, co tento objekt řadí mezi ty nejzachovalejší objekty, které vůbec existují. Vstup do pancéřových nepoškozených zvonů a do kopule.
2: Teď jsme tedy v tom takzvaném zvonu.
1: Ano. Pod zvonem pro lehký kulomet tady na stěně vidíte i ten původní nápis z těch 70. let. Váha toho prvku je 51,5 tuny.
2: Tak a teď už se konečně dostáváme ven.
1: Vystoupíme z toho spodního patra na úroveň terénu a budeme se dívat na ty věci, které se týkají povrchových objektů.
2: Teď tady vidíme z povrchu část srubu, to, co je vidět a to, co musel vidět i ten nepřítel.
1: On by to viděl v případě, že by do toho sektoru té skupiny na pravé straně střílen vstoupil. Jo? Jinak z pohledu nepřátelského území to máme před sebou. Tehdejší Německo je před námi a z toho pohledu ten objekt je celý kryt svahem. Z pohledu nepřítele vystupuje stropní deska a pancéřové prvky. To je to minimum, které on vidí a to je ta nejodolnější věc, která na bunkru je. Tady vidíte tu dimenzi 3,5 metru stropu, vidíte ochranné křídlo, vidíte i tu koncepci střílen hlavních, pomocné střílny, výdechy ventilací, stěnový periskop.
2: Že tamhle na ty háky se ještě připevnila nějaká maskovací síť.
1: Měla být drátěná, tak aby odolávala povětrnostním vlivům a skrývala masku toho pravého křídla proti leteckému pozorování. To vidíte i tu práci, která v případě toho pěchotního srubu je výška kolem 18 metrů. Podstatné je to, že to, co vidíme, je minimum, protože naprostá většina je zabetonovaná v tom ochranném křídle a chrání tu posádku proti podstřelení a zásahu pancéřovou mohutnou silnou stěnou.
0: Jednou z nejzachovalejších dělostřeleckých tvrzí předválečného opevnění v Orlických horách jménem Hanička nás provedl její vedoucí Pavel Minář spolu s naší královéhradeckou kolegyní Jiřinou Šmídovou.

0: Bývá vyřezaná ze dřeva, tepaná z kovu, tesaná z kamene, vyšívaná na látce, háčkovaná a v poslední době také tištěná. Významu má ale tohle slovo mnohem víc. Používá se také třeba pro významnou osobu. Už víte, o čem bude řeč v dnešním vydání Jazykového koutku? Napoví kolega Vladimír Šťovíček a odbornice na češtinu.
1: Helena Chýlová si s námi dnes přišla povídat o módních slovech v současné češtině, konkrétně o slově ikona. Vítejte, dobrý den.
2: Dobrý den. Nejstarší význam, s nímž se ikona do češtiny dostává a mnoho století tady funguje, je význam náboženský obraz. Obraz Krista nebo svatých v pravoslavné a řecko-katolické církvi. Tento význam také uvádí akademický slovník cizích slov. Do češtiny se slovo dostává ze staroslověnštiny prostřednictvím ruštiny. Původně jde o slovo řecké s významem obraz nebo podoba. Odvozená slova jsou pak ikonoklasmus neboli obrazoborectví a ikonostas označující stěnu s ikonami před oltářem. Obě tato slova užíváme nejčastěji v náboženském nebo kulturně historickém kontextu.
1: Dnes je ale frekventovanější užití slova ikona ve významech jiných, asi převzatých z angličtiny, tak sám nejčastěji užívám ikonu, mluvím-li o práci na počítači.
2: Je tomu opravdu tak. Ve výpočetní technice užíváme slovo ikona ve významu grafický symbol, zastupující určitou funkci nebo program, soubor na obrazovce počítače. Synonymně užíváme také označení počítačový piktogram. Nejčastější spojení jsou pak například ikona souboru, ikona Wordu, ikona PDF a další. V počítačové publicistice se užívá i odvozené slovo ikonománie pro nadměrné užívání ikon. A odvozujeme také zdrobnělinu ikonka nebo přídavné jméno ikonový. A také se jedná o význam přenesený. Ikona označuje symbol, idol, typického představitele něčeho. Daný význam je užíván hlavně v publicistice, například Steve Jobs je ikonou počítačového průmyslu nebo média vytvářejí ikony, jako byla princezna Diana. Z odvozených slov bych připomněla ikonizování, tedy vytváření symbolů ikon, například ikonizování nových staveb, ikonizování Marilyn Monroe, ikonizování sportovců nebo aut v reklamě a podobně. Nové významy slova ikona si můžeme vyhledat ve slovníku neologismů Olgy Martincové a kolektivu.
1: Tolik závěrečné doporučení od Heleny Chýlové, která pro nás připravila dnešní jazykový koutek. Děkujeme, nashledanou.
2: Nashledanou.
0: Ano, je to tak, dnešní jazykový koutek skončí, tedy spojený se slovem ikona. Teď už ale další porce pohodové muziky, která začíná v tuto chvíli v podání Karla Kahovce, kterému bude dělat společnost Pavel Sedláček. Následovat bude písnička Já jdu jen tak s písní v podání Evy Pilarové. A za chvíli už se můžete těšit na recept na vlašák.

0: Vlašský salát z kelímku či papíru z bufetu nebo z mléčného baru si pamatuje leckdo z nás. My se teď ale vrátíme do roku 1911. Nahlédneme do dobové kuchařky a nabídneme recept na domácí pochoutku, která se s dnešními průmyslovými výrobky nedá srovnávat. Jak na to? Napoví etnoložka Vladimíra Jakoubiová v doprovodu redaktora Jaroslava Hořeního.
1: Dnes v našem povídání o tom, jak vařily naše babičky, nahlédneme do dnes už poměrně neznámé kuchařské knihy Anny Drůbkové, Malá hospodyňka s podtitulem Kniha kuchařská s předpisy pro přípravu jídel k rozličným příležitostem dle doby denní a období ročního, ta vyšla v roce 1911.
2: V téhle krásně ilustrované knize najdeme recepty na jednoduché snídaně, obědy a večeře, na sváteční jídla podávaná o Vánocích, Velikonocích, letnicích a o posvícení. Zajímavé jsou návody na přípravu hostin, čajových dýchánků, společenských večírků i na studený bufet.
1: Novinkou jsou v této kuchařce kapitoly o stravě vegetariánské a výživa při jednotlivých chorobách nebo lehká strava pro nemocné děti. S předchůdkyní Ludmilou Bártovou se Drůbková shoduje, že vegetariánská strava nesmí obsahovat maso, alkohol a přílišné solení. Když to zhrnu, je to kniha rozmanitá, pestrá, která milovníkům jídla a labužníkům nabídne pestrý výběr receptů na laskominy a dobroty, stejně tak dietářům poradí, jak uvařit lehké jídlo. Já patřím k té první skupině a tak jsem z ní vybrala recept na vlašský salát z kapitoly Studený bufet.
2: Vlašák připravovaný pěkně po staru, to je pro mě dodnes velká lahůdka. Takže už se těším, jak dnešní recept vyzkouším.
1: Nejprve se upraví majonéza. Do 4 žloutků syrových se po kapkách klije 1/4 litru tabulového oleje za stálého míchání. Přidá se soli, pepře, žička hořčice, šťáva z jednoho citronu, trochu vinného octa, drobně sekaná cipulka, kapary a máme-li aspik, dáme ho též několik lžic. Poté se nakrájejí na tenké nudličky různé kousky masa, telecí pečeně nebo hovězí, kousek šunky, vařené hovězí maso, malý uzený vařený jazyk, vařené bramborky, celer, boby, též jablko. Pak se 3 vejce uvaří natvrdo, bílky se zkrájí na nudličky a žloutky prolisují. Malé nakládané okurky se též zkrájí na nudličky. Mléčí ze slanečka se dobře utře a přidá zároveň s prolisovanými žloutky k majonéze. Směs se ochutná, aby bylo vše přiměřeně kyselé a slané a nechá se státi nejméně hodinu. Pak se forma pudinková vymaže olejem, naplní připravenou smíšeninou a postaví do studena. Když stuhla, vyklopí se na mísu a zdobí se salátem, hlávkovým, úhořem, aspikem bílým a červeným. Místo slanečka mohou se dát i sardele zkrájené.
0: Kdo má vlašský salát rád, určitě si tento recept vyzkouší. Teď už se můžete zaposlouchat do pohodových písniček, které vystřídá dobrá rada Josefa Černého.
3: Tady je Pohoda.
4: Český rozhlas Pohoda.

0: Dnes se v naší rozhlasové poradně na Českém rozhlase Pohoda opět ptáte na reklamaci. V některých případech už náš dobrý rádce Josef Černý dovede předem odhadnout reakci prodejce. Nabídne proto alespoň doporučení.
1: Paní Karla poslala tento dotaz. Koupila jsem 2 dušičkové dekorace na hrob, cena za kus 430 korun. Obě na hrobě praskly a rozsypaly se, zůstaly jenom kusy a drobné kameni. Mám právo na reklamaci? Paní posluchačko, právo na reklamaci máte samozřejmě vždycky, ale obávám se, že neuspějete, protože záruka se vztahuje pouze na vady materiálu a výroby a prodejce bude tvrdit, že obojí bylo v pořádku a závadu jste si způsobila sama. Schánět soudního znalce, který by prokazoval, že výrobek byl nekvalitní výroben, by se nevyplatilo, ale o reklamaci se pokuste.
0: Tak to vidíte, co se u nás všechno dozvíte. Další dobrou radu pro vás bude mít Josef Černý zase v zítřejším Kolotoči. Za chvíli už se můžete těšit na hobby rubriku, tentokrát se dozvíte, co můžeme dělat proti vzlínající vlhkosti u našich starších domů.

0: Daniela Kolářová, jedna z nejobsazovanějších českých hereček, slaví v těchto dnech své 80. narozeniny.
1: Přes 40 let byla spojená s divadlem na Vinohradech. Známe ji ale z celé řady filmových či televizních rolí.
0: Důležitou stopu zanechala také v mnoha rozhlasových hrách. Hlas Daniely Kolářové si připomeneme v následujících dnech hned několikrát.
1: Od úterý 15. září nás čeká šestidílná četba na pokračování Komediantka z pera Vladislava Stanislava Reymonta.
0: Ve středu 16. září zařazujeme hvězdný prach, který připravil Jaromír Hanzlík.
1: V neděli 20. září můžete poslouchat rozhlasové zpracování básnické prózy Nikola Šuhaj-Loupežník a kulatiny Daniely Kolářové zakončí v pondělí 21. září pořad Tandem.

0: Rekonstrukce starších domů je dnes běžná, hlavně kvůli pořizovací ceně. Co když z dmy starého domu ale vzlíná zemní vlhkost? Jak to poznáme a co s tím můžeme dělat? Poslechněte si hobby rubriku dnes s kolegou Mirkem Kobzou, který vyspovídal odborníka Petra Elnera.
1: Jak poznám, že je to zemní vlhkost? Projeví toho, že se jedná o vzlínající vlhkost, jsou takové, že omítka vlastně odpadává, vytváří se solné výkvety a následně i plísně. Jo, to je důkaz toho, že buď stávající hydrolyzace už je nefunkční, anebo tam vůbec není.
2: Znamená to, že tedy nás čeká složité podřezávání, případně i nějaké svislé izolace, vím, že se dávají ty nopové folie a tak dále zvenku. Nakolik to pomůže a nakolik musí nastoupit něco jiného?
1: Když začneme z té venkovní strany, když by se udělala odkopávka z drenáží, tak to nám pomůže zhruba na nějakých 50% úspěšností, protože budeme prakticky odvádět tu vnější dešťovou vodu od toho domu. Ale je potřeba ještě myslet na ty základy, jo, které tímto způsobem odizolovat nemůžeme, musíme tam použít jiný technologie. Buď máme zmiňované mechanické podřezání pomocí plechů nebo plastových materiálů, anebo dneska už hodně využívaná i chemie. Máme těch chemií samozřejmě vícero na každou danou problematiku. Buď máme krémové injektáže, anebo máme injektáže pomocí polyuretanových pryskyřic, anebo pomocí gelů.
2: To jsou takové ty dírky, které se navrtávají do zdi po určité vzdálenosti, pak se tam stříká vlastně nějaké ty krémy nebo něco takového a vlastně ono se to nějak v té zdi rozpustí?
1: Ano, je to tady ten případ u té krémové injektáže, tam se dělají vrty po určité vzdálenosti do určité hloubky toho zdiva. Ty vrty se vlastně zaplní tím krémem. To zdivo ten krém do sebe musí nasát a zdivo hydrofobizuje. Jo, to je jedna varianta, jedna z možností té injektáže. To je netlaková injektáž. Pak máme tlakovou injektáž pomocí polyuretanové pryskyřice. Tam se opět dělají vrty, ale tam ty vrty už se vedou pod úhlem. Zhruba do 3/4 hloubky toho zdiva, kde se ty vrty vlastně utěsní pomocí takových speciálních pakrů, přes které se potom aplikuje ta daná polyuretanová pryskyřice, která vlivem té vlhkosti a ještě zavlhčením toho zdiva před aplikací reaguje a vytváří vlastně tu vrstvu, aby to zdivo nepřijímalo. Jednak je vzlínající vlhkost, jednak je to i na tlakovou vodu a v případě, že tam je nějaká kaverna, dokáže kavernu vyplnit, dokáže i částečně to zdivo zpevnit v nějaké nesourodosti.
2: To jsem se tě právě zeptal, protože když třeba opravujeme staré domy, tak může tam být různé zdivo, napadá mě kámen, ale tady u nás velmi často jsou to nepálené cihly. Funguje to i na to?
1: Funguje to i na to. Samozřejmě polyuretanové pryskyřice jsou vhodné do cihlového, kamenného, smíšeného zdiva. Krémové injektáže izolace se doporučují spíš do cihlového, sourodého zdiva.
2: Ještě se zeptám, to je otázka vlastně odizolování těch zdí. Někdy máme i vlhké podlahy, dá se i s tím něco dělat?
1: Samozřejmě, pokud máme vlhké podlahy, buď máme variantu podlahy vybourat a udělat nové s novou hydroizolací, anebo na stávající podlahy betonové aplikovat hydroizolační stěrky, které nám vlastně tu podlahu také odizolují. Následně samozřejmě na stěnách by měly být zhotoveny nové sanační omítky, aby zbytková vlhkost vlastně z toho zdiva šla ven, aby se to v těch stěnách neuzavřelo.
0: Tolik hobby rubrika a téma sanace vlhkých zdí, které nabídl kolega Mirek Kobza v rozhovoru se specialistou na zdiva postižené vzlínáním zemní vlhkostí Petrem Elnerem.
3: Posloucháte Kolotoč,
4: magazín zajímavostí plný hudebních evergreenů.
3: Český rozhlas Pohoda.

0: Mezinárodní závody horských služeb v Jizerských horách, které mají více než 50-letou tradici, budou mít poprvé doprovodný program pro veřejnost. Závody se konají tuto sobotu. Centrem dění pro diváky bude náměstí v Hejnicích. Účastníky závodu ale mohou lidé sledovat i v terénu. Program na tamním náměstí začne v sobotu ve 12 hodin. Návštěvníci se tam budou moci setkat s horskými záchranáři a dozvědět se více o jejich práci. Zájemci budou moci sledovat také soutěžící i při některých disciplínách, například na frýdlantském cimbuří nebo na Ořešníku, kde se odehrají technicky nejnáročnější části závodu. Jednotlivé disciplíny mezinárodního závodu vychází z reálné práce horských záchranářů. Tradice mezinárodního závodu v Jizerských horách sahá do roku 1975, kdy se tam uskutečnil první ročník. Mezi účastníky patří záchranáři z České republiky, Slovenska, Polska, Německa a dalších evropských zemí. Určitě velmi zajímavá akce, tak pokud máte čas a chystáte se o víkendu na výlet, určitě dobrý tip. Přeji vám příjemný poslech našich dalších pořadů.
1: Kolotoč a Jana Chládková.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 12 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začíná rozhlasová četba na pokračování.
2: Na Pohodě vám teď nabízíme další díl původního sci-fi rozhlasového seriálu Josefa Nesvadby Ukradené fantazie. V režii Jiřího Horčičky a s mnoha vynikajícími českými herci se poprvé vysílal v roce 1982.

0: Při návštěvě psychiatra zaslechl inženýr Kolda povzdech pacientky, která toužila po rentgenu na lidské starosti. Vzpomněl si, že by mohl využít svého někdejšího vynálezu, který překládá lidskou řeč do citové polohy. Po prvních zkouškách vypravěč poznává, že nešlo jen o náhodnou vzpomínku. Na aparátu mají zájem jiní a nepříliš poctiví. Několik lidí jim však už je ovlivněno. Náměstek Pulver například opustí svou rodinu kvůli sekretářce a skončí na intenzivní péči pro podezření z infarktu. Přitom Koldův přístroj předvede jeho zápas se sebou samým, se zvířecí surovostí, kterou v sobě potlačuje. Pulverovi se uleví a psychiatr se osvědčí. Paní Simli z Curychu, která má doplňky vynálezu, pozve lékaře do svého pokoje v hotelu, aby oslavili úspěch.
1: Objednala si do pokoje dvě lahve mělnického sektu, suchého, a donutila mě, abych si sedl mezi její aparatury v příručním provedení. Snad mě nechtěla fotografovat.
2: Na naše zdraví.
1: Prvně od té chvíle, co jsme se poznali, se mi líbila. Změnil jí úspěch?
2: Jste nejlepší ze všech.
1: Proč zrovna já?
2: Scháněli jsme lékaře, kteří by uměli zasáhnout takhle z dálky. Nikomu se to nepovedlo tak jako vám.
1: Byla to náhoda. Jako je náhoda, že tady sedím a naše setkání. Nejsem váš partner ani spojenec. To snad chápete.
2: Aha, aha. Máte strach? Strašpytlové se nikam nedostanou.
1: Nejdřív bych musel vědět, jak to všechno pracuje. Jaká partie mozku je sídlem našich fantazí? Odkud se dají snímat naše nevědomé sny?
2: A jaká partie mozku je sídlem našeho nadia, ono a podia? Nebo jak se jmenuje to dělení lidské osobnosti, tak často užívané? A nevíme. Víme jen, že Koldův princip funguje. Místo ono budem teď říkat zvíře. Na rozdíl od těch ostatních výmyslů to zvíře můžem doopravdy vidět.
1: Jakákoliv podobenství jsou přípustná, pokud jsou užitečná k vyléčení.
2: Výsledek jste sám zažil, viděl. Tak co chcete víc? Já vám to řeknu. Musíte vyzkoušet ještě takové 3-4 pacienty a pak to uveřejníme. I s jménem toho idiota Koldy, bohužel. Ale slávu, skutečný věhlas budete mít vy. Bude to revoluce v léčení těchto potíží.
1: Vzpomněl jsem si, jak věcně přede mě položila svazek západ německých marek. Teď se chovala stejně. Ale teď se mi hůř odmítalo.
2: Že jméno se bude vyslovovat vedle Pavlova a Freuda. Já zařídím...
1: 3-4 pacienty, říkáte. A nenápadně, že ano? Vy myslíte, že se náš dnešní pokus utají? To neznáte zdejší poměry.
2: Tak se uskrovníme. Stačí ještě jeden případ. Dokážem, že to nebyla náhoda. Mám tu vaše první zkoušky.
1: Zmačkla tlačítko a slyšel jsem změť hlasů, jako když přetáčíte magnetofon. Znamená to tedy, že její obrazovka přijímala všechna má vyšetřování, že má záznamy i z mé ordinace. Vzpomněl jsem na Koldu. Štkal, nedám si ubližovat, a v dálce řvalo mimino.
2: Vynálezce předvádět nemůžem, to dá rozum. Vy jste doma mluvil do našeho aparátu jen chvíli. Minehavo. Zbývá ta inženýrka. Zkuste to s ní.
1: Musím si to všechno rozmyslet.
2: Co si chcete rozmýšlet? Na vědecké fórum musíme přijít aspoň s dvěma případy. Jinak nebude ze slávy nic.
1: Vstával jsem a nohy se pode mnou zhouply.
2: Ještě skleničko?
1: Ne, mám zítra moc práce a doma mě už jistě čekají.
2: Tohle je vážná nabídka.
1: Položila opatrně sklenku mezi své dva kufříky a podívala se na mě střízlivě.
2: Budu zítra čekat u obrazovky od 8 do 4. Jde přece o Nobelovu cenu.
1: Rozloučil jsem se. Najednou se zdála upřímná. U dveří měla na židli celý štos cizích časopisů. Na vrchu ležel Sankt Kalendertagblatt. Vypůjčil jsem si jeden výtisk. Co pak se asi děje v městě Sankt Gallen? Náš Karel tam přece bloumal řadu let. No, budu mít pro babičku dárek.

0: Jenže můj bratr mě předešel. Když jsem se vrátil domů, byli obdarováni všichni. Ze Švýcarska přišel totiž balík, poprvé, co je Karel v cizině. Malý Kája dostal kombinézu, Dáša kožený kostým, babička nové rádio a všichni navíc lahev třešňové pálenky Kirsch, jakož i tavený emmental Tigr a soubor centimetrových čokoládiček.
1: Ty jsi dostal župan. To je materiál, co? Pravý kašmír.
0: Moje dcera byla okouzlena věcmi. Často mě napadlo, že je Karlovi podobná a že si s námi dědičnost zažertovala. Musím snášet povahu svého zběhlého bratra v novém vydání. Bojím se řeků, i když přináší dary, řekl trojský věštec před pádem svého města.
1: Budeš v něm vypadat jako doktor Faust?
0: Čemu vděčíme za tu laskavost?
2: Tobě.
0: Ale...
2: Na dně balíku byla velká cedule, na které stojí: poděkujte géniovi naší rodiny.
1: A kdo to je?
2: No, to může být jenom tvůj otec.
0: Musel jsem prohlédnout všechny fotografie, které Karel poslal.
1: Tohle je jeho nové auto. Koukej, chata v Alpách. Nový pes.
0: Jen svou vlastní fotografii nepřiložil, že?
1: Táta žárlí. Protože on nám žádný dárek nepřinesl.
0: Vytáhl jsem deník města Sankt Gallen. Babička okamžitě donutila Dášu k překladům. Moje žena seděla v koutě a nezdílela všeobecné nadšení. Sešli se ve společné hale, vykuchaný balík dosud zdobil stolek uprostřed. Pozvala mě do své pracovny.
3: Je to opravdu něco nového, ten vynález. Náš odborník se tím zabýval celý den. Telefonoval i do Maďarska, zjišťoval publikace.
0: Kozovala mi dobře známý odřený futrál s aparátem. Skoro mi z ní naskočila husí kůže. V tomhle antikvárním vydání se ten předmět hodí do hororu.
3: Jak snímá a zapisuje ty impulzy, nevědí, ale přišli na to, že se tím dá i vysílat. Takže pozor. Jakmile to zapneš, poslouchá ještě někdo jiný. Nebo aspoň automaticky nahrává.
0: To je pravda. Právě jsem to zažil.
3: Všichni ti radí, abys ten aparát odnes na bezpečnost.
0: A co mám říct? Právě jsem viděl, že funguje při diagnoze a někdy snad i při léčení. No, co mám prosím tě udávat? A tehdy se ohlásila další návštěva. Irenu jsem znal ze své ordinace, stála vedle staršího šedivého pána, který se dosud držel, jako by nosil šněrovačku.
4: Pan Pulver starší.
0: Pan Pulver otec zajisté.
5: Ano.
0: Znal jsem ho z fantazií jeho syna.
5: Rádi bychom zcela soukromně.
0: Přesvědčil jsem oba, že moje žena nemůže odejít, seděli jsme v jejím pokoji. Potřeboval jsem svědka.
5: Nikdy jsme se neviděli. Ale jako lékař jistě víte lecos o mém synovi. Vidíte.
0: Na co narážíte?
5: Jste si úplně jist, že vám nikdo nevykradl choropopisy?
0: Starý pán mávl rukou, jako by přivolával svého neviditelného Bernardína.
5: Tady prosím.
0: Položil přede mě fotografii. Byl na ní vidět mnohem mladší Pulver syn, jak se vrhá na dívku, která připomínala Irenku. V křišťálovém pokoji vypadalo to jako znásilňování. Kde jste to vzal? Nikdy jsem takovou fotografii neviděl.
5: Tuhle fotku jsem našel dneska ráno v trezoru svého syna. Mám samozřejmě klíče.
0: Začínal jsem tušit a husí kůže mě naskakovala doopravdy.
5: Ale peníze tam nebyly. Protože na základě téhle fotografie byl můj syn vydírán. Tady je svědek.
0: Irenka nakročila z nohy na nohu. Všichni jsme stáli kolem jedné židle, na které seděla má žena a pozorovala nás jako při pingpongovém zápase.
4: Odnesla jsem včera ráno balíček bankovek do domu té advokátky.
0: Jmenovala adresu Koldovy matky.
4: Zazvonila jsem a vhodila balíček do schránky, jak si vyděrač přál. Náš náměstek přece nedostal infarkt kvůli našemu setkání s jeho ženou. Rozčílil se, když ho začali vydírat.
5: Vy nám snad řeknete, kdo to byl. Vy jistě víte o téhle aféře.
0: Nic nevím.
5: Taková hloupost. Mnoho let stará. V den, kdy přišel požádat o ruku své ženy, tedy své nynější ženy, do přijímacího pokoje tehdejšího generálního ředitele, udělal můj syn takovou nepředloženost. Asi z roztržitosti, nebo proč? Co já vím? Prostě tam začal najednou líbat servírku. To je ta dívka na obrázku. Vypadalo to prý opravdu takhle surově, ale můj syn je mírný jako beránek. Náhodou právě v tu chvíli vešli rodiče i nevěsta. Ale všechno se vysvětlilo. Tu holku vyhodili a strojili jsme slavnou svatbu. Nikdy nikdo v obou rodinách na tu trapnou záležitost nevzpomněl a nefotografovalo se. Takže si nedovedu vysvětlit tenhle snímek.
0: Při pozorném prohlížení obrázku bylo vidět vzadu, v jednom zrcadle, tvář zvířete. Nad servírkou se však skláněl mladiství Pulver. Tady asi začala jeho fantazie. Při tomhle přistižení začal si sám takhle vykládat své choutky. Rozdělil se sám na člověka a na zvíře. To už se sotva dovíme. Chtěl jsem mu fotografii vrátit. Bylo jasné, odkud přišla. Jedině obrazovka v Alcron může vyrábět takovéhle snímky. Ale při jaké příležitosti? Dovede snad své momentky vyvolat do minulosti? Nebo dovede najít začátek těch fantazií? A tam se zastaví. Tam zvěční situaci. Rozhodně nechápu, jak ho tím někdo může vydírat, když je ta událost známá tak obecně.
5: Proto jsem tady. Chci, abyste mi vysvětlil, proč mému synovi tahle fotka stála za tolik peněz. Defraudoval kvůli tomu penzijní fond svého útvaru. Musel jsem si dneska ráno vypůjčit a vybrat všechny úspory, když jsem ho chtěl zachránit před prokurátorem. A přitom jde vlastně o hloupost, mladiství, rozmar.
0: Tak za prvé, ani ta fotografie, ani ta informace nepochází z mé ordinace. Za druhé, je možné, že událost, o které mluvíte, opravdu vašeho syna velmi trápila. Byla si přísně vychováván. Chtěl být vynikající, všude první a přitom měl v sobě co krotit, možná víc než my ostatní. A nad to ještě cítil zvláštní výčitky, když projevil slabost a svým sklonům podlehl, jak tady vidíme. Kdo je tady vinen? Snad ti, kdo ho takhle vychovávali a chtěli, aby podle rodinné tradice byl nejlepší, akurátní a schopný bez jediné slabosti? Pak se mu třeba i malá slabost zdála jako strašný hřích a byl kvůli ní snadnou obětí vyděračů. Vyní jsou ti, kdo vzdálili tak daleko náměstka Pulvera od muže Pulvera, dalo by se říci.
5: Vychovatelé? A protože jeho matka brzy zemřela, tedy jeho otec, víte, zavinil jsem to všechno já.
0: Nebo rodinné tradice. Třeba jste i vy byl vychováván tak náročně. Nebo je to sklon, který se ve vaší rodině dědí.
5: To jste řekl hezky.
4: Ale ty peníze...
0: To zítra zjistíme. Zavolejte mě. Při nejhorším půjdem na bezpečnost.
5: No, moc jste nám nepomohl.
0: Pulver otec s mávnutím ruky přivolal svého neviditelného Bernardína. Odešli na kvašeně. Náměstek je tedy člověk hříšný, říkal jsem si, který se však kvůli tomu neúměrně trápí a kterého lze koldovým aparátem po jednom sezení snadno vydírat. Jako mnoho dalších. Teprv jsem si tu hrůzu ohmatával. Ujasňoval.
3: Není to tak zlé jako atomová bomba. Protože tady není nebezpečí vyhlazení lidstva, ale... je tu nebezpečí úplné kontroly, absolutního ovládání, diktatury. Aparát, který odkryje naše skryté sny, to, co nikomu nechceme říct, za co se už léta stydíme, je lepší než jakýkoliv detektiv nebo fotograf, který člověka přistihne in flagranti, tedy přímo při činu. Ty fantazie totiž nelze žalovat, ale ostouzet jimi lze pořád.
0: A co mám dělat, jestli to je pravda? Co se dá s takovým vynálezem dělat?
3: Udat.
0: Dagmar už nevonila tím cizím parfémem, byla unavená a zlá.
3: Zabavit, zakázat.
0: Co pak můžeš udat rozvoj vědy? Mohl někdo udat vynález iperitu nebo nějakého jiného otravného plynu? Mohl se udat Oppenheimer nebo Teller pro rozvoj atomových zbraní? Argument je vždycky stejný, bez nás to najdou jiní. Myšlenka se nedá zakázat ani udat. A svobodné poznání jde kupředu, i když nakonec zamezí další svobodné poznání.
3: Tak to se snad máme všichni zabít? Ty nevidíš žádnou naději?
0: Musíme ten vynález znemožnit, musíme dokázat, že nefunguje.
3: Ale vždyť se právě říká, že funguje. Právě jsme se o tom přesvědčili.
0: A proto snad můžeme hodně poškodit. Zesabotovat.
3: Jak?
0: No o tom právě přemýšlím.
1: Tati!
0: Dáša vběhla do pracovny v ruce noviny, které jsem přinesl z Alkronu, deník města St. Gallen.
1: Stopy vedou do Prahy. Tady, při loupeži nádražní banky došlo též ke scizení plánů na výstavbu jednoduchých atomových elektráren, v nichž by se atomy neštěpily, ale slučovaly.
0: Četla už trochu toporně zásluhou Třešňovice.
1: Fusionswerke, píšou. A švýcarští vědci prý pracovali s pražským akademikem Honzákem. Tak co tomu říkáte?
3: Nikdy jsem o žádném Honzákovi neslyšel.
0: Přečti to babičce, je na švýcarské loupeži vyškolená.
2: Vrátila se ta slečna.
0: Babička vstoupila do pokoje, hmatala veře je také ne, už příliš jistě.
4: Omdlel na autobusové zastávce.
0: Irena se objevila za ní, vrhla se rovnou ke mně.
4: Neví o sobě, doktore, prosím vás, rychle.

0: jsem si to všechno ještě jednou zopakoval. Pulver otec ležel bezvládně, spocený, cyanotický. Sanitka přijela za několik minut, náhodou se vracela kolem nás. Dojeli jsme znovu k první interně, prošli těmi předpotopními vraty a čekali na vyšetření stejného primáře, který nás nedávno vyhodil. Vynořil se na chodbě asi po hodině čekání.
1: Tentokrát je to skutečně infarkt. A zase pulver? To je ale náhoda. Jednoho s tím jménem jsme to už měli. Zůstanete s ním?
0: Mám bohužel jiné povinnosti.

0: Slyšeli jste další díl původního rozhlasového seriálu Josefa Nesvadby Ukradené fantazie, který měl svou premiéru už v roce 1982 s výrazným režijním rukopisem Jiřího Horčičky. V hlavních rolích účinkovali Jiří Adamíra, Luděk Munzar, Jana Hlaváčová, Hana Maciuchová, Jaroslava Adamová a Jana Štěpánková.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: 90. narozeniny slaví v těchto dnech Jiří Andrle, muž, kterého spojuje celá řada profesí. Známe ho jako akademického malíře, grafika, ilustrátora, hudebníka, spisovatele či sběratele.
1: Od roku 1997 je také autorem rozhlasového pořadu Láska za lásku, který můžete na stanici Český rozhlas Pohoda slýchávat každou sobotu a neděli. Při příležitosti jeho 90. narozenin uslyšíme i další pořady.
0: Ve čtvrtek 10. září to bude speciální trojrozhovor Jiřího Andrleho s Jiřím Suchým a Markem Ebenem.
1: V sobotu 12. září nabídneme pořad Stříbrný vítr Jitky Novotné a v pondělí 14. září zase můj pořad Tandem Jana Rosáka. Narozeninovou šňůru zakončíme ve čtvrtek 17. září speciálním vydáním pořadu U kalicha, v němž Jiřího Andrleho uslyšíme tak, jak ho neznáme.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 13 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Právě začíná Pohodová hodinka.
0: Projděte se s námi hudebním archivem a zaposlouchejte se do písniček, na které rádi vzpomínáte.
1: Známé interprety a ty nejlepší autory uslyšíte právě teď na Českém rozhlasu Pohoda.
0: Pohodová hodinka.
1: Vaše hudební vzpomínky.

0: Pohodová hodinka.
1: Písničky legendárních hudebních autorů a hvězdných interpretů.
0: Pohodová hodinka. Vaše hudební vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

choď do kláštera krásného díla. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbylo. Jen nechoď do kláštera, buď tak hodná.

0: Posloucháte Pohodovou hodinku.
1: Z našeho archívu pro vás vybíráme nestárnoucí písničky talentovaných hudebních autorů,
0: legendárních textařů
1: a hvězdných interpretů.
0: Vzpomínáme na nestárnoucí hity našeho mládí a našich životů.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Pohodová hodinka.

kytku v lomu, prásknou sebou pod smrt na holou zem. Přemýšlet, jak z vás teď komu, prozradit, že díky tomu mám radost, že jsem zůstal, jaký jsem. Přemýšlet, jak z

vlastního prospěchu, učím se ovládat jehlu ani.

0: Četba na pokračování.
1: To je jeden z nejstarších rozhlasových žánrů, který se u vás těší stále velké oblibě.
0: Komedie, detektivky i zamilované příběhy známých autorů vám zpříjemní den nebo budou nejlepším společníkem na dobrou noc.
1: Četba na pokračování. Přední herci a herečky i samotní autoři vám předčítají každý všední den v pravé poledne nebo večer po 21. hodině.
0: Český rozhlas Pohoda,
1: písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 14 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.
2: Rozpravy Milana Hajna.
3: Je krátce po 11. hodině, čtvrtá neděle v měsíci a Český rozhlas Dvojka vysílá svůj pravidelný měsíčník z divadla Ungelt Rozpravy Milana Hajna. Nám všem hezkou neděli. No a pozvíme si hned naše dnešní milé hosty. Jsou to manželé, znamenitá česká herečka Eva Josefíková-Podzimková a její muž, kreativní producent, scénárista a dramaturg Matěj Podzimek.
4: Dobrý den, děkujeme za pozvání a zdravíme všechny diváky a posluchače.
5: Řekla si to krásně.
3: Za vás oba, ano. Mimochodem, Evička není na tomto jevišti poprvé, protože před 7 lety měla v Ungeltu na letní scéně divadla premiéru dramatizace Betty McDonaldové, Kdokoliv může dělat cokoliv, kde Evička přímo excelovala. Tak až ti odrostou děti, třeba se kežby do Ungeltu zase vrátíš.
4: Děkuji.
3: Děti, a co vy dva, jak jste se vůbec poznali? No, předpokládám, že při práci, že jo?
4: Absolutně ne při práci. Prosím, my jsme spolu s Matějem vlastně nikdy nepracovali. Říkám to správně, že?
5: Ano, je to tak.
3: No tak nám prozraďte, jak jste se seznámili.
5: Moje verze první?
4: Tvoje verze první.
5: Dobře, já jsem o Evu dlouho usiloval, ona se dlouho bránila a já jsem to vydržel déle.
4: No, my jsme se chvíli tak míjeli a potom už také díky našim kamarádům, našemu kamarádovi Petrovi Buchtovi a mojí sestře Lence Daňkové, jsme se už vídali tak často a s takovou kadencí, že ta jiskra prostě, to už bylo absolutní křesadlo.
5: A pardon, ještě tam byla třetí sudička, Martin Hofman.
4: Martin Hofman taky.
5: Ano, tyhle tři za to můžou.
4: Vidíte, tak Hofman to se dozvídám až teď poprvé.
3: Angažoval ve váš nebo v tvůj prospěch?
5: Ano, dělal, co mohl.
4: A vyšlo jim to všem třem a nám dvěma hlavně.
3: No, tahle manžela, tam mají dvě krásné malé děti, jsou to dvě dcerušky, jak se jmenují?
4: Lotta a Berta.
3: No a kolik jim je?
4: Lotce budou 4 roky a Bertě bude 1 rok. A vlastně mají od sebe téměř přesně ty 3 roky. Tak nám to nějak vyšlo, že holčičky jsou narozeny jenom 3 dny od sebe. Děkujeme.
3: Takže Evička je teď především šťastná máma. Mimochodem vím, že po dětech velmi toužila, takže má slastný domov s dvěma dceruškama. Takže momentálně asi ani nehraješ divadlo, nebo vzácně natáčíš.
4: Momentálně nehrají divadlo, vzhledem k tomu, že když byla Lotinka malá, tak jsem naskočila docela brzo na jeviště a zpátky k filmování před kameru, tak jsem tentokrát si říkala, že trošku posečkám, že přece jenom té práce bude o něco víc, určitě se dvěmi dětmi, a tak zatím jsem stále doma. Ale od září, respektive od konce této sezóny, už naskakuju zpátky do her, které jsem již naskoušela, ale na nic nového se zatím necítím.
3: A Matěj bude k použití jako otec, který bude hlídat své potomstvo?
4: Matěj je absolutně k použití. Vlastně je to takové zvláštní slovní spojení, ale řekla bych, že Matěj je opravdu otec svých dcer a právoplatný rodič a který zastane úplně všechno.
3: A kreativní producent předčítá třeba svým holčičkám nějaké pohádky?
5: Tak oni mají buď audioknihy s maminkou, nebo pohádky s maminkou. Ne, čteme jim, protože si myslíme, že je to rozvíjí.
3: A kde bydlíte? Máte domek se zahradou třeba na venkově a holky by tam byly na čerstvém vzduchu?
4: Ne, jsme Pražáci. Nevím, jestli to mý přátelé a známí z Moravy rádi slyší, ale jsme Pražáci, Nuseláci.
3: No a svatba byla na Moravě?
4: Ano, tak to svatba byla na Moravě.
5: My jsme si říkali, že by byla dobrá někde na půli cesty, takže byla na Moravě, no, protože já jsem Pražák, teda od narození, ale konala se skutečně, myslím, že 20 kilometrů od Hradiště, odkud je Eva, asi 200 kilometrů od Prahy, odkud jsem já.
3: Tak kamarádi, to bylo zahřívací kolo. K tomuhle pořadu patří písničky. My si teď poslechneme tu první. Je to ústřední píseň z pohádky Čertova nevěsta. Režíroval Zdeněk Troška a Eva Josefíková byla tehdy 20letá naivní krásná princezna v tom filmu. Píseň má název Ve dvou a zaspívá ji Monika Bagárová.

0: Takže to zněla písnička z pohádky Čertova nevěsta. To si asi tenkrát musela dělat jako ta 20letá konkurs a vyhrála si ho.
1: Ano, to byl tehdy můj první konkurs a Zdeněk ho pojal trošku jinak, než konkurzy většinou probíhají, a vlastně to bylo velmi příjemné, protože nás tam bylo neskutečné množství všech možných hereček mé kategorie, vlastně jsme tam byli skoro všechny, které si vybavíte, a on nás tam jenom nechal existovat v prostoru a díval se jak se chováme k sobě, jak kolem sebe chodíme, kdy, jaké místo v prostoru jsme si vybrali a co z nás vyzařuje a tak. Nechápu, jakým způsobem se to stalo, že nakonec teda zavolal mě, že jsem byla jako překvapená. Tak to byl takový příjemný konkurs, protože konkurzy jsou většinou disciplíny, kterých se herci nejvíc bojí hned po talk show v mém případě.
0: Ale jsi velmi dobrá i v talk show.
1: Děkuji.
0: No a jaké máš vzpomínky na tu roli a na ten svůj první film? Alena Vránová, se přiznám, ona to netají, třeba nemá ráda Pyšnou princeznu, protože její celý život všichni spojují s Pyšnou princeznou, a to je opravdu velká herečka, která zahrála několik nesrovnatelně zajímavějších rolí. Ty vzpomínáš tklivě na tuhle svou...
1: Já vzpomínám radostně, a byl to obrovský zážitek. Natáčeli jsme celé léto. Byl to vlastně můj první a poslední film natáčený na materiál. To znamená, že nešlo o digitální kamery, které se vlastně neustále můžete točit dokola, ale opravdu to byl ještě ten autentický zážitek, kdy se čekalo na světlo, kdy se šetřilo tím materiálem, všechno se zkoušelo a tak. Zdeňkovi záleželo na tom, aby na všechno byl čas a aby na place byla pohoda. Tak to já vzpomínám na to natáčení, které navíc ještě probíhalo v mém rodném kraji, na zámku v Buchlovicích, mimo jiné. Takže pro mě to byl opravdu veliký zážitek se vším všudy a vlastně i s diváctvem takzvaně za kamerou, kteří byli moje rodina, moji kamarádi, tak se tam vždycky šli podívat a zasmát se mi, jak třeba mi nejde jízda na koni a tak.
0: Evičko, tak to mám radost, ty jsi mě přihrála, zůstaneme v tvém rodném kraji, ty jsi Uherského Hradiště, a tam si vlastně poprvé vstoupila jako taková mladička zapálená ochotnice na jeviště. Chodila jsi tam asi do nějakého hereckého kroužku, předpokládám?
1: Ano, chodila jsem do dramaťáku k Hance a ke Standovi Nemravovým. Ráda bych je zmínila, protože to jsou lidi, kteří mě k divadlu přivedli a kteří mi toho dali do vínku vlastně nejvíc. To, s čím jsem přišla do Prahy, tak na tom se dalo stavět, takže to bylo fajn.
0: No a Evička Josefíková zkusila Damu a vyšlo jí to na první pokus?
1: Je to tak, na první pokus.
0: Takže vstupuješ na Damu, kdo tě učí?
1: Učil nás pan Švehlík.
0: Zatleskáme Alojzi Švehlíkovi.
1: A Eva Salcmanová, Daria Ulrichová a Jan Nebeský, to byli naši vedoucí ročníku.
0: A čím absolvovala Eva na Damu? Komediální roli nebo už
1: Tím
0: dramatem vypjatým?
1: Bylo to drama, byla to hra Simona Stephense Punk Rock a já jsem v ní stvarňovala roli Lily Cahillové, a ta hra je vlastně o takovém, bohužel v těchto končinách už také aktuálním tématu, a to je střelba ve škole. Takže to bylo naše absolventské představení a potom ještě Petr Kolečko přímo nám na tělo, našemu ročníku a hlavně teda ženám z našeho ročníku, napsal hru Buchty a bohyně.
0: Matěj Podzimek zaznamenal, ty jsi, myslím, o 8, o 9 let starší, tak to jsi mohl zaznamenat Damáky tenkrát, už ne?
2: Ne, tak já jsem, nevím, to už jsem, vzhledem k tomu, že jsem o 9 let starší, tak už jsem asi tolik pracoval, že jsem akademickému životu tolik nevěnoval pozornost, což byla chyba.
0: Nemuselo jít o akademický život. Mohl jsi vidět už tenkrát mladé herečky a zaznamenat Evičku. No, Evička skončila a šla k mé radosti, myslím, na Kladno do angažmá. Tam jsem strávil taky 2 roky.
1: Ano, je to tak. Vlastně po absolvování Damu mě přivzal Dan Přibyl do Kladna a tam jsem nějakou chvíli setrvala a dostala jsem tam velmi hezké příležitosti. A potom už vzhledem k nějakým okolnostem a vlastně tomu, že jsem byla dost pracovně vytížená i natáčením, tak jsem se potom posunula na volnou nohu a pak jsem zakotvila ještě ve Švanďáku na chvilku.
0: Ale ještě předtím zakotvila a nezapomenutelně v Národním divadle, kde hrála Barunku v legendární inscenaci Babičky. Režie pan Pitinský a Babička byla Vlasta Chramostová.
1: Ano, je to tak.
0: Našli jste si k sobě trochu vztah?
1: No, já pokud můžu mluvit za sebe, tak pro mě to byl ohromný zážitek a vlastně ta největší možná čest, jaká se mi mohla stát takhle na začátku kariéry. A paní Chramostová byla velmi laskavá a úžasná. No, já si zdráhám říct slovo kolegyně. Paní Chramostová prostě byla úžasná žena, hrdinka a prostě taková mentorka pro mě.
0: Mm-hmm. Takže pozdravíme i paní Chramostovou. No ale pak si hrála famózní roli, to chtějí mladé herečky hrát, také v režii Michala Dočekala. V Rackovi tuším, že jo?
1: Ano, je to tak. Já, abych byla fér, tak bych měla zmínit, proč jsem se vlastně k těmto rolím dostala. A to bylo...
0: On tě učil Dočekal, ne? Nebo...
1: Ne, neučil. Ne. To bylo vždycky radostné těhotenství Magdaleny Borové, která ty role naskoušela původně a potom vždycky odešla na mateřskou. A já jsem byla tak nějak po ruce, nebo jsem zrovna byla ve správný čas na správném místě, takže takhle jsem se k tomu dostala a jak zkušenost s panem Pitinským, tak zkušenost s panem Dočekalem pro mě obě byly velmi zásadní a velmi přínosné, tak to na začátek. Mm-hmm.
0: No a pak se zmínila o Švandově divadle, ale to už je možná podzimek, já tě chci vtáhnout do debaty, to už si zaznamenal Josefíkovou ve Švandově divadle třeba, nebo nechodil jsi ani do divadla? Famák.
2: No, do divadla jsem moc nechodil, ale vím, že jsem jí zaznamenal v Kosmu, v seriálu České televize, co by Miss Kurník, postavu, která se tak jmenovala, pardon, a ta mě zaujala velmi, no. Ale tak jako zatím, jako diváka.
0: Tak, Evičko, pojďme před kameru. Tak po pohádce Zdeňka Trošky pak přišly další příležitosti. Dokonce jsi byla nominovaná na Českého lva, nemýlím-li se?
1: Nemýlíš se. Já myslím, doteď si myslím, že to bylo spíš omylem, protože film Fair Play je výjimečným filmem za mě, ale já v něm jenom běžím vedle. Celou dobu.
0: Taky to byla nominace za vedlejší roli.
1: Ano, ano, ano. Tak za vedlejší běžeckou roli jsem dostala tu nominaci a jako vážím si ji, nechci to nějak schazovat.
0: Tak který film favorizuješ nejvíc, myslím, ze své filmografie?
1: To je těžká záludná otázka, ale v současné době, kdy mám doma ty dvě malé holky, a ty mají spoustu kamarádů a kamarádek, tak nejvíc favorizují pohádky. Protože nejvíc favorizují moje děti a jejich kamarádi. To mi přidává nejvíc bodů u všech, takže pohádky bych vypíchla z toho seznamu.
0: No, nejvíc do povědomí se i dnes dostává herec díky televizi. A ty jsi mě fascinovala, Evičko, v charakterní roli. Vyzrála opravdu v charakterní znamenitou herečku, ta podzimková. Ten seriál se jmenoval Sedm schodů
1: k moci.
0: To byla výjimečná příležitost. Evičko, a teď si dáme rozhlasovou ukázku. Ta totiž také patří tradičně k této rozhlasové hodince. Jmenuje se Opravená pohádka, režie Hana Kofránková a spoluúčinkují Klára Sedláčková-Oltová, Lucie Polišinská a Petr Náružný. Tak jsem zvědavý, jestli si vzpomeneš na tohle rozhlasové natáčení.
3: Já jsem ho viděla první.
4: Ale no tak, Sáro, přece se nebudete hádat kvůli nějakému papíru.
3: Ale tatínku...
4: Pojďte ke mně. Chci vám něco říct.
5: Tak dobře.
6: Já uprostřed.
3: Ne, ty jsi seděla uprostřed minule.
6: Ale teď jsem vyhrála ve vlaštovkách.
3: Jenže vy jste mi sebrali ten nejlepší papír.
4: A dost. Tady si sedne Bára, tady Sára, tady Klára a všechny budete sticha.
3: Ano, tati.
4: Děvčátka moje, Dnes očekávám vzácnou návštěvu.
6: Já vím, zase nějaký princ.
4: Přijede k nám.
3: Holky, pamatujete, jak jsme tomu minulému udělali pod koněm náledí?
4: Přijede k nám.
3: A jak on nemohl nasednout.
4: Přijede k nám.
6: Holky, mám nápad. Sestrojíme si samostříl na vlaštovky a až tady ten princ přijde.
4: Že se rozčílím, jestli okamžitě nestihnete, půjdete do hladomorny.
3: Jo, do hladomorny.
6: A já si tam vezmu křídy a...
4: Ticho, ticho. Přijede k nám největší odborník na pohádky, pan...
3: Já chci prince. A já chci do hladomorny.
6: A já chci sedět uprostřed.
4: Už toho mám dost, stráže.
5: Ano, jasnosti.
4: Odveďte je.
5: Ale kam, jasnosti?
4: No, kam? Do hladomorny přece.
3: Jupi!
4: Zařiďte, ať tam mají dost jídla.
5: Ano, jasnosti.
4: A hlavně, ať se nedostanu ven po celou dobu návštěvy, kterou dnes očekávám.
5: Ano, jasnosti.
3: A přineste nám tam křídy a syrový vajíčka. Holky, nakreslíme si křídami na zeď bizona a budeme se do něj trefovat. Křídy, vajíčka a syrový.
5: K službám všechny vaše jasnosti.
0: Hru napsal Jan Jícha, její název Opravená pohádka. Evičko, já jsem si nepřečet z tvé tváře, že by si pamatovala na to natáčení.
1: Ne, mám nějakých pár matných záblesků, ale je to, nevím, jestli tam je uvedený rok výroby.
0: Rok 2011.
1: No ano, takže to je opravdu strašně dávno.
0: Není.
1: Ale práce pro rozhlas byla báječná.
0: Teď pokračuje?
1: Právě, že moc ne, moc nepokračuje, teda vůbec nepokračuje, ale u mě se to asi přetavilo potom v dubbing, no, takže tam mě můžete hodně slyšet někde.
0: To jsi mě překvapila. Pozimková dubuje a ráda.
1: Pozimková dubuje ráda. Je to příjemné, že člověk vybije ty emoce, naladí se na tu postavu, ale zároveň ho u toho nikdo nevidí.
0: Ale na Josefíkovou je hezký pohled, na Podzimkovou, promiň.
1: Děkuji.
0: Takže Evičko, to byl vstup věnovaný tobě a teď se vrhneme na Matěje. Matěj je Pražák a původně studoval filmovou vědu, jak jsem se dočet, na Karlově univerzitě. Pak si přesedlal na FAMU, scénáristika, dramaturgie a dnes seš kreativní producent. Tak pojďme si říct pro rozhlasového posluchače přehledně, co obnáší práce scénáristy, dramaturga a kreativního producenta. Takže studoval si scénáristiku a zběhl si z filmové vědy, protože jsi nechtěl bádat o filmu, ale chtěl si filmové scénáře psát. Je to tak?
2: Je to tak.
0: Takže FAMU.
2: No ono to, ještě jsem vedle toho studoval srovnávací literaturu na Filozofické fakultě jako dvojobor s filmovou vědou a jenom měl jsem pocit, že pokud budu, moji oba rodiče jsou učitelé, že se potřebuji nějak vzepřít tomu, že budu je ostatním říkat, jak to mají dělat a že to zkusím dělat sám. No, tak proto jsem se pak po dvou letech studia na filmové vědě rozhodl zkusit FAMU.
0: A tak to ještě na první pokus přijali?
2: Ano.
0: A kdo tě učil třeba z vyhlasných scénáristů na FAMU?
2: Tak vedoucím dílny v druhém ročníku byl Petr Jarchovský.
0: No prosím tě,
2: ano,
0: to je trefa, ne?
2: Ježíš, to byla trefa. Hlavně pro mě, pro něj úplně ne, protože mi ta adaptace velmi nevyšla, ale pojďme dál. A vlastně díky němu potom jsem, díky té adaptaci, co jsem dělal v druhém ročníku, tak jsem o mnoho let později dělal, si chtěl zkusit adaptaci v televizním prostředí a díky tomu jsem udělal Smysl pro tumor. No, seriál České televize.
0: Mě fascinoval, jako tady mě fascinovala Evička, 7 schodů k moci, tak Smysl pro tumor byl původně belgický seriál, ale scénář do české podoby přepsal právě Matěj. Takže jsme na scénáristice, absolvoval si FAMU, scénáristiku a dramaturgii a pak už tě uzmula, tuším, televize Nova a tam jsi oddělal, to bylo tvoje skutečné praktické školení v televizním životě, praxi v ulici, je to tak? To jsi psal?
2: Je to tak. Já jsem na FAMU skončil vlastně po bakaláři, protože tehdy byl ještě čas, kdy se na té škole příliš neodpouštěla praxe v televizi, že to bylo bráno jako něco méně důstojného. Bylo nám řečeno, že máme dělat noční vrátné nebo takovéhle věci, ale neodpouštěla se praxe v televizním prostředí. Teď už je to jiné, zaplať pánbu, ale já jsem tehdy už dal přednost právě té praxi, protože mě naplňovala víc než to studium, to znamená praxi v seriálu Ulice.
0: Já ti skočím do řeči, promiň, tenhle intelektuál, zjevně intelektuál, nepohrdal nekonečným seriálem? Spousta umělců tohohle ražení, jak si měla přezíravý pohled na tenhle žánr.
2: Je to tak, včetně mé alma mater, no, ale já jsem si to nemyslel, protože mi bylo jasné, že potřebuju praxi, že potřebuju se naučit a dneska vám i myslím spousta herců potvrdí, že Ulice je vynikající praxe pro práci před kamerou a já Ulici vděčím, řekl bych, za víc než Famu, co se týče televizního a filmového psaní a taky vděčím za spoustu...
0: Jseš stále i dnes napojen na Ulici?
2: Konzultačně, ano. Ano, chodím tam občas konzultovat dlouhodobé dějové linky, ale vděčím Ulici i za celoživotní přátelství právě například s Petrem Buchtou, Martinem Hofmanem nebo Hanou Maciuchovou.
0: A tam si na začátku psal dialogy nebo i si byl pověřen scénářem jednoho dílu, nebo tam si každý scénárista hlídá svou linku?
2: Ano.
0: Někdo to koriguje?
2: Ano, já když jsem tam nastoupil, tak jsem byl nejmladší ze všech autorů, to znamená, dostal jsem na starost i nejmladší postavy, které tam byly. Každý scénárista má vlastně svoje postavy nebo rodinu, kterou sleduje a takových příběhů je tam 7 až 8, to znamená, vždycky nás bylo 7 až 8 kolegů, kteří jsme společně to vymýšleli, ale každý měl své hrdiny.
0: A vzájemně jste si to nekonzultovali?
2: Konzultujeme si to vzájemně, od toho je tam šéf dramaturg a šéf autor, kteří to zastřešují vlastně celé a mají přehled o celku.
0: Ale myslím, že k téhle pozici ses taky popracoval.
2: Ano,
0: jsi
2: ano.
0: Byl svého času i šéf dramaturg?
2: Já jsem byl šéf autor a pak jsem byl i kreativní producent, protože jsem tam strávil v podstatě 10 let.
0: Prosím tě, pouč nás, jaký je rozdíl mezi kreativním producentem a producentem. Producent, pokud vím, pokud touží potom, aby se nějaký projekt zrealizoval, tak na to musí sehnat peníze. Kreativní je ušetřen toho schánět peníze?
2: Kreativní je doslova ušetřen toho schánět peníze, ale věnuje se obsahu, to znamená právě spolupráci se scénaristou, s režisérem, s dramaturgem a posléze i tomu, jak to dostat k vám, k divákům, tak aby se na to koukalo co nejvíce lidí.
0: To je poslání kreativní.
2: Ano, kreativní producent vlastně propojuje celý ten proces tvorby audiovizuálního díla od scénáře až pro ten výsledný tvar.
0: A co je dnes Podzimek nejvíc? Kreativní producent, scénárista nebo dramaturg?
2: Manžel?
1: Tatínek.
0: No ale něco tu rodinu musí živit, tak mi odpověď.
2: No, teď jsem nejvíc pravděpodobně ten kreativní producent, ale už se těším.
0: Čeho?
2: Teď shodou okolností letos půjde ven minisérie Štěstíčku naproti, kterou děláme o korupci ve fotbalovém prostředí, tak to je to, čemu se věnuji aktuálně. A do toho jsme ale s kolegou třeba Tomášem Festkem, se kterým jsem psal seriál Ochránce pro Českou televizi, tak napsali vlastně seriál Ratolesti, který Česká televize bude dávat na podzim, který taky se vlastně věnuje prostředí školnímu a vlastně sociálním kauzám různým.
0: Matěj, kreativní producent si vybere téma, si vybere režiséra, mluví do obsazení, anebo kreativní producent je osloven vedením televize, aby
2: kreativní
0: si něco vybral.
2: Kreativní producent je vlastně takový agent té věci, kterou vyrábí prostě třeba jiná produkce, ale on je vlastně ten, kdo zodpovídá té televizi za to, že to splní zadání. To znamená, on, jak se ptáš, on primárně zadává tu práci a vybírá si látky, vybírá si scénáře, vybírá si scénáristy, kterým by ta televize dala práci.
0: Mm-hmm. Tak připomeňme některé projekty. Smysl pro tumor, pak jsi mluvil Ochránce
2: jeden z tvých
0: televizních dítek, jedno z tvých televizních
2: ano,
0: dítek.
2: Ano, ano. Dále jsem s kolegy dělal dvoudílný televizní film pro Českou televizi Dukla 61, potom taktéž dvoudílný televizní film Metanol. A pokud jde o tu práci kreativního producenta, tak jsem se podílel na minisérii Iveta o životě Ivety Bartošové, která vlastně měla 3 řady a vznikala v posledních 4 letech.
0: Mm-hmm. Evičko, co tebe z toho, co splodil a pod čím je podepsán. Tvůj muž Matěj zaujalo nejvíc třeba?
1: Já myslím, že ty věci tady...
0: Jste k sobě kritičtí, řekl bych, že jo.
1: My práci diskutujeme asi na denní bázi. Vlastně vždycky, když se sejdeme u večeře, tak starší dcera nadává, protože rodiče se zase baví o práci a ona má málo pozornosti. Ale ne samozřejmě v nějaké dobré míře. Nechci pozornost zpátky pinkat na sebe. Já bych ještě, Matěj, naposledy mluvil o té Ivetě, zmiňoval Ivetu a já bych ráda zmínila... Zrodílný, nebo to nakonec bylo dohromady, ten dokument Málo mě znáš. A to třeba pro mě, jako pro ženu, která se nějakým způsobem pohybuje v uměleckém prostředí, tak to byla to docela silná látka teda.
2: No, jedním z úspěchů, na které jsem hrdý, je snaha kontaminovat komerční vysílání veřejnoprávním obsahem. A to je právě případ toho dokumentu Málo mě znáš o Ivetě Bartošové, který Eva zmínila, kdy vlastně na dokument, který byl vysílaný od 9:30 na hlavním kanále Novy, tak se koukalo vlastně 1 000 000 lidí, což jenom dokázalo té televizi, že i dokumentární tvorba má vlastně nárok se objevit v tomto čase na komerčním médiu. To mě potěšilo.
0: Mimochodem, já bych Ivetu Bartošovou klidně nechal hrát Evičku Josefíkovou.
1: Děkuji.
0: Hezky zpíváš taky.
1: No, to nevím, ale právě to bych taky chtěla zmínit, že výkon Aničky Fialové, mám pocit, že byl neprávem opomenut v letošních i loňských Lvech a že ta teda byla úplně úžasná Iveta a myslím si, že nikdo by ji nezahrál tak dobře, jako ji zahrála Anička.
0: Tak dobře. Pokud jde o vaše původní rodinné zázemí, odkud pocházíte, jsou to vaši fanoušci? Na Slovácku se dívají, když jim hraje Evička v televizi. Mimochodem, jsi sama nebo máš bratra nebo sestru někdo? Taky uvíz umění svých sourozenců, pokud je máš?
1: Ano, já mám o 7 let starší sestru Lenku Daňkovou a Lenka je, myslím si, velmi dobře známá herecká agentka. Takže my, ač spolu nepracujeme, protože stejně tak...
0: Ty nepracuješ skoro s manželem, ty nepracuješ skoro se sestrou.
1: Tak, já chci žít se svou rodinou, já se svou rodinou tak nechci primárně pracovat.
0: Tak to je ale na aplaus. Takže to je tvoje sestra?
1: Ano, to je moje sestra, se sestrou sledujeme svou práci, nebo práci navzájem a držíme si palce, podporujeme se a stejně tak nás podporují naši rodiče, kteří právě buď sledují nás i Matěje v televizi a nebo rádi jezdí do Prahy na divadelní představení a premiéry.
0: A když už dorazí do Prahy, tak jsou třeba babička a dědeček k vašim holkám, ne občas?
1: Ano, tak naši snad se na mě nebudou zlobit, když řeknu, že už jsou plně v důchodu, tím pádem mají spoustu času na to jezdit do Prahy nejenom do divadel a na premiéry, ale také hlídat naše dcery a naše dcery je zbožňují a vlastně posledních několik týdnů už poslouchám starší dceru Lotu, jak říká, kdy už pojedu do Vlčnova. Takže takový krásný vztah spolu mají.
0: Matěj, a tvůj rodinný původ, ty jsi prozradil, že rodiče jsou učitelé, máš bratra nebo sestru?
2: Mám sestru Martinu, která pracuje v České televizi na podatelně a je to nejlepší sestra, jakou jsem si mohl přát. Je úžasné.
0: No to je krásné. No a rodiče jsou tví fanoušci, ale asi i kritici.
2: Samozřejmě.
0: Jsou to učitelé, tak
2: ano.
0: Nepopřou.
2: Ne, to skutečně jako tam já vím, že s nimi to bude nejtěžší a že když uspěji u nich, tak je snad docela šance, že uspěju i u ostatních. Ale zároveň já chci jenom ještě říct, k tomu jsme se nedostali, když jsme se bavili o práci, že Eva neumí teda přijímat komplimenty, jo? Jestli chcete dostat do rozpaků, tak to, ale ona čte věci, na kterých dělám a je úžasný dramaturg, což je to třetí povolání, což je někdo, kdo čte a poznámkuje existující scénář a má vlastně ho činit lepším. A musím říct, nepodceňujte herce nikdy v jejich schopnosti rozumět scénářům, protože oni je čtou jinak, než je čtou třeba právě lidi, kteří píší. Oni musí rozumět postavám, musí rozumět těm dialogům, které tam jsou napsané. A třeba Eva je v tomhle úplně perfektní. Já musím říct, že třeba ochránce by nikdy nebyl tak dobrý, kdyby ona to nečetla a dávala nám k tomu s mým spoluautorem autorem a s mým šéfem Michalem Reitlerem poznámky typu, proč je tato holka taková, neřeknu. A my jsme na základě toho byli schopní to třeba opravit, aby nebyla taková.
0: Dramaturg není vidět, ale je to strašně důležitá profese. On je vlastně oponentem režisérovi a hájí zájmy autora. To je strašně podstatné. A teďka Evička točte očima herce. To je zase jiná disciplína, herecké vnímání textu.
1: Ano, já jsem chtěla poděkovat Matějovi, že to mě teda dojalo.
2: To nemusíš, často to je tak, že její připomínky vedou k tomu, že opouští místnost, ale...
1: Je to ta oponentura, ano.
0: Tak a je tu opět chvíle pro písničku. Mluvili jsme o ulici, i zazní píseň z tohoto seriálu, také má název Ulice. Zaspívá ji Lucie Bílá, text Lucie Paulová, hudba Petr Malásek.

0: Zpívala nám Lucie Bílá, písničku s názvem Ulice. Písnička připomněla nekonečný seriál, na kterém se Matěj Podzimek samozřejmě podílel. A vy posloucháte Český rozhlas Dvojku v divadle Ungard, právě rozmlouvá Milan Hajn se svými dnešními hosty, s Evou a Matějem Podzimkovými. Matěj, tebe naláká režie, to je ještě disciplína, o které jsme se nezmiňovali.
1: Já dlouhodobě spolupracuji s paní režisérkou Terezou Kopáčovou, která je tak velkorysá, že ráda bere scénáristy a dramaturgy na plac, aby jaksi dohlíželi na to, jak je realizován jejich scénář. A díky ní já mám před tím řemeslem režisérským velký respekt. Schopnost rozhodovat se během vteřin mi není vlastní. To znamená, já se přiznám, že toto není moje ambice, protože si myslím, že jsou k tomu povolanější.
0: To je cenné sdělení. Tak Evička se svěřila, že nic nového zkoušet nebude, že se věnuje především dětem, ale budeš hrát, začneš už v září, tak držíme palce.
2: Ano, v Komorním divadle Kalich se vrátím do představení Čas pod psa, které jsme naskoušeli s Terezou Kostkovou a s Mášou Málkovou.
0: No prosím tě to, my jsme vás v Ungeltu dali
2: no,
0: dohromady.
2: No právě proto to říkám. S holkama jsme se potkali tady v Ungeltu, nebo spíše teda na letní scéně, ale tady jsme zkoušeli a byla to tak plodná a příjemná spolupráce, že jsme potom putovali ještě dál společně. A potom nastoupím do studia 2 do hry nebo do představení Líbánky na Jadranu. Zpátky naskočím.
0: To je komedie.
2: Ano, to je řachanda, řekla bych. Řachanda Patrika Hartla.
0: Tak si odpočineš.
2: Ano, ano.
0: Bude žádné trápení se.
2: Přesně tak. Těším se na to, že se vrátím, ale zároveň, že se vrátím ke starým známým. Že asi bych teď nebyla připravená na to naskoušet nějakou novou věc.
0: Matěji, než nám povíš, na čem ty momentálně pracuješ a jaké máš další plány, napadá mě dotaz, to je tak určující, ta sledovanost?
1: No, je to důležitý parametr, já bych to spíš nazval spokojeností diváckou, protože co my budeme bez vás, když natočíme něco, na co se nikdo nebude koukat, tak je to, dle mého, to k ničemu moc není. Pro mě je to jenom jedna z věcí, které sleduji. Samozřejmě ono to má pak jiný společenský dopad, jinou relevanci, když se na to kouká hodně lidí, více o tom mluví a takhle. Jedině díky tomu, jak byl třeba Smysl pro tumor sledovaný, tak se zvýšil zájem o dárcovství kostní dřeně. Pro mě jsou důležité tyhle ty jako věci, které z té sledovanosti potom plynou, ne to číslo samotné.
2: Ano, to bych taky ráda vlastně vyzdvihla, že čeho si na Matějovi velmi vážím je to, že on hledá v každém projektu, kterého se zhostí, nějakou přidanou hodnotu, nějaký vyšší princip a že vlastně je to ta sledovanost, ale že než svoje ego, tak upřednostňuje právě buď službu veřejnosti nebo právě toho diváka samotného.
0: Mimochodem, ta série o Ivetě Bartošové, to je dáno jménem Ivety, jak si měla záruky, že bude komerčně úspěšná, ale byl to citlivě vytvořený umělecký projekt. Kdo byl na startu? To byl Podzimek nebo?
1: Ne. Podzimek zase k tomu přišel jak slepý k houslím, protože na startu byl režisér Michal Samir a producenti Maja Hamplová a Matěj Chlupáček, kteří skutečně k tomuhle složitému, citlivému tématu přistoupili s neobyčejnou empatií. Oni byli se všemi těmi aktéry, které tam diváci můžou vidět, domluveni, měli jejich souhlas, což není v české audiovizi úplně běžný princip a díky tomu taky ty postavy se jmenují vlastně tak jako ve skutečnosti a vlastně tenhle ten přístup mě k tomu přivedl, protože já rád v těch věcech, kterým se věnuji, pracuji s nějakým vlastním předsudkem, který samozřejmě jsem měl jak třeba vůči rakovině, tak vůči, nevím, fotbalu, kterému se věnou momentálně. Ivetu Bartošovou jsem nikdy neposlouchal jako umělkyni, ale ten přístup těch tvůrců mě tak oslovil, že jsem si říkal, tohle je důležitá zpráva, říct, proč se to stalo.
0: Tak a na čem teď pracuješ?
1: Jak jsem teď předeslal,
0: tento
1: rok je takový výrazně
0: seriál?
1: Fotbalový.
0: Ale ty nehraješ fotbal, to tě nepodezírá.
1: Hrál jsem fotbal dřív, ale přestal jsem si ubližovat tímhle způsobem, protože jsem nebyl moc nadaný. A je do kin film Vyšehrad, na kterém se podílím právě taky díky kamarádství s dalším kolegou z ulice Jakubem Štávkem. Tak to je první fotbalová věc a tou druhou bude právě ta minisérie o fotbalové korupci z přelomu tisíciletí, která se bude jmenovat Štěstíčku naproti a do toho ještě chystáme dokument o jedné sezóně fotbalového klubu Slovan Liberec, takže která taky bude
0: poběží na fotbal, takže prosím, teď vy já vás večer doma.
1: Já jsem teďka, možná tím vyvažuji prostě nedostatek v pohybu.

0: zpívala nám Iveta Bartošová. Mimochodem, syn Artur dal souhlas, nebo mluvil s ním někdo před tím, než se začalo točit?
1: Jeho souhlas byl naší podmínkou toho, proč to dělat, respektive toho pana režiséra Majka Samira, protože on se jasně zavázal, že pokud by s tím syn paní Bartošové Artur nesouhlasil, tak se to dělat nebude.
0: Je to náš poslední vstup, takže se zeptám, blíží se léto pomalu, jaké máte plány na léto? Holky byly někdy u moře, pojedou k moři?
2: No,
0: dům se zahradou, jak jsem pochopil, mlčela si nemáte?
2: Ne, babičky mají dům se zahradou, aha, takže tam se bude lítat a jíst rybíz a hrášek a tak, to budou báječné prázdniny a my většinou utíkáme k moři v zimě. Když tady je zima, tak si většinou utečeme k moři.
0: Takže holčičky byly už máme, v zimě u moře.
2: Ano, ano, tento zážitek už máme za sebou a plánujeme ještě tedy před létem, plánujeme právě návštěvu Slovácka, konkrétně Vlčnova, babičky s dědou na jízdě králů, tak právě se teď připravují kroje pro holčičky, aby měli zážitek se vším všudy. Potom ještě zmíním jednu návštěvu, kterou určitě taky plánujeme, Slovácka, konkrétně Uherského Hradiště, a tam pojedeme určitě na letní filmovou školu. Festival, který já osobně teda zbožňuju a jsem ráda, že letos nám to snad konečně vyjde na celou dobu.
0: No tam nebudou pohádky, takže to se holčiček netýká. Holčičky budou u babičky a dědečka, když ty budeš s Matějem v kině.
2: Ano, anebo budeme taky s holčičkama třeba někde na hřišti, v Hradišti, s mými přáteli ze střední školy, ze základní školy, z táborů. Vlastně čím jsem starší, tak tím se ráda navracím na tu Moravu, k těm pevným vazbám, které vznikly před 25, 20, 30 lety.
0: A tenhle podzimek umí ležet a nic nedělat v zimě u moře?
2: No, to je otázka spíš na něj, to já nebudu tady žalovat.
0: Co nám poví?
1: No tak když říká, že nebude žalovat, tak jak to asi je? Ne, tak ano, zima u moře znamená.
0: Čteš asi hodně.
1: No tak jo, snažím se jaksi být přítomen duševně, nejenom fyzicky tam, ale je pravda, že letos jsme u moře v zimě byli a to v Kodani. Takže mladší dcera poprvé moře viděla z dálky.
0: No ale viděla malou mořskou vílu.
1: Ale viděla, ano, a to ocenila zejména ta starší lodka, protože pro ní je Ariel velká láska.
0: Je čas na koníčky a co je tvůj koníček? Nebo byl, nebo bude zase?
2: Byl.
0: Až holky vyrostou.
2: Já týden předtím, než jsem zjistila, že čekám dceru Bertu, tak jsem se přihlásila a zaplatila jsem si kurz interiérového designu, 14-měsíční. Já to mám dochozené, tu docházku. Mohla bych získat nějaký papír, ale já bych chtěla ještě takový ten jako státnicový papír, nebo to nejsou státnice, ale je to státní zkouška. A o to bych moc stála, ale zjistila jsem, a teď právě jak dítě jenom rozhazuje ty kastrofy, troly po bytě, takže teď to opravdu nezvládnu. Takže čekám na okamžik, kdy i dcera Berta bude chodit do školky a pak se na to chci vrhnout a je to fakt opravdu něco, co mě jako velmi baví a naplňuje. No.
0: Evičko, a Matěj je praktický člověk? Je to chlap, který je k něčemu v domácnosti? Směje se, váhá, co nám poví?
2: Ne, je absolutně soběstačný člověk, chlap.
1: Jsi neodpověděla na otázku.
2: Rozhodně u nás doma to nevypadá tak, jak to vypadalo v domácnostech před desítkami let. Máme to prostě doma, myslím si, velmi, velmi hezky rozdělené a ta dělba práce je prostě taková, kdo jak zrovna potřebuje.
1: Já to jenom doplním, že není to otázka ani tolik mojí nepraktičnosti, jako Eviny absolutní praktičnosti, že ona je tak zdatná v těchto těch pracech, že mít jí za zády, když něco děláte, není něco, co byste chtěli, protože jenom její pohled vás vede k tomu, že to prostě nemůžete udělat správně, že když pak opustíte právě tu místnost nebo ten byt a vrátíte se, bude to jinak a bude to lépe.
2: Ne, ale to je moje vášeň právě, ten design a interiér a nábytky a tak, takže veškeré sestavování nábytku, já mám svůj kufřík s nářadím, já mám svoji akuvrtačku a tak, a mě to opravdu velmi baví. Takže myslím ale, že se právě perfektně doplňujeme.
0: Děti, my vám to moc přejeme, my vám tleskáme.
2: Děkujeme.
0: a jsem moc rád, že jste přišli. Pozvolna se s námi loučí naši dnešní hosté. Na závěr zazní píseň, ve které poznáme hlasy Vojtěcha Dyka, Dana Bárty, Matěje Ruprta. Píseň má název Dobrá zpráva a je to ústřední píseň k filmu Prvok, šampon, tečka a Karel, filmu, který je asi 3-4 roky starý a hrála v něm Eva už Podzimková. Ano.
2: Tuším, že ano. Ano už.
0: No a Eva Podzimková a Matěj Podzimek se s námi loučí.
2: Děkujeme vám.
1: Děkujeme moc.
2: Naschledanou.
0: A loučím se s vámi i já, stálý průvodce tímto pořadem Milan Hajn. Naslyšenou a naviděnou.

0: pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Daniela Kolářová, jedna z nejobsazovanějších českých hereček, slaví v těchto dnech své 80. narozeniny.
1: Přes 40 let byla spojená s divadlem na Vinohradech. Známe ji ale z celé řady filmových či televizních rolí.
0: Důležitou stopu zanechala také v mnoha rozhlasových hrách. Hlas Daniely Kolářové si připomeneme v následujících dnech hned několikrát.
1: Od úterý 15. září nás čeká šestidílná četba na pokračování Komediantka z pera Vladislava Stanislava Rejmonta.
0: Ve středu 16. září zařazujeme hvězdný prach, který připravil Jaromír Hanzlík.
1: V neděli 20. září můžete poslouchat rozhlasové zpracování básnické prózy Nikola Šuhaj-Loupežník a kulatiny Daniely Kolářové zakončí v pondělí 21. září pořad Tandem.
2: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 15 hodin. Český rozhlas Pohoda.
3: Písničky a vzpomínky.
2: Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.

jak se drogem noce vlálehla na Paříž. Kolná již dávno zmlklý bulvár tíše dřímal a snil a měsíc naň z mraku stříbra jaslil, jen my dva bloudili jsme spolu v ulici. A red náš mlčel, byl němý a tím, v tom zrak tvůj strnul a žas, když úsměv jítřenky zhas a z věže čtvrtou odbíjel čas. Když do diskrétních cukrárných stěn k nám loudil se den, čaj v koflíku vřel. Přestože drahá mlčel tvůj red, já v očích ti čet a porozuměl. Kde v koutku klavír tiše vyprávěl své zkazky, o snech lásky již nelze odolat. A do diskrétních cukrárných stěn k nám loudil se den a čaj zvolna chlad.

Když lidské srdce počne pro někoho být a milý obrázek je na dně jeho skryt, tu člověk

Šimus, jeb když pak mu srdce touhou lásky uraví. Tu tichý koutek si najde a ví, že někdo, koho rád má, až bude šero a tma, vraj povede jej do neznáma. Když do diskrétních cukrárních stěn k nám loudil se den, čaj v koflíku vřel. Přestože drahá mlčel tvůj red, já v očích ti čet.

0: lásky. Osnech lásky již nelze odolat. A do diskrétních cukrárních stěn k nám loudil se den a čaj zvolna chlad.
1: Dnešní hudební delikatesy by mohly mít podtitul Písničky ze staré skříňky na desky, řekl mi tentokrát hudební redaktor Vladimír Truc. Souhlasím a jen dodám, že vás u nich vítá Saša Vébrová. Prý měli doma starou skříňku na desky, ze které si jako děti často přehrávali písničky. Velice frekventovaná byla jedna o diskrétní cukrárně, kde zvolna vychládal čaj. Na etiketě bylo uvedeno, že zpívá František Smolík, člen divadla na Královských Vinohradech, ale to jste asi poznali. Do naší skřínky určitě patří i velký hit z konce 30. let, který u nás s úspěchem zpíval a hrál se svým orchestrem R.A. Dvorský. V roce 1939 tuto píseň s názvem Bella Me naspívala německy i francouzsky zpěvačka a herečka Eva Busch. A v jejím podání si ji taky poslechneme.
2: De mon façon, sur belle amie, chaque femme en passant se retournait, espérant la promesse de son regard doux comme une caresse.

0: bel amant, bel amour, bel ami. Quelle merveille, quel homme, mais alors, quel coquin.
1: Když se tak dívám na filmy pro pamětníky, často si říkám, že je v nich ukrytá nejedna pravda. Například to, že muži nestárnou. Právě to dokazoval ve stejnojmenném snímku Jan Pivec, mimochodem velký fešák. A když ke svému zjevu přidal i mužný hlas, vždyť on se málem stal operním pěvcem, tak se nedivte, že zjihlo nejedno ženské srdce. Myslím, že do naší starodávné hudební skřínky jeho písnička Chci říci vám určitě patří, ale teď už má slovo Jan Pivec.
2: Ach, starý klavír tu zůstal. Je v něm ukryto plno vzpomínek na chvíle, kdy jsem u něho sedával jako student. Škoda, že neumím vyjádřit slovy, co jiný snadno tak své dívce poví. Před vámi lásko má, v rozpacích stojím, co chtěl bych říci vám, vyznat se bojím. Chci říci vám, nevěř.

A u filmů pro pamětníky ještě zůstaneme. Naše hudební skříňka totiž nabízí hit Adiny Mandlové, která se coby převlečený mladík producírovala po jevišti ve snímku Holka nebo kluk. Tomu odpovídá i poloha hlasu. Je to spíš takový chlapecký projev. Adina si v téhle písničce s názvem Dejte si radit dokonce i zastepovala. Já vám tedy nechci radit, ale nenechte si ji teď ujít.

Myslím, že je čas zalobit v jiném šuplíčku naší skříňky. V jedné z přihrádek leží skladba zakladatele moderního francouzského šanzonu Charlese Trenetta, ve které objevuje krásu a půvaby pařížského bulváru Menilmontant. Tak se pojďme společně tím bulvárem projít.

Hlas Luby Hermanové doznal za léta její kariéry některé podstatné změny. Z původního sopránu se stal téměř alt, ale to nic neubralo na jejím přirozeném projevu. Rozhodně v sobě nezapřela nikdy herecké vlohy a režiséři tohoto spojení rádi využívali. Zaspívala si taky v hudební veselohře 11. v řadě písničku Škoda, že nejste kouzelníkem. To my sice nejsme taky, ale tu skladbu si teď vykouzlit dovedeme.

Milí posluchači, čas uplynul a my budeme muset naši hudební skříňku pomalu zavřít. Ale určitě se k ní zase někdy vrátíme. Pro dnešek se s vámi loučí Vladimír Truc a Saša Vébrová.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: 90. narozeniny slaví v těchto dnech Jiří Andrle, muž, kterého spojuje celá řada profesí. Známe ho jako akademického malíře, grafika, ilustrátora, hudebníka, spisovatele či sběratele.
1: Od roku 1997 je také autorem rozhlasového pořadu Láska za lásku, který můžete na stanici Český rozhlas Pohoda slýchávat každou sobotu a neděli. Při příležitosti jeho 90. narozenin uslyšíme i další pořady.
0: Ve čtvrtek 10. září to bude speciální trojrozhovor Jiřího Andrleho s Jiřím Suchým a Markem Ebenem.
1: V sobotu 12. září nabídneme pořad Stříbrný vítr Jitky Novotné a v pondělí 14. září zase můj pořad Tandem Jana Rosáka. Narozeninovou šňůru zakončíme ve čtvrtek 17. září speciálním vydáním pořadu U kalicha, v němž Jiřího Andrleho uslyšíme tak, jak ho neznáme.

roce lídem. Jedu k tý, o níž jsem snil, cestou dlouhou přes 100 mil. A jen

jedu nocí šílenou, bílou mlhou, černou tmou. A můj koník už je taky unaven. Sčítám chvíli za chvílí, sčítám míly za mílí. A jen 7 mil mi zbývá, Marianne. A jen 7 mil mi zbývá, Marianne. Kůň už nemůže hapat, schromil ho ten věčnej chvat. Vítr stopy ničí, jako ráno sem. Tak se nocí probíjí z láhve brandy

světla zaplály. To mý oči hledali. Potíž je jenom v tom, že nemůžu dál. Na sedlo si hlavu dát. Už se mi chce strašně, strašně spát. A jen 100 jardů mi zbývá k Mary Ann.

kamel šli za pár dní, ležet v jámě bezedný. Hlavu měl bílou a oči jako lev. V ruce prsten, co chtěl jí dát, proč ho k čertu nemohl hřát? A jen 100 jardů mu zbývá k Mary Ann.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 16 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: českou minulostí.
1: Dobrý den. Po 376. se potkáváme nad českou historií, ke kterémuž to setkání nás inspiroval Petr Hora Hořejš. V režii
2: Jaromíra Ostrého
1: se dnes pokusíme vypátrat, nakolik může přijít jedna taková vina. Ku příkladu ta, jež byla přičítána císařskému maršálkovi Heřmanu Krištofu Rusvormovi. V Českém rozhlase Brno budou průvodci na této cestě, a to na vlnách Českého rozhlasu 2.
0: Ivana Valešová,
3: František Derfler,
4: Igor Bareš
1: a Josef Veselý.
3: Kanyža byla uherská pevnost. Tato pevnost se ocitla v tureckých rukách. Kanyžu bylo třeba dobít. Nejprve byla obležena vojskem, které vedl mladý arcikníže Ferdinand. V té době pán Štýrska, Korutan, Kraňska a hrabství Gorice. Nejoblíbenější a nejkatoličtější ze synovců císaře Rudolfa II. Když vyjížděl v čele svých vojsk na uherské tažení, pobledlý s očima, které zářily nad temnými kruhy, pozlacený pancíř brnění dal ještě více zbělet jeho tvářím a matným plavým vlasům spod ozdobenou helmicí. Jakási žena ve špalíru diváků vykřikla:
0: Archanděl Gabriel.
3: Tu se Ferdinand zalil šťastným rumněncem, vypěl hruď a poprvé se cítil vrostlý v kov zbroje, kterou dříve na hubených ramenů a bezmasé hrudi cítil jako něco cizího a nepohodlného. Pevně zapadl do sedla a zahleděl se rovnou vpřed. Slyšel za sebou cválání stakopit a víření bubnů pěchoty. Cítil, že je v čele vojska, svého vojska, táhne proti pohanům. Div se nerozhlížel, aby zachytil tváře a pohledy. Mimovolně škubl uzdou. A jak se střežil hledět stranou, byl by málem sjel z cesty do houfu lidí. Tu se kousl do rtů a opět jakoby seschl v té pyšné zlaté skořápce, kterou přikovali k tělu příliš tenkému.
1: A opět se táhlo na Turka, jak nám ostatně napovídá i kniha historika a spisovatele Miloše Václava Kratochvíla Osamělý rváč.
0: Ferdinand dal rozbít tábor nedaleko soutoku řek Mury a Drávy.
1: Kanyža, která se dnes jmenuje Nať Kanyža, neboli Velká Kanyža, leží nedaleko maďarsko-chorvatských hranic. Tu hranici tady tvoří právě řeka Mura.
0: Pracovat začali nejprve italští dělostřelci.
4: Vybudovali hliněný val kolem svého tábora, vysoké šance, lomené podle všech pravidel.
0: Pak vyjeli na bašty zděli a zkoušeli sklon hlavní, až se jim podařilo přestřelit širokou bažinu, která dělila tábor od hradeb pevnosti.
4: Arcikníže Ferdinand byl neustále na nohou, chodil od bašty k baště a radoval se z každé střely, kterou dělo vyplivlo.
1: S jakým efektem?
4: No tak prakticky nulovým.
0: Mezitím se 600 Štýřanů mořilo se stavbou kolového mostu přes cíp Močálu, aby přimanévrovali blíž k pevnosti.
1: Podařilo se?
0: Předsunuté turecké hlídky sice vyklidili pole, ale jinak nic moc.
4: Občas dělostřelci poslali na Turky přibližně zaměřenou střelu a byl na půl dne pokoj.
0: Jinak začalo pršet.
4: Dešť a zima zahnali všechny do stanů.
0: Kanyža odpověděla střelbou z těžkých kusů.
4: Pročež musela být vysunutá bašta vyklizena?
1: Nula od nuly pošla.
3: Byl podzim a výrazně se ochladilo. Zatímco ti pohanští psi se hřáli ve městě, křesťanská vojska se třásla zimou v polních stanech. Z půdy naskrz provlhlé stoupala do bolavých kloubů mokrá zima. Každý druhý voják kulhal, oteklá kolena obalená hadry a pytlovinou.
4: Kanyžská opevnění se zatím hojila. Jizvy ve zdech mizely a nové valy vyrostly rychleji, než je děla stačila rozbít.
0: Turci se zastřelovali lépe a několik důstojníků to odneslo.
4: Nakonec sepsali plukovníci spěšný list císařovu bratru Matyášovi, aby poslal posilu.
0: A s ní muže, který nejen správně odhadne vojenskou situaci, ale který se nebude bát dát jí správné jméno.
4: Byl-li někdo, kdo by jim proti Kanyže pomohl, byl to jedině Rusvorm. A není-li pomoci, je on jediný, kdo je odtud z bažin a mrazu vyvede.
1: Rusvorm musel mít značnou prestiž.
4: Tu nejvyšší. Petici podepsali všichni plukovníci.
3: Rusvormovi oddíly vyjeli ze severních Uher začátkem listopadu. Mžilo. Kapky vody se usazovaly na srsti koní, ve vlasech lidí, na obočí. Pomalu se slévaly ve větší krůpěje, které si jížděly za krk nebo do rukávu. Šaty nasákly vlhkem a řemení studila. Půda mlaskala pod kopyty a botami řídkým, vodnatým blátem. Koně však najednou nechtěli dál. Rány, křik, vojáci cloumali u didly. Koně byli kolem sebe, ale už nezabrali. Kola vjezela v loužích a nehnulo se.
4: Sesedat, sesedat!
3: Nebylo si co vybírat. Kolíky se zatloukaly hned vedle cesty do rozmoklé půdy. Pod plachtami vozů a pod stany páchl pot a rozmoklá kůže. Ohně dýmaly bílým kouřem bez ohně. Na všem voda, na všem voda. A zima všude. Bláto vystřídala bažina. Krok za krokem. Krok to znamenalo vyprostit nohu zalitou bahnem s bolestí kolena a namožených svalů, pak si vybrat místo, které snad má dno, znovu ponořit botu, do které se vrhne mrazivá voda, došlápnout s blátem mezi prsty, opřít se, aby člověk neklouzl, vyškubnout zabodnutou násadu kopí, o které bylo nutno se opřít, a teď druhou nohu a druhý krok.
4: Cesta ke Kaniži byla cestou mokrým a studeným peklem.
0: Po týdnu pochodu začal padat sníh.
4: Podél cesty leží tmavé kupky s napřaženýma nohama, mrtví koně.
0: Když dorazí do cíle, během jediné noci zmrzne 450 vojáků.
4: Ode dne, kdy se dali na pochod, zmrzlo nebo zemřelo vysílením a na nemoci něco přes 1000 lidí.
2: Dosáhlo se aspoň něčeho při obléhání turecké Kaniže?
4: Vůbec ničeho. Sotva dorazil Rusvorm, bylo vlastně po obléhání. Všechny oddíly se vydali nazpátky.
0: Maršálku Rusvormovi byl svěřen čestný úkol krýt zadním vojem ústup.
2: Vítězství neschopnosti, nekompetentnosti a zbabělosti nad válečnou zkušeností.
3: Z Kaniže, kde už vědí o odchodu křesťanského vojska, začnou se znovu ozývat děla. Každým okamžikem lze čekat útočný výpad. Nesmí se ztrácet čas. Jak a koho vybrat z těžce nemocných a raněných, koho vzít sebou a koho tu nechat? Vezme se prostě ten, kdo je po ruce, kdo je náhodou při cestě sběračů, blíž vozům. Z bahnité země, ještě štěstí, že se mráz se sněhem znovu nevrátil, se zvedá nářek, úpění, volání.
4: Ale vždyť jsem tu ještě já. Ten, co se s ním taháte, stejně dodělává, celou noc prochrčel, ale já jsem tu.
3: Kočové bijí do koní a pěší přidávají do kroku, aby těm hlasům unikli. Nemocní se těžce převalují na břicho, aby se na rukou a loktech přivlekli blíž k pochodujícím. Vyzáblá těla se těžce vysoukávají z kup svých úkrytů. Hlavy na vychrtlých hrdlech se vzpínají vzhůru. Někdy zlomená ruka nebo noha provází tuto zoufalou pouť těla v nepřirozené dráze svého zkomolení. Vojáci musí překračovat ty, kteří se dostali až do cesty. Vyškubávají nohy ze sevření prstů, jež se nyní snaží zachytit kdečeho. Volání a jména přešla ve skřeky. Země, bláto, strouhy, koleje, řičí a kvílejí. Vojáci se dávají do běhu. Je vidět, jak z kanišských bran vypadly tmavé houfy rychle se valící do opuštěného ležení. I na dálku se zaleskly blesky obnažených šavlí. Ustupující vojsko se nemusí obávat, že by se Turci pustili do pronásledování. Ti budou mít nyní jinou práci. Vojáci se už neohlédnou.

0: Pár protagonistů Rusvoromova životního příběhu jsme už poznali, ale tuším, to nebyli všichni.
1: Ne, zbývá nám Jan Jakub Barbiano Belgiojoso.
0: No tak o tom jsme už něco zaslechli a nebylo to zrovna nic lichotivého.
1: Ital, který se dal do služeb Rudolfových vzhledem ke svým vojenským zkušenostem.
0: Stáří?
1: Asi jako Rusvorm, vrstevníci.
2: Roku 1603 ho jmenovali správcem východních Uher s vojenským velitelstvím v Košicích.
1: Ani pan generál nepatřil mezi vzorné.
0: Taky jsem si všiml.
1: Spíš naopak.
0: Souhlasí.
1: Měl řadu nectností, podobně jako Rusvorm, ale jednu ještě navíc.
0: Jakou?
1: Byl nadmíru krutý.
0: Což nebylo zrovna charakteristickou vlastností maršálka Rusvorma, to se musí uznat.
1: A to i ke svým vojákům.
0: K těm se Rusvorm choval až nezvykle slušně.
1: Však taky Rusvorma podřízení měli rádi, zatímco Belgiojoza.
0: Nenáviděli.
1: Jak jen bylo lze.
2: Víme i o trestech, které vynášel.
0: Například?
2: Utínání rukou, vytrhování jazyků, čtvrcení odsouzenců zaživa.
1: On se Belgiojoso cítil skutečným pánem východu.
2: Možná i proto se sedláci v Sedmihradsku a dokonce i z okolí Košic připojili k povstalci Bočkajovi.
1: Když se do Prahy dostalo několik stížností uherských stavů...
0: Na Belgiojoza?
1: Bylo nařízeno šetření.
0: A výsledek?
1: Protože Belgiojoso zrovna pobýval v císařském sídelním místě, byl pro jistotu zatčen. Zadrželi ho a odvedli do novoměstské radnice.
3: Pana maršálka Rusvorma zastihne v jeho polním stanu kdesi v Uhrách list z Prahy. List s císařskou malou pečetí. Pan maršálek má ihned opustit zimní kvartýry, neboť ho v Praze očekává velký úkol. Má řídit válečný soud, který bude vyšetřovat sedmihradské vzpoury a správcovství Jakuba Belgiojoza. Na nic nečeká. Odpoledne již ujíždí ke štýrským hranicím.
0: Všechny hlavní hrdiny tedy už známe.
2: Všechny ne. Přinejmenším jeden nám zbývá.
0: Kdo pak?
2: Starý dobrý známý Filip Lang.
0: Císařův komorník.
2: A jeho pravá ruka.
1: Filip Lang byl pokřtěný Žid z Innsbrucku.
2: K pražskému dvoru přišel skoro bez peněz.
1: Přímluvou se dostal do blízkosti císaře a netrvalo dlouho, získal i důležité místo vrchního komorníka.
2: Spolu s ním i titul, mohl si teď říkat...
3: Filip Lang z Langensfelsu.
2: O jeho neuvěřitelném vzestupu si současníci vyprávěli pozoruhodné historky.
3: Pan Filip.
0: Ano, takto s přepjatou uctivostí titulovali Langa čeští šlechtici, například Adam z Valštejna.
3: Pan Filip se stal za pouhé 4 roky služby u císaře mocnějším a vlivnějším než jiní dvořané.
0: Konstatuje historik doktor Josef Janáček.
3: O jeho přízeň a podporu stál kdekdo. Papežští nunciové i stavovští předáci, cizí vyslanci i představitelé domácí opozice, pražský biskup i Zdeněk Popel z Lobkovic. Lang ve své píše dával všem najevo, jak neobyčejně silný je jeho vliv na císaře a na všechno dění u dvora.
1: Je například známo, že Václav, kníže těšínský...
0: A to byl nějaký pán?
1: Musil, aby byl vůbec připuštěn ke slyšení, zaplatit 4000 zlatých.
2: Nebo arcibiskup pražský Karel z Lamberka. Ten za své dosazení na uprázdněný arcibiskupský stolec vysázel Langovi 6000 zlatých.
0: O čem všem pan Filip nerozhodoval?
2: Ti, kdo se s ním nedohodli...
1: A nebo nabídli málo?
2: Obyčejně čekali na audienci měsíce.
1: I léta.
2: Nebo se třeba vůbec nedočkali.
0: Pozoruhodná kariéra. I tak toto chodilo na Pražském hradě.
3: Rusvorm má, co mít chtěl. Bude nyní skutečně nejvyšším pánem nad císařskými vojsky v Uhrách. Zatím je ale v Praze, pendluje mezi kancelářemi, písárnami, zasedáními rad, intervencemi, akty právních poradců, replikami a duplikami. Snaží se dělat tuto nezvyklou práci podle svých nejlepších sil. diktuje, vyslýchá, vyjednává, 10krát za den ztrácí trpělivost, 10krát za den se opět přinutí znova a znova se vracet k papíru.
4: Taková marná papírová bitva.
3: Císař se snaží povzbudit mrzutého maršálka zdůrazněnými projevy přízně. Rusvorm se stane stálým hostem Rudolfova antišámbru, provází ho do míčovny, kde spolu pozorují hráče. Někdy dokonce císař žádá, aby spal v jeho předpokoji. To tehdy, když Rudolf začne propadat své občasné tísnivé náladě, kdy ho obklopuje strach ze všeho a ze všech. Dvořané Rusvormovi závidí a předcházejí si ho. V uších mu zvoní gratulace, poklony a přání, upřímná i úlisná a závistivá.
4: Ach, ano, závist. V skutku nesmrtelná teta.
1: Špatné taky bylo, že jeho práce v uhrách zahálela.
4: Práce? Ušlechtilé slovo pro válečnické řemeslo.
1: Kolik měsíců už minulo, podzim vystřídal léto, proces s Belgiozem drkotá od překážky k překážce, dostává se do slepých uliček a zdržuje se oklikami.
2: První a dosud jediný úspěch je, že Belgiozo byl zatčen a Rusvorm mohl formulovat obžalobu.
3: Belgiozo je vinen, že jest vlastním a hlavním původcem vzpour ve východních Uhrách.
2: Jednotlivé odstavce žaloby zdůvodňují tuto tézi podrobně.
3: Belgiozovo hospodaření v Uhrách, které se odvolávalo na plné moci udělené císařem, pobuřovalo v uherské zemi nejen ty, kdo kolísali ve věrnosti císaři, nýbrž i nejvěrnější spojence. V jejich čele byl plukovník Rákoci a hlavně ctižádostivý Bočkaj. Belgiozo se snažil posílit pozice katolické církve. V Košicích uvedl násilně katolické kněze do městského kostela, ale týžden odpoledne dal rozkopat podlahu sakristie a kostelních výklenků. Hledal ukrytý chrámový poklad. Nejbohatším evangelickým měšťanům dovolil, aby konali v neděli své bohoslužby v domě, který zabral. Uprostřed první neděle tam vpadl se svými vojáky a propustil měšťany za vysoké výkupné. Jeho čeleď a osobní garda se staly postrachem města. Ženy a dívky se bály vyjít na ulici od chvíle, kdy byl ubodán muž, který se pokoušel zachránit ženu před chtivostí Belgiozovy gardy. O nedělním trhu přivedli vojáci z košických lesů spoutaného medvěda, kterému uprostřed náměstí uvolnili pouta a vypustili ho mezi zděšené ženy. Velkostatkáři i zámečtí páni byli rafinovaně trýzněni. Belgiozo si dovedl vymoci darování těch nejkrásnějších řepců ze soukromých stájí.
1: Ještě 12 takových povstání, jako bylo to v Sedmi hradech?
4: Nechal se Belgiozo slyšet?
1: Každý měsíc jedno a budeme si moci trestnými výpravami řádně naplnit truhly.
2: Tak s tím teď byl konec.
1: Ještě tu byl Belgiozo.
4: Ale toho jsme přece už probrali.
1: Probrali. Jenže tenhle ten to byl bratříček Jana Jakuba Barbiana. Jmenoval se Francesco, neboli František Barbiano.
4: Uh-huh. A co s ním bylo?
1: Přijel z Itálie do Prahy.
4: Asi se mu u nás líbilo.
1: Hlavně na něj byla doma vypsána odměna.
2: Podoba obou bratrů byla nesmírná. Stávalo se často, že si je lidé mezi sebou pletli.
1: A právě to se stalo osudným Rusvormovi.
2: Který si služebník mu sdělil, že generála Belgiozo uviděl v ulicích Prahy. Choval se prý, jak by se nic nestalo.
4: Že by ho propustili?
2: Možná, že právě v tuto chvíli se Rusvorm rozhodl pro pomstu.
1: Prostě Belgiozo odstraní a ještě mu za to bude poděkováno.
2: Rudolf ostatně nad ním za jeho uherské zásluhy drží ochranou ruku.
4: Jak to však udělat, aby mu nepřišili vraždu?
1: Co takhle souboj?
4: Ale byl by se s ním Belgiozo. Souboje ve městě přece byly zakázány.
1: Ale tak to se dá přece nějak zaonačit.
2: Rusvormovi sloužící zjistili, kde vlastně bydlí Belgiozo a jednou po noční pitce s přáteli se maršálek Rusvorm rozhodl k činu.
3: Zastavili se na rohu Vlašské ulice a tam na Belgiozo čekali. Když to trvalo dlouho, zabušili na dveře domu, kde generál bydlel. Nikdo neotvíral. Skoro vyrazili dveře. Teprve pak se kdosi za vraty ozval, ale nerozuměl, když se ho ptali, kde má pána, kde je Belgiozo. Snad by byly i rozbili vrata, kdyby jeden z Rusvormových mužů nevykřikl, že se kdosi blíží, že je to možná generál Belgiojoso, že se vrací domů.
1: Signore, signore, attenzione!
3: Zaznělo varování a to už František Barbiano Belgiojoso tasil kord a ohlédl se po nepříteli. Rusvorm mu nedal moc času na rozmyšlení.
1: Braň se, Belgiojoso, máš to spočteno.
3: František Belgiojoso bojoval statečně. Zkušenější Rusvorm ho však brzy přitlačil ke zdi a tady bylo těžké odolat útoku lepšího. Škrábanec na tváři, zasažená ruka. Cítil prosakující krev. Kdyby se tak mohl dostat ke dveřím a zachránit se v domě. Několik z jeho přátel dosáhlo dveří a tady udělalo pochodněmi hráz. Belgiojoso byl sice Rusvormem opět zasažen, ale přece jenom se posunul do blízkosti svých druhů. Ještě krok a bude v jejich stínu. Ti Lapkové pokládal útočníky za zloděje. Tentokrát svou kořist nedostanou.
1: Kdo vlastně jsi?
3: Zeptal se Belgiojoso útočníka.
1: Ty mě nepoznáváš, Rusvorm. A jednou provždy se zbavím štěnice, jakou si ty, generále Belgiojoso.
3: A než František stačil odpovědět, vytáhl Rusvorm pistoli a vystřelil. František se zhroutil.
2: Tím boj skončil.
1: Ráno ho zatkli.
2: Měl zabít pana Františka Belgiojosa, bratra pana generála.
1: Jakého Františka? Snad Jana Jakuba, toho, který bude souzen za zlovůli.
2: Řekli mu, že ne. Ten, že je stále v novoměstském vězení a čeká na výsledek šetření.
1: V této chvíli si Rusvorm musel uvědomit, že udělal chybu. Takovou, jakou mu možná neodpustí.
4: Co ale s ním? Pro císařské vojsko byl nepostradatelný.
2: Nebyl.
4: Ale vždyť byl nedávno povýšen.
2: Obě strany v uherském konfliktu byly vyčerpány. Blížila se chvíle, kdy už musel zase zavládnout mír.
1: Rusvorma už nějak nebylo zapotřebí.
2: A když právě propuštěný Jan Jakub Belgiojoso zažaloval Rusvorma kvůli vraždě svého bratra, nebylo možné maršálka jednoduše pustit.
1: Místo milosti královské.
4: Jak sám Rusvorm asi čekal?
1: Se mu dostalo soudu.
4: Ale tehdy se dalo, a nejenom tehdy, koupit všecko, nebo skoro všecko. I život.
1: I rozsudek.
4: Takže to chtělo dobře zaplatit.
1: To si uvědomovali obě strany sporu.
2: Rusvorm byl první, kdo učinil komorníku Langovi nabídku.
4: Kolik?
2: 1200 tolarů.
4: A co Belgiojoso?
1: Dozvěděl se o tom a nabídl 20 000.
2: Nebylo už o čem dál hovořit.
1: Soud rozhodl o vině.
4: Ta vina stála maršálka Rusvorma přesně 20 000 minus 1200 tolarů. Málo kdy se to dá tak přesně spočítat. Hermana Krištofa ten rozdíl stál život.
3: Uprostřed síně radního domu na bílém kameni služebníci prostřeli černý aksamit a poslouchají on Rusvorm kněží modlících se velkou chvíli, posledně na ten rozprostřený aksamit klekl a velkou chvíli kleče ze svých knížek horlivě se modlil. Když pak on Rusvorm své modlitby dokonal, Kat k němu pozadu přistoupil, který celou dobu s mečem před síní stál a jemu nenadále jednou ranou hlavu stěl.
2: Poté, kdy byl Heřman Krištof hrabě Rusvorm na staroměstské radnici popraven, otevřeli ve velké zasedací síni okna, aby vyvanul pach krve.
1: Ranhojič, který přišíval uťatou maršálkovu hlavu ke kůži hrdla, přistřihl také jeho kavalírský knír.
2: Téhož dne,
4: údajně to bylo o pouhou hodinu po popravě,
2: poslala jeho milost císařská spěšného posla na radnici, aby byl pan maršálek ihned přiveden k němu na hrad a ta nemožná záležitost s Belgiojosem se všemi akty hozena do ohně.
1: Ale už bylo pozdě.
4: Užil si Filip Lang svého neskutečného bohatství?
2: Nebylo mu přáno. Jeho transakce vyšly najevo.
1: Byl zadržen a obviněn.
2: A to nejenom z úplatkářství, ale i z cizoložství a dalších provinění.
1: Soud byl velmi rychlý.
2: Lang byl odsouzen ke ztrátě veškerého svého jmění.
1: Přišlo o rovný 1 000 000 zlatých.
2: A k doživotnímu žaláři.
1: Vydržel v něm 1,5 roku. Pak na rychlé souchotiny zemřel.
2: Pokud jde o Belgiojoza, není o něm dalších zpráv. Odešel ze země. Císař mu smrt Rusforma nezapomněl a tím vlastně sprovodil ze světa i stížnosti z

0: českou minulostí.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

naposledy běželi jsme s Josefínou do polí. Já to nevěděl, jak mé tiché rozloučení s Josefínou zabolí.

po špičkách se ke mně vrací s Josefínou letní sen. Vločka za vločkou do bílého uspává svět s Josefínou.

dívám se uplakaným oknem na město zalité potem. Sem a tam chodím po podlaze, která druhému je stropem. Tam, kde jaro řeky naplní a motýl křídla narovná, tam bude léto, bosé léto.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

Když někdo z vás tu naspaměť umí pár něžných slov a stím i not, co jak vítr v korunách jabloní šumí, ať mi je poví, mě přijdou vhod.

pár. Mlčet jak zlatý důl, kde se už nefárá, a být tak útulná jak denní bar. Já 100 písní znám, a když se tak dívám,

pro tebe, pro sebe a pro oba. Až najdu autory, kteří mě napíší písničku o lásce, tichou jak dech. Zdvořile poprosím, ať si s ní pospíší, času je málo.

0: 17 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě začíná dnešní vydání pořadu Zlatá 60. na Pohodě.
1: Zavzpomínejte spolu s námi na ty nejlepší písničky 60. let.
0: Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Zlatá 60. na Pohodě.
1: Písničky a vzpomínky ze 60. let.
0: Právě posloucháte Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Daniela Kolářová, jedna z nejobsazovanějších českých hereček, slaví v těchto dnech své 80. narozeniny.
1: Přes 40 let byla spojená s divadlem na Vinohradech. Známe ji ale z celé řady filmových či televizních rolí.
0: Důležitou stopu zanechala také v mnoha rozhlasových hrách. Hlas Daniely Kolářové si připomeneme v následujících dnech hned několikrát.
1: Od úterý 15. září nás čeká šestidílná četba na pokračování Komediantka z pera Vladislava Stanislava Reymonta.
0: Ve středu 16. září zařazujeme hvězdný prach, který připravil Jaromír Hanzlík.
1: V neděli 20. září můžete poslouchat rozhlasové zpracování básnické prózy Nikola Šuhaj-Loupežník a kulatiny Daniely Kolářové zakončí v pondělí 21. září pořad Tandem.

0: Zlatá 60. na Pohodě.
1: Hodina nejlepších písniček výjimečné dekády 60. let.
0: Český rozhlas Pohoda.

0: Toulky českou minulostí.
1: To je poutavé rozhlasové vyprávění o událostech i osobnostech, které formovaly naše dějiny.
0: Toulky českou minulostí pro vás vysíláme každý všední den po 16. hodině.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 18 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
0: Tandem. Jan Rosák přeje hezký den všem posluchačům našeho tandemu. Dnes je mým hostem a spolujestkyní dáma, která patří k nejvyhledávanějším a nejhranějším českým hudebním autorům. Její skladby se prosadily v zahraničí a repre

0: prezentují soudobou českou hudební kulturu na významných pódiích i festivalech. Její skladby znějí na pódiích mnoha zemí Evropy i Ameriky a dokonce, představte si, i v Antarktidě. Pozvání do tandemu přijala hudební skladatelka Sylvie Bodorová. Já vás vítám, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Začneme s povídáním nejenom o vaší práci, ale samozřejmě taky o vašem životě.
2: Tandem Jana Rosáka.
0: Já mám tady poznamenáno, že máte kořeny maďarské, slovenské, české i polské. Tak jak to dáme dohromady teď?
1: Mimo těch polských to je všechno pravda. Polské teda bohužel nemám.
0: Tak ty jsou tam navíc.
1: Ty jsou tam navíc, to už asi by bylo příliš.
0: No, radši si to zjistěte, jestli tam něco nebude.
1: Ale spíš ještě mám vzdáleně nějaké francouzské. A ještě vzdáleně nějaké švédské, ale já myslím, že už je to docela dobrá sbírka taková.
0: Evropská unie taková, ano. Tak jak tomu došlo vlastně? Odkud se vzaly všechny ty vlivy?
1: Tak já mám tatínka, jsem měla tatínka, bohužel už ho nemám mnoho let, který pocházel, můj dědeček byl čistý Maďar a babička Slovenka, takže to bylo ten jeden mix a druhý mix té české strany, tam je trošku té francouzštiny, tak to mám ze strany své maminky. Takže se to takto sešlo. Já jsem i žila tím způsobem, abych to teda ty své kořeny tak upevnila. Tak jsem se narodila v Českých Budějovicích a strávila jsem dětství v Plzni a pak do určitého útlého věku a pak jsme se přestěhovali na Slovensko. Takže jsem skutečně takovou tu pubertu strávila na Slovensku a tam jsem vstřebala i tu slovensko i maďarskou kulturu díky mým příbuzným, což musím říct, že jsem moc ráda, protože mě to jako muzikanta moc obohatilo.
0: No to nepochybně, tyhle ty vlivy jsou k nezaplacení, ale na vaší řeči vůbec není poznat, že byste byla ovlivněna třeba zrovna v tom období, kdy člověk je nejvnímavější v té pubertě třeba slovenštinou?
1: Tak ono je to možná tím, že jsem už česky mluvila samozřejmě spolehlivě a já jsem mluvila česky doma vždycky.
0: A taky jste sluchařka.
1: No, možná to je jasný, to taky ano. Tím.
0: No, ale jestli pak měl, kromě toho zajímavého jaksi národnostního vlivu, na vás vliv někdo v rodině taky muzikální?
1: No, já jsem trošičku taková bílá vrána, protože já jsem z lékařské rodiny, oba moji rodiče, tatínek byl chirurg, maminka je revmatoložka a dědeček byl lékař. Prostě jsem z takové té klasické lékařské rodiny a ta moje láska k hudbě, všichni byli velcí muzikanti, ale amatérští a bralo se to v rodině, že to patří jako k dobrému tónu, samozřejmě hrát na nějaký nástroj a já jsem se trošku jako vymkla, protože ten můj zájem byl o moc hlubší a všichni to brali jako nemoc a říkali si, no, ono jí to přejde. To je jenom takový chvilkový.
0: No
1: a dívali se na to dost nelibě, protože můj tatínek vždycky říkal, to je fajn, že budeš psát hudbu, ale čím se bude živit.
0: A vás to netáhlo do bílého pláště?
1: Kdybych dnes, po letech, můžu říct, že kdybych se pro hudbu nerozhodla, asi bych tu medicínu dělala, protože mám k tomu určitý vztah, ale ta touha psát tu muziku byla o moc silnější, takže bohužel jsem se vymkla.
0: Tak jako oni byli jaksi muzikanti amatérští, nemáte vy podobný vztah k medicíně, že byste se zabývala amatérsky medicínou?
1: Když jsem vyrostla mezi tolika lékaři, tak nemám tu odvahu.
0: To zase chápu.
3: Český rozhlas Pohoda.

0: Tandem glosuje.
1: Jestliže je dnes hostem Tandemu skladatelka paní Sylvie Bodorová, tak se za chviličku dostaneme určitě v tom povídání taky k její činnosti, řekl bych, internacionálně muzikální, protože vy jste působila, působíte na spoustě jaksi jeviští v cizině, dokonce jste pedagogicky působila v Americe. Já se chci zeptat, jaký je třeba teď globálně, jestli se to dá vůbec takhle říct, v cizině zájem o české skladatele, o českou muziku?
2: Mám velké štěstí, že jsem navzdory svým kořenům rozvětveným pořád se cítím nejvíc Češka a že skutečně v té oblasti kompozice my jako Češi máme na to, jak jsme malý národ, neuvěřitelné postavení. Teď se vezu, abych tak řekla, na jménech samozřejmě jako je Dvořák, jako je Leoš Janáček. Leoš Janáček dneska patří k nejhranějším autorům 20. století ve světě. U nás se tak nehraje moc, ale ve světě je o něj obrovský zájem a k dalším samozřejmě Martinu. Ale řekla bych, že ten Leoš Janáček je na obrovském vzestupu a upoutává svou obrovskou emocionální silou, ojedinělou. A být českým skladatelem je tím pádem strašná výhoda, protože ti velcí autoři před náma nám už tu cestičku trošku prošlapali, takže když se řekne český skladatel, tak nikdo neříká jako kdo to je, co to je, kde to je. Prostě oni nám vytvořili už tu takovou tu pěkný chodníček, po kterém my můžeme dál kráčet. O to je to a na druhou stranu těžší jít v těch šlépějích tak nějak tak, aby to nebyla ostuda. Že?
1: A je přehled třeba o soudobé české muzice ve světě?
2: To bych řekla, že tak těch informací dnes, to je obecný problém, je příliš mnoho na to, aby se nějakým způsobem selektovali, takže je dost problém v kterékoliv oblasti určitý trendy. Myslím, že to ukáže až čas, ale čeští autoři na pódiích vždy se ctí, co já vím, tak obstojí a z toho mám samozřejmě radost.
1: To já nepochybuji, že určitě obstojí, ale je tak jako ve všem. Je potřeba, aby se o nich prostě svět dověděl. Takže to je třeba, já nevím, záležitost nějakého marketingu nebo nějakých manažerů, kteří jak si musí českou muziku, která je nepochybně kvalitní, ale prosazovat a nabízet, tak ano, aby to, se o nich impresáriové dověděli.
2: Ano, to je pravda, velkou roli v tom hrají samozřejmě interpreti, kteří pokud to zařazují na program, v tomto směru je mnoho zemí, které pro svou soudobou hudbu dělají v dnešní době daleko víc, než jsou právě Čechy. Nerada to říkám, ale je to pravda, je to například Finsko, které se strašně věnuje soudobé tvorbě. A konec konců i třeba Poláci. Tradičně všichni dirigenti zařazují vždy soudobého polského autora na své koncerty. Bohužel to o českých dirigentech vždycky tak říct nemůžem. Ale já se nechci stěžovat. Já věřím tomu, že ta dobrá muzika si svoji cestu najde. U těch skladatelů je to těžké tím, že jak se říká mezi muzikanty nejlepší skladatel, mrtvý skladatel, že už do toho nemůže mluvit, tak samozřejmě takový ten lifetime je bohužel příliš krátká doba na to, aby se skutečně ukázalo, jestli to dílo se prosadí nebo ne. Ostatně právě na tom Janáčkovi to vidíme, on sice za svého života dosáhl obrovských úspěchů ke konci svého života, víceméně až dneska my můžeme s jistotou říct, že se na tom světovém trhu prosadil.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: No a vrátíme se opět k Sylvii Bodorové, hudební skladatelce, která je dnes hostem tandemu, myslím, k její osobnosti. Popovídali jsme si tady tak, jak si v globále, jak to vypadá s českou soudovou hudbou třeba v cizině. Ale než jste se vůbec jaksi ke skládání dostala, tak jste, předpokládám, abychom to vzali trochu chronologicky, vystudovala konzervatoř? A to bylo v Praze, v Bratislavě, kde?
2: Je to opačně. Já jsem nejdřív začala skládat a pak jsem teprve šla studovat. Ano, já jsem začala moji první skladbu do not. Jsem napsala v 7 letech. Takový ty, který nejsou v notách, tak ty jsem si samozřejmě improvizovala. Když se mě chtěli jako dítěte zbavit, tak mě posadili vždycky k Blítnerovi, kterého jsme měli doma, a byl ode mě pokoj. Já jsem si tam hrála různé hry na ptáčky a na takový. Takže jako to byl můj největší bavič, klavír.
1: No a v 7 letech jste
2: už... A v 7 letech, jak jsem se naučila psát noty, tak jsem se snažila...
1: To sama jste se naučila?
2: Ne, normálně, jak jsem začala chodit do hudebky,
1: tak jsem
2: chtěla to, co si hraju, napsat. A protože předtím jsem samozřejmě to hrála a předstírala jsem, že to už je v notách, ale vymýšlela jsem si to, že jo. Takže to byla ale děsná dřina. Musím říct, že ta první skladba, ta mi utkvěla nejvíc ze všech. Už jsem napsala řadu velkých obsáhlých skladeb, ale nikdy jsem se tak nenadřela jako s tou první. Protože pro to malé dítě tam je tolik věcí, které musíte zapsat, jako rytmus a výšku tónu a všechno to dát do taktu a tak dále. To byla šílená práce, já jsem to dělala několik týdnů, tu první skladbičku, a je to jediná, kterou si pamatuju celý život a zahraju jí z paměti kdykoliv, kdekoliv. No, tak je to. Dneska to mají ty děti jednodušší, protože samozřejmě ta technika pokročila a řada věcí už se dá díky počítačům uskutečnit daleko jednodušeji. Otázka je, jestli je to dobře, protože tento těžký proces má taky něco do sebe.
1: No, když už jste do toho investovala takovou práci, to potom samozřejmě se to muselo někde zúročit, takže pak už byla ta konzervatoř.
2: Ještě to bylo trochu komplikované předtím, jak jsem už říkala, že jsem z lékařské rodiny, tak mý rodiče jako usoudili, že to je takový jako pořád ještě šance, že se z toho dostanu, takže mě nechtěli dovolit, aby šla na konzervatoř. Takže já jsem musela začít na gymnáziu, a až když mi bylo 18, jo, nebo já nevím, už jsem byla téměř plnoletá, tak jsem říkala, mě tohle fakt nebaví a já chci přestoupit na konzervatoř. A oni říkali, ano, ale máme jednu podmínku, nesmíš ztratit ani jeden rok. Takže já jsem přišla na konzervatoř a řekla jsem, podívejte se, já musím jít do 3. ročníku z toho 2. gymnázia. A pokud mám takový talent, že mě vemete rovnou do 3. ročníku, tak půjdu. A jestli ne, tak tu hudbu musím opustit. A oni mě vzali do 3. ročníku.
1: No. To je dobře, tak oni poznali talent prostě, no.
2: Asi se nade mnou smilovali, když mi to tak na tom záleží.
1: Nastudovala jste potom...
2: Potom jsem dělala v Bratislavě konzervatoř a vysokou školu jsem dělala na JAMU v Brně a aspiranturu jsem dělala v Praze u profesora Ctirada Kohoutka. Teda nemůžu nespomenout, že právě jsem byla na jeho pohřbu.
1: Tak to je smutná tečka za těmi vašimi studiemi, která jinak byla, myslím si, velice jaksi obsáhlá a taky taková jaksi dohloubky, protože jste prošla špičkovými našimi hudebními školami. No ale tím muzikant pochopitelně nekončí, protože škola ta dá začátek, to je základ takový. Myslím si, že potom jsou velice se hodí takzvané stáže. Vy jste prošla několika stážemi takovými docela zajímavými.
2: Stáže jsou vždycky výborné, protože člověku se rozšíří obzor, udělá si opravdu svůj názor na řadu věcí. Byla jsem v Polsku a byla jsem v Itálii, v Sieně, a potom jsem jezdívala často do Amsterdamu za Tondelem. To byly taky velice užitečné věci. Byla jsem tam několikrát a ujasnila jsem si, co chci a co nechci ve své tvorbě.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Velice zajímavou osobnost mezi klasiky českého humoru si vybrala pro svůj dnešní tandem Sylvie Bodorová. Ale ono je to docela logické. Pavel Landovský je velice zvláštní osobnost. My se taky tak trošičku známe, ale vy jste s ním spolupracovala na bázi, kde by to možná skoro nikdo nehledal, víte?
2: Šlo o mé oratorium Juda Makabejský, kde dělal několik rolí vlastně Pavel Landovský. On tam byl posel a zároveň tam byl jakoby za nacisty. Tu roli zvládnul, respektive ty role zvládnul fantasticky. A já mám z té spolupráce opravdu výborný dojem a hezké vzpomínky na ní. A musím říct, že on dá každému, to nebylo humorné v tomto případě, ale každému svému vstupu takovou opravdovost docela ojedinělou.
1: Naléhavost.
2: A naléhavost. A to bylo přesně to, co já jsem ve svém oratoriu potřebovala a myslím, že i ten úspěch, který byl potom po té premiéře, byl také zásluhou jeho.
1: No, my si něco o tom oratoriu Juda Makabejský určitě povíme v rámci toho, když se budeme povídat o vašich dalších současných dílech. Ono tam bylo těch recitátorů, těch činoherců víc. Ano. Ale my si teď poslechneme každopádně Pavla Landovského, ovšem v trochu jiné roli, než vystupoval ve vašem oratoriu.
3: Byl jste na vojně a byl jste tam někdy zavřený? Ježiš. Samozřejmě jsem byl na vojně zavřený, ale zavřený jsem byl v Boleslavi. Jednou jsem dostal na střelbách v Levoči, jsem dostal asi 21 ostrých, že jo. Po návratu ze střele, před to seděl. No a největší sranda nastala tenkrát takový nedělní odpoledne a jak známo, na vojně jsou řízky, že jo. A já jsem samozřejmě si byl, v neděli vás nikdo nehlídá, byl jsem si v kuchyni pro řízky, vzal jsem si jich lavor, protože dostanete řízky za všechny, které utekly. Jsem si pomolil, v podstatě žral jsem tam v tom vězení. Pak jsem si dokonce řekl o klíč, zamknul jsem se v tom vězení. Přežraný. Ležím, čtu rodokaps. A najednou bušenice strašlivá. Já odrazu, co je? A tam stál mladší lékař pluku. Říkám, pojď se mnou. Ale já mám bodlo vedle Boleslavy v tom. Pojď tam, vemeš si bílý plášť. Sedneš si tam, budeš brát telefony. A říkám, hele. Říkám, prosím tě, udělej to. Já jsem za 2 hodiny zpátky. A Bůh tu tam je. Nechtělo se mi, protože jsem zažíval krásný nedělní odpoledne kriminál. Pak jsem na to kejv, což jsem neměl dělat. Tam hráli nějaký 2 cikáni Ovčinec a už mě rušili, já jsem si čet a oni kličeli nebo co. A najednou slyším ve Česku vedle té ošetřovny, tady bylo vězení, tady byla ošetřovna, vedle byla už brána, že? Závora se zvedla. Koukám z té ošetřovny, na nádvoří vjede Vetřaska skříňovka, a z nich vyskočí takových 15 vojant. Seřadějí se a takový poručík v holínkách, v bílý košeli, v parádní uniformě je vede. A říkám, kam jdou, co je? Samozřejmě, na ošetřovny. Poručík v ruce za takovou krabici. A já ty kopáči tak špinavý srkal jsem to do kapec od toho bílýho pláště, ten mi to tam hodil podprovejte vítěr. Strčil mi do ruky tu krabici. A já odločím víko a tam bylo asi tak 15 kumavek, jo? S gumovým špuntem, špejle, že jo? S vatou. A já jsem říkal, ajejejej. Tak jsem jediný, co jsem viděl o doktorech, tak já, že si mejou ruce. To byl takový ten labor, tak jsem tam. A teď jsem si měl ruce, říkal jsem si, snad mi pokud třetí si toho válka, snad. Nicméně nic nevypuklo. Uměl jsem si ruce, a jsem ještě udělal ten koulek. Tam stálo těch 15 nešťastnic a já říkám tomu, protože se ho určitě pochopí, to říkám samozřejmě. A vypad. No já jsem vzal prostě skumavku, tam jsem Voldánová. Možná lva přišla před... Já jsem bral vzorky, protože ve kbelích v nějakém učilišti ženských tak vypukla úplavice. A já jsem bral ty... Ono to není taková složitá práce. Přeci jenom voják základní služby, že jo? Který už je 10. den ve věznici a předtím taky jako prostě v podstatě nehasá denně venku, tak to bylo teda tristí. Já jsem byl jedna chuděrka mi z toho špejny uskočila a já po ní vyrukoval, aby to dostal zpátky. Že? Absolvoval jsem to, že? A ty holky do dneška nevědí, kdo jim tedy jako odebíral.

0: Posloucháte Tandem se skladatelkou Sylvií Bodorovou a já vás teď, paní Sylvie, poprosím, abyste nám řekla, co jsme teď slyšeli zrovna za vaši hudbu.
1: Tak teď jsme slyšeli druhou větu Breakdance z mé nové symfonie, která měla premiéru v březnu tohoto roku, 31. března ve Foku. A je to moje první symfonie s podtitulem Con le campane, neboli se zvony.
0: A říkala jste breakdance?
1: Ano, já jsem vybavila tuto druhou větu poněkud zvláštním názvem a chtěla jsem trošičku se dotknout toho našeho dnešního posluchače, to znamená nás všech, kteří žijeme dneska na této planetě, a promluvit tím jazykem, který nás obklopuje, přiblížit ten žánr té symfonie trošku současnosti, protože myslím si, že základ tvorby je vždycky to, aby promluvil k člověku, který to může poslouchat v premiéře, protože já mluvím o věcech, já žiju ty stejné věci, co moji posluchači, a já bych proto ráda těm posluchačům tou hudbou něco řekla.
0: Tím se dostávám k velice zajímavému tématu, a to je způsob vaší tvorby. Protože někteří skladatelé tvoří tak nějak, jak si, teď to řeknu možná zvláštně, že odtržení od reality, prostě si tvoří v klidu svého ateliéru a to, co se děje za okny, je jim v podstatě jedno. To je úplně něco jiného, než tvoříte vy. Vy tvoříte dokonce, bych řekl, přímo jaksi na zakázku. To znamená, jsou to témata, která jsou vám zadána a vás nepochybně vzrušují, abyste jaksi splnila zadání.
1: Musím se přiznat, že ten podnět vnější k tomu napsat nějakou skladbu, já považuji za strašně motivující. Já to mám strašně ráda, protože když píšete pro někoho, kdo vás osloví a chce vaši muziku, tak tam už odpadá ten problém, abych ho přesvědčovala o tom, že teda já píšu hudbu, která by ho mohla zaujmout. To je mi hrozně příjemné, protože už nemusím o tom přesvědčovat. Ten člověk většinou se té věci, pokud je to interpret jednotlivý, tak se té skladbě věnuje a dá do toho veškerou svou energii, protože už to bere jako investici do budoucna. Tím pádem my společně můžeme tomu posluchači předložit to nejlepší. A já si myslím, že pokud to dneska nepředložíte, to nejlepší, čeho je člověk schopen, tak to nemá cenu, protože těch informací, jak už jsem říkala, jednou je strašně moc. A jenom ty informace, které mají nějakou skutečnou hloubku, mají smysl a mají šanci v tom řečišti času nějak obstát. Potom samozřejmě i ta praktická věc, že pokud to je třeba festival, tak ten už, nebo objednávka tohoto typu, tak tam už je i zabezpečené to, že ta skladba zazní, protože u nás autorů je to neštěstí, že když to napíšete, tak je to pořád popsaný papír. Když i máme dneska techniku počítačovou, tak je to pořád jenom počítačová nahrávka, ale ten skutečný život té skladby je teprve tehdy, když se dostane k posluchači.
0: A na pódium.
1: Takže To mi taky odpadá a nemusím se o to starat, protože to už je součástí té objednávky.
0: Víte, co mě zajímá? Třeba mám tady uvedeno, že na objednávku lucemburského velvyslanectví v Praze jste napsala svitu Carmina Lucemburgiana pro smyčce. Jestli pak si zadavatel jaksi klade nějaké podmínky nebo dává vám úplně volnou ruku?
1: Tak ono je to různé. Někdy je to jenom nástrojové obsazení, někdy je to zase naopak jenom myšlenka, a jako téma, jako toto bylo samozřejmě, konkrétně toto zadání bylo k výročí, takže já jsem udělala něco, co souviselo samozřejmě s tématem. Tam byla volba instrumentace, byla naprosto volná. A je úžasné na té objednávce to, že vy, když dostanete tu objednávku, tak samozřejmě mám vždycky volbu ji nepřijmout, když by to bylo něco, co mě absolutně nebaví, že jo. Ale když to je zajímavé, tak mě to zase navede někam úplně jinam, kam já bych třeba vůbec nešla, že by mě to nenapadlo třeba, takže já to považuji za úžasně podnětné, já to strašně miluju a je to přesně ta součást takového toho skutečného života. A já si myslím, že muzika má šanci jenom tehdy, když je opravdu životná, aby žila.
2: 90. narozeniny slaví v těchto dnech Jiří Andrle, muž, kterého spojuje celá řada profesí. Známe ho jako akademického malíře, grafika, ilustrátora, hudebníka, spisovatele či sběratele.
3: Od roku 1997 je také autorem rozhlasového pořadu Láska za lásku, který můžete na stanici Český rozhlas Pohoda slýchávat každou sobotu a neděli. Při příležitosti jeho 90. narozenin uslyšíme i další pořady.
2: Ve čtvrtek 10. září to bude speciální trojrozhovor Jiřího Andrleho s Jiřím Suchým a Markem Ebenem.
3: V sobotu 12. září nabídneme pořad Stříbrný vítr Jitky Novotné a v pondělí 14. září zase můj pořad Tandem Jana Rosáka. Narozeninovou šňůru zakončíme ve čtvrtek 17. září speciálním vydáním pořadu U kalicha, v němž Jiřího Andrleho uslyšíme tak, jak ho neznáme.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Dovedu si představit, že chvíle, kterým my u nás na tandemu říkáme krušné, mohou hudebního skladatele, případně hudební skladatelku, jako v tomto případě mého dnešního hosta Silvii Podorovou, postihnout tehdy, když si nepřichází třeba inspirace, nebo vím já co, kdy může být hudební skladatel jaksi frustrován, nebo tehdy, když jaksi není zájem o jeho práci, což ve vašem případě nepadá v úvahu. Vy si už v tomto smyslu asi stěžovat nemůžete. Co ta inspirace je pořád?
2: Já, dnes je to takové nepopulární o tom mluvit, ale ono je kompozice a každá práce, včetně humoru třeba, si myslím, že je vždycky tvrdá práce. I já jsem kdysi viděla takový zajímavý pořad právě s Jiřinou Bohdalovou, která mluvila o tom, jakým způsobem se připravují ty scénky, aby skutečně potom působily jako přirozeně. A já si myslím, že takhle je to u všeho, že i ta kompozice, i když samozřejmě čekáte na invenci a v tu chvíli, kdy to skutečně přijde, tak to je něco, co neumím ani já popsat, i kdybych se nejlíp snažila, prostě to nejde. Je to takový, že je to strašný pocit štěstí, je to tady, vy se trápíte, nejde to a najednou to přijde. Ale bez toho trápení, že by člověk jako si myslel, že prostě bude si krásně žít a užívat život a prostě dělat si cokoliv a najednou ho to osvítí, to ne. Většinou to chce vytvořit určité podmínky, jako že si člověk studuje, skutečně přemýšlí a ono nic nepřichází a najednou to přijde. No.
1: To i Mozart se trápil určitě.
2: Všichni, myslím si, že Mozart je jeden z mála autorů a naprostá výjimka, který se asi netrápil v tom, že jeho výbava byla tak úžasná, jako myslím i po stránce nadání, i po stránce vzdělání, protože jeho tatínek do něj natlouk všechno tak neuvěřitelně v útlém věku, že u něj ty procesy se strašně zrychlily. To si myslím, že on je jedna světlá výjimka. Jestli se trápil, to nevím tak úplně, samozřejmě to nemůžu za něj říct, ale myslím si, že se trápil méně než jiní, protože ten proces v té hlavě probíhal strašně, strašně rychle. Takže jeho už vlastně napadaly celé ty věci, všechno se mu to prostě zrychlilo, jako rychle přehrávaný film. Zatímco my to teda, jsme takový zlatokopové, my to musíme dolovat a Beethoven to doloval taky, že jo. Je to prostě práce a když člověk se tomu věnuje tak, a je trpělivý, tak dojde tomu výsledku, ale nepřijde to samo.

0: Tak já teď budu působit jako naprostý nevzdělanec, protože se zeptám Silvie Bodorové, mého dnešního hosta, kterého Baláža máte na mysli, když se jmenuje tahle ta skladba Opýtaj se Baláža.
1: Tak toto je úprava krásné slovenské lidové písně, kterou jsem dělala pro Štefana Margitu a Gabrielu Beňačkovou. A to bychom se museli zeptat toho lidového tvůrce.
0: Tak to není Jan Baláš z Elánu.
1: Toho znám.
0: Velice příjemná věc, samozřejmě skvělí interpreti. Ráda spolupracujete určitě s dobrými jaksi muzikanty, nejenom instrumentálními, ale i vokálními. To je vidět, to je slyšet. Co vás teď čeká? Čeká vás podobná hezká spolupráce? A mimochodem, co je třeba na vašem pracovním stole, na čem teď zrovna pracujete a na co se těšíte?
1: Tak já mám teď snad nejnádhernější objednávku svého života na svém pracovním stole, už částečně rozpracováno, a to je pro amerického baritonistu Thomase Hampsona. Dostala jsem od něj objednávku napsat pro něj cyklus orchestrálních písní. A to je teda skutečně velký hozená rukavice a teď bojuju s tím, abych ji sebrala co nejelegantněji. No a potom mám ještě mnoho věcí před sebou krásných, na které se těším. Jednak je to opera pro Brněnské národní divadlo, Králova řeč, podle toho filmu známého, na to se taky strašně těším.
0: No, to bude díl.
1: No, to se velice těším.
0: Nádherný film, budou porovnávat, pozor.
1: Já všichni, vím, ano. Ale je to úžasné téma a myslím si, že je to výzva taky pro autora, jak to udělat jako muzikant. No, potom mě čeká pro Europeru oratorium na texty Carmina Burana a ještě mám do Ameriky psát na k výročí festivalu komorní muziku, ovšem s naprosto hvězdným obsazením. Takže mám na to na stole toho poměrně hodně.
0: Pracujete ráda pod tlakem termínu třeba?
1: Mám moc ráda tlak termínu, ale nesmí být moc velký. Teďka se zdá, že už to začíná být hodně, ale je fakt, že když je člověk hodně tlačený, tak z něj vypadnou věci, o kterých by vůbec nepředpokládal, že se stanou, takže
0: ano.
1: Tlak principiálně ráda mám, protože člověk je od přírody, bych řekla, tvor líný, a když ten tlak není, tak by zdaleka tolik nepracoval.
0: Ano. Tak já vám přeju, paní Bodorová, aby ten tlak těch termínů byl co největší, ale zase nepříliš veliký, tak aby vznikala díla bez takového toho stresu, ale aby potěšila samozřejmě svoje diváky a svoje posluchače. Silvie Bodorová byla dnes hostem na našem tandemu, moc vám děkuju a přeju hodně inspirace, hodně úspěchů.
1: Děkuji, bylo to moc milé.
2: Tandem Jana Rosáka. Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu. Vybíráme je pro vás každý den. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 19 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

Trubte nám trumpety, tak je nadepsáno naše pravidelné setkání s písničkami české lidovky a dechovky na vlnách Českého rozhlasu 2 Praha. Všichni vás zdraví Vladimír Bernášek. Dnes vám hrají tenory, tak se jmenovala úvodní polka Miloslava Káse a hrál nám mistřiňanka. Ovšem, i když jsme slyšeli skladbu Dnes vám hrají tenory, neznamená to, že nám budou hrát stále. Teď už čeká dechový orchestr Multisonic veden Antonínem Tichým, aby nám zahrál valčík Eduarda Kudeláska na text Svatopluka Radešinského Zpěváci toulaví. Těmi zpěváky budou Zuzana Wolfová a Ivan Trnka a moc se toulat nebudou, protože budou zpívat. Už se k tomu chystají. Tak pěkný poslech.

Teď si poslechneme takový malý koncert studiového orchestru Vaško Muzik, který vede Milan Baginský. Doufám, že vás orchestr potěší. Hraje v moderním, málem tanečním stylu. Nejprve uslyšíme polku pana kapelníka Milana Baginského na text Miloně Čepelky Ať kam chceš, jdeš. Doufám, že až budete poslouchat, nebudete chtít jít nikam a všichni zůstaneme u rádia. Zaspívají Marie Hanzelková a Jiří Škvára. A už hrajeme Ať kam chceš, jdeš.

Poslouchali jsme a ještě poslouchat budeme studiový orchestr Vaško Muzik. Pan kapelník Milan Baginský a Pavel Vaško upravili několik velice známých skladeb a vznikla tak směs, která určitě potěší všechny milovníky dechovky. Uslyšíme skladby Jaromíra Vejvody a Karla Vacka a myslím, že slova Vaška Zemana, Ladislava Jacury i pana skladatele Karla Vacka všichni známe, takže můžeme i zpívat společně se sborem Vaško Muzik.

Poslouchali jsme směs písniček Jaromíra Vejvody a Karla Vacka, a to na vlnách Českého rozhlasu 2 Praha. Studiový orchestr Vaško Muzik, veden Milanem Baginským, se s námi rozloučí polkou, kterou složil Milan Baginský na text Pavla Vaško a Standy Tatara. Já lásku mám. Zpívá Standa Tatar.

Teď už na nás čeká strahovanka, kterou vede František Adámek. Ivana Chlupová a František Merhout nám se strahovankou zaspívají známou a krásnou píseň Karla Haschlera Vltavo, Vltavo. Marná sláva, Karel Haschler uměl psát nádherné písničky, není divu, že většina z nich zlidověl. Umějí potěšit, pohladit po duši, no, poslouchejte.

To byla píseň Karla Haschlera Vltavo, Vltavo. A teď budeme hrát Na Vlachovce. Tak se totiž jmenuje polka Antonína Mošny na text Jana Kordy. Zaspívají Miloš Lorenc, Petr Opatrn a sestry Petrovi. Doprovodí je pražská kapela Petra Finka. No, mě sice nedoprovodí nikdo, ale i tak se s vámi musím pro dnešek rozloučit. Snad vás dnešní písničky potěšily a zlepšily vám náladu. Tak ať vám to hodně dlouho vydrží. Všechny vás zdraví Vladimír Bernášek. A už hrajeme, sice v rádiu, ale i tak to bude Na Vlachovce.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 20 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání a hudební evergreeny z archivu Českého rozhlasu.
2: Jaký existuje český ekvivalent nebo příhodné české slovo pro manažera?
3: To jste začal hezky teda. My máme problémy s mnohými ekvivalenty a tohle slovo jsem snad nikdy neslyšela správně přeložené. Manažer je profesionální řídící pracovník. To znamená, že manažer je profesionál, který kam přijde, do kterékoliv firmy, a je to jedno, jaký to je obor, tak ji umí uřídit tak, aby byla efektivní.
2: To existuje také univerzální člověk, že mu umí řídit, já nevím, výkup kožek, a řekněme Českou televizi?
4: Docela případný příměr. Já jsem o tom nepřemýšlel.
3: Já neříkám, že existuje. Vy jste po mně chtěli přeložit to slovo.
4: Když už Ota vyrukoval s těmi termíny, myslíte si, že naši vedoucí pracovníci a vůbec lidé u nás v podnicích začínají mít tuchu o něčem, co jsem sám delší dobu neuměl přeložit, protože tady to neexistovalo. Corporate culture, jakási firemní kultura, jakýsi rámec vztahů, to, že jeden druhému nečenichá po výši platu a já nevím, co všechno do toho spadá. Začíná se to trošku u nás vůbec brát v potaz?
3: Já se přiznám, že mám trošku problém, protože jsem vždycky zatím pracovala v zahraničních firmách.
4: Aha, a tam je to dané.
3: Tam je to dané. Samozřejmě česká natura prosákne všude velice rychle, ale na druhou stranu zahraniční firmy

0: Firmy pracují podle určitých struktur, ty jsou vybudované tak, že nedovolí, aby příliš právě tenhle ten element se objevoval.
1: Paní Pavíčková, co to je firemní kultura? Ptá se posluchač, který je třeba už penzi, nepracuje, ale zajímá ho to. To nemá nic společného s kulturou jako takovou, věď tedy
0: ne,
1: s operou?
0: Nebo to určitě nemá nic společného s operou. Jde o to, že každá firma by měla nějakým způsobem působit, mít nějaké své místo na trhu a ta firemní kultura by měla vyjadřovat, jakým způsobem ta firma chce být viděna. Do firemní kultury patří to, jak vypadají vizitky, to, jak se zvedne telefon, to, jak chodí pracovníci oblékání, to, jak vypadá inzerát. Do firemní kultury také patří to, jak vypadá kancelář vedoucího pracovníka, jak vypadají toalety na pracovištích. Zkrátka úplně všechno, jak ta firma působí.
1: Musí být všechno bohaté?
0: Ne, vůbec to nemusí být bohaté. Já si myslím, že naopak je velice příjemné, když firemní kultura odráží určité prostředí. Já nevím, jak moc smím být konkrétní, abychom neporušovali nějaká práva, ale když budeme srovnávat některé společnosti, já teda nebudu jmenovat, tak...
1: Škoda.
0: Tak prostě v některé společnosti se chodí v džínách a v tričku a je to v pořádku, protože to patří do firemní kultury a v některých společnostech se chodí v modrém proužku a taky je to v pořádku, protože to patří do firemní kultury. Já si myslím, že u nás se to začíná objevovat velice pomalu, protože lidé vidí pod tímhle pojmem každý něco jiného a rozhodně ne všechny ty souvislosti.
1: Měl jsem jednu mladou, dynamickou, ctižádostivou kolegyni v České televizi, když jsem tam působil, a měli jsme ráno takový rituál. Ona vždycky otevřela dveře do mé kanceláře a řekla: buď úspěšný. A já jsem řekl: buď šťastná. K čemu se přikláníte vy v životě?
0: Já to můžu dát krásně dohromady.
1: To jsem čekal.
0: Já jsem šťastná, když jsem i úspěšná. Ale to úspěšná znamená nejen já úspěšná, ale když jsou úspěšní i ti kolem mě, když to všechno funguje. Úspěch těžko závisí jenom na jednotlivci. Člověk musí být úspěšný v nějaké společnosti, mezi nějakými lidmi a společně s nějakými lidmi.
1: Naším hostem je žena, jejíž knížka leží tady na kavárenském stolku.
2: Paní inženýrka Monika Pavlíčková, která měla to štěstí, nebo tu smůlu, o tom bude řeč, pracovat od roku 1990 ve třech amerických firmách. Je to tak?
0: Ano, je
2: Vítejte
0: to tak.
2: U nás.
1: Dobré odpoledne.
0: Dobré odpoledne.

0: Zmíněná knížka se jmenuje Taky jsem si myslel, že jsem úspěšný manažér, aneb pravidla společenského chování pro manažery. To je o té slupce manažerské, o tom, jak se mají chovat, právě o té kultuře.
1: Jinými slovy, je to o jejich oblečení, nikoliv o poctivosti jejich účtu?
2: V podstatě ta knížka je útla.
1: Jak bychom zaútočili hned do plných.
2: Je to především o té slupce, ale protože ta knížka je příběhem, tak jsem se snažila, aby tam bylo i něco trošku víc. Aby tam bylo víc vidět, jak se může odrážet nebo nemusí odrážet právě slovo úspěch v tom normálním životě.
0: O čem je ten příběh?
2: Ten příběh je o mladém manažerovi, který potká krásnou ředitelku reklamní agentury a ta ho provází...
1: Oba Češi.
2: Určitou životní etapou, řekněme.
1: To znamená, že ona mu odstraňuje slámu z bot postupně?
2: A ona mu postupně se snaží odstraňovat slámu z bot tím způsobem, že on je do ní zamilován, takže on to všechno dělá kvůli ní.
1: Paní inženýrko, buďte ve dvou, třech případech konkrétní. Co během 90. let, poté, co jsme takzvaně nastolili kapitalismus, to takzvaně podtrhuji, patří k nejviditelnější slámě v botách nových manažerů?
2: Já nevím, jestli to je sláma z bot, ale já osobně vidím největší problém v tom, že ti lidé nejsou ochotní na sobě pracovat většinou.
1: Ve smyslu?
2: Nechtějí se učit nové věci, přijímat nové věci a neberou jako samozřejmost, že každý, kdo je v řídící funkci, právě v tu chvíli musí začít nejvíc studovat, nejvíc se učit, nejvíc na sobě pracovat a přiznat, co všechno neumí a snažit se v tom zlepšit.
0: Oni to považují za dosaženou metu a teď králují.
2: Tak.
0: Jak to bylo s vámi? Vy jste vystudovala vysokou školu ekonomickou. Jaký obor?
2: Obor ekonomika služeb a cestovního ruchu.
0: Služby a cestovní ruch. Vy jste mohla být manažerkou, řekněme, v Čedoku.
2: Manažerkou
0: kdyby v nedošlo v roku 1989 k onomu.
2: Nevím, i tak mohla jsem být manažerkou v Čedoku, ale já
0: říkalo by se tomu vedoucí oddělení.
2: Já jsem si vybrala tu cestu těch služeb, přestože jsem byla skoro jediná z ročníku, která se nenechala zaslepit tím krásným slovíčkem cestovní ruch, aspoň na první chvíli, a nastoupila jsem na pražský magistrát. A měla jsem na starosti, ale shodou okolností, cestovní ruch v Praze. Bylo to hrozně zajímavé, byla to krásná škola.
1: Jsme už po převratu?
2: Ne, jsme před revolucí.
1: A pak,
2: protože když se změnila situace a mě se začaly střídat šéfové, tak se mi to přestalo líbit a využila jsem nabídku pracovat právě pro jednu americkou společnost v oblasti informačních technologií.
0: Proč si vás vybrali?
1: Prošla jste jakýmsi konkurzním řízením?
2: Neprošla jsem konkurzním řízením. Ředitel téhle firmy se znal s mým šéfem na magistrátu, takže chodil k nám a viděl, jak pracuju. A proč si mě vybrali, to byste se museli zeptat jeho.
0: No ne, to jste zjistila posléze. Byla jste dynamičtější než, řekněme, lidé ve vašem okolí?
2: Jestli smím o sobě říct něco kladného, tak si myslím, že mám strašně ráda jednání s lidmi. Mám ráda komunikaci, jak se to teď moderně říká. A troufala řeknu, že to asi i umím. A to bylo tenkrát hrozně důležité, protože ten trh tady nebyl, ten se zakládal. Bylo potřeba hledat nové partnery, kteří budou prodávat naše produkty. Bylo potřeba nastolit vlastně ty vztahy a zároveň taky zajistit chod kanceláře a tohle všechno samozřejmě z magistrátu umíte.
0: Byl to velký náraz přijít z magistrátu do firmy řízené americkým manažerem?
2: Nebyl, protože my jsme tu firmu tady zakládali a v podstatě to je takové to krásné heslo, jak si to uděláte, tak to budete mít. My jsme samozřejmě měli instrukce, které se týkají té firmní kultury, o které jsme mluvili a tak dále, ale tomu, jak to tady rozjedeme a jak ta kancelář bude fungovat, to byla moje starost a to byla krásná starost.
1: Víte, já jsem se zmínil o tom konkurzním řízení ne proto, abych vás zkoušel, zdali jste to místo dostala právem nebo neprávem. Já jsem přitom myslel na jednoho o to našeho společného známého pana doktora Hubálka, psychologa, který vede jednu z agentur, která konkurzními řízeními dodává nebo svými posudky pomáhá dodat vhodné lidi právě do těchto třeba zahraničních firm. A on mi vždycky říkal, ti lidé jsou mnohdy z pohledu cizinců docela dobře kvalifikovaní, ale mají malé sebe sebevědomí, které se projevuje třeba tím, že když se jich ten cizinec zeptá, jaký by si představovali plat, oni se píří, mají oči dolů, neodpoví a to jim uškodí. Ten cizinec řekne, co s člověkem, který ani sám sebe neumí ohodnotit.
2: To je určitě pravda. Já jsem potom samozřejmě v dalších svých místech musela absolvovat tato řízení a to dokonce v cizině, protože ty americké firmy většinou mají centrálu potom mimo Českou republiku, takže potom letíte dělat interview do Vídně nebo do Ženevy. A máte pravdu, člověk se musí umět prodat, očekává se to od něj. A to jsme se dostali zpátky k té chybě českých manažerů. Člověk se musí umět prodat, na druhou stranu musí být co prodávat, že?

0: Já teď možná zabrousím do příliš hlubokých vod, ale nedá mi to. Dramaticky proti sobě postavím kontrast dvou manažerů. Jeden je s prominutím upocený strejc, ale je poctivý a tu práci dělá tak, že netuneluje. A druhý je neobyčejně elegantní, dobře oblečený, dobré polobotky, vyčištěné. Ale je to pěkný šíbr. Který je nakonec lepší? Nebo je to jen hypotetická otázka? Strejc upocený nemůže být úspěšný?
1: Není to hypotetická otázka. Já si myslím, že je spousta lidí, kteří na první pohled nevypadají jako úspěšný manažer a ve skutečnosti jsou. Úspěšnými jsou. Tohle bohužel není problém těch manažerů, když mluvíte o tunelování. To je problém prostředí, ve kterém se pohybují. Jestliže zákon jim to umožní, tak potom nezbývá, než ocenit jejich schopnost v uvozovkách, i když to zní hrozně. Ale člověk by měl umět se pohybovat v prostředí, ve kterém má tu možnost, a to prostředí by mělo mít určité restrikce, aby nedovolilo některé věci. Na druhou stranu, každý z nás si musí říct, jestli chce usínat s čistým svědomím, nebo nechce.
2: Když jste začala pracovat v amerických firmách a hovořila jste o tom, že jste byla na různých, jak oni tomu říkají, interview, to je
1: výběrové
2: řízení. Pochopila jste v těch amerických podnicích ten rozpor, nebo možná zdanlivý rozpor? Já neznám svobodomyslnější národ, než jsou Američani, kde svoboda jednotlivce je nade vše. A potom, když přijdete do takového podniku, tak je to tam všechno svázáno určitými, řekněme, firemními předpisy, včetně toho, že chodí všichni skoro stejně oblečení v jakési firemní uniformě. Nepřipadá vám to jako
0: protiklad?
1: Nepřipadá. Tam musí být řád v té firmě. Ty firmy jsou obrovské, jsou většinou nadnárodní a pokud by tam určitý řád, který umožní třeba udržovat tu firemní kulturu po celém světě nebyl, tak by ty firmy prostě nemohly fungovat. Ty firmy jsou řízeny tak, aby se daly uřídit z Ameriky po celém světě a tam prostě řád být musí. A na druhou stranu...
2: A vy si myslíte, že tohle, co se jeví na první pohled, že to je jenom výraz tvrdého systému, té tvrdé ruky, která stojí v pozadí té firmy?
1: Já nevím, jestli to je tvrdá ruka. Každopádně já si myslím, že to není tak, že byste byl svázán těmi procesy. Že člověk, který je kreativní, který má myšlenky dobré a dokáže je prosadit, takže se vždycky v těch firmách uplatní. A tady zase na druhou stranu, když se vrátím zpátky k té původní otázce, určitě existuje spousta mých českých kolegů, kteří dneska působí v nadnárodních firmách ve Vídni, v Mnichově nebo i v Americe a jsou tam úspěšní.
0: Přátelé, já myslím, že to, o čem teď diskutujete, bez tak souvisí s dost hlubokými věcmi v tom podpalubí, v tom vývoji té které společnosti, v tom, jak Američané jsou od školních škamen vychovávání a vedení s kontinuitou společnosti. Té zdejší, která za tohle končící století pětkrát měnila elity nebo pseudoelity. Já myslím, že to všechno je tam znát, vidíte?
1: Určitě. My jsme byli vychováváni k jinému systému myšlení.
0: Splunirovávání často.
1: Ano, báli jsme se vybočit z řady. Já vám řeknu takový příklad. Já když jsem byla poprvé na jednání venku, tenkrát myslím, že to bylo v Ženevě, kolem dokola seděli mý kolegové z celého světa a povídali jsme si o nějakém problému. A najednou ten jeden vyskočil, vzal flipchart, tedy tu tabuli, na kterou se dá psát a začal tam psát a ve mně úplně zatrnulo a já jsem si uvědomila, jak my jsme nebyli zvyklí, aby někdo prostě vstal spontánně při jednání, které je velmi řízené. Nikdo by si to nedovolil a tam je to normální a dokonce ten člověk se vůbec nestyděl za to, když tam něco napsal, vstal jiný a řekl, hele, ale já si nemyslím, že tohle je dobře. On řekl, fajn, a co si myslíš ty? A rozpoutal diskuzi a nakonec po 20 minutách se došlo k závěru, o kterém jsme si všichni mysleli, že je rozumný, každý k tomu mohl něco říct a nikdo se necítil špatně, že řekl něco špatně nebo dobře. Nikdo neměl pocit, já jsem tady byl dobrý, já jsem tady byl špatný. Prostě všichni měli jediný cíl vyřešit ten problém. On se vyřešil a všichni byli spokojení. A já jsem si, protože jsem na tohle člověk citlivý, tak jsem si uvědomila, jak tohle my prostě neumíme. A tohle to je věc, kterou se musíte naučit v té americké firmě.
0: Tady ještě jedna psychologická záležitost, na kterou mě často cizinci upozorňují, že my Češi snad z nějakého zbytečného vnitřního komplexu méněcenosti neradi přiznáváme, že něčemu nerozumíme. Ti cizinci říkají, já jim to říkám, oni přičinlivě kývají a já vím, že to zřejmě moc neznají, protože k tomu nikdy nepřičuchli. Ale oni neřeknou, pane Jones, já o tom nic nevím, račte mi to vysvětlit, abych zítra byl o krok dál. Co je to v nás tohle? A odstraňuje se to pozvolna. Myslíte, že přece jen těch 10 let už uhladilo tyhle možná pochopitelné, ale brzdící věcí?
1: Nevím, jestli uhladilo. Já si myslím, že to platí i obráceně, že málo lidí je ochotných, a já si strašně vážím svého prvního šéfa, který tohle dělal, věnovat svůj čas tomu vysvětlit tomu druhému, jak si to třeba představuju, aby ten už to příště uměl. My máme taky v sobě dáno, já to radši udělám sám, bude to rychlejc, což je samozřejmě taky špatně. A to taky v těch amerických firmách neplatí. Tam je daleko víc té otevřenosti a toho ano, pojď, já ti to vysvětlím a příště už to budeš dělat sám.

0: Asi dovolíte, já bych vnesl do celé této debaty jednu základní pochybnost. Pravda, přišel jsem cizí kapitál, bez něhož se neobejdem, a s tím tahle vrstva různých podnikatelských typů a jejich špatných napodobenin tuzemské provenience. Je to vlastně tak zcela nezbytné, abychom měnili právě ony středoevropské zvyklosti stojící na zcela jiných základech než ty americké?
1: Je otázka, co nazýváte zvyklostmi. Já si myslím,
0: tak
1: že...
0: Tak daleko jaksi pomalejší rytmus. Zvyklost například v americké firmě je, že jde se chodbou a všude vidíte otevřené dveře. To znamená, že to jednání, které tam třeba eventuálně někde probíhá, není tak zcela důležité.
2: Nejsou-li tam vůbec velké sály s jednou kukaní uprostřed.
0: Leda při velice vážných jednáních se dveře smí zavřít. Není to vlastně nesmysl?
1: Já bych nechtěla polemizovat o tom, co máme a co nemáme přebírat v těchto formách, ale určitě souhlasím s tím, že musíme přebrat tu myšlenku, mít vysokou produktivitu práce, nevyrábět zmetky, přemýšlet o tom, co se děje, co se bude dít. Firma, která nemá vizi, co bude za 5 let, nemůže dobře fungovat.
0: To je plánování?
1: To je plánování.
2: To je velice důležitá poznámka.
1: A tohleto všechno prostě přebrat musíme, protože bez toho nejsme schopni se zapojit do toho světového hospodářství a to potřebujeme. Jsme malá země, nemáme zdroje na to, aby jsme mohli fungovat sami o sobě. Dneska už žádná země nemůže fungovat sama o sobě. Já si myslím, že přebírat to, jak dobře má ekonomika fungovat, to musíme. Jestli úplně do detailu a jestli budovat takzvaný open space, tedy ty prostory, kde sedí všichni na jednom místě, to je diskutabilní, každý na to může mít svůj názor. Ale na druhou stranu i všechno tohleto má jediný podtext, být co nejvíce efektivní a vytvářet ty hodnoty s menšími náklady. Zase dneska, když využíváme všech těch moderních prostředků, což je druhá otázka, která třeba tady je taky velmi diskutovaná a naše vláda na to má svůj názor, ale
0: počkejte, o jakých prostředcích hovoříte?
1: Mluvím třeba o internetu nebo o komunikaci, kde vlastně můžete využívat to, že tým pracuje 24 hodin denně, protože se posílají výsledky podle toho, jak se země koule otáčí, ano, abych tak řekla, tak začínají pracovat jednotlivé týmy, které vstanou. A tohle to všechno zapojení, to prostě nezbytné je, aspoň podle mého názoru, ano. A to přebrat musíme. A s tím souvisí ta modernizace, infrastruktura a tohle to všechno.
0: Jaký je vlastně obraz takového amerického manažera v očích společnosti? Samozřejmě, že
2: zdejší nebo tam?
0: Zdejší. Samozřejmě, že je to třeba ovlivněno tím, co ve svých nekonečných seriálech chrlí nová. Američtí manažeři jsou všichni stejní, uniformní, všichni se usmívají, jsou plastičtí, mají úsměv od ucha k uchu. Já mám takový dojem, že jistě jistá vrstva mladých lidí se s nimi stotožní, ale obecně velké sympatie nepožívají, nebo ano?
1: Nevím, myslím si, že asi ne, to máte
0: pravdu. Je to takový
1: pravdu.
0: Ten produkt té rychlené americké společnosti.
1: Já si myslím, že tam je ještě jeden rozdíl, a sice, že tihleti lidé, které vy jste popsal, ti také mají neustálý strach, aby byli v uvozovkách úspěšní. Jim opravdu musí záležet na tom, jakých výsledků dosahují. Jsou zvyklí neustále ty své výsledky prodávat svým šéfům
2: a vyzařovat
1: pozitivní věci. A pokud nemají co vyzařovat, pokud nemají co ukázat, sama já hrozně těžko hledám česká slova, protože jsem zvyklá všechny tyhle věci říkat anglicky. Takže tam je
0: to
1: prostě...
0: To je další defekt, promiňte.
1: To je defekt velký a ten si uvědomuji.
2: Já tomu říkám pozrazčot na ruby, odpuste.
1: Ano, je to tak a já se za to omlouvám a jsem ráda, když mě lidé opravují, protože to není dobře, já mám češtinu ráda a musí se mluvit česky v Čechách.
2: Tak tedy, když ti lidé přestanou vyzařovat
1: sebedůvěru a spíš vykazovat skutečně ty výsledky, tak mají problém. Tady lidé nejsou zvyklí na to, že když mají neúspěšné čtvrtletí, že může být problém. Oni jsou zvyklí vysvětlovat, proč to nešlo. Ale my nesmíme vysvětlovat, proč to nešlo. My musíme okamžitě říct, co uděláme pro to, aby to šlo příští čtvrtletí. A v tom je velký rozdíl. A já si myslím, že to je správný, že jako hledat něco, důvody, proč se něco nepovedlo, to je pasé. Je potřeba prostě myslet pořád, co bude dál. A tohleto si nejsem jistá, že všichni čeští manažeři ovládají.
2: Vrátím se k té vizi. Znamená to, že kdybych řídil středně velkou českou firmu, která vyrábí něco, co se ze značného procenta buď vyváží, nebo bych chtěl, aby se vyváželo, tak bych měl jedním okem hledět na poměry v Evropské unii, protože tam se za pár let dostaneme a mě by mělo strašně zajímat, jestli oni mi sem natlačí konkurenci, která mě spláchne a jestli se uplatním já tam. A druhým okem bych měl sledovat Dálný východ. Co byste doporučila?
1: No určitě, já bych doporučila sledovat celý svět a především sledovat to, co se může stát za 3 roky. Já mám, nechci říct kolegu, protože to by bylo ode mě asi troufalé, nicméně člověk, který se zabývá marketingem, obchodem, pan Ivan Bureš, který napsal spoustu knížek, tak má mnoho zajímavých seminářů a v nich právě vypráví také to, že svět se posouvá a úspěšnost bude spočívat v tom, jak umím odhadnout chování společnosti za nějakou dobu.
2: Jaké společnosti?
1: Té, v které žiju, v které chci podnikat. To znamená, jestliže jsem podnikatel, tak musím přemýšlet, co se asi tak bude dít, dejme tomu za rok.
2: A teď... Čili zákazníky, ano?
1: Ano, zákazníky. A teď bych měl začít budovat něco, o čem všichni ostatní řeknou, ty jsi blázen, to se nemůže chytit, ale za rok to ti lidé budou chtít a já budu úspěšný.
2: Čili
1: a...
2: já mám přemýšlet, co budou chtít jako klienti, proč to budou chtít, jestli na to budou mít a tak dále?
1: A tak dále. V podstatě stačí přemýšlet o tom, jak třeba budou žít. To je právě to. Ti, kteří to ví, to jsou ti úspěšní. To jsou ti, kteří jsou bohatí. I tady v České republice existuje člověk, který založil internetovský server, který dneska je velice úspěšný. Ten člověk je 25-letý mladý muž a musí se o něm hovořit s úctou, co už dneska dokázal, kde je. On uměl odhadnout, co bude.

0: My jsme tady koketovali na začátku s těmi proužky na oblecích a s džínami. Já si vzpomínám, ještě za minulých dob jsem jednou jako tlumočník jel s nějakou zdejší odborářskou delegací na letiště přivítat partnery. A byla z toho celodenní legrace, protože ti zdejší bafuňáři přijeli v horkém dnu na letiště v kravatách a špatně padnoucích oblecích a ti cizinci vystoupili v rozhalenkách. Jelo se na oběd, bafuňáři se předtím spěchali převléknout do těch rozhalenek a na ten oběd ti cizinci přišli v těch kravatách. Tak se zase bafuňáři rozčílili, na odpolední výlet přijeli v oblecích a tam ti byli zpátky v těch rozhalenkách. To všechno tak dlouze líčím jenom proto, že to oblečení je podstatné, vidíte. Ukazuje to pochopení pro situaci, respekt k partnerovi a tak dále.
1: Určitě. Já si myslím, že úspěšný člověk se pozná i podle toho, že se umí přizpůsobit správně prostředí. To znamená, že si umí jít popovídat do restaurace nižší cenové skupiny, že tam nezapadne úplně. Vždycky na něm bude vidět, že tam nepatří. Ale ti lidé tam ho budou akceptovat.
0: Čili není to snob, který za každou cenu musí snídat losos v Hiltonu.
1: Určitě. Ale na druhou stranu je to člověk, který, když přijde na recepci večer na Žofín, abychom zůstali tady v Praze, tak zase na něm bude vidět, že ti lidé ho tam berou, že tam patří, a to je ta forma. Já si myslím, že člověk může mít nějaká svá soukromá pravidla o tom, jak se obléká a tak dále, že nemusí všichni chodit přesně v nějaké uniformě, říkejme, ale musí chodit tak, aby do určitého prostředí zapadl. A jestliže se bude všude odlišovat, tak má problém.
0: Jak se to člověk učí?
1: Těžko.
0: Dlouho, ale čas nemá.
1: Takhle, já si myslím, že je spousta lidí, kteří to mají v sobě, kteří dokážou odkoukat spoustu věcí a jednou to vidí a už se umí přizpůsobit. No a pak existuje dneska už literatura, která o tom hovoří, takže asi je docela nezbytné se s nějakou takovou literaturou seznámit.
2: Vy jste to získávala na pochodu, nebo jak?
1: Já mám hrozně ráda i historii, a tedy třeba i Guta Jarkovského, a to je člověk, o kterém se, myslím, málo ví. Ví se to, že psal o společenském chování, málo se ví, že to byl filozof, že hovořil nebo psal dlouhé články na téma žena ve společnosti, já nevím, co všechno. A já jsem hodně čerpala z něj.
2: Já jsem říkal, že pracujete už v třetí americké firmě od roku 1990. Proč vás z těch předchozích dvou jistě nevyhodili? Ale proč jste odešla?
1: Takhle bych to ano neformulovala.
2: Bylo to někdy na hraně? Věděla jste, že další krok už by přišel třeba z té americké strany? Jak vůbec vypadá?
0: Nebo jste prostě šla za lepší, zajímavější, lukrativnější nabídku?
1: Tak od začátku.
0: Ano, prosím.
1: V těchto společnostech nebo vůbec u manažerů se předpokládá, že nebudou dlouho na jednom místě. To je další odlišnost.
0: Tady jsme
1: byli zvyklí, že když jste 30 let někde, tak pak je to teprve to správné a lidé se na vás obdivně dívají.
0: Japonci to tvrdí také.
1: Ale říká se, že dobrý manažer by měl řídit určitou oblast, dejme tomu 3-4 roky, a pak by měl změnit místo právě proto, aby
2: v rámci podniku?
1: Ne, vůbec. Aby zase přinesl ten nový vítr, takzvaně, protože má nějaké zkušenosti a potom dokáže to, co už umí, modifikovat té nové firemní kultuře a zase tam
2: třeba. Dobře, ale vy jste hovořila zároveň o vizi a tajmovala jste to 5 lety. To znamená, ten člověk se nedočká ovoce své práce?
1: To si neprotiřečí, protože manažer, o kterém já mluvím, je v podstatě výkonný řídící pracovník. Pak jsou samozřejmě prezidenti firem, kteří jsou 30-50 let a ti mají tu vizi a ty ji dělají. Ale ty si najímají lidi, kteří potom řídí podle té vize. To je trošičku něco jiného. Já jsem v prvním zaměstnání byla 7 let, to už bylo hodně dlouho.
2: A byla přezrála.
1: Jsem byla přezrála. A protože jsem působila v oblasti softwaru, tak jsem si pak chtěla zkusit hardware, takže jsem přijala nabídku hardwarové společnosti. No a po 2,5 letech...
2: Proč tak brzo?
1: To je brzo relativně, ale je to v podstatě soukromá věc, protože jsem nedělala přesně ten typ práce, který jsem dělat chtěla. Takže jsem se v podstatě začala rozhlížet sama, jestli by nebylo na trhu místo, které by se mi víc líbilo, a bylo.
0: Mluvme o ženách na konci tisíciletí v práci, prozatím v práci. Je to pořád ještě mužský svět, to, v čem žijeme, když mnohým už se to nezdá?
1: Je to mužský svět dost.
0: Ve smyslu, rozkryjte to, prosím.
1: ale ti muži za to tak úplně nemůžou. Ono se hodně mluví o tom, že ženy nemají ta stejná práva a tak dále. Na druhou stranu, když se podíváte, kolik je žen třeba v managementu nebo v politice a tak, tak prostě tam asi nechtějí být v tuhle chvíli. Jo, nemyslím si, že to je tak, že by se ženám zakazovalo. Na druhou stranu si myslím, že se ženám nevytváří ty správné podmínky. Ono, když někde řeknete, že máte paní na žehlení, tak se na vás začnou dívat jako, no, to seš teda pěkná bestie, když to ani nezvládneš a nezorganizuješ si to.
0: Spovykaná.
1: Tak, to je špatně.
0: Spanštělá. Je naprosto korektní, aby žena měla úspěch v práci, udržela spolu se svým manželem správný chod rodiny a najímala si třeba na to lidi, pokud to vydělá v té práci, ano?
1: Přesně tak. Samozřejmě důležitý je vztah. Ta žena se musí rozhodnout, jestli vztah, ve kterém žije, jí umožňuje, aby dělala daleko víc věcí. Ten muž to má jednodušší. Od toho se to prostě očekává. Je to samozřejmé. Pokud on je v práci denně do 10, tak je to v pořádku, protože žena se postará o děti. Tohle tady bohužel existuje. A já si myslím, že je to otázka těch dvou. Pokud se domluví, přece maminka a tatínek jsou úplně stejní rodiče, co se týká rodičovských povinností. To znamená, nevidím žádný problém v tom, jestli tatínek vyzvedává dítě ze školy nebo vozí dítě do školy a maminka dělá něco jiného, ale střídají se. Zase na druhou stranu, potom bychom z toho mohli udělat ten obrácený model, že tatínek je v domácnosti a maminka vydělává. To si taky nemyslím, že je správně. Je to všechno otázka kompromisu.
2: Tohle všechno jste vyřešila?
1: Ano, vyřešila, ale já mám dvě babičky. Bez nich bych to vyřešit neuměla, protože manžel bohužel je také poměrně hodně zaměstnán. Ale vyřešit to jde. A pokud bych to nevyřešila, tak bych prostě nemohla takhle pracovat. Na druhou stranu jsem matka a je to pro mě to nejdůležitější.
2: A američtí šéfové tohle respektují?
1: Ano, respektují.
0: Myslíte, co o tom? Že paní inženýrka je matka?
2: Inženýrka je matka, že z toho vyplývají nějaké závazky.
1: Na mém místě se nepředpokládá, že když dítě onemocní, že s ním budu týden doma. To samozřejmě nemůžu. To si musím zorganizovat jinak. Na druhou stranu žijeme v moderní době a není problém, abych 2 dny pracovala z domova. Jsem napojená na e-mail, můžu z domova se dostat na server naší firmy, to znamená, můžu normálně fungovat, stahovat si poštu, telefonovat, můžu v podstatě všechno. Jo? To je zase ta druhá výhoda těch informačních technologií, že vy prostě nemusíte sedět v té kanceláři. Navíc moje práce nepředpokládá, že budu sedět v kanceláři, protože jestliže všichni budeme sedět v kanceláři, tak neuděláme žádný obchod. Musíte to organizačně zvládnout, je to moderní slovo logistika, ale ti šéfové, a to si myslím, že je správný pohled, neočekávají, že budu sedět v kanceláři, oni očekávají, že mám výsledky. A pokud mám výsledky, tak je to v pořádku a je jim jedno, jestli jdu vyzvednout dítě ze školy. Samozřejmě, že jsou akce, kdy člověk tam musí být déle a tak dále.
0: Nebo je klíčová porada,
1: nebo je klíčová porada, nebo přijde pan generální ředitel ke mně do kanceláře v 5 hodin, chce si popovídat, co je nového.
0: Všechno se bortí.
1: A to samozřejmě je v pořádku, já s tím musím počítat a musím na to být připravená a musím mít tu možnost, že zavolám a řeknu, přijedu později. Někdy to jde lépe, někdy to jde hůře, ale všechno to prostě jde a musí to jít.
2: Jak je to třeba s nemocností? Já znám jeden případ velice konkrétně z Ameriky, že ta dívka měla plánovanou operaci kýly, napracovala si pátek, ten pátek ji to provedli, v sobotu si kladla na tu ránu led a v pondělí byla v práci opět.
1: Tohle to záleží trošku na těch lidech samých, že každý má v sobě pocit, že musí vytvářet kolem sebe, že je nepostradatelný. Ono to tak není. Já jsem taky člověk, který přechází chřipky, to je pravda. Na druhou stranu, když potom dostanete 2 ledvinové koliky, tak si uvědomíte, že to taky není úplně dobře. A naučíte se i s tím svým tělem trošku rozumně zacházet. Musí tam být, ono se tomu říká anglicky work-life balance, to znamená ta rovnováha mezi prací a mezi tím ostatním. A já si myslím, že člověk má povinnosti i k svému tělu a že by je měl dodržovat. Takže já myslím, že i ti šéfové tohle to ví a oni neocenují, když sedíte v té práci do 9 hodin. Rozumný šéf tohle nikdy neocení, protože to znamená, že buď máte málo práce, to znamená, váš manažer vás špatně řídí, nebo máte moc práce, a nebo
0: si to špatně organizujete. A kolik je vašemu dítěti, paní
1: Jirko?
0: 7. Chlapec, dívka?
1: Syn, ano.
0: Syn.
1: Můžu ho pozdravit? On říkal, jestli ho pozdravím. Tak Honziku, já tě zdravím.
0: Honziku, taky
2: a mě zase dívka várně.

0: Paní inženýrko, maminko, vy vychováváte s manželem kluka k určitým hodnotám, ale jste většinu času pryč z domova. Nejste s ním věru 8-10 hodin denně a nikdy nebudete. Věříte, že to ustojíte, že ty ostatní vlivy, televize, feťáci ve škole, nezvrátí tu rovnováhu?
1: Já už jsem tady zmínila babičku, dvě babičky. Já bych nemohla tohleto dělat, protože s váma plně souhlasím. Kdybych nevěděla, že to dítě je v dobrých rukách a že se o něj ta babička postará i z tohohle hlediska. Hmm. My samozřejmě máme ten režim nastavený tak, že se snažím s ním hodně si povídat ve všech chvílích, kdy to jde, když ráno jedeme do školy, když jedeme v autě.
2: Česky nebo anglicky?
1: Dost času. Česky, i když ta angličtina je důležitá a má paní učitelku angličtiny. Mm-hmm. Ano. A to proto, že moje angličtina není zas tak skvělá, já bych ho chtěla naučit anglicky bez chyb. Povídáme si před spaním, je zvyklý slyšet pohádku každý večer. Já si nemyslím, že je důležité být s dítětem 8 hodin. Já si myslím, že je důležité, aby on věděl, kdo ho má na světě nejradši a za kým může přijít. A tohle jsou věci, které se mu snažím vštípit a doufám, že zatím se mi to daří.
2: Paní inženýrko, když už tady hovoříme o vaší rodině, o babičkách a o dítěti, váš otec je kouzelník, iluzionista. Není ta vaše profese, nebo teda manažerská profese obecně také tak trošičku...
0: Paul.
2: Ale zní to hezky, uznejte. O prodávání iluzí?
1: Určitě.
0: Prodavač snů se jmenovala taková knížka, ve které pak ve filmu hrál Satinský.
2: Ano.
1: Určitě je, protože jsou chvíle, kdy vám je strašně mizerně, kdy víte, že máte třeba zrovna to dítě doma nemocný, že by chtělo, aby máma byla u něj a vy s ním bejt nemůžete, prostě to nejde. Přijdete do práce a máte tam tým lidí, kteří čekají, že je budete motivovat, že jim budete říkat, co mají dělat, nebo aspoň nějakým způsobem směřovat to jejich konání. A to znamená, že prodáváte svým způsobem iluzi. Prodáváte iluzi, že všechno je báječný, že svět je skvělý a ne vždycky to platí, ale to patří i do té role toho manažera určitě.
2: A možná, že vaše dětská zkušenost, když jste dokonce s tatínkem vystupovala, že vám pomáhá odhalovat triky té manažerské profese?
1: Ano,
2: Já
1: jsem jednou dělala rozhovor, ve kterém jsem řekla, čím jsem byla starší, tím byly triky složitější. Doteď mi to ten redaktor připomíná. Když jsem byla malá, tak jsem s tatínkem vystupovala. Já si myslím, že to je spíš ta průprava té komunikace s těmi lidmi. Já umím držet mikrofon, znám zákulisí, jak to chodí na jevišti i za jevištěm. Nemám strach vystoupit před spoustou lidí a tohle je dobrá průprava. Já bych ji přála spoustě lidí, protože někdo s tím má problémy, úplně zbytečně.
2: Jasně, a když tedy tohle všechno znáte a máte tuhle zkušenost, poznáte na první pohled efektivně pracujícího manažera od podvodníka, iluzionisty? Děláte public relations, to znamená, přicházíte do styku také s lidmi z vaší branže, ale od konkurence.
1: No, já si nemyslím, že podvodník se pozná na první pohled, to bych si hodně fandila. Já myslím, že je důležité odhadnout, kdy už jste v té fázi, že toho člověka znáte, nebo kdy máte dostatek informací o tom, abyste s ním třeba začal ten reálný obchod.
2: A je to velké nebezpečí, rozumíte, já neustále jenom se tak, jak si na dálku potkávám s tím, že tahle banka je v naprostém průvalu a všichni tam vypadají docela inteligentně, když je vidím na obrazovce.
3: Ale o to přece není podstatné, jak vypadají. Vemte si jejich výroční zprávu, porovnejte jejich základní kapitál s jejich likviditou a něco všechno. To přece není podstatné, ty tváře, nebo je to jedna část, je to tak?
1: Je to tak, určitě.
3: Přece nedám peníze někam, kde neznám výroční zprávu a pak nebrečím do televize. Kdy už s tím přestaneme?
1: Ty ekonomické informace jsou důležité.
2: Zní to krutě?
1: Zní to prostě logicky.
3: A proč to pro vás zní krutě?
2: No, protože se o výroční zprávy bohužel nezajímá.
3: No, ale přece, když vyděláte peníze a vy je nevyděláváte lehce, no tak je nesvěříte nějakým šaškům. Tak se pozeptáte, co to je za
2: racionální úvaha, ale já si
3: se bojíte, že to nerozlousknete, tak se radši ani nezeptáte.
1: A nebo nejsme zvyklí se ptát, protože
2: právě. Stydíme se.
1: V podstatě bylo normální, že se to dá do té jedné banky, která tady funguje a tím pádem není problém. A to tržní hospodářství funguje jinak a na to si musíme zvyknout. Musíme se ptát a nesmíme se bát se zeptat.
3: Víte, Já teď něco na dálku cítím, paní inženýrko, že řada našich vzácných posluchačů a posluchaček, kterých my si strašně považujeme, se štětí a ježí, když nás poslouchá. A je v nich takové to husitství, já to nazývám, co musíme, nemusíme, řeknou vám. Předtím jsme poslouchali ty Rusáky a teď budeme poslouchat nějaké Amerikány. Tohle je velký psychologický problém téhle společnosti. Cítíte ho?
1: Cítím ho, máte pravdu. Ono to souvisí určitě i s tou v uvozovkách kulturou, co k nám proudí a s tím vším. Takže ten pohled může být zase trošku zkreslený. Já těm posluchačům dávám za pravdu, ne, neměli bychom být ani pod vlivem jedné, ani pod vlivem druhé světové strany.
3: Tedy stoprocentně.
1: Stoprocentně, ale musíme skutečně zapomenout na to, že tady máme nějaké hranice a že si tady budeme hrát na našem písečku. To nejde. Ten svět se vyvíjí a my musíme se přizpůsobit a učit se to dobré, co se můžeme učit jak z té pravé, tak z té levé strany a někam směřovat. Samozřejmě to sebou přináší příjemné věci, to znamená, nestojíme frontou na mandarinky, ale přináší to taky nepříjemné věci. Musíme víc přemýšlet o tom, kam investujeme své peníze, nesmíme vyrábět zmetky, musíme dobře fungovat v práci, nemůžeme tam chodit pít kafe, musíme se přizpůsobit i tomu rytmu, bohužel, nemůžeme brát jenom ty klady.
3: Co byste radila člověku, který má dobrou vůli, chce pracovat a žije na Bruntálsku nebo na Mostecku s tím, že u nás je těžké se přestěhovat, najít byt. Přesto na jeho místě byste se o to pokoušela?
1: Pokoušela.
3: Nesadila byste s proměnutím na zadní části těla?
1: Já vím, že teď mě spousta posluchačů nebude mít ráda, ale bohužel to tak asi je. Prostě jsou místa, kde se nemůžu uplatnit a protože jsem člověk v nějakém produktivním věku, mám děti, mám rodinu, potřebuji ji uživit, tak se musím rozhlídnout i po té naší malé republice a zkusit si najít prostě to místo jinde a nebát se toho. Já sama mám vyhlídnuto několik krásných měst, kam bych hned šla.
3: Míst.
2: Proč tam nejdete?
1: Protože jsem tady spokojená.
3: Což mě přivádí k mé poslední otázce. Máte vy nějakou svou soukromou vizi na 4-5 let dopředu? Klukovi bude 12. Chcete být v Praze ve stejném prostředí nebo bydlet za Prahou? Chcete změnit práci a ještě víc přidat nebo možná trošku zpomalit.
1: Já se přiznám, že moje soukromá vize je přijímat ty možnosti, které jsou, ale snažit se to ukočírovat, když to řeknu takhle, pořád v těch rozumných mezích. To znamená, já to znamená? Nikdy nepracuju na 150% časově. Vždycky se budu snažit hledat nějaké kompromisy a nějakou rovnováhu, takže moje vize je dělat práci, která mě baví, ale nemůžu se asi posouvat nějak strašně moc vysoko. Já bych určitě měla možnost třeba jít pracovat do zahraničí, protože to tyhle firmy všechny umožňují, ale to nechci. Kvůli synovi nechci, chci, aby vyrůstal tady a budu spokojená, když to bude takhle fungovat dál.
2: Tu práci považujete za výdělečnou činnost, za dobrodružství, za jakousi službu té společnosti. Já nevím, co ještě lze si představit.
3: Možná tak vypadnout z domova.
1: Ne, to určitě ne. Ale já tu práci považuji, protože mám to štěstí, za velmi přeplněného koníčka. Dělám to, co mě baví, to, co se mi líbí. Samozřejmě nepopírám, že to je i výdělečná činnost, protože člověk na druhou stranu má právo za práci, kterou dělá, dostat odměnu.
3: A když dost pracuje, má taky dost velkou režii?
1: Když dost pracuje, má taky dost velkou režii. Samozřejmě máte pravdu, já nemám čas objíždět samoobsluhy, kde mají levnější jogurt. Já prostě musím přijet někam, kde mají otevřeno v 8 večer a tam udělat nákup. To sebou nese. Tahle stavět moje maminka mi to vyčítá hrozně, ale je to tak, prostě bohužel. A především já si pokládám docela za čest pracovat pro takovou firmu. Já mám pořád v sobě takový ten pocit, když přijíždím do našeho vídeňského ústředí, určité hrdosti, že k té firmě patřím. Líbí se mi to logo, které nade mnou visí a jsem pyšná. To je docela hezký pocit.
3: Děkujeme za návštěvu a pozdravujte Honzíka.
1: Děkujeme.

0: Poslouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.
1: Život je plný příběhů a my vám je vyprávíme už celá léta.
0: Osudy známých osobností, vzpomínky obyčejných lidí, laskavý humor
1: i chvíle k zamyšlení.
0: To je Český rozhlas Pohoda.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem a vraťte se do časů, na které rádi vzpomínáte.
0: Najdete nás v síti DAB,
1: na internetové adrese pohoda.rozhlas.cz
0: a nebo ve vašem televizoru.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 21 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začíná rozhlasová četba na pokračování.
2: Na Pohodě vám teď nabízíme další díl původního sci-fi rozhlasového seriálu Josefa Nesvadby Ukradené fantazie. V režii Jiřího Horčičky a s mnoha vynikajícími českými herci se poprvé vysílal v roce 1982.

0: Při návštěvě psychiatra zaslechl inženýr Kolda povzdech pacientky, která toužila po rentgenu na lidské starosti. Vzpomněl si, že by mohl využít svého někdejšího vynálezu, který překládá lidskou řeč do citové polohy. Po prvních zkouškách vypravěč poznává, že nešlo jen o náhodnou vzpomínku. Na aparátu mají zájem jiní a nepříliš poctiví. Několik lidí jim však už je ovlivněno. Náměstek Pulver například opustí svou rodinu kvůli sekretářce a skončí na intenzivní péči pro podezření z infarktu. Přitom Koldův přístroj předvede jeho zápas se sebou samým, se zvířecí surovostí, kterou v sobě potlačuje. Pulverovi se uleví a psychiatr se osvědčí. Paní Simli z Curychu, která má doplňky vynálezu, pozve lékaře do svého pokoje v hotelu, aby oslavili úspěch.
1: Objednala si do pokoje dvě lahve mělnického sektu, suchého, a donutila mě, abych si sedl mezi její aparatury v příručním provedení. Snad mě nechtěla fotografovat.
2: Na naše zdraví.
1: Prvně od té chvíle, co jsme se poznali, se mi líbila. Změnil jí úspěch?
2: Jste nejlepší ze všech.
1: Proč?

0: zrovna já.
1: Scháněli jsme lékaře, kteří by uměli zasáhnout takhle z dálky. Nikomu se to nepovedlo tak jako vám.
0: Byla to náhoda. Jako je náhoda, že tady sedím a naše setkání. Nejsem váš partner, ani spojenec. To snad chápete.
1: Aha. Máte strach? Strašpytlové se nikam nedostanou.
0: Nejdřív bych musel vědět, jak to všechno pracuje. Jaká partie mozku je sídlem našich fantazií? Odkud se dají snímat naše nevědomé sny?
1: A jaká partie mozku je sídlem našeho nadia, ono a podia? Nebo jak se jmenuje to dělení lidské osobnosti, tak často užívané? Nevíme. Víme jen, že Koldův princip funguje. Místo ono budem teď říkat zvíře. Na rozdíl od těch ostatních výmyslů to zvíře můžem doopravdy vidět.
0: Jakákoliv podobenství jsou přípustná, pokud jsou užitečná k vyléčení.
1: Výsledek jste sám zažil, viděl. Tak co chcete víc? Já vám to řeknu. Musíte vyzkoušet ještě takové 3-4 pacienty a pak to uveřejníme. I s jménem toho idiota Koldy, bohužel. Ale slávu, skutečný věhlas budete mít vy. Bude to revoluce v léčení těchto potíží.
0: Vzpomněl jsem si, jak věcně přede mě položila svazek západ německých marek. Teď se chovala stejně. Ale teď se mi hůř odmítalo.
1: Že jméno se bude vyslovovat vedle Pavlova a Freuda. Já zařídím...
0: 3-4 pacienty, říkáte. A nenápadně, že ano? Vy myslíte, že se náš dnešní pokus utají? To neznáte zdejší poměry.
1: Tak se uskrovníme. Stačí ještě jeden případ. Dokážem, že to nebyla náhoda. Mám tu vaše první zkoušky.
0: Zmačkla tlačítko a slyšel jsem změť hlasů, jako když přetáčíte magnetofon. Znamená to tedy, že její obrazovka přijímala všechna má vyšetřování, že má záznamy i z mé ordinace. Vzpomněl jsem na Koldu. Štkal, nedám si ubližovat, a v dálce řvalo mimino.
1: Vynálezce předvádět nemůžem, to dá rozum. Vy jste doma mluvil do našeho aparátu jen chvíli. Mine havo. Zbývá ta inženýrka. Zkuste to s ní.
0: Musím si to všechno rozmyslet.
1: Co si chcete rozmýšlet? Na vědecké fórum musíme přijít aspoň s dvěma případy. Jinak nebude ze slávy nic.
0: Vstával jsem a nohy se pode mnou zhouply.
1: Ještě skleničko?
0: Ne, mám zítra moc práce a doma mě už jistě čekají.
1: Tohle je vážná nabídka.
0: Položila opatrně sklenku mezi své dva kufříky a podívala se na mě střízlivě.
1: Budu zítra čekat u obrazovky od 8 do 4. Jde přece o Nobelovu cenu.
0: Rozloučil jsem se. Najednou se zdála upřímná. U dveří měla na židli celý štos cizích časopisů. Na vrchu ležel Sankt Galener Tagblatt. Vypůjčil jsem si jeden výtisk. Co pak se asi děje v městě Sankt Gallen? Náš Karel tam přece bloumal řadu let. No, budu mít pro babičku dárek.

0: Jenže můj bratr mě předešel. Když jsem se vrátil domů, byli obdarováni všichni. Ze Švýcarska přišel totiž balík, poprvé, co je Karel v cizině. Malý Kája dostal kombinézu, Dáša kožený kostým, babička nové rádio a všichni navíc lahev třešňové pálenky Kirsch, jakož i tavený emmental Tiger a soubor centimetrových čokoládiček.
1: Ty jsi dostal župan. To je materiál, co? Pravý kašmír.
0: Moje dcera byla okouzlena věcmi. Často mě napadlo, že je Karlovi podobná a že si s námi dědičnost zažertovala. Musím snášet povahu svého zběhlého bratra v novém vydání. Bojím se řeků, i když přinášejí dary, řekl trojský věštec před pádem svého města.
1: Budeš v něm vypadat jako doktor Faust?
0: Čemu vděčíme za tu laskavost?
2: Tobě.
0: Ale...
2: Na dně balíku byla velká cedule, na které stojí: poděkujte géniovi naší rodiny.
1: A kdo to je?
2: No, to může být jenom tvůj otec.
0: Musel jsem prohlédnout všechny fotografie, které Karel poslal.
1: Tohle je jeho nové auto. Koukej, chata v Alpách. Nový pes.
0: Jen svou vlastní fotografii nepřiložil, že?
1: Táta žárlí. Protože on nám žádný dárek nepřinesl.
0: Vytáhl jsem deník města Sankt Gallen. Babička okamžitě donutila Dášu k překladům. Moje žena seděla v koutě a nezdílela všeobecné nadšení. Sešli se ve společné hale, vykuchaný balík dosud zdobil stolek uprostřed. Pozvala mě do své pracovny.
3: Je to opravdu něco nového, ten vynález. Náš odborník se tím zabýval celý den. Telefonoval i do Maďarska, zjišťoval publikace.
0: Kozovala mi dobře známý odřený futrál s aparátem. Skoro mi z ní naskočila husí kůže. V tomhle antikvárním vydání se ten předmět hodí do hororu.
3: Jak snímá a zapisuje ty impulzy, nevědí, ale přišli na to, že se tím dá i vysílat. Takže pozor. Jakmile to zapneš, poslouchá ještě někdo jiný. Nebo aspoň automaticky nahrává.
0: To je pravda. Právě jsem to zažil.
3: Všichni ti radí, abys ten aparát odnes na bezpečnost.
0: A co mám říct? Právě jsem viděl, že funguje při diagnoze a někdy snad i při léčení. No, co mám prosím tě udávat? A tehdy se ohlásila další návštěva. Irenu jsem znal ze své ordinace, stála vedle staršího šedivého pána, který se dosud držel, jako by nosil šněrovačku.
4: Pan Pulver starší.
0: Pan Pulver otec zajisté.
5: Ano.
0: Znal jsem ho z fantazií jeho syna.
5: Rádi bychom zcela soukromně.
0: Přesvědčil jsem oba, že moje žena nemůže odejít, seděli jsme v jejím pokoji. Potřeboval jsem svědka.
5: Nikdy jsme se neviděli. Ale jako lékař jistě víte leco o mém synovi. Vidíte.
0: Na co narážíte?
5: Jste si úplně jist, že vám nikdo nevykradl choropopisy?
0: Starý pán mávl rukou, jako by přivolával svého neviditelného Bernardína.
5: Tady prosím.
0: Položil přede mě fotografii. Byl na ní vidět mnohem mladší Pulver syn, jak se vrhá na dívku, která připomínala Irenku. V křišťálovém pokoji vypadalo to jako znásilňování. Kde jste to vzal? Nikdy jsem takovou fotografii neviděl.
5: Tuhle fotku jsem našel dneska ráno v trezoru svého syna. Mám samozřejmě klíče.
0: Začínal jsem tušit a husí kůže mě naskakovala doopravdy.
5: Ale peníze tam nebyly. Protože na základě téhle fotografie byl můj syn vydírán. Tady je svědek.
0: Irenka nakročila z nohy na nohu. Všichni jsme stáli kolem jedné židle, na které seděla má žena a pozorovala nás jako při ping-pongovém zápase.
4: Odnesla jsem včera ráno balíček bankovek do domu té advokátky.
0: Jmenovala adresu Koldovy matky.
4: Zazvonila jsem a vhodila balíček do schránky, jak si vyděrač přál. Náš náměstek přece nedostal infarkt kvůli našemu setkání s jeho ženou. Rozčílil se, když ho začali vydírat.
5: Vy nám snad řeknete, kdo to byl. Vy jistě víte o téhle aféře.
0: Nic nevím.
5: Taková hloupost. Mnoho let stará. V den, kdy přišel požádat o ruku své ženy, tedy své nynější ženy, do přijímacího pokoje tehdejšího generálního ředitele, udělal můj syn takovou nepředloženost. Asi z roztržitosti, nebo proč? Co já vím? Prostě tam začal najednou líbat servírku. To je ta dívka na obrázku. Vypadalo to prý opravdu takhle surově, ale můj syn je mírný jako beránek. Náhodou právě v tu chvíli vešli rodiče i nevěsta. Ale všechno se vysvětlilo. Tu holku vyhodili a strojili jsme slavnou svatbu. Nikdy nikdo v obou rodinách na tu trapnou záležitost nevzpomněl a nefotografovalo se. Takže si nedovedu vysvětlit tenhle snímek.
6: Při pozorném prohlížení obrázku bylo vidět vzadu, v jednom zrcadle, tvář zvířete. Nad servírkou se však skláněl mladiství pulver. Tady asi začala jeho fantazie. Při tomhle přistižení začal si sám takhle vykládat své choutky. Rozdělil se sám na člověka a na zvíře. To už se sotva dovíme. Chtěl jsem mu fotografii vrátit. Bylo jasné, odkud přišla. Jedině obrazovka v Alcron může vyrábět takovéhle snímky. Ale při jaké příležitosti? Dovede snad své momentky vyvolat do minulosti? Nebo dovede najít začátek těch fantazií? A tam se zastaví. Tam zvěční situaci. Rozhodně nechápu, jak ho tím někdo může vydírat, když je ta událost známá tak obecně.
5: Proto jsem tady. Chci, abyste mi vysvětlil, proč mému synovi tahle fotka stála za tolik peněz. Defraudoval kvůli tomu penzijní fond svého útvaru. Musel jsem si dneska ráno vypůjčit a vybrat všechny úspory, když jsem ho chtěl zachránit před prokurátorem. A přitom jde vlastně o hloupost, mladiství, rozmar.
6: Tak za prvé. Ani ta fotografie, ani ta informace nepochází z mé ordinace. Za druhé, je možné, že událost, o které mluvíte, opravdu vašeho syna velmi trápila. Byla si přísně vychováván. Chtěl být vynikající, všude první a přitom měl v sobě co krotit, možná víc než my ostatní. A nad to ještě cítil zvláštní výčitky, když projevil slabost a svým sklonům podlehl, jak tady vidíme. Kdo je tady vinen? Snad ti, kdo ho takhle vychovávali a chtěli, aby podle rodinné tradice byl nejlepší, akurátní a schopný bez jediné slabosti? Pak se mu třeba i malá slabost zdála jako strašný hřích a byl kvůli ní snadnou obětí vyděračů. Vyni jsou ti, kdo vzdálili tak daleko náměstka pulvera od muže pulvera, dalo by se říci.
5: Vychovatelé? A protože jeho matka brzy zemřela, tedy jeho otec, víte, zavinil jsem to všechno já.
6: Nebo rodinné tradice. Třeba jste i vy byl vychováván tak náročně. Nebo je to sklon, který se ve vaší rodině dědí.
5: To jste řekl hezky.
4: Ale ty peníze...
6: To zítra zjistíme. Zavolejte mě. Při nejhorším půjdem na bezpečnost.
5: No, moc jste nám nepomohl.
6: Pulver otec s mávnutím ruky přivolal svého neviditelného Bernardína. Odešli na kvašeně. Náměstek je tedy člověk hříšný, říkal jsem si, který se však kvůli tomu neúměrně trápí a kterého lze koldovým aparátem po jednom sezení snadno vydírat. Jako mnoho dalších. Teprv jsem si tu hrůzu ohmatával. Ujasňoval.
3: Není to tak zlé jako atomová bomba. Protože tady není nebezpečí vyhlazení lidstva, ale... Je tu nebezpečí úplné kontroly, absolutního ovládání, diktatury. Aparát, který odkryje naše skryté sny, to, co nikomu nechceme říct, za co se už léta stydíme, je lepší než jakýkoliv detektiv nebo fotograf, který člověka přistihne in flagranti, tedy přímo přičinu. Ty fantazie totiž nelze žalovat, ale ostouzet jimi lze pořád.
6: A co mám dělat, jestli to je pravda? Co se dá s takovým vynálezem dělat?
3: Udat.
6: Dagmar už nevonila tím cizím parfémem, byla unavená a zlá.
3: Zabavit, zakázat.
6: Co pak můžeš udat rozvoj vědy? Mohl někdo udat vynález iperitu nebo nějakého jiného otravného plynu? Mohl se udat Oppenheimer nebo Teller pro rozvoj atomových zbraní? Argument je vždycky stejný, bez nás to najdou jiní. Myšlenka se nedá zakázat ani udat. A svobodné poznání jde kupředu, i když nakonec zamezí další svobodné poznání.
3: Tak to se snad máme všichni zabít? Ty nevidíš žádnou naději?
6: Musíme ten vynález znemožnit, musíme dokázat, že nefunguje.
3: Ale vždyť se právě říká, že funguje. Právě jsme se o tom přesvědčili.
6: A proto snad můžeme vhodně poškodit. Zesabotovat.
3: Jak?
6: No o tom právě přemýšlím.
1: Tati!
0: Dáša vběhla do pracovny v ruce noviny, které jsem přinesl z Alkronu, deník města St. Gallen.
1: Stopy vedou do Prahy. Tady, při loupeži nádražní banky, došlo též ke zcizení plánů na výstavbu jednoduchých atomových elektráren, v nichž by se atomy neštěpily, ale slučovaly.
0: Četla už trochu toporně zásluhou třešňovice.
1: Fusionswerke, píšou. A švýcarští vědci prý pracovali s pražským akademikem Honzákem. Tak co tomu říkáte?
3: Nikdy jsem o žádném Honzákovi neslyšel.
6: Přečti to babičce, je na švýcarské loupeže vyškolená.
2: Vrátila se ta slečna.
0: Babička vstoupila do pokoje, hmatala veře je také ne, už příliš jistě.
4: Omdlel na autobusové zastávce.
0: Irena se objevila za ní, vrhla se rovnou ke mně.
4: Neví o sobě, doktore, prosím vás, rychle.

0: jsem si to všechno ještě jednou zopakoval. Pulver otec ležel bezvládně, spocený, cyanotický. Sanitka přijela za několik minut, náhodou se vracela kolem nás. Dojeli jsme znovu k první interně, prošli těmi předpotopními vraty a čekali na vyšetření stejného primáře, který nás nedávno vyhodil. Vynořil se na chodbě asi po hodině čekání.
1: Tentokrát je to skutečně infarkt. A zase pulver? To je ale náhoda. Jednoho s tím jménem jsme to už měli. Zůstanete s ním?
0: Mám bohužel jiné povinnosti.

0: Slyšeli jste další díl původního rozhlasového seriálu Josefa Nesvadby Ukradené fantazie, který měl svou premiéru už v roce 1982 s výrazným režijním rukopisem Jiřího Horčičky. V hlavních rolích účinkovali Jiří Adamíra, Luděk Munzar, Jana Hlaváčová, Hana Maciuchová, Jaroslava Adamová a Jana Štěpánková.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Naladili jste Český rozhlas Pohoda. Digitální rádio
1: nejen pro pamětníky.
0: Pokud nás vaši rodiče nebo prarodiče ještě nemají možnost poslouchat, nalaďte jim Český rozhlas Pohoda na internetu, v televizoru a nebo jim můžete dát malý dárek.
1: Nové moderní DAP rádio.
0: Jednoduše nás na něm naladí a budou si užívat poslech bez rušivého šumu.
1: Každý den jim tak budeme dělat společnost mluveným slovem, zábavou i nestárnoucími hudebními evergreeny, u kterých se krásně vzpomíná.
0: Jsme Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 22 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.

Jak se drogem noce plálehla na Paříž, kolná již dávno zmlklý bulvár tiše dřímal a snil a měsíc naň z mraku stříbra jaslil, jen my dva bloudili jsme spolu v ulici. A red náš mlčel, byl němý a tich, tom zrak tvůj strnul a žas, když úsměv jícenky zhas a z věže čtvrtou odbíjel čas. Když do diskrétních cukrárny stěn k nám loudil se den, čaj v koflíku vřel, přestože drahá mlčel tvůj red, já v očích ti čet a porozuměl. Kde z koutku klavír tiše vyprávěl své zkazky, o snech lásky již nelze odolat. A do diskrétních cukrárních stěn k nám loudil se den a čaj zvolna chlad.

i szlifkę serce pocznę pro niekoho bi. A milý obrázek je na dně jeho skryt. Tu člověk všeho hluku ruší jeho stranice hned a ničí mu slunce, ničí mu svět, když pak mu srdce touhou lásky uraví. Tu tichý koutek si najde a ví, že někdo, koho rád má, až bude šero a tma, v raj povede jej do neznáma. Když do diskrétních cukrárních stěn k nám loudil se den,

0: Lasky. Austin Echolasky, he schnell the Odolan. A do diskretnih cukrarnih stjen k nam loudil se den, a čaj zvol na chlad.
1: Dnešní hudební delikatesy by mohly mít podtitul Písničky ze staré skříňky na desky, řekl mi tentokrát hudební redaktor Vladimír Truc. Souhlasím a jen dodám, že vás u nich vítá Saša Vébrová. Prý měli doma starou skříňku na desky, ze které si jako děti často přehrávali písničky. Velice frekventovaná byla jedna o diskrétní cukrárně, kde zvolna vychládal čaj. Na etiketě bylo uvedeno, že zpívá František Smolík, člen divadla na Královských Vinohradech, ale to jste asi poznali. Do naší skřínky určitě patří i velký hit z konce 30. let, který u nás s úspěchem zpíval a hrál se svým orchestrem R.A. Dvorský. V roce 1939 tuto píseň s názvem Bella Me naspívala německy i francouzsky zpěvačka a herečka Eva Busch. A v jejím podání si ji taky poslechneme.
2: Autant de mots passants sur Belle Amie, chaque femme en passant se retournait espérant la promesse de son regard doux comme une caresse.

0: Bel amant, bel amour, bel ami. Quelle merveille, quel homme, mais alors, quel coquin.
1: Když se tak dívám na filmy pro pamětníky, často si říkám, že je v nich ukrytá nejedna pravda. Například to, že muži nestárnou. Právě to dokazoval ve stejnojmenném snímku Jan Pivec, mimochodem velký fešák. A když ke svému zjevu přidal i mužný hlas, vždyť on se málem stal operním pěvcem, tak se nedivte, že zjihlo nejedno ženské srdce. Myslím, že do naší starodávné hudební skřínky jeho písnička Chci říci vám určitě patří, ale teď už má slovo Jan Pivec.
2: Ach, starý klavír tu zůstal. Je v něm ukryto plno vzpomínek na chvíle, kdy jsem u něho sedával jako student. Škoda, že neumím vyjádřit slovy, co jiný snadno tak své dívce poví. Před vámi lásko má, v rozpacích stojím, co chtěl bych říci vám, vyznat se bojím. Chci říci vám, nevěřte.

A u filmů pro pamětníky ještě zůstaneme. Naše hudební skříňka totiž nabízí hit Adiny Mandlové, která se coby převlečený mladík producírovala po jevišti ve snímku Holka nebo kluk. Tomu odpovídá i poloha hlasu. Je to spíš takový chlapecký projev. Adina si v téhle písničce s názvem Dejte si radit dokonce i zastepovala. Já vám tedy nechci radit, ale nenechte si ji teď ujít.

Myslím, že je čas zalovit v jiném šuplíčku naší skříňky. V jedné z přihrádek leží skladba zakladatele moderního francouzského šanzonu Charlese Treneta, ve které opěvuje krásu a půvaby pařížského bulváru Ménilmontant. Tak se pojďme společně tím bulvárem projít.

Hlas Luby Hermanové doznal za léta její kariéry některé podstatné změny. Z původního sopránu se stal téměř alt, ale to nic neubralo na jejím přirozeném projevu. Rozhodně v sobě nezapřela nikdy herecké vlohy a režiséři tohoto spojení rádi využívali. Zaspívala si taky v hudební veselohře 11. v řadě písničku Škoda, že nejste kouzelníkem. To my sice nejsme taky, ale tu skladbu si teď vykouzlit dovedeme.

Milí posluchači, čas uplynul a my budeme muset naši hudební skříňku pomalu zavřít. Ale určitě se k ní zase někdy vrátíme. Pro dnešek se s vámi loučí Vladimír Truc a Saša Vébrová.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Toulky českou minulostí.
1: To je poutavé rozhlasové vyprávění o událostech i osobnostech, které formovaly naše dějiny.
0: Toulky českou minulostí pro vás vysíláme každý všední den po 16. hodině.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.
2: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje.

Dennis. Ja, Dennis. Man van Uppenhofi, Alec. Man van Uppenhofi, Alec. Man van Uppenhofi, Alovi, Fialek. Postupně se všem zalíbilo, budit se písní, zvlášť když lilo, s harmonikou tahací. Začali říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží, někdo doví,

0: Noční linka.
1: Noční linka, středeční čtvrteční, právě otevírá, právě začíná, stejně tak jako právě odbyla 23. hodina. No a krásný pozdní večer vám všem, především nespavcům a ponocovatelům, přeje Jitka Lukešová, moc se na vás budu těšit a jako vždy máme před sebou celé 2 hodiny proto, abychom se setkali v našem vysílání, abychom mohli povídat a samozřejmě i tentokrát pro vás máme spousty krásných písniček a já doufám, že si každý z vás pro svoji večerní dobrou náladu určitě u nás vybere. No a o čem to dnes bude? Šťastný může být člověk v každém věku. No a co vy? Potkalo vás štěstí třeba v nějakém konkrétním pozdějším momentě nebo až po letech, kdy už jste v to ani nedoufali? Jaké štěstí vám kdy vstoupilo a přišlo do života? Láska, splnilo se vám přání z dětských let, získali jste vysněnou práci třeba až teprve ve druhé polovině svého života, splnili jste si sen, který vás učinil šťastnými až v pozdějším věku a museli jste na své štěstí dlouho čekat? Každý máme svoje sny, touhy a přání. Někomu se splní záhy a celý život má naplněný láskou nebo vysněnou profesí, jiný na splnění svých snů a tužeb stále čeká. A nebo to své štěstí nevidí, co říkáte. Někdy vás potká štěstí ve chvíli, kdy už jste v to ani nedoufali a je jedno, jestli nám je 40 nebo 80. Jste šťastní nebo na své štěstí, ať už je jakékoliv, teprve čekáte. A co vám chybí eventuálně ke štěstí? Tak tolik a mnohem více na tohleto téma. Telefon k nám 731 800 900, pak máme také web, tam už mnozí píšete, rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a právě začínáme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Láska má, možná jste si prospěvovali s Václavem Neckářem, který právě ale dospívává, no a my pozdravíme prvního hosta, kterým je Helča od Poděbrad. Helčo, krásný večer přeju.
1: Já tobě i všem nespavcům přeju krásný večer.
0: Moc děkuju.
1: A to štěstí, nevím teda, trvalý štěstí, nevím, jestli to vůbec existuje.
0: Jo.
1: U mě to teda nebylo, ale mám třeba zážitky krásný, což považuji za štěstí, protože mě to nabíjí zase.
0: Mm-hmm.
1: A teď se mi povedlo něco, po čem jsem toužila už roky, jak mám kamarádku, se kterou jsem díky tobě, že jo, se seznámila, takže už se známe přes 30 let.
0: Panečku,
1: a teď jsme
0: no.
1: se asi 15 let neviděli.
0: Ano.
1: A já jsem jela slavit svoje osmdesátiny, který jsem si říkala, Bůh ví, jak dopadnou, ale jeli jsme na Šumavu a Zuzka bydlí u Plzně a vzali jsme to díky kamarádovi, který mě tam vez a který tam měl taky sednout slavit, tak mě za tou Zuzkou vzal a já jsem jí po 15 letech konečně viděla, bylo to
0: no,
1: úžasný.
0: Tak.
1: I když jsme spolu byli asi jenom čtvrt hodinky, ale nádhera sama, že jsme se konečně zase viděli.
0: Mm-hmm.
1: No a osmdesátiny, jeli jsme tam ve čtvrtek a ve středu mě bylo špatně, až jsem mi chtěla zvracet z toho, jak jsem si říkala, Ježišmarja, jak to dopadne a Bůh ví, co tam bude a jestli přijedou, všichni nepřijedou. No ale bylo to nádherný, přijel mi kamarád s rodinou z Moravy, přijela mi kamarádka od Karlových Varů s přítelem,
0: mm-hmm.
1: byli tam moji bráchové s rodinama,
0: mm-hmm.
1: byli tam neteře, byli tam kamarádky, co se mnou byly v lázních a vlastně jsme se tam znali jenom 14 dní, ale trvá nám to taky do teďka.
0: Mm-hmm.
1: A to byly bezvadný ženský, který tam všecko obstarával. Já jsem poprvé v životě jsem na svý narozeniny nemusela dělat chlebíčky, nemusela jsem dělat nic, všichni
0: no
1: mě postupovali, všechno připravovali. Já jsem dokonce v 80 letech i tančila s bráchou, jo, takže to byl takový pocit, taková euforie a teď ještě od toho čtvrtka do neděle. My jsme se tam tak bavili, nasmáli, já jsem si pronajala celý penzionek v těch nezdicích na Šumavě, můžu vřele doporučit. Takže jsme nemuseli nikdo nikam odjíždět, odcházet, všichni tam mohli jít hned spát. Nikdo nerejpal, nikdo nerušil, všichni byli bezvadní a já, no teď se teda zpamatovávám celý týden, ale ano, 80 je 80, už to není takový, ale tak krásný narozeniny a ještě navíc 80 jsem si nepředstavovala ani v nejbudnějším snu, takže to byl takový pocit štěstí, že z toho teď budu žít až do smrti.
0: Takže no tak to je krása.
1: I ty střípky štěstí jsou něco, co třeba se každému nepovede, nebo prostě vždycky, když jsem se na něco těšila hodně, tak se to nestalo. Buď někdo nemohl, nebo prostě byl blbej termín, nebo nebylo počasí. Prostě vždycky do toho něco přišlo.
0: Mm-hmm.
1: Takže já už ze zásady se bojím na něco těšit hodně. Ale fakt, to je zákon schválnosti, Murphyho zákon, že se to vždycky podělá, ale tentokrát se teda nic nepodělalo.
0: No tak krása.
1: Bylo to nádherný.
0: Aha.
1: A já přeju každému, aby si aspoň jednou v životě mohl zažít narozeniny nebo prostě oslavu,
0: něco.
1: Která by byla daleko lepší, než co si kdo představoval. Takže ať to mají lidi rádi, ať si nekazejí život nějakýma prkotinama.
0: Ano.
1: A zvlášť, když už jsme ve věku, kdy už opravdu těch radostí moc nemáme, protože nám to nedovolí tělo nebo okolnosti, tak ať si užívají každou příležitost a přeju jim, aby se jim to taky takhle vyplnilo.
0: Dobře, tak to bylo krásné přání od Helči. Děkuju moc krát za všechny samozřejmě. No a jsem ráda za takovéhle krásné, nádherné, úžasné zprávy o skvělé akci. Helčo, moc krát děkuju, hezký večer a budu se těšit příště. Naslyšenou. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Petr Janda, skupina Olympic a písnička Dávno. No a máme další hosty, tentokrát se dovolala Lenka z Brna. Lenko, krásný večer přeju.
1: Dobrý večer, já jsem vám jenom chtěla říct, že já jsem měla štěstí, když jsem potkala před 22 letama svého přítela, a které mě zemřel teda letos v prosincu.
0: Jo, tak vzpomínáte.
1: Zlomil si krčí páteř, přestalo mu fungovat srdce a mozek, takže jsem zůstala sama a starosti s pohřbem a ze vším, takže jsem hodila z 95 kg a 45 kg.
0: Jej, tak to je hodně.
1: Takže teď štěstí nemám a to bylo ještě na vánoční svátky.
0: A prožili jste spolu hezký kus života?
1: Hezký kus života.
0: Vzpomínáte na to ráda.
1: Vzpomínám na to ráda, ale bylo to na Vánoce, co mi zemřel,
0: jo.
1: Tak jsem měl zkažený Vánoce a všechno možné. No. A když jsem za ní ve špitálu, volali mě tam, tak jsem se tam vyhrotila, protože byl napojený na těch hadičkách. A když jsem objednávala sanitku, tak sanitka přijela za hodinu a 3/4. O půl druhé ráno jsem mi volala a přijela ve 3/4 na 3. Možná, že by ho zachránili, kdyby přijeli spíš.
0: Jo, ale každopádně pojďme se vrátit, to mě je mi samozřejmě velmi líto, pojďme se ale vrátit k tomu tématu. Jak byste na něj hezky zaspomínala právě, jaké třeba hezké chvíle se objevily ve vašem společném životě?
1: Prostě v mém společném životě bylo jenom on prostě, dal mě prstinek, měli se sebrat, Zase už to nestačilo, protože on byl nemocný, postižený, nemohl na nohu, na ruku, vypadla se mu ruka, noha, tak já jsem se o něho 25 musela starat.
0: Jo, ale byla jste ráda, že ho máte, jo?
1: Byla jsem ráda, že ho mám a chybí mě teda, mám chybí tady moc. Fotku a chybí mě, no. Nejraž bych šel za ním.
0: Tak Lenko, moc vám taky děkuju, jinak přeju všechno dobré, hlavně pevné zdraví, opatrujte se a
1: děkuju,
0: přeju vám nějaké drobné radosti. Děkuju nápodobně. Moc vám přeju nějaké to štěstíčko, abyste měla radost ze života, jo? Mějte se taky moc hezky, naslyšenou, zdravíme do Brna. No a teď už je nachystána skupina Elána, jinak připomínám telefon k nám 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak tolik skupina Elán právě dohrává a dospívává. No a na telefonu teď máme z jižní Moravy paní Lidku. Krásný pozdní večer, Lidko, moc vás zdravím.
1: Já vám taky přeju krásný večer.
0: Děkuju.
1: Všechny zdravím, celé studio a všechny nespavce.
0: Děkujeme. Tak paní Lidko, co vy a vaše životní štěstí? Přišlo, nepřišlo, tak hledáte ho, čekáte
1: přišlo,
0: na ně? Povězte.
1: To největší štěstí, jaké mě mohlo v životě potkat.
0: Ano.
1: A takové štěstí moc, málo lidí má takové štěstí. Až vám to řeknu, tak budete vykulena.
0: Tak povězte, ať jsem vykulena.
1: Zdala jsem se, si se později, ale vdávají se později, doma 20. Potkala na inzerát, jsem poznala manžela. No a žili jsme spolu 43 let.
0: Panečku.
1: I když nám nebylo dopřáno, že jsme děti jsme neměli, no ale říká se, že taky to není, peníze nejsou všechno.
0: Jasně.
1: A děti taky říkají, když jsou děti malé, jsou malé starosti, a když jsou velké, tak jsou velké starosti.
0: Ano, ano.
1: To mě říkala Špandová, no. Takže mám jenom jednoho bratra.
0: Ano.
1: Ten má naštěstí 3 děti, dva kluky, no to jsou držíči, opravdu. Já jim říkám, vy jste Ferda Mervene z práce všeho druhu, se dvojmi dání. A fakt ti kluci držou, oni mají firmu prostě, oni na co šáhnou, to spravili, vesí, natírali na kostele, víte, ve Velké Kelnovici, tak tam natírali střechu. To je chráněné památkovým úřadem, ten kostel ve Velké Kelnovici. To je starý dřevěný kostel, kde se ještě zvoní jako zemnic z kostela.
0: Aha, jo.
1: To dneska je už málo, že takových věcí. Dělal jsem pěkné mládí, to si nemůžu stěžovat. Před naprázdniny se nám vždycky sjelo 11 nás bylo bratranců a předsednic. Takže to si nemůžu stěžovat. Dělal jsem pěkné dětství. No, až na to, že jsme neměli děti, no, ale nebyli jsme sami, protože manžel pocházel z 9 dětí a taky byl bez dětí jeden jeho bratr.
0: Ano.
1: No, a taky to přežili a byli spolu šťastní.
0: Ano, ano,
1: takže
0: ano.
1: Jsme spolu, jak se říká, někdy, jak se říká, přijde bouřka, že pohádali jsme se, to by má v každém manželství, není pořád slunečno, že...
0: Každopádně to bylo vaše velké životní štěstí, tohleto, jo? A radost.
1: No, tak to bylo taky štěstí, že jsme spolu bezdětní vydrželi 30 let.
0: Ano.
1: Až přišel ten nešťastný covid.
0: Jo.
1: Manžel, když se dostal do nemocnice, tak bohužel za 2 dny zemřel. Potom mě říkal ten pan primář, že ta nemoc už byla v takovém stádiu, že už mu nemohli pomoct.
0: Jasně, že
1: ale
0: se stalo.
1: Ale neměl nějaké bolesti nebo tak. A to už jsem měla štěstí, že my jsme měli pronajatý byt. A my jsme se tam velice s děti nestýkali, takže moc velice nikdo nevěděl v tom domě, že jsou tam sama a že jsem taky byla, jako měla jsem našli, jak dělali ty odběry, jo, že jsme měli oba dva, ten covid, samozřejmě, když jsme žili v jedné místnosti.
0: Ano, ano, ano, ano.
1: No, takže manžel, prostě jsme byli v karanténě a manžel to vydržel týden. A další týden v pondělí jsem se budila a manžel se oblíkal. A já říkám, kam jdeš, prosím tě, jsme karanténě, nemůžeme ani na krok.
0: Jo.
1: Já musím jít do práce. On byl zaměstnancem magistrátu, víte? A oni se starali o čistotu města.
0: Jo.
1: Jak to dneska jsou lidi bordeláři, takže chodili a starali se o čistotu města. Takže on musí jít do práce, jo. já jsem mu neřekla ani ahoj, já jsem ho ani neviděla ze předu vlastně, jak se děl na té židli, tak se oblíkal, tak já jsem mu neřekla ani ahoj.
0: Mm-hmm.
1: Já tušila, že ho vidím naposledy.
0: Jo, jo. Hmm.
1: Tak prostě odešel a on neměl ani šatnu, jo, se tam přeblíkal v té budově ve sklepě.
0: Dobře, paní Lidko, a tak tohle to už je zase trošku jiné to, téma, třeba nějaké ty pracovní věci.
1: Nejlepší vám musím říct.
0: No.
1: Nešel na noc, nepřišel.
0: Mm-hmm.
1: Mě to ptalo hlavou, že jsem mohl jako... No, na druhý den zvonila policie.
0: Mm-hmm.
1: Já jsem šla otevřít jenom v košuli a v županu. Normálně posvíš, jo.
0: Mm-hmm.
1: Jsem šla otevřít. Pak jsem prostě... Nevím, co se dělo. Byla jsem prostě měsíc v komatu.
0: Mm-hmm.
1: A když jsem se probrala z toho koma, tak jsem nemohla chodit, takže mě rehabilitovali.
0: Paní Lidko, já vás musím přerušit, nezlobte se, protože čas letí jen je neuvěřitelně rychlý. Rozumím, rozumím. Paní Lidko, poslouchejte mě chvilinku. Já vám moc poděkuju, musím poděkovat, jsem ráda, že jste se dovolala, že jste nám zavzpomínala tady na vašeho manžela. Jinak vám přeju samozřejmě všechno dobré, hodně hlavně zdraví, opatrujte se a budu se těšit zase v noční lince, jo? A tyhle ty zase další příhody necháme, až budou zase podobná témata, ke kterému se budou ty další příhody hodit. Moc děkuju a přeju všechno dobré, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: byla hudební vzpomínka na Hanu Zagorovou v podobě její písničky Kdyby se vrátil čas. No a během právě téhle písničky se k nám dovolal z Olomouce také Robert. Roberte, krásný večer přeju.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer. Tak z jakého konce to vezmete vy, prosím? To naše téma šťastný může být člověk v každém věku.
1: Takže u mě to bylo asi tak, že první, co mě jako potkalo štěstí, tak když jsem šel mojí paní na první rande, je to hodně let zpátky. A tehdy já jsem měl trému, to muži mají, prostě to byla taková osobní věc, já jsem nevěděl, jak to ženě říct. Ona říkala, tak vylož karty na stůl, tak jsem mi to řekl. A žena říkala, tak jestli tady máš míč, tak já ho nafouknu, budu tě hladit. A mám strašně rád, když mě holka hladí. Ono to udělala, já jsem se zamiloval. Okamžitě si jsme sedli a strašně jsem se s něho mazlil. Takže to bylo takový jeden okamžik, když jsem byl šťastný. Tak bylo druhé, to bylo v roce 2003, tehdy jsme se vzali, to bylo na radnici, jeli jsme s koňma kočárem jako na radnici.
0: No to je krása.
1: Byl, že jsme nechali doma prstinky a kamarád naštěstí to vyřešil, co se mnou chodí na bohoslužby, takže zehnal prstinky a jsem ho pozval dom na hostinu, takže to bylo druhé šťastné okamžik.
0: Jo.
1: Tak byl třetí, to bylo v roce 24, to jsme se spolu se ženou nechali pokřtit oba, jako, protože oba byli věřící. Na čtvrté byl v roce 2005, to se mě tenkrát narodil syn, takže jsem měl obrovskou radost, že jsou táta, že mám syna.
0: Jasně, jasně. No tak jak vás tak pozorně poslouchám, tak vy máte spousty šťastných událostí, které se nedají zapomenout a ano, za které jste životu vděčný určitě, že jo?
1: No a pak uplynulo 20 let, no a pak přišlo takový, a to už je smutný, to tady není do tématu, no zkrátka se mnou vdovil, že nás to utopilo. No a teďka už je to rok a půl, mám kamarádku, je to moc prima holka. A mám ji moc rád, ona mě taky má ráda.
0: Tak to je dobře.
1: A říkám si, jako lepší mě prima kamarádku, než být úplně sám. Možná bude vážný vztah, možná ne.
0: Jasně.
1: A klidně se mě ptete, paní.
0: Podle toho, co přinese život tady, jo?
1: Jo. Potřebujete něco zeptat, tak se klidně
0: zeptat. Já se nepotřebuji na něj zeptat, já vás ráda nechám vypravovat. Téma znáte,
1: dobře, takže
0: bych nerada dělala výslech tady. Každopádně můžete na sebe prozradit šťastné chvilky vašeho života, anebo třeba, co byste ještě rád, aby vám štěstí, jaké štěstí byste ještě chtěl v životě potkat, třeba na jaké téma?
1: No chtěl bych, aby ta kamarádka, kterou nebudu teda jmenovat, protože nevím, jestli by si to přála nebo ne, ale
0: rozumím.
1: Prostě mezi náma vzniklo vážné vztah, ale když nevznikne, tak se spokojím s tím, že mám kamarádku. A dneska paní Tuško, tak dneska mám taky radost. Ráno to bylo takový náročný, v práci někdy to náročný je.
0: Jasně.
1: No ale dneska mám radost a víte proč?
0: No povězte.
1: Já jsem se modlil, já jsem věřící člověk. Solomouce. A hádete, co? Už 3 hodiny tady lije ve městě a je tady děsný sucho, takže to mám
0: jo,
1: taky radost.
0: Takže máte radost, že se zalejou zahrady a tak.
1: Protože prší, tak jako jo, buďme rádi, bez vody není život.
0: Ano.
1: Takže
0: no tak výborně.
1: Takže se musí radovat tady z malých věcí. No a závěrem, protože nemám moc času, takže chtěl pozdrav paní Vlastičku z Krnova, potom paní pana Olina, paní Ludmilu, moc rád bych slyšel paní Ludmilu, tu jsem dlouho neslyšel, nevím, jestli je nemocná, nebo co, takže bych ho moc rád slyšel. A moc vám teda děkuju, to je slušnost, že jste mě vzal. A nebudu se bavit o jedné soutěži, protože mě to jedna paní posluchačka vyčetla. Víte, co myslím, no vyhrál jsem zkrátka krásnou knihu v Českém rozhlasu, ale nebudu tu soutěž rozebírat. Bylo mi to vyčtený, nezlobím se, ta paní má pravdu. Když se o tím bavit, tak je to za dlouho. Tak moc děkuju.
0: Dobře. Tak, Roberte, mějte se hezky. Každopádně přeju všechno dobré, spoustu štěstí, ať se vám daří.
1: Paní s tím špatným zrakem.
0: Dobře, mějte se hezky a děkuju za návštěvu, jo?
1: Dáte telefonní číslo, nevadí mě.
0: Dobře. Mějte se krásně, hezký večer. Naslyšenou zdravíme do Olomouce. No a teď už je tady u nás nachystána Eva Farna s Davidem Stypkou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak tohle písnička Dobré ráno, Miláno, a dovolal se k nám také Karel z Krkonoš. Karle, krásný večer i vám a zdravím do krásných hor.
1: Krásný večer všem, kdo poslouchají a komu se ještě nechce spát.
0: Děkuju moc krát za všechny.
1: Já jsem už teda dlouho nevolal, ale tak mě to tak jako to štěstí, no. No, já jsem 52 roku už šťastný, že na té s manželkou. A my rádi, že jsme spolu a že jsme dva. No.
0: Jo.
1: A jinak raz jsem taky to dní štěstí, no, prožíval s tatínkem, že jsme ještě mohli spolu hospodařit. Už teda tady není, ale bylo to pro něj takový, jako, že ještě vrátila ta půda a
0: ano,
1: že
0: ano.
1: Jsme na tom spolu dělali, tak to byl, říkal, takový nejkrásnější roky jeho života, no. I když to byla taky dřina, nebo
0: no, jasně.
1: To hospodaření je mě práce a odříkání, ale bylo to pěkný, no.
0: A pro někoho to znamená opravdu celý život, že jo, tohle to
1: no,
0: prostě.
1: No, tak on to dělal celý život, nic jiného. Jako neměl za zaměstnání víceméně, takže k tomu měl lásku a vztah, rozumíte.
0: No a vy hospodaříte tedy stále?
1: Já už ne. Já jsem to teď jako dům tam popředal synovi nejstaršímu a jinak jako to hospodaření už nepozuju teda, jako nedělám, ale jako mám na to pěkný vzpomínky a dělal jsem to rád a ono to není možný do nekonečna.
0: Předal jste zase mladší generaci zkrátka teda, jo?
1: No, tak moc úplně zase to není, takže by se tomu věnovali, ale možná, že se k tomu ještě někdo vrátí někdy.
0: Jasně, no, jasně. No tak v podstatě, teď jste zase v ideální situaci, že se můžete přijít podívat na kontrolu, na návštěvu a jenom se tak koukat, jak se jim daří eventuálně.
1: Všechno přes koleno, každý má svůj život a nemůžete diktovat nebo nějak, jako aby zas neřekli, no, tak my jsme si tak mysleli něco a ty jsi nám zkazil kousek života. I když to já myslím, že by neskazil, ale to nevíte, no.
0: Jo.
1: A já jsem chtěl říct, že se má člověk radovat z maličkosti,
0: ano,
1: nebo
0: ano.
1: Štěstí má být součást tomu štěstí jako tomu za celý život nebo takovému, jako to téma nebo to, tak ono to má, by mělo být štěstí takových každodenních maličkostí, umět to štěstí nějak vytvářet z maličkých okamžiků, setkání, já nevím, porozumění člověka s člověkem,
0: nebojíte,
1: že ráno se probudí a má vedle sebe tu partnerku nebo cokoliv jiného, no. Já jsem byl rád, když jsem se setkal třeba s tou Evičkou Kulovanou, co psala ty verše, básně, tak na ní vzpomínám. Já nevím, jestli pamatujete, volávala taky do rozhlasu.
0: Já nevím, jestli jsme spolu mluvili.
1: Přesně byla, že? No a tak my jsme spolu se setkali a to bylo moc pěkný. A taky se Radovanem Lukavským, když jsem se setkal, to bylo taky takový opravdu hezký setkání.
0: Jo, rozum.
1: Toho mýho života, no. A já ještě píšu těch pár vašů, víte o tom, že jo?
0: No já se těším, že pro nás určitě zase máte nějakou krásnou chvilku poezie.
1: Ne takovou chvilku poezie, ale to jenom, ať bych vás dlouho nerušil.
0: Nerušíte, já jsem ráda, že jste se zastavil.
1: Dny štěstí, jo? Můžu?
0: No je, můžete.
1: Jdou nám vstříc dny štěstí, toužíme si o ně říct. Poprost barvami slunka, ozdobená luka, vezmi do dlaně kousíček z ozdobené stráně, ten kraj své malíře k plátně. Zadívej se na horizont obzorů, tam obloha se zemi se objímá. Dny štěstí člověk s přírodou prožívá. A kde si v dáli zableskne se právě spojené štěstí lidské rámě, poslané štěstí trávě, lásky z mokré a vyplašené laně, než štěstí voda smáčí, mokrá skálo osvěžené jehličí, mraky se nad námi tyčí. K čemu to vlastně všechno je? Pro dny štěstí, kdy člověk nehrozí pěstí, prostě šťastný je. tak to je jenom taková chvilka.
0: No krásná chvilka poezie. Moc vám děkuju, Karle. Jinak samozřejmě přeju krásné dny a ranec štěstí.
1: A sluníčko, teda ještě nám taky nějaký ten verš možná napíše, ale už musíme počítat s tím podzimem.
0: Já vím, je to tady trošku, ano, ano.
1: Za každou nitrou. Už opravdu to léto dává nám takovou konečnou sklotečku.
0: Ano, no. Ano, trochu nám máva.
1: Ten má taky na to nárok, tak musíme to tak brát.
0: Přesně tak.
1: Přeju vám hodně zdravíčka a děkuji, že jste mě.
0: Děkuji za všechny, mějte se hezky, Karle, a budu se těšit zase příště naslyšenou. Dobrou noc.
1: Nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Skupina Kex a písnička Víš. Blížíme se k půlnoci a před půlnocí pozdravíme ještě do Štemberka Bohumíra. Krásný pozdní večer, Bohumíre.
1: Dobrý večer, přátelé.
0: Tak vás moc zdravím. Co vás tak napadlo, když jste slyšel, Bohumíre, naše téma, jestli šťastný může být člověk v každém věku? Přišlo si k vám štěstí třeba i opakovaně, nebo ho hledáte, či ono vás?
1: No, dneska bylo takové štěstí asi před hodinou.
0: No.
1: Jsem seděl v kuchyni, tak říkám manželce, teď slyším takové rámus, co to je? A manželka říká, teď jsem ti říkala, prší tam.
0: Jo.
1: Představte si, tady tak dlouho nepršelo.
0: Tak jste rádi.
1: A já jsem si kýblu brát vodu na zalívání.
0: Jo.
1: Tak kolikrát sedím u stolka po třešní a loustám si pískové oříšky, jako já.
0: Ano.
1: A furt si říkám, kdy zaprší. Nemělo tady dneska pršet, ale zapršelo.
0: Mm-hmm.
1: No to je štěstí pro mě. No jináč vám řeknu, já mám štěstí celý život.
0: Jo, tak to je dobře.
1: Kolem sebe.
0: Ano.
1: Dobré lidi. A co jsem to chtěl říct? Narodil jsem se po válce a takže jsem měl veselé dětství, dobré dětství, no pak ta práce, jako životní práce, ta utekla jak voda, no našel jsem si dobrou ženu.
0: No to je dobře.
1: To je štěstí pro život.
0: Uh-huh.
1: A na stáří, když jsem přišel do důchodu, a ještě vám řeknu, docela nedávno jsem byl překvapený, že jsem dostal pozvánku, dneska jsme měli takový sezení v kulturním domě,
0: mm-hmm,
1: pro ty, co dovršili 80 let.
0: Ano.
1: 85, no výroční týhle, narozeniny, tak jsme byli pozváni starostou města, vedení města.
0: Jo.
1: Na takový posezení. A já jsem vám byl překvapený, když jsem byl platit popelnice, že já jsem, že ti 80-letí jsou výjimuti z toho placení těch popelnic. No to je taky štěstí.
0: Další štěstí, no vidíte to.
1: A na starý kolena, když jsem přišel do důchodu, jako tak jsem si tak, mám elektrokolo, jezdil jsem po svém kraji, za přátelema a podobně, tak jsem začal psát články.
0: Aha.
1: O našem okolí, o našem, o když dlouholetým panu učitelovi třídním při srazu, on má 92 let.
0: Uh-huh.
1: A tak no a potom o pěstounství, o našem okolí, no a teďka to pokračuje dál. A už mě vyšlo 12 článků, tak mě to jaksi nabíjí,
0: uh-huh,
1: a mám snahu zase něco zajímavého napsat. Ono to není tak jenom lehký něco napsat. Já toho popíšu, ztratím u toho času, ale mě ten čas jako nevadí, jako víte. Já
0: jo, rozumím.
1: Manželka vypisuje sudok a křižovky a já zase vypisuju a trhám, mačkám papíry. Než to napíšete, abych nenapsal nějakou kravinu, protože to se vám pak lidi řeknou, vás potkají, řeknou, ty jsi děl teda to zpřátý, to jsem si hned myslela. Jo, to je dobrý článek a kdyby napsal nějakou kravinu, tak řeknu, prosím ti, co jsi tam psali, to není vůbec pravda. Tak? A tak to vy znáte to.
0: Jo.
1: A pak mám štěstí, se už dlouho jsem se netyplivně, kolikrát mám 16krát jako pokus zatelefonovat do noční linky.
0: Mm-hmm.
1: Jako je to zabraný, nebo není to zabraný, a pak se tam, ať voláte, jak voláte, není možno se spojit.
0: Jo, někdy je to zakletý, ano.
1: Ano, to já mám štěstí. Já vám za něj děkuji. Tak to je.
0: Takže jste vlastně podřino sečteno spokojený, šťastný člověk ve svém životě.
1: Ano.
0: To je dobře.
1: Velice dobře, redaktorku.
0: Tak, já moc děkuju za návštěvu, za pozdravy, za pochvalu. Ať se vám daří samozřejmě, Bohumíre, i nadále. Přeju hezké dny a budu se těšit zase v noční lince naslyšenou. Dobrou noc, mějte se moc hezky. Ano, to je pravda, vody není nikdy dost.
1: Mějte se hezky.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Vítko, ahoj všem ponocovatelům. Mám za to, že špička štěstěny mě je naplněna teď v letech dokonale. A k tomu mi stačí především pár věcí, které se dají získat denodenním chováním i k sobě, i k svému širokému okolí. A to je pokora, přátelskost, pravda, poctivost a láska. Toho lze dosáhnout, nebo lze to dosáhnout, být šťastný i bez průměrného platu, majetku, lží, a nebo dezinformací. A pokud se umí lidi zbavit v denním žití těchto čtyř vlastností ošklivých, mohou být přece šťastní. No a já jsem šťastný i díky noční lince, jen tak dál vážení. Tak tolik Milan z Valašská. Milane, moc děkuju. Přeju stále všechno dobré, jinak psát můžete stále na náš web rozhlas.cz/linka. No a teď už je nachystán Michael Jackson a za dveřmi stojí nový den. No.

0: písničkou od popového krále Michaela Jacksona jsme se přehoupli do nového dne a je tady čtvrtek, jupiterský veselý, s datem už 10. září. Na prahu nového dne nám všem přeju, aby to byl den opravdu vydařený, usměvavý, radostný, abychom si jej užili podle svých představ. Pokud vás čekají pracovní povinnosti, tak ať jde všechno dobře od ruky. Pokud máte den nějaký volný, procházkový, výletový, tak si jej taky moc a moc užijte. A co se týče noční linky, tak nás čeká ještě až do 1 hodiny povídání na téma Šťastný může být člověk přeci v každém věku. No a co vy? Potkalo vás štěstí v momentě nebo letech, kdy už jste v to ani nedoufali? Jaké štěstí vám přišlo do života? Byla to láska? Splnilo se vám přání z dětských let? Splnili jste si sen, který vás učinil šťastnými až v pozdějším věku a museli jste na své štěstí třeba dlouho čekat? Každý máme nějaké sny, nějaké touhy a také nějaká přání. Někomu se splní záhy a celý život má naplněný láskou nebo vysněnou profesí, jiný na splnění svých snů a tužeb čeká. Někdy vás potká štěstí ve chvíli, kdy už jste v to třeba ani nedoufali a je jedno, jestli nám je 40 nebo 80. Jste šťastní nebo na své štěstí, ať už jakékoliv teprve čekáte. A co vám chybí ke štěstí? Telefon k nám i teď na prahu nového dne 731 800 900, pak máme také web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, krásný nový den a můžeme pokračovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jitka Zelenková, Když se narodíme, a dovolal se Pepíno z Valašska. Pepíno, krásnou noc vám přeju, moc vás zdravím.
1: Teď vám přeju a i posluchačům.
0: Děkuju.
1: Jsem rád, že jsem se dovolal.
0: Mm-hmm.
1: A hodně zdraví hlavně. Tak o štěstí. No štěstí, že jsme se dožili. Posledního srpna jsem 80 roků se dožil.
0: No krásné narozeniny přeju.
1: Ale to děkuju. Ale to nejhlavnější, čekám na manželku, protože po dvou rokách byla na operaci kyčelního kloubu.
0: Mm-hmm.
1: A v pátek už by se měl dovést domů, takže to bude radostné. Takže všechno se povedlo, takže bude mít už po bolesti a
0: ano.
1: Budeme rozcvičovat.
0: Cvičit, pomalu chodit a tak, to víte,
1: no,
0: že jo.
1: No, mm-hmm. Jo. Takže, no a teď jsem, to je už takové mimo zdraví, když jsem sám, že tak se mě podařilo, trošku trnek se urodilo, tak jsem neuhodné to, co jsem dělal s trnkama.
0: No, co pak asi?
1: No.
0: Už to kvasí?
1: Ne.
0: Ne?
1: Pani povídla.
0: Jo, povídla, no jo. Ty musí být taky, ty jsou zdraví a jsou dobrý samozřejmě na mnoho, mnoho věcí.
1: 20 litrů povídal.
0: Pánečku, spotřebujete to nebo rozdáváte, prodáváte?
1: Ne, neprodávám, paní, když tak to daruju, to jako není pro mě, peníze nejsou pro mě na prvním místě, takže rozdám, tak jak rozdávám frgály, tak rozdávám vajíčka, takové ty domácí produkty, že? Takže ten člověk má z toho radost, když to někomu dělá radost. Já.
0: No je.
1: No,
0: tak to je dobře.
1: Takže a čekáme na déšť, že u nás teď ještě ne.
0: Zatím
1: jsem slyšel,
0: nic.
1: Že v Olomouci už prší, ale u nás ještě nic, ještě sucho. Že? Ale tak chtu kopat zemňáky, tak by bylo dobré, když to trošku zalije, aby to šlo lehčí, že? No, takže takové, také běžné věci, no tak hlavně, že ten, no.
0: Takže mám pocit, že na Valašsku jste spokojený a žijete šťastný život, je to tak?
1: Jo, my jsme tam na samotě, takže máme klídek.
0: No krása. To
1: z těch hřivařů není, takže máme ještě větší klid. Ani hapery nebyly, takže bylo to... Nemusel jsem po nikem uklízat, sbírat, víte, odpadky. Ale jinak jako v pořádku. Ale chcel bych sem pozdravit paní Vlastičku z Krnova.
0: Dobře.
1: Po dlouhé době jsem ji slyšel.
0: Ano.
1: To je rodačka z Karlovic, ona přes kopec, jako k nám to je, takže... no a takže... Co jiného? Takže jsem ten měsíc a půl válčil sám, že... A tak ze zvířaty ten den uteče. To
0: no to věřím, že máte pořád co dělat od časného rána.
1: Já s koníkem jezdím ještě do lesa, takže takže s ním musíte každý den vy to vyjet, že? Takže to ten, takže je to všecko. Tak musí se člověk udržovat, že? Trošku v pohybu.
0: A... To je pravda, no, ano. No. Přesně tak. Dobře, Pepíno, no tak vám moc děkuju. Vaší paní hodně zdraví, úspěšnou rehabilitaci, ať se vám daří. Přeju krásné počasí na Valašskou, užijte si to tam, užívejte si to tam.
1: Děkuju a hodně zdraví.
0: Nápodobně.
1: Jo, držte se. Děkuju za relaci.
0: A budu se těšit zase příště, že nás navštívíte, ano? Tak hodně štěstí a mnoho všeho dobrého. Naslyšenou, dobrou noc.
1: Dobrou noc, děkuju.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: To byl samozřejmě Karel Gott a Vltava v jeho podání. No a dovolala se paní Ema z Javorníku. Emo, krásnou noc přeju.
1: Vám taky všem posluchačům a hlavně bych chtěla pozdravit paní Skrnova, nevím jméno, takom, která pochází z Balak. A takom ten Pepino, co ho volala přede mnou, mrzí mě, že neřekl, z kama pochází z Balak, protože jsem Balaška.
0: Jo. Tak třeba nám to příště prozradí. Tak můžeme prosím k tématu? Jo. Šťastný jo. Může být člověk v každém věku? Jak jste na tom? Co byste ráda? Může, čekáte může. Na štěstí? Nebo už přišlo?
1: No, přišlo před 25 letama. Když jsem po pěti letem rozvodu potkala svého manžela.
0: Ano.
1: Už jsem tady říkala, díky pošťačce, která mi představila tatínka, jsme se seznámili. Všichni říkali, že když jsme podali ruce, dali pusu na tykání, tak to byla tutovka. Získala jsem perfektního tatínka pro své dva syny. Díky němu jsem získala dceru, vnuky a pravnoučata už máme.
0: No to je krása.
1: Když manželovi je 75, 76 už letos,
0: ano,
1: je,
0: ano.
1: Já to řeknu, já se na to nestydím. Když se na to necítím, mě je 66 letos, ale my si ten život prostě užíváme.
0: To je dobře.
1: Chodíme do společnosti, máme, já jsem hospodská, přijdou ke mně turisti do Jeseníku, já jim dám prospekty Javorníku, oni do Javorníku přijdou a říkají, váš zámek, vaše vrchleby, tančírna, to prostě radši udělí, úžasné. A už jsem se s takovýma párama seznámila, takom skromně říct, že u mě 4 dny byli hosté u mě doma. Perfektně lidé prostě. A jsou úplně nadšení z nás, z okolí a říkají, to vůbec neznáme, to jsme v životě neviděli, že něco takového krásného tady, jako na Jesenicku. A
0: to. Jasně.
1: A tím úplně žiju, to jako... Hlavně žiju tím, že mám perfektního manžela.
0: Jo, jo.
1: Výborného tátu pro své dva syny, už dospělé. Získala jsem dceru, vnoučata, pravnoučata. Prostě mě to... Každý... Já si myslím, že v každém věku to štěstí člověk potká, když chce.
0: Když ho taky vidí, že jo? Někdo štěstí nevidí, když za ním přijde. Někdo pořád má pocit, že ho štěstí nemůže najít a ono už dávno je u něj.
1: Ne, když mě moje pošťačka seznámila s tím tatínkem, to byla náhoda čistě.
0: Ano.
1: A viděla jsem tu výšku 2 metry, já 1,60 m. To byla tutovka prostě. To jsem viděla, že to je moje krevní skupina, protože my se vždycky líbili vysocí. Můj tatínek měl skoro 2 metry.
0: Jo,
1: ale
0: jo.
1: Bohužel nás bylo 8 dětí a na mě zbylo už ten 1,60 m jenom. Ale moje mladší sestra o 3 roky, tak to má 1,80 m. Takže co tatínek na mě ušetřil, tak to dal ten nejmladší sestře asi. Říkám, jsem dělal jako srandu, jo? Říkám, tačko. A prostě já, když můj první manžel měl 2,10 m, no ale bohužel to je jedno. To už skončilo, to skončilo díky mojí kamarádce.
0: Ano,
1: a
0: ano.
1: Jsem potkala od mojí počítačky manžela.
0: Jo, jo, to už jsme říkali, paní Amo, to už jsme říkali, nemusíme tolikrát opakovat, no, prozraďte. Je ještě něco, co byste si přála, co se týče štěstí?
1: Já mám štěstí to, že mám super manžela.
0: Ano, dobře. Takže já vám moc přeju.
1: Děti.
0: Jo, já vám moc přeju, ať se vám krásně žije s vaším mužem, ať vám to všechno klape, no, ať jste se rádi
1: my
0: spolu.
1: My žijeme 25 let spolu.
0: No, nádhera, ať vás baví práce.
1: Ale chtěla jsem se zeptat.
0: No.
1: Jenom tak zajímavost, jaké u vás počasí?
0: Na večer pršelo a teď nevím, je tam tma, ale pršelo trochu.
1: No, tady je bouřka strašná.
0: Jo, no tak vidíte, budete
1: ale
0: mít taky zalito.
1: Konze.
0: Jo. Dobře, tak paní Emo, děkuji moc krát a zdravíme do Javorníku, mějte se hezky.
1: Taky a zdravím všechny posluchače a to Pepína, mě mrzelo, že...
0: Dobře, dobře, vyřídíme, mějte se hezky, naslyšenou, dobrý večer.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Miky a Vaby Hryvolovi, no a jejich písnička Tereza. No a teď máme na telefonu paní Vlastinu Skrnová, krásnou noc, Vlastino, moc vás zdravím.
1: Dobrý večer. Šťastná, že jsem se dovolala.
0: Tak to je dobře, když jsme u toho štěstí, že takhle pěkně začínáme.
1: No, když mě volá tolik balaků, tak jsem tak šťastná, tam mám šťastný den i nešťastný.
0: Mm-hmm.
1: A šťastný pozdravuju Milana, který ho ještě nezná, nevím, co je.
0: Mm-hmm.
1: A hlavně Pepína.
0: Ano.
1: Děkuju mu za pozdrav.
0: Dobře.
1: A pozdravuju jeho paní a se jí daří a se jí to všechno
0: hojí
1: a je v pořádku. A může zase jezdit s koníčkem po balakách.
0: Přesně
1: a
0: tak.
1: A úplně jí to závidím.
0: To
1: je moje... Moje rodné místo.
0: Mm-hmm. Tak paní Vlastino, prozraďte, co vy a štěstí přišlo za vámi v životě, našla jste ho?
1: Co?
0: Štěstí, jestli jste našla, no.
1: Štěstí jsem žádné nepoznala, pořádné.
0: Neříkejte, že celý váš život je smutný.
1: Vzpomínat.
0: No.
1: Ale akorát to jsem naštěstí, že jsem v životě poznala strašně moc lidí.
0: Hodných, dobrých lidí.
1: A mě taky. Přátel hrozně moc.
0: No vidíte
1: já
0: to.
1: Já jsem v klubu Frekvence 1. Jo, takže to víte, že na těch srazech to byl nádhera úplně.
0: Ano.
1: Jenom, že teď jsou tak špatná. Dneska jsme byli venku.
0: Jo.
1: Se čovatelkou, přišli jsme dom, navečeřeli jsme se. Ona se je unavená, že je nějak blbě, že jde dom. Tak šla a za 10 minut už jsem na ní volala a přijde, jsem spadla na zem.
0: Jej.
1: Normálně z vozíka jsem spadla na zem, ruku mám teda
0: oteklo.
1: Přištanou, no.
0: Jo.
1: A museli přijet hasiče mě zvednout, já jsem se nemohla zvednout.
0: Ale
1: dopadlo to dobře, že musím do nemocnice.
0: Tak to jsem ráda, že to teda skončilo jenom modřinou.
1: No, budu sice pajedat chvílu, ale člověk to vem, když už vůbec nechodím,
0: tak, jo, tak to
1: už mě nevadí, tak na tom vozíku to vydržím.
0: Ještě, že to aspoň takhle dopadlo, jestli si nic neudělala vážného. No tak samozřejmě paní Vlastino, přeju hlavně hodně zdraví, protože i to je velké štěstí.
1: Ještě zatisko pozdravuju Roberta, ten nikdy na mě nezapomene.
0: Já vím.
1: To je zlatíčko moje a s tím svým synem.
0: Ráda vyřídím, to víte, že jo. Tak se opatrujte, mějte se hezky, ať se vám dobře spí a ať jste v pořádku, jo? Mějte se hezky. Krásnou noc. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak to byla skupina Opět a Radeček. Dohráli jsme, dospívali jsme a na telefonu máme paní Janu Zírková. Jano, krásnou noc vám přeju.
1: No, taky nápodobně, paní Jitko, krásnou dobrou noc i všem posluchačům.
0: Ráda vyřizuju a děkuju. Tak Jano, co vy? Už si k vám našlo štěstí cestu, tak jak jste si představovala a přála?
1: No, ano, ano. A já bych se chtěla zmínit o tom, že takové štěstí mě čeká vlastně ne tenhle, ale pak příští víkend, protože to se poprvé, a doufám, že ne naposled, vlastně budu účastnit takové krásné akce, což je kočárkování historických kočárků.
0: Co pak to je?
1: No, to je vlastně takový sraz historických kočárků. Můžou to být vlastně kočárky naší země i vlastně ostatních zemí.
0: A jako kočárky na panenky nebo na děti?
1: Ne, jakoby na děti, ale vlastně v těch kočárcích samozřejmě můžou být živé dětičky, to ano,
0: jo.
1: Ale převážně tam budou takové realistické panenky, no, které vypadají jako děti živé, no.
0: Aha, no tak to bude krásný.
1: Jo, moc se na to těším, protože vlastně poprvé toho zúčastním a ostatní ročníky jsem viděla teda podle fotek jenom zatím, ale vypadalo to moc pěkně a já teď, když se budu účastnit naživo, tak to bude, myslím, úplně o něčem jiném. Já to moc těším, no.
0: No je, to si myslím. A kde to bude? Prozraďte nám.
1: No, bude to v Chomutově a já bydlím vlastně v Jirkově, což je
0: kousek relativně.
1: Kousíček, no.
0: Ano. No tak to si to moc užijte a ať vám vyjde počasí samozřejmě a ať je co k vidění zkrátka všechno.
1: Děkuju, no a pak ještě bych dodala asi, že jsem taky šťastná, když vidím, že lidé v mém okolí, bojí takhle všeobecně, co znám, tak když vím, že jako jsou šťastný a nic se netrápí, ať už zdravotního nebo duševního, tak to taky, no, protože to je jako opravdu není pěkný vědět o někom doma nějaký takovýhle svízel, ať už jakékoliv charakteru, tak to je pak takový smutný, no. Takhle to musíte pozorovat a nemůžete třeba těm lidem pomoct, no.
0: Ano. Takže v podstatě ale máte pocit, že štěstí ví, kde bydlíte a kam za vámi přijít, jo? Vidíte ho.
1: Jo, já bych asi řekla, že přibývajícími léty jsem šťastnější než dříve, no.
0: No tak to je krásné zjištění. Jo. Je něco konkrétního, co byste si tak přála? Ani nemusíme prozrazovat, samozřejmě, pokud nechcete. Ale jestli si tak na něco myslíte a říkáte si, třeba budu mít štěstí, jak klapne to.
1: Jo, tak to určitě takových věcí je spoustu. A jak se říká, prozrazovat by se to nemělo, jinak to pak nesplní. A hlavně asi nejvíc to je to zdraví, no.
0: No tak jasně, od toho se všechno odvíjí.
1: Hlavně jakýkoliv věku, jak jste, tak to je vlastně jedno, no. Hlavně ať jste zdraví, protože pak, když nejste zdraví, tak bez toho není nic, no.
0: Jde to pak všechno hůře a pomaleji a zkrátka s většími těžkostmi, to je pravda. Dobře, Jano, no tak taky moc děkuju.
1: No, já bych se ještě závěrem teda dovolila pozdravit paní Inku, to je taky velká příznivkyně kočárkování.
0: Jo.
1: A paní Janu z Alojzova a všechny ty linkaře, ať už se známe nebo neznáme, no, tak všechny zdravím moc.
0: Ráda vyřizuju a užijte si kočárkování a budu se těšit, že se zase uslyšíme v noční lince. Mějte se
1: ano,
0: moc hezky.
1: Dobrou noc.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Marcel Zmožek, láska je největší dar a někdo třeba doplní, že láska je největší štěstí. No a máme na telefonu paní Magdalenu z východních Čech. Tak, Magdaleno, prosím.
1: Krásný dobrý večer přeju všem.
0: Krásnou noc taky vám přeju, ano.
1: A děkuji za toto téma, je to téma boží od bohyně, takže sice láska je největší dar, ale myslím, že k tomu patří i to štěstí.
0: No jo.
1: Já si dovedu jako v uvozovkách vyrobit štěstí, když, i když je člověk smutný, tak si najde něco,
0: jo,
1: co ho může udělat šťastným.
0: No to je krásný recept.
1: Pochopitelně, že šťastný mě udělali v narození dcery a narození vnoučat.
0: Jasně.
1: Ale já vzhledem k tomu, že jsem taková kočna, miluju děti a vzhledem k tomu, že bydlím blízko školky, tak chodí dětičky na procházku, já se s nima zdravím a to mi dělá šťastnou a říkám si, jaký my máme štěstí, všetci naše děti jsou šťastní. A nesmíme být hostejný, a to mě teda hrozně mrzí, když čtu v novinách, že někde rodiče nebo očímové hlavně napadají děti a dokonce, že je i u smrti. A neměli bychom být stejný a hned, jak člověk něco takového vidí, na to nahlásit a prostě bojovat za to dítě, když není schopná matka.
0: Dobře, takže zpátky k tématu. Za vás vlastně vaše velké štěstí jsou vaše děti a vnoučata a z toho se velmi, velmi radujete. Je to takové naplnění vašeho života,
1: ano,
0: jo?
1: Ano, a jako prostě, když mohu někomu pomoct a vidím, že jsem tomu člověku pomohla, takže to mi dělá radost, ale mě dělá radost i hezká písnička, hezký slova.
0: No to
1: mě
0: je dobře.
1: Radost, když v rádiu vašem je tam, jsou tam děti a říkají prostě na různý téma, ale rádio.
0: Jo, jo, tak. já vím,
1: je
0: ano, ano.
1: A jestliže se mě podaří, abych dělala čtecí babičku ve školce,
0: no,
1: tak jsem taky tohle chtěla zavíst.
0: Tak na to se těšíte, že budete dělat čtecí babičku, budete číst
1: ano,
0: pohádky.
1: Ano, těším se na to a hlavně, aby mi to vyšlo kousek od baráku, mám kousek v školku,
0: aha,
1: abych nemusela daleko nikam chodit.
0: Rozumím.
1: Takový to přátelství už stařeny a těch malých dětí je stejně nejkrásnější.
0: A už jste se tam byla podívat, už jste se tak nějak domluvila na té spolupráci?
1: Ona se dělá rekonstrukce školky.
0: Jo.
1: Takže děti chodí někam jinam a čekám, že to teď dodělají tenhle měsíc, že už buď školka nebo nemocnice.
0: Ano.
1: Ale na mě jako srdce to asi nedovolí, protože tam bych jako přistupu už by mě tak vysvězují.
0: Jo, takže radši tu školku, abyste zase měla třeba školku, něco jiného.
1: Ano, to těším, protože děti je nejvděčnější prostě dar. Který člověk může od tohoto světu dostat. Tak přeju hezký večer.
0: No nápodobně, paní Magdaleno, držím vám palce, budu se pak těšit, až nám povyprávíte, jak si tam s dětmi vedete, jak si to užíváte, zkrátka. No a držím palce, ať to všechno klapne brzy a ať se dočkáte tohoto svého dalšího štěstí.
1: Ano, moc děkuji.
0: Já
1: a vám
0: děkuji.
1: Taky přeju hodně štěstí.
0: Děkuji moc krát. Mějte se hezky a zase příště v Noční lince. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jakub Smolík, jen blázen žárlí. Pomalu jdeme do finále středeční čtvrteční noční linky a pojďme do pošty, protože jste hojně psali a já za to moc a moc děkuju. No a třeba paní Zdena z Pardubic k tématu nám píše toto. Já jsem prožila největší štěstí ve svých 20 letech, kdy se mi postupně narodil jeden a pak druhý syn. Druhé štěstí před rokem, kdy mi paní doktorka sdělila, že ta zlá nemoc je zvadnutá a já budu opět zdravá. Tak tohle jsou moje největší štěstí. Jinak všechny zdravím a přeju všem hlavně zdravíčko. Paní Zdeno, moc vám děkuju a přeju vám také hlavně pevné zdraví a ať se vám daří.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Otvírá.

Tak tolik pomyslná kytka od skupiny Brontosauři a ještě je tu jeden pohled do pošty. Pavel ze Židlochovic dodává k tématu. Dobrý večer, Jitko. Já se snažím být už šťastný s tím, co mám. I když to není mnohdy snadné, tak vím, že na to nejsem sám, což ne každý třeba může říci. A když bude dobře i finančně a po stránce zdravotní, tak to budu ještě šťastnější. No a to všechno přeju také všem. Dobrou noc. Tak přátelé, protože jsme se dopracovali v čase i prostoru na konec noční linky, tak se patří poděkovat vám všem za pozornost, za společnost. Přeju vám, nebo nám všem, aby to štěstí k nám přicházelo, abychom ho viděli, abychom taky pro to štěstí, které si přejeme, dokázali mnohé udělat a především nám přeju spoustu radosti nám všem a také samozřejmě mnoho zdraví. Jinak děkuju mnohokrát, přeju dobrou noc, pokud jdete spát, pokud jste se rozhodli bdít, máme pro vás spousty dalších krásných pořadů. No a já děkuju moc, loučí se Jitka Lukešová a přeju dobrou noc.

green skull. Jsou cesty zpátky a jsou cesty tam.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byla jedna hodina. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: českou minulostí.
1: Dobrý den. Po 376. se potkáváme nad českou historií, ke kterémuž to setkání nás inspiroval Petr Hora Hořejš. V režii
2: Jaromíra Ostrého
1: se dnes pokusíme vypátrat, nakolik může přijít jedna taková vina. Ku příkladu ta, jež byla přičítána císařskému maršálkovi Heřmanu Krištofu Rusvormovi. V Českém rozhlase Brno budou průvodci na této cestě, a to na vlnách Českého rozhlasu 2.
0: Ivana Valešová,
3: František Derfler,
4: Igor Bareš
1: a Josef Veselý.
3: Kanyža byla uherská pevnost. Tato pevnost se ocitla v tureckých rukách. Kanyžu bylo třeba dobít. Nejprve byla obležena vojskem, které vedl mladý arcikníže Ferdinand. V té době pán Štýrska, Korutan, Kraňska a hrabství Gorice. Nejoblíbenější a nejkatoličtější ze synovců císaře Rudolfa II. Když vyjížděl v čele svých vojsk na uherské tažení, pobledlý s očima, které zářily nad temnými kruhy, pozlacený pancíř brnění dal ještě více zbělet jeho tvářím a matným plavým vlasům spod ozdobenou helmicí. Jakási žena ve špalíru diváků vykřikla:
0: Archanděl Gabriel.
3: Tu se Ferdinand zalil šťastným rumněncem, vypěl hruď a poprvé se cítil vrostlý v kov zbroje, kterou dříve na hubených ramenů a bezmasé hrudi cítil jako něco cizího a nepohodlného. Pevně zapadl do sedla a zahleděl se rovnou vpřed. Slyšel za sebou cválání stakopit a víření bubnů pěchoty. Cítil, že je v čele vojska, svého vojska, táhne proti pohanům. Div se nerozhlížel, aby zachytil tváře a pohledy. Mimovolně škubl uzdou. A jak se střežil hledět stranou, byl by málem sjel z cesty do houfu lidí. Tu se kousl do rtů a opět jakoby seschl v té pyšné zlaté skořápce, kterou přikovali k tělu příliš tenkému.
1: A opět se táhlo na Turka, jak nám ostatně napovídá i kniha historika a spisovatele Miloše Václava Kratochvíla Osamělý rváč.
0: Ferdinand dal rozbít tábor nedaleko soutoku řek Mury a Drávy.
1: Kanyža, která se dnes jmenuje Nať Kanyža, neboli Velká Kanyža, leží nedaleko maďarsko-chorvatských hranic. Tu hranici tady tvoří právě řeka Mura.
0: Pracovat začali nejprve italští dělostřelci.
5: Vybudovali hliněný val kolem svého tábora, vysoké šance, lomené podle všech pravidel.
0: Pak vyjeli na bašty z děli a zkoušeli sklon hlavní, až se jim podařilo přestřelit širokou bažinu, která dělila tábor od hradeb pevnosti.
5: Arcikníže Ferdinand byl neustále na nohou, chodil od bašty k baště a radoval se z každé střely, kterou dělo vyplivlo.
1: S jakým efektem?
5: No tak prakticky nulovým.
0: Mezitím se 600 štýřanů mořilo se stavbou kolového mostu přes cíp Močálu, aby přimanévrovali blíž k pevnosti.
1: Podařilo se?
0: Předsunuté turecké hlídky sice vyklidili pole, ale jinak nic moc.
5: Občas dělostřelci poslali na Turky přibližně zaměřenou střelu a byl na půl dne pokoj.
0: Jinak začalo pršet.
5: Déšť a zima zahnali všechny do stanů.
0: Kanyža odpověděla střelbou z těžkých kusů.
5: Pročež musela být vysunutá bašta vyklizena?
1: Nula od nuly pošla.
3: Byl podzim a výrazně se ochladilo. Zatímco ti pohančtí psi se hřáli ve městě, křesťanská vojska se třásla zimou v polních stanech. Z půdy naskrz provlhlé stoupala do bolavých kloubů mokrá zima. Každý druhý voják kulhal, oteklá kolena obalená hadry a pytlovinou.
5: Kanyžská opevnění se zatím hojila. Jizvy ve zdech mizely a nové valy vyrostly rychleji,

0: je děla stačila rozbít.
1: Turci se zastřelovali lépe a několik důstojníků to odneslo.
0: Nakonec sepsali plukovníci spěšný list císařovu bratru Matyášovi, aby poslal posilu.
1: A s ní muže, který nejen správně odhadne vojenskou situaci, ale který se nebude bát dát jí správné jméno.
0: Byl-li někdo, kdo by jim proti Kanyže pomohl, byl to jedině Rusform. A není-li pomoci, je on jediný, kdo je odtud z bažin a mrazu vyvede.
2: Rusform musel mít značnou prestiž.
0: Tu nejvyšší. Petici podepsali všichni plukovníci.
3: Rusvormovi oddíly vyjeli ze severních Uher začátkem listopadu. Mžilo. Kapky vody se usazovaly na srsti koní, ve vlasech lidí, na obočí. Pomalu se slévaly ve větší krůpěje, které si jížděly za krk nebo do rukávu. Šaty nasákly vlhkem a řemení studila. Půda mlaskala pod kopity a botami řídkým, vodnatým blátem. Koně však najednou nechtěli dál. Rány, křik, vojáci cloumali u didly. Koně byli kolem sebe, ale už nezabrali. Kola vjezela v loužích a nehnulo se.
0: Sesedat, sesedat!
3: Nebylo si co vybírat. Kolíky se zatloukaly hned vedle cesty do rozmoklé půdy. Pod plachtami vozů a pod stany páchl pot a rozmoklá kůže. Ohně dýmaly bílým kouřem bez ohně. Na všem voda. A zima všude. Bláto vystřídala bažina. Krok za krokem. Krok to znamenalo vyprostit nohu zalitou bahnem s bolestí kolena a namožených svalů, pak si vybrat místo, které snad má dno, znovu ponořit botu, do které se vrhne mrazivá voda, došlápnout s blátem mezi prsty, opřít se, aby člověk neklouzl, vyškubnout zabodnutou násadu kopí, o které bylo nutno se opřít, a teď druhou nohu a druhý krok.
0: Cesta ke Kanyži byla cestou mokrým a studeným peklem.
1: Po týdnu pochodu začal padat sníh.
0: Podél cesty leží tmavé kupky s napřaženýma nohama, mrtví koně.
1: Když dorazí do cíle, během jediné noci zmrzne 450 vojáků.
0: Ode dne, kdy se dali na pochod, zmrzlo nebo zemřelo vysílením a na nemoci něco přes 1000 lidí.
2: Dosáhlo se aspoň něčeho při obléhání turecké Kanyže?
0: Vůbec ničeho. Sotva dorazil Rusvorm, bylo vlastně po obléhání. Všechny oddíly se vydali nazpátky.
1: Maršálku Rusvormovi byl svěřen čestný úkol krýt zadním vojem ústup.
2: Vítězství neschopnosti, nekompetentnosti a zbabělosti nad válečnou zkušeností.
3: Z Kanyže, kde už vědí o odchodu křesťanského vojska, začnou se znovu ozývat děla. Každým okamžikem lze čekat útočný výpad. Nesmí se ztrácet čas. Jak a koho vybrat z těžce nemocných a raněných, koho vzít sebou a koho tu nechat? Vezme se prostě ten, kdo je po ruce, kdo je náhodou při cestě sběračů, blíž vozům. Z bahnité země, ještě štěstí, že se mráz se sněhem znovu nevrátil, se zvedá nářek, úpění, volání.
0: Ale vždyť jsem tu ještě já. Ten, co se s ním taháte, stejně dodělává, celou noc prochrčel, ale já jsem tu.
3: Kočové bijí do koní a pěší přidávají do kroku, aby těm hlasům unikli. Nemocní se těžce převalují na břicho, aby se na rukou a loktech přivlekli blíž k pochodujícím. Vyzáblá těla se těžce vysoukávají z kup svých úkrytů. Hlavy na vychrtlých hrdlech se vzpínají vzhůru. Někdy zlomená ruka nebo noha provází tuto zoufalou pouť těla v nepřirozené dráze svého zkomolení. Vojáci musí překračovat ty, kteří se dostali až do cesty. Vyškubávají nohy ze sevření prstů, jež se nyní snaží zachytit kdečeho. Volání a jména přešla ve skřeky. Země, bláto, strouhy, koleje, řičí a kvílejí. Vojáci se dávají do běhu. Je vidět, jak z kanyžských bran vypadly tmavé houfy rychle se valící do opuštěného ležení. I na dálku se zaleskly blesky obnažených šablí. Ustupující vojsko se nemusí obávat, že by se Turci pustili do pronásledování. Ti budou mít nyní jinou práci. Vojáci se už neohlédnou.

0: Pár protagonistů Rusvoromova životního příběhu jsme už poznali, ale tuším, to nebyli všichni.
1: Ne, zbývá nám Jan Jakub Barbiano Belgiojoso.
0: No tak o tom jsme už něco zaslechli a nebylo to zrovna nic lichotivého.
1: Ital, který se dal do služeb Rudolfových vzhledem ke svým vojenským zkušenostem.
0: Stáří?
1: Asi jako Rusvorm, vrstevníci.
2: Roku 1603 ho jmenovali správcem východních Uher s vojenským velitelstvím v Košicích.
1: Ani pan generál nepatřil mezi vzorné.
0: Taky jsem si všiml.
1: Spíš naopak.
0: Souhlasí.
1: Měl řadu nectností, podobně jako Rusvorm, ale jednu ještě navíc.
0: Jakou?
1: Byl nadmíru krutý.
0: Což nebylo zrovna charakteristickou vlastností maršálka Rusvorma, to se musí uznat.
1: A to i ke svým vojákům.
0: K těm se Rusvorm choval až nezvyklý. Slušně.
1: Však taky Rusvorma podřízení měli rádi, zatímco Belgiojoso.
0: Nenáviděli.
1: Jak jen bylo lze.
2: Víme i o trestech, které vynášel.
0: Například?
2: Utínání rukou, vytrhování jazyků, čtvrcení odsouzenců zaživa.
1: On se Belgiojoso cítil skutečným pánem východu.
2: Možná i proto se sedláci v Sedmihradsku a dokonce i z okolí Košic připojili k povstalci Bočkajovi.
1: Když se do Prahy dostalo několik stížností uherských stavů...
0: Na Belgiojoso?
1: Bylo nařízeno šetření.
0: A výsledek?
1: Protože Belgiojoso zrovna pobýval v císařském sídelním místě, byl pro jistotu zatčen. Zadrželi ho a odvedli do novoměstské radnice.
3: Pana maršálka Rusvorma zastihne v jeho polním stanu kdesi v Uhrách list z Prahy. List s císařskou malou pečetí. Pan maršálek má ihned opustit zimní kvartýry, neboť ho v Praze očekává velký úkol. Má řídit válečný soud, který bude vyšetřovat sedmihradské vzpoury a správcovství Jakuba Belgiojosa. Na nic nečeká. Odpoledne již ujíždí ke štýrským hranicím.
0: Všechny hlavní hrdiny tedy už známe.
2: Všechny ne. Přinejmenším jeden nám zbývá.
0: Kdo pak?
2: Starý dobrý známý Filip Lang.
0: Císařův komorník?
2: A jeho pravá ruka.
1: Filip Lang byl pokřtěný Žid z Innsbrucku.
2: K pražskému dvoru přišel skoro bez peněz.
1: Přímluvou se dostal do blízkosti císaře a netrvalo dlouho, získal i důležité místo vrchního komorníka.
2: Spolu s ním i titul, mohl si teď říkat...
3: Filip Lang z Langensfelsu.
2: O jeho neuvěřitelném vzestupu si současníci vyprávěli pozoruhodné historky.
3: Pan Filip.
0: Ano, takto s přepjatou úctivostí titulovali Langa čeští šlechtici, například Adam z Valštejna.
3: Pan Filip se stal za pouhé 4 roky služby u císaře mocnějším a vlivnějším než jiní dvořané.
0: Konstatuje historik doktor Josef Janáček.
3: O jeho přízeň a podporu stál kdekdo. Papežští nunciové i stavovští předáci, cizí vyslanci i představitelé domácí opozice, pražský biskup i Zdeněk Popel z Lobkovic. Lang ve své píše dával všem najevo, jak neobyčejně silný je jeho vliv na císaře a na všechno dění u dvora.
1: Je například známo, že Václav, kníže těšínský...
0: A to byl nějaký pán?
1: ...musil, aby byl vůbec připuštěn ke slyšení, zaplatit 4 000 zlatých.
2: Nebo arcibiskup pražský Karel z Lamberka. Ten za své dosazení na uprázdněný arcibiskupský stolec vysázel Langovi 6 000 zlatých.
0: O čem všem pan Filip nerozhodoval?
2: Ti, kdo se s ním nedohodli...
1: A nebo nabídli málo?
2: Obyčejně čekali na audienci měsíce.
1: I léta.
2: Nebo se třeba vůbec nedočkali.
0: Pozoruhodná kariéra. I tak toto chodilo na Pražském hradě.
3: Rusvorm má, co mít chtěl. Bude nyní skutečně nejvyšším pánem nad císařskými vojsky v Uhrách. Zatím je ale v Praze, pendluje mezi kancelářemi, písárnami, zasedáními rad, intervencemi, akty právních poradců, replikami a duplikami. Snaží se dělat tuto nezvyklou práci podle svých nejlepších sil. diktuje, vyslýchá, vyjednává, 10krát za den ztrácí trpělivost, 10krát za den se opět přinutí znova a znova se vracet k papíru.
0: Taková marná papírová bitva.
3: Císař se snaží povzbudit mrzutého maršálka s důrazněnými projevy přízně. Rusvorm se stane stálým hostem Rudolfova antišámbru, provází ho do míčovny, kde spolu pozorují hráče. Někdy dokonce císař žádá, aby spal v jeho předpokoji. To tehdy, když Rudolf začne propadat své občasné tísnivé náladě, kdy ho obklopuje strach ze všeho a ze všech. Dvořané Rusvormovi závidí a předcházejí si ho. V uších mu zvoní gratulace, poklony a přání, upřímná i úlisná a závistivá.
0: Ach, ano, závist. V skutku nesmrtelná teta.
1: Špatné taky bylo, že jeho práce v uhrách zahálela.
0: Práce? Ušlechtilé slovo pro válečnické řemeslo.
1: Kolik měsíců už minulo, podzim vystřídal léto, proces s Belgiozem drkotá od překážky k překážce, dostává se do slepých uliček a zdržuje se oklikami.
2: První a dosud jediný úspěch je, že Belgiozo byl zatčen a Rusvorm mohl formulovat obžalobu.
3: Belgiozo je vinen, že jest vlastním a hlavním původcem vzpour ve východních Uhrách.
2: Jednotlivé odstavce žaloby zdůvodňují tuto tézi podrobně.
3: Belgiozovo hospodaření v Uhrách, které se odvolávalo na plné moci udělené císařem, pobuřovalo v uherské zemi nejen ty, kdo kolísali ve věrnosti císaři, nýbrž i nejvěrnější spojence. V jejich čele byl plukovník Rákoci a hlavně ctižádostivý Bočkaj. Belgiozo se snažil posílit pozice katolické církve. V Košicích uvedl násilně katolické kněze do městského kostela, ale týžden odpoledne dal rozkopat podlahu sakristie a kostelních výklenků. Hledal ukrytý chrámový poklad. Nejbohatším evangelickým měšťanům dovolil, aby konali v neděli své bohoslužby v domě, který zabral. Uprostřed první neděle tam vpadl se svými vojáky a propustil měšťany za vysoké výkupné. Jeho čeleď a osobní garda se staly postrachem města. Ženy a dívky se bály vyjít na ulici od chvíle, kdy byl ubodán muž, který se pokoušel zachránit ženu před chtivostí Belgiozovy gardy. O nedělním trhu přivedli vojáci z košických lesů spoutaného medvěda, kterému uprostřed náměstí uvolnili pouta a vypustili ho mezi zděšené ženy. Velkostatkáři i zámeční páni byli rafinovaně trýzněni. Belgiozo si dovedl vymoci darování těch nejkrásnějších hřebců ze soukromých stájí.
1: Ještě 12 takových povstání, jako bylo to v Sedmi hradech?
0: Nechal se Belgiozo slyšet?
1: Každý měsíc jedno a budeme si moci trestnými výpravami řádně naplnit truhly.
2: Tak s tím teď byl konec.
1: Ještě tu byl Belgiozo.
0: Ale toho jsme přece už probrali.
1: Probrali, jenže tenhle ten to byl bratříček Jana Jakuba Barbiana. Jmenoval se Francesco, neboli František Barbiano.
0: Uh-huh. A co s ním bylo?
1: Přijel z Itálie do Prahy.
0: Asi se mu u nás líbilo.
1: Hlavně na něj byla doma vypsána odměna.
2: Podoba obou bratrů byla nesmírná. Stávalo se často, že si je lidé mezi sebou pletli.
1: A právě to se stalo osudným Rusvormovi.
2: Který si služebník mu sdělil, že generála Belgiozo uviděl v ulicích Prahy. Choval se prý, jak by se nic nestalo.
0: Že by ho propustili?
2: Možná, že právě v tuto chvíli se Rusvorm rozhodl pro pomstu.
1: Prostě Belgiozo odstraní a ještě mu za to bude poděkováno.
2: Rudolf ostatně nad ním za jeho uherské zásluhy drží ochranou ruku.
0: Jak to však udělat, aby mu nepřišili vraždu?
1: Co takhle souboj?
0: Ale byl by se s ním Belgiozo. Souboje ve městě přece byly zakázány.
1: Ale tak to se dá přece nějak zaonačit.
2: Rusvormovi sloužící zjistili, kde vlastně bydlí Belgiozo a jednou po noční pitce s přáteli se maršálek Rusvorm rozhodl k činu.
3: Zastavili se na rohu Vlašské ulice a tam na Belgiozo čekali. Když to trvalo dlouho, zabušili na dveře domu, kde generál bydlel. Nikdo neotvíral. Skoro vyrazili dveře. Teprve pak se kdosi za vraty ozval, ale nerozuměl, když se ho ptali, kde má pána, kde je Belgiozo. Snad by byly i rozbili vrata, kdyby jeden z Rusvormových mužů nevykřikl, že se kdosi blíží, že je to možná generál Belgiojoso, že se vrací domů.
1: Signore, signore, attenzione!
3: Zaznělo varování a to už František Barbiano Belgiojoso tasil kort a ohlédl se po nepříteli. Rusvorm mu nedal moc času na rozmyšlení.
1: Braň se, Belgiojoso, máš to spočteno.
3: František Belgiojoso bojoval statečně. Zkušenější Rusvorm ho však brzy přitlačil ke zdi a tady bylo těžké odolat útoku lepšího. Škrábanec na tváři, zasažená ruka. Cítil prosakující krev. Kdyby se tak mohl dostat ke dveřím a zachránit se v domě. Několik z jeho přátel dosáhlo dveří a tady udělalo pochodněmi hráz. Belgiojoso byl sice Rusvormem opět zasažen, ale přece jenom se posunul do blízkosti svých druhů. Ještě krok a bude v jejich stínu. Ti Lapkové pokládal útočníky za zloděje. Tentokrát svou kořist nedostanou.
1: Kdo vlastně jsi?
3: Zeptal se Belgiojoso útočníka.
1: Ty mě nepoznáváš, Rusvorm, a jednou provždy se zbavím štěnice, jakou si ty, generále Belgiojoso.
3: A než František stačil odpovědět, vytáhl Rusvorm pistoli a vystřelil. František se zhroutil.
2: Tím boj skončil.
1: Ráno ho zatkli.
2: Měl zabít pana Františka Belgiojosa, bratra pana generála.
1: Jakého Františka? Snad Jana Jakuba, toho, který bude souzen za zlovůli.
2: Řekli mu, že ne, ten, že je stále v novoměstském vězení a čeká na výsledek šetření.
1: V této chvíli si Rusvorm musel uvědomit, že udělal chybu, takovou, jakou mu možná neodpustí.
4: Co ale s ním? Pro císařské vojsko byl nepostradatelný?
2: Nebyl.
4: Ale vždyť byl nedávno povýšen.
2: Obě strany v uherském konfliktu byly vyčerpány. Blížila se chvíle, kdy už musel zase zavládnout mír.
1: Rusvorma už nějak nebylo zapotřebí.
2: A když právě propuštěný Jan Jakub Belgiojoso zažaloval Rusvorma kvůli vraždě svého bratra, nebylo možné maršálka jednoduše pustit.
1: Místo milosti královské.
4: Jak sám Rusvorm asi čekal?
1: Se mu dostalo soudu.
4: Ale tehdy se dalo, a nejenom tehdy, koupit všecko, nebo skoro všecko. I život.
1: I rozsudek.
4: Takže to chtělo dobře zaplatit.
1: To si uvědomovali obě strany sporu.
2: Rusvorm byl první, kdo učinil komorníku Langovi nabídku.
4: Mhm. Kolik?
2: 1200 tolarů.
4: A co byl Belgiojoso?
1: Dozvěděl se o tom a nabídl 20 tisíc.
2: Nebylo už o čem dál hovořit.
1: Soud rozhodl o vině.
4: Ta vina stála maršálka Rusvorma přesně 20 tisíc minus 1200 tolarů. Málo kdy se to dá tak přesně spočítat. Hermana Krištofa ten rozdíl stál život.
3: Uprostřed síně radního domu na bílém kameni služebníci prostřeli černý aksamit a poslouchají on Rusvorm kněží modlících se velkou chvíli, posledně na ten rozprostřený aksamit klekl a velkou chvíli kleče ze svých knížek horlivě se modlil. Když pak on Rusvorm své modlitby dokonal, Kat k němu pozadu přistoupil, který celou dobu s mečem před síní stál a jemu nenadále jednou ranou hlavu stěl.
2: Poté, kdy byl Heřman Krištof hrabě Rusvorm na staroměstské radnici popraven, otevřeli ve velké zasedací síni okna, aby vyvanul pach krve.
1: Ranhojič, který přišíval uťatou maršálkovu hlavu ke kůži hrdla, přistřihl také jeho kavalírský knír.
2: Téhož dne...
4: Údajně to bylo o pouhou hodinu po popravě.
2: Poslala jeho milost císařská spěšného posla na radnici, aby byl pan maršálek ihned přiveden k němu na hrad a ta nemožná záležitost s Belgiojosem se všemi akty hozena do ohně.
1: Ale už bylo pozdě.
4: Užil si Filip Lang svého neskutečného bohatství?
2: Nebylo mu přáno. Jeho transakce vyšly najevo.
1: Byl zadržen a obviněn.
2: A to nejenom z úplatkářství, ale i z cizoložství a dalších provinění.
1: Soud byl velmi rychlý.
2: Lang byl odsouzen ke ztrátě veškerého svého jmění.
1: Přišlo o rovný milion zlatých.
2: A k doživotnímu žaláři.
1: Vydržel v něm půl druhého roku. Pak na rychlé souchotiny zemřel.
2: Pokud jde o Belgiosa, není o něm dalších zpráv. Odešel ze země. Císař mu smrt Rusforma nezapomněl a tím vlastně sprovodil ze světa i stížnosti z

0: českou minulostí.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

že ta babeta je popleta, vždyť já a zůstal sám. Ona asi netuší, že mě solo nezkuší a že bez ní se tu hloupě pletu. Chyťte tu babetu, ať je tu se mnou. Babeta šla do světa, já říkám, tak ať seš plnoletá, běž do světa a pak se zpátky vrať. Denně až se začne zpívat, budu vzpomínat a zpívat, jak ta babeta šla do světa a jak mám tu babetu.

tu naděje, že až pozná svět, přijde na to, že je čas domů svět se vrátit zas. V duchu vidím, jak si volá taxi, kde je ta babeta, že se tak loudá. Známe tuhle tu babetu a krk za to dá, že se do léta ta babeta zas ráda vrátí k nám. Denně až se začne smívat, budu vzpomínat a zpívat, jak ta babeta šla do

0: Vraťte se s námi v čase a s láskou zavzpomínejte na nestárnoucí hity vašeho mládí a vašich životů.
1: Projděte se s námi hudebním archivem a připomeňte si kouzlo těch nejkrásnějších písniček.
0: Talentovaní autoři hudby,
1: legendární textaři
0: a hvězdní interpreti vám zpříjemní každý den od 13 hodin.
1: Pohodová hodinka.
0: Vaše hudební vzpomínky.
1: Český rozhlas Pohoda.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Oh, zde kráčí muž mých snů. Hudba právě začala hrát a já musím mlčet. Jsem přece dál.